0: Do našeho studia dnes přišel Petr Horký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste sebou přinesl blok s Reinholdem Messnerem, což je člověk, kterého vy jste před pár dny doslova naposledy přivedl do Prahy a který vás celoživotně ovlivňuje. A já vlastně celou dobu přemýšlím nad tou akcí, která se jmenuje Final Expedition. To final, ta konečnost toho, ta je těžká, působivá. Jak vy to vnímáte a jak on to vnímal?
1: My jsme se o tom bavili samozřejmě i s Reinholdem Messnerem a s jeho ženou Dianou, i s Honzou Trávou Trávníčkem, se kterým jsem to pořádal společně ty poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice. A vlastně to je úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy člověk jako odstřihne ten patos a ten strach, který máme z toho, že všichni jednoho dne umřem, tak je to pak vlastně úplně v pořádku. Prostě vy i já umřem. Všichni, co nás poslouchají, jednoho dne umřou. To neříkám nic, co by nikdo nevěděl. To říkáme něco, co všichni víme. A většina lidí hraje hru na to, že jsou nesmrtelní a považují za neslušné o smrti a o konci mluvit, protože to je přece znejišťující, takže se všichni jako chováme, jako by jsme byli nesmrtelní a tak spokojeně se trváváme v toxické práci, v nepřijatelných vztazích, v nesnesitelných podmínkách, protože furt máme pocit, že ono se to třeba potom někdy spraví, a když tak je to jedno. Ve chvíli, kdy si řeknu, není to jedno, protože můžu umřít dneska, zítra, nebo za rok, nebo za 10, nebo za 20 let, nebo nevím kdy, ale že prostě jednoho dne umřu, tak potom se trvávat v neřešitelných nebo obtížných, hnusných, špatných situacích bez toho, že bych se aspoň pokusil to zlepšit, je vlastně naprosto iracionální krok. Nechme stranou, že to je emočně divný, že to je těžký. Z hlediska racionality je to vlastně kravina. No a teď, když toto vztáhnu na druhou stranu, Messnerovi letos bude 82 let, reálně ví, že jeho čas se krátí, o tom mluvil normálně před lidmi, kde říkal, jako říkám bez lítosti, že prostě vím, že okamžik mé smrti je výrazně blíž, než byl před 10, 20, 40, 50 lety a vím, že brzy umřu. Takhle to prostě je a tím pádem teď tady nejsem proto, abych lidem něčeho litoval, ale abych naplnil ty zbývající dny něčím, co mi dává smysl. A chci ještě naposledy přednášet v zemích, kam mě pozvou, tak udělal projekt The Final Expedition, poslední expedice, říká, to je moje cesta kolem světa, kam mě pozvou, tam přijedu, odpřednáším přednášky a už se tam nevrátím.
0: Na co se ho třeba lidé nejvíc ptají? Ptali tedy.
1: Hodně se ptají na Everest, hodně se ptají na solo výstup na Everest a na první výstup na Everest bez kyslíku společně s Petrem Abellerem v 78. roce. To je taková jako hřivna nebo zlatý grál toho messnerovského příběhu, který je jinak plný různých superlativů a první na světě, nejdelší, nejvyšší, nejzdálenější. Hodně se ho ale taky ptali na neúspěch. To se mně hodně líbilo. Například jsem byl u setkání českého býtce MMA Jirky Procházky a Reinholda Messnera a moc se mi líbilo, jak si spolu povídali o tom, jak zpracovávat vítězství a jak zpracovávat prohru nebo neúspěch. A Messner k tomu říká nádhernou věc, zase o tom se dá mluvit hodiny, já se pokusím jako vymačkat tu šťávu jako úplně na podstatu. Říká, úspěch je nutný proto, aby člověk mohl, aby byl známější, aby s nás sehnal peníze na svoje projekty, aby zbuzoval větší zájem lidí, ale lidsky mě nijak neposune. Neúspěch je hrozně důležitý, protože narážím na svoje limity a stojím před otázkou, chci na sobě pracovat, chci se zlepšit. Co jsem zkazil, co jsem udělal špatně, co bych měl na sobě změnit. Takže když to k sobě pustím, tak mi to lidsky spraví a pomáhá mě to posouvat se dopředu. Potřebujeme oboje. Když budu mít jenom neúspěchy bez jakéhokoliv úspěchu, sebere mi to motivaci, ztratím pozornost lidí, ztratím zájem veřejnosti. Když budu mít jenom úspěchy, ztratím myšlenku sám nad sebou, podlehnu iluzi, že jsem dokonalý a bezchybný, začnu dělat chyby a zase skončím špatně. Potřebujeme oboje. To jsou skvělé věci, podle mě.
0: Kdy vy jste se začal nad vlastní konečností, třeba nad tou smrtí, o které jsme mluvili před chvílí, zamýšlet jinak? Kdy jste nebyl tím nesmrtelný? Kdy to přišlo?
1: To jsou dvě fáze. První je, když mi v 6 letech umřel táta, tak jsem pochopil, že na světě smrt a že to přijde a že to může být a že se to asi týká i mě a taky maminky a ostatních v mým okolí. Ale druhá věc je, tohle je jako smutná kapitola, a druhá věc je zase nesmrtelnost kluka v pubertě a nesmrtelnost mladého dospívajícího muže. Já když se zpětně podívám na některé moje expedice, na některé moje mejdany, na některé moje nápady, co jsem skutečně zkusil skutečně, některý jsem dokonce i udělal a přežil jsem je, tak prostě tamto vědomí smrtelnosti přišlo až mnohem později. A myslím si, že v tomhle, nevím, jak to mají ženy, ale u chlapů 50 je zajímavý věk a i když bych byl jako hodně velký optimista a opíral bych stárnutí o moji zkušenost s Miroslavem Zikmundem, který zemřel ve 103 letech v poměrně jako bdělé a fungující pozornosti ještě, jako úplně fungující chlap, tak i kdybych si toto říkal, tak už prostě od 50 dál to mám blíž k té smrti, než k tomu tomu narození. A to člověka jako nějak přesměruje, aby začal některé ty věci přehodnocovat, pokud je do té doby, do té hlavy nedostal. Ale vlastně, jak se o tom bavíme, pamatuju si, jak právě s Miroslavem Zikmundem, tomu bylo nějakých 92, jsme si spolu tak zapovídali o smrti, jak umře on, jak umřu já, co si myslíme, co bychom chtěli, aby blízcí, co s tím, co jsme vybudovali, vytvořili, našetřili, nás hromáždili. Byla to hrozně pěkná debata, velmi otevřená, velmi přátelská. A po té debatě, která trvala hodinu, dvě, mě Mirek Zikmund říkal: Petře, víte, že jsem si ještě s nikým nikdy nepovídal o smrti. A říkám: Mirku, když vám je 92, to mě neříkejte, že jste tam to hledisko nepustil. A říkal: já jsem na to ještě neměl čas.

0: Jak moc pro vás bylo určující právě to, že ten tatínek odešel?
1: To asi pro každýho. Ty zážitky z dětství nás všechny nějak směrují, nějak nás ovlivňují. Já jsem si tehdy udělal takový jako pravidlo, že teď v té rodině musím být chlapem já a že to teďka to jako budu řešit. Já převezmu ty chlapské role, což je u šestiletýho kluka kravina. Nějakým způsobem jsem se
0: jenom, že to víte jako dospělý.
1: Jasně, přesně. A tak mě to v té době i pomohlo nějak překonat to hoře nebo ten žal, který tam byl, protože jsem měl nějaký cíl, nějaký smysl toho, co mám dělat. A samozřejmě, že mi to i nějakým způsobem ovlivnilo, že jsem měl a mám v sobě nějakým způsobem takového toho ochranitele, který ale chce být chválený. Jo? To je takový nepříjemný, protože ochranitel je vždycky fajn. Ale jestliže ten ochranitel furt čeká jako a teď to oceň, teď jsem ti pomohl. Tak to je vlastně najednou trošku vydírací, trošku manipulující a není to úplně jako vždycky pohoda. A tak vlastně mě to nějakým způsobem vede celý život. Já jsem přesvědčený, že jakýkoliv bolesti nebo jakýkoliv traumata v životě mají smysl, pokud s nima pracuju. Pokud je dokážu proměnit v něco, co by mě mělo růstově posouvat kupředu. Takže nějakým způsobem jsem se s tímhletím tématem snažil pracovat jako celý život, i ve svém věku 53 let, a abych o tom věděl u sebe a abych mohl třeba říct, když o vás dneska pečuju, prosím vás, kdyby vám to lezlo na nervy, tak řekněte, já vím, že já to mám jako problém, já to dělám, i když nechci, jako, ale rád o vás budu pečovat. Jo? Tak, takhle stejně můžu mluvit s kamarádama, s přátelama, s lidma v pracovním týmu, kde prostě jim můžu všem neskonale lézt na nervy a přitom já můžu mít pocit, jak strašně všem pomáhám. A i když jim bude blbý, mě to třeba říct, ale když jsem schopen jim říct, poslechněte, já vím, že mám tenhle trošku problém, když vám to bude příjemný a mě taky, tak pojďme, a když vám to poleze na nervy, tak se klidně ozvěte, já to umím. Takže takhle nějak si myslím, že mi to celý život vede. A otvírá mi to téma tak přemýšlení, na debatu s lidmi, na blízkost s lidmi.
0: Která témata vás teď třeba nejvíc napadají? Co ve vás nejvíc
1: teď
0: rezonuje?
1: Hodně přemýšlím o lidské hlouposti z hlediska jeho evolučního významu, že si říkám, k čemu je? Na světě je. Je tu, nějaký musí mít smysl. Není to jenom určitě slepá cesta, když je to prostě přítomný. Aha. Nejchytřejší humanoid taky nepřežil. Jo? Jako Homo sapiens není nejlepší verze humanoidů a nejchytřejší verze humanoidů, která to byla. Takže být nejchytřejší evidentně není to nejlepší, co člověk může být. Tak k čemu ta blbost je dobrá? Tak jsem si tak pohrával.
0: Počkejte,
1: nebo přemýšlím o lásce, zase technicky, jestli jako, jasně, romantika, láska, máme květen, jo, prostě pusinky, objímání, srdíčko, bezva, nic proti tomu. Ale jako čistě technicky, má to skutečně smysl? Je to skutečně výhoda? Žijeme ve světě, kde se objevuje prostě pragmatismus, asertivita. Dobře, vy něco chcete, ale uvědomte si, moje potřeby jsou jiné, půjdeme jinudy. Jo? Takový ten neústupný tlak, kam to prosazovat po svým, už i v politice se lhaní říká pragmatismus, že jo, prostě. Tak jak to je? Je efektivnější ta politika, když se ti pragmatici dostávají do světového vedení, anebo fakt ta láska, kromě těch sladkých řečiček, je i efektivní. A na to jsou data, na to jsou výzkumy. A dají se dohledat. A je to strašně zajímavý. A dají se z toho jako vytahovat určitý věci. Tak to je třeba další téma, který mě zajímá.
0: Tak si říkám,
1: a mám jich milion jako dalších.
0: No, to předpokládám, jak vás tak poslouchám. Tak si úplně představuju toho 4-5letého chlapečka, malého Péťu, jestli vám tak říkali.
1: No,
0: a
1: no,
0: jestli jste byl takhle zvídavý už jako ten malej kluk.
1: Asi jo. U nás doma se mluvilo o věcech otevřeně, maminka podporovala zvídavost svých dětí, takže to tak nějak asi přirozeně šlo. A já jsem zvědavý člověk a chci vědět věci a jsem učitelský. To jako bohužel s tím se dá nic dělat, já rád i dělám chytrýho. S tím se musí moje okolí nějak popasovat prostě. Nebo mě varovat, nebo přibrzdit. Jako.
0: Jak se teď zpětně díváte na to své v vozovkách hvězdné moderátorské období, kdy jste byl na té televizní obrazovce, populární, slavný a vlastně tehdy poprvé ve svém životě.
1: Tak je to 100 let zpátky, tak na to koukám.
0: Je to jako úplně jiná
1: etapa? Jo, bylo to vlasatý, tady ta plešatá hlava prostě dělá vlastně po ramena, jo, to bylo všechno jinak. A koukám na to, že to byl takový krásný dárek, co jsem dostal, protože jsem zažíval tu proměnu, že ten svět na mě začíná koukat jinak, lidi na mě začínají mluvit, začínají mě oslovovat a to klíčové, že to jde, že lze udělat změnu. O tom třeba mluví úspěšní biznesmeni, když se s nimi bavím, tak oni říkají, že důležitý moment byl, kdy zjistili, že jde vydělat velký prachy. Ne proto, aby byli prachatí a že byli chamtiví a chtěli víc, ale že je možný postavit větší fabriku, že je možný zkusit, já nevím, německý trhy, že lze růst a že vlastně velmi často do toho vstupovali s pocitem, a se říká, že prachy velký, to se stane jinak, to je náhoda nebo šlendrián nebo zlodějna, a najednou zjistí, že přišli na něco a funguje to a má to efekt, který lze pak dál jako použít. Takhle nějak pro mě bylo důležité to zjištění, že se to může stát, že člověk je slavný. A ve smyslu, že když na něčem pracuje, na něčem je cílevědomý, tak to sice trvá nějakou dobu, ale pak se to stane.

0: Když jste potom tady zjistil, že to jde, a šlo to, byl jste opravdu na té televizní obrazovce, moderoval jste neuvěřitelné věci, byl jste úspěšný a pak najednou, možná to ale nebylo najednou lusknutím, jste si řekl, tak a stačilo a půjdu na, z mého pohledu, úplně jinou cestu.
1: Jo, svým způsobem to tak bylo. Můj takový jako životní sen byl moderovat Studio 6. Tehdy to bylo v ranním vysílání České televize, takže ten moderátor ty 2,5 hodiny měl v ruce i jako dramaturg. Takže jsem měl na 2,5 hodiny prostě televizi pro sebe, když to řeknu takhle jako vulgárně. Samozřejmě jsem musel splňovat pravidla, pokyny, všechno, ale prostě jsem to mohl postavit já to vysílání, tak to byl můj reálně splněný sen. Ale já jsem ty roky čím dál víc čelil tomu, že jsem měl pocit, že moderátor dělá teplý vzduch, když to jenom tak jako řeknu. No, že jsem vlastně měl v telefonu kontakty na kde koho v České republice, na kde koho slavného, ale když jsem já zavřel hubu, tak se nedělo nic, kdežto oni něco vytvořili, něco vybudovali, něčeho dosáhli a tím pádem i když spí, tak to tu je. A měl jsem tenhle pocit, tak jsem si řekl, já od malička sním o tom, že budu režisér, tak já to zkusím. Prostě to zkusím. Třeba budu mizernej, nikoho to nebude bavit, zvorám to a pak s pokorou se vrátím zpátky k moderování a zkusím, jestli třeba ještě pro mě bude místo v moderátorském světě. Ale chci to zkusit. A v obojím byla trocha omylů z mé strany. Já si myslím, že moderátor teď už zpětně viděno je velice důležitá profese. Jedna z fakt jako z klíčových profesí ve veřejném prostoru, obzvlášť s dnešním nástupem médií, kde prostě moderátor nejenom, že staví rozhovor, dává prostor hostovi, nejenom tím, že se ho zeptá, ale že do něj někam šáhne, nějak prostě s ním pracuje, ale taky zviditelňuje a nastoluje témata v nějakým kontextu. A to ještě tak, že si to mnohdy ten divák a posluchač ani neuvědomí. Moderátor bez problémů udělá z někoho fašouna, z někoho bezcitného, z někoho přehnaně citlivýho a jenom tím, jak povede rozhovor. Ani si toho normální posluchač nevšimne. Takže moderátora dneska už považuji za velmi důležitou postavu a jsem hodně kritický k moderátorům i k sobě jako moderátor. Tu práci mám pořád moc rád a moc rád moderuju. A vedle toho třeba režírování nebo psaní knížek, prostě jiný věci, kterým se věnuju, učení, tak tam rozeznávám, jako, jak je krásný a milý, když někde po světě se promítá můj film a tam přijedu přednášet a přijde člověk, který zná můj film. Když mám přednášku a přijde někdo, kdo četl moji knížku a my okamžitě máme téma, o čem si povídat. To jsou jako krásné věci, ale taky rozeznávám, kolik nekvalitních filmů a nekvalitních knížek na světě je a že to prostě samo o sobě není univerzální odpověď. Jsem došel k tomu, že ta univerzální odpověď se pohybuje někde v opravdovosti, v autenticitě, v identifikaci sebe s tím, co dělám a pak se to fakt vrací k těm klišé, jako že pak můžu dělat cokoliv, ale je-li to s láskou, je to dobré. Ale jo, ono to tak jako je.
0: Teď jsme mluvili o vašem moderování, ale vy, když někde sám sebe definujete, tak mluvíte o polárníkovi a režisérovi. Jo. Ta polárničina, tam to taky najednou bylo takhle lusknutím prstu, prostě seberu se a pojedu do takových končin, kde mi bude strašně, bude mi zima, bude to těžký, ale já to udělám.
1: Od malička jsem byl trampík, cestovatel, vandrák. Za komoušu nestěli být skauti, tak v turistickém oddílu mládeže jsem cestoval. A byl jsem i v Pionýru, měli jsme skvělého pionýrského vedoucího, Pavla Matouška, takže to bylo jako super. A hromadu věcí jsem se naučil, abych v přírodě se cítil dobře. Aby mi to tam bylo prostě přirozené a blízké a abych nepochyboval o tom, že tam patřím. To je asi jako vstupní věc velmi důležité. A když přišla možnost vydat se na severní pól, teda když jsem se potkal s Mirkem Jakešem, mým polárnickým učitelem, a on mi řekl, jak tam jezdí s využitím jako logistiky Rusů, protože tam logistiku nikdo jiný než Rusové neposkytuje pořádně, tak a říkal, že si myslí, že ti Rusové by uměli i udělat nějakou slevu a že kdybych chtěl, takže by se tam mohl dostat. A to bylo ve fázi, kdy jsem měl o 25-30 kilo víc, než mám teď. Měl jsem podsaď pleš a od půlky hlavy dozadu takovýho jako jágra, takový zbytek vzpomínky na mé dříve bývalé vlasy, ale mentálně jsem žil stále ještě ve vazbě na svoje vysokoškolské sportovní roky a měl jsem pocit, že takhle to je v pořádku, že takhle to my chlapi máme, že prostě časem přiberem a ty vlasy pomalu zmizí, ale to myšlení tam má být furt kupředu. A tak jsem si najednou řekl, tak bacha, teďka je tady nějaký klukovský sen, ale jenom klukovina, prostě já jsem nikdy nemiloval polární kraje, nikdy jsem neměl, až budu velký, tak já dojdu na pol, ale jako je to takový jeden z těch snů, jestli člověk řekne, to může být zajímavý zažít a vidět. Já jsem si říkal, tak teď je tu příležitost. Bylo by to poprvé v mém životě, kdy ta příležitost ani ji neskusím zvednout a ještě k tomu bych ji pohřbil já. Nebylo by to, že ji za mě, mi můj sen sebere zlej člověk, zlej šéf, povinnosti doma, já nevím, co si tam člověk může zástupně dát, ale byl bych to jenom já a žil bych s tím, že já jsem vrah svých snů. A takže jsem byl jako, já tomu říkám, křižovatka tvaru té, kdy jsem si řekl, tak prostě ne, tak já to prostě zkusím. Já to prostě musím zkusit. A vyběhl jsem, pořád tam, tak si člověk musí mít fyzičku, já jsem říkal, tak budu běhat, jasně, vyběhl jsem. Po 5 minutách jsem málem vydávil plíce a zjistil jsem, že ta fyzička není taková, jak jsem si myslel, vázaný na ty vzpomínky z vysoké. Rok jsem cvičil, makal, pracoval na sobě, abych se nějak dal dohromady, abych se nějak naučil fungovat i v těch podmínkách. No a už když ta výprava začala, tak já už jsem si připadal jako vítěz před sebou. Já jsem si říkal, no třeba tam nedojdu, třeba se tady zabiju, třeba se propadnu do moře, stát se může cokoliv, ale to, že tady vůbec jsem, byla pro mě osobně strašně důležitá zpráva o mě samotným. Že když se rozhodnu zase, že to jde.
0: Říká Petr Horký.

0: Vy jste mluvil o tom, že třeba spadnu do moře, to se tam opravdu může stát. Hmm. Jak se přijímá takové riziko, že prostě chci to udělat, půjdu tam a počítám s tím, že se třeba nevrátím?
1: To je výborná otázka. Já s tím pracuju, mě zvou někdy do firem na přednášky nebo na práci s týmem a mám prostě workshopy různě, kde vycházím z toho, co mě naučil ten Polár. Přes za těch 17-15 let, co jezdím do Poláru, jsem o tom přesvědčený, prostě leda co naučil. Jedna z těch věcí je to úplně stejný, abych odpověděl na vaši otázku, jako třeba i vy, nebo kdokoliv, kdo nás poslouchá, má ve své každodennosti. Akorát na tom pólu je to líp vidět. My jsme permanentně ohrožení čímkoliv. Že mě přejede auto, že mě okradou, že mě bodne feťák, injekční stříkačkou do těla já dostanu AIDS nebo žloutenku nebo cokoliv. Těch variant je nepřeberné množství. Akorát tím, že žijeme v relativně často monotónních, opakujících se situacích, tak přestaneme si všímat toho rizika a začneme žít v sebeklamu, že mám všechno pevně v rukou a nic mě nehrozí. Obrovská výhoda, když vás vezmu a odvezu vás do Poláru, okamžitě poznáte, že vám něco hrozí. Jo? Minus 40 stupňů, pohyblivý led, který praská, otevřený moře, možná přítomnost nějaké šelmy. Okamžitě na první zlomek vteřiny se ve vás všechno probudí a řekne hrozí mi nebezpečí.
0: A uteču.
1: No, anebo nemáte kam a musíte se na to nějak adaptovat. A pak potkáte za 3-4 dny, potkáte samu sebe, která si s tím ví rady. A potkáte se jiná. Potkáte se, aha, před třema dama to bylo neřešitelný. Teď už vím, co se s tím dělá, tohle mě nevyleká. A posouvá vás to, vy se měníte. Ne proto, že byste se rozhodla, že se změníte, ale ty okolnosti si vás posouvají. A znovu opakují, výhoda Poláru je, že si nemůžete nakecat, že to máte v rukou. Tam se každý den stane něco, co jste nachystat nemohla. A vy se na to musíte nějak adaptovat. Něco změnit, něco upravit, něco připravit. A když s tímhle nastavením hlavy pak jste schopná se vrátit do Evropy a říct si jasně, teplíčko ve studiu, světlo, sklenice vody, je to bezvaný, půjdu na oběd, na večeři, všechno funguje, ale budu schopen si říct, co hrozí tady. Ztráta lásky, ztráta vztahů, ztráta práce jako zaměstnání, ztráta jistot, ztráta bezpečí, to nám hrozí mnohdy víc než na tom Poláru. A hromada lidí tady žije skřípnutá ve strachu. Nedovolí si někomu oponovat, protože nechtějí riskovat, že by se pohádali. Nedovolí si doma prosazovat to, co by doopravdy chtěli, protože se bojí, že by přišli o lásku. A tak dál, a tak dál. A tím, že to není vidět, tak tomu všemu ještě říkají, ale tak to víš, no, tak život není jednoduchý, ale docela se to dá, mohlo by to být horší. No to je strašný. Jo, na Poláru by neřekli. Umrzají mě prsty a už třetí den jsem nejedl a sotva vstávám a nevyspal jsem se ani jednu noc, protože jsem si blbě nachystal spaní, ale tak to víš, to je život. Ne, tam si řeknou, no blbě to šlo, dneska musím spát líp, omrzá mě noha, musím se obout. Tam to rovnou řešíme prostě, protože ta urgence je vyšší. A tohle to přenést sem, to je ten vzkaz, to je ten message.
0: Dá se to zobecnit tak, že ty extrémní situace nás vybaví takovou odvahou i do těch každodenních věcí?
1: Je to podobně jako s těma traumatama z dětství nebo bolestma z dětství, o kterých jsme se před chvílí bavili. Ano, pokud je uchopím jako růstový faktor. Když si řeknu, všechny ty hrůzy, co tady jsou proto, aby mě zlomily a mě to láme, ale já ještě jako dejchám, no tak celý život trpím. Když jsem schopen si z těch nepříjemných věcí vytahovat aspoň něco, kde si řeknu, bylo to období strašný, ale mám pocit, že jsem díky tomu rozeznal tyhle přátele, nebo dokázal jsem toto a od té doby mě to baví, protože jsem se, já nevím, dostával z toho, že jsem maloval, maluju blbě, ale šťastný, je to moje vášeň. Něco si z toho vylovím, tak si pomalu skládám kostičky, ze kterých se fakt pak už poskládá obrázek, o kterém můžu říct, tohle je hezký život. Protože všichni máme trápení, všichni máme nějaký bolesti, všichni máme nějaký zrady, ale jde o to, čemu věnujeme pozornost. Hromada z nás jsme jako každodenně brilantně trénovaní v kritizování a zvýrazňování špatných věcí. Ten mě urazil, je to debil, tam ten se na silnici chová stupidně, lidi v tramvaji smrdí, všechno je hrozný. Je to dovednost. My si ani neuvědomíme, že se to učíme. A tak si můžu udělat jako dovednost, že zkusím

0: která třeba vaše krize nebo neúspěch, o kterých jsme taky mluvili, vás nejvíc přetransformoval a nejvíc nakopnul do těch dalších životních etap?
1: Teď to nebude o neúspěchu, teď to bude o největší transformaci. Pro mě asi největší transformace byl opravdu jako pochod na severní pól. A že jsem tam došel, že jsem to zažil, že jsem ten rok vydržel trénovat, abych se vrátil a hlavně, že jsem v tom potkal krásu a radost. Já se od té doby hýbu, já od té doby pravidelně cvičím a furt v tom mám radost. Není to mus, není to pokyn, není to příkaz. Horký nedal sám sobě příkaz, budeš makat. Horký ho to postupně začalo bavit. A ta transformace, která přišla s tou cestou na severní pól i v souvislosti toho, o čem jsem tady před chvilkou mluvil, to rozeznávání těch pěkných věcí, to mě změnilo na celý život, to mě někam posunulo. Transformační věc, rozchod s mojí přítelkyní po 5 letech vztahu, kdy jsem byl přesvědčený, že se oba dva milujeme, takže to musí jít. Takže musí jít, abychom spolu byli. Že když se přece máme rádi, tak to prostě musí fungovat. Není nic nepřekonatelného, co by nepřekonala láska. Takhle, ale to zní pateticky, ale opravdu to jako z velké části je pravda, ale ne 100%. A my jsme se po 5 letech rozešli, poslední 2 roky byly velmi těžký pro ně i pro mě, jsem o tom přesvědčený a mám pocit, že jsme se rozcházeli oba dva úplně vyčerpaní. Že to nebylo, kdo dal komu kopačky, ale bylo to oba jsme na dně a sbíráme sílu vůbec jenom odplazit se z bojiště mezi poražené a začít si foukat na bibí a začít se nějak hojit. Tak tohle to pro mě byla jako veliká prohra a veliký transformační moment. Sám jsem si připadal, že jsem jako člověk strašlivě selhal, že když jsem nedokázal udržet a pěstovat lásku, tak jsem asi špatný člověk. A to bylo v kontrastu s tou dobou. V té době někdy končilo to moje v uvozovkách slavný období v televizi. Takže mě na jednu stranu třeba ještě potkávali nějací lidi, kteří o mě hezky mluvili, ale já jsem vevnitř prožíval, že jsem asi grázel. A začal jsem nějak pracovat s tím, abych teda zjistil, co jsem zač. A tak jsem tehdy vzal na milost, protože jsem byl do té doby toho jako asi odpůrce, různé terapie a různé testy. A fakt jsem rok chodil na všechno možné. Všechno, co se mě naskytlo, jsem říkal, tak jestli jsem fakt tak špatný, tak ať to aspoň vím. Ať aspoň vím, jak moc jsem špatný a dá se s tím pracovat, dá se na to připravit moje okolí, dá se s tím nějak žít a třeba najdu něco, co tak špatný nebude. A bylo tam hrozně důležité, že jsem zjistil, že jsme všichni špatní. Vy jste špatná, já jsem špatný, ten zvukař, jak sedí taky, že se nás poslouchají všichni taky a taky jsme všichni hrozně hodní. Máme oboje, máme všecko. Děláme dobré věci, děláme špatné věci. Málo kdy děláme nepochopitelné věci. Většinou i ty blbý věci, co uděláme, jsou pochopitelné. Nemusí být přijatelné, ale jsou pochopitelné. A mě to zbavilo potřeby hodnotit okolí a hodnotit sebe. Opravdu si troufnu o sobě říct, že zřídka kdy o někom řeknu soud, že bych řekl, no tohle je grázl, tohle je hlupák, tohle je špatný člověk. To fakt zřídka kdy. Ale to neznamená, že se vůči ním nevymezím, že se nepohádám s někým, nebo že neřeknu, neukážu hranice, teď to bude jinak. Ale zbavilo mě to potřeby s tím světem účtovat a to se mi žije o moc líp. A to všechno je vlastně důsledek toho tehdejšího rozchodu.
0: Ten rozchod vás velmi prověřil, potom jste chodil na ty terapie, na ty různé testy. Často mluvíte i o tom, že když jdete na ten polár nebo do těch extrémních míst, tak že je to i cesta za poznáním sebe sama.
1: No jasně.
0: Znáte se už teď po těch letech opravdu dobře nebo pokaždé třeba přijdete ještě na nějakou novou část sebe sama?
1: Jo, furt, pořád. To je spíš o tom, když se člověk podle mě je ochotný obrátit se do toho, aby připustil vlastní chybu a případně si půjčím toho Messnera, jak jsme se o něm bavili na začátku, případně si říct, chci se teda zlepšit, změnit, v čem, co proto jsem ochoten udělat, co proto nejsem ochoten udělat. Tak když je člověk ochoten se tomuhle otevřít, tak se stane první klíčová věc. Začne se žít mnohem s nás. Mnohem s nás, protože nemám potřebu iluzorně naplňovat nějaký obraz, který bych o sobě chtěl naplnit. Protože připustím, že tam ty chyby stejně vždycky budou. A oni tam stejně vždycky budou. Prostě. Takže hrát proti nim iluzi, že se jich zbavím, je kravina. A když tohle to pustím, tak to se stane jako když začnu jezdit na kole. Klik, už to jezdí. Už se pohybuju jinak. Jinak vidím svět. Ale celý život můžu jezdit na kole a furt budu mít co zlepšovat. Takže jako až budu umírat, tak o sobě nebudu vědět všechno prostě. Jo, to je nekonečný, to je jasný. A proto to taky může furt bavit, protože to je dobrý. Mnohdykrát sám sebe naštvu. Zareaguju, jak nechci zareagovat. Včera zrovna jsem seděl s přáteli, děláme s Honzou Budařem a s Radmilou Telhovákovou takový krátký hraný film. A zrovna včera jsem říkal, já vím, že jsem tam a tam se zachoval blbě, hrozně mě to štve, ale cítil jsem se tam blbě a teď vám to říkám, takhle jsem se cítil, nechci to, ale udělal jsem to. A štve mě to ještě teď, že jsem to udělal, jako, ale stejně bylo lepší, že jsem to řekl a mohli jsme se o tom spolu pobavit, než abych hrál hru, jako no, tak to by vás mohlo napadnout, co asi se stalo. A jestli to nevíte, tak tady být nemusí. Jo, tak to je jako blbej.

0: Jedním z mot Petra Horkého, který je dnes hostem pořadu Až na dřeň, je věta, kdo chce letět, musí skočit. Je teď nějaké místo nebo věc, na kterou se chystáte? Na jo, kterou sbíráte tu odvahu skočit?
1: No, je. Krátký hraný film, co točíme s Honzou Budařem, kde já hraju. Je to 15-minutovka, já tam hraji hlavní roli a to chce odvahu. To jako, jo.
0: Jak dlouho jste ji sbíral? Jako, jak se to stalo, že vy najednou hrajete? No, jste překročil tu hranici od toho režiséra k tomu herci?
1: My jsme si s Honzou před, teď už to jsou 3,5 roku, 4 roky, řekli, že spolu natočíme hranou věc a Honza napsal scénář na film Vítěz a ten jsme společně režírovali a Honza tam hrál a je to příběh z jeho života. A postupem času, jak jsme se různě poznávali, tak on napsal scénář z mého života a tak tam budu hrát já. No. Tak
0: co tam se z vašeho učím, života bude?
1: Koukněte se, až
0: nesmíme
1: to bude.
0: Nesmíme ani naznačovat, chápu.
1: Jsou to zápletky ze životů, prostě citlivý moment ze života Jana Budaře, tohle nějaký citlivý moment ze života Petra Horkého, jak se to prolíná se mnou až do teď a do dneška, jak se s tím pracuje, nebo co s tím dělám. A je to normální story, není to jako žádnej hluboko zpětná úvahová myšlenka. Je tam normálně příběh, prostě z bodu A do bodu B spěje nějaký příběhová klenba. A tady to teda vyšlo tak, že jsem i řekl sám, že vlastně chci dodržet to pravidlo, že Budaře hrál Budař, tak Horkého bude hrát Horký. Honza je výborný herec, že jo, má jen 4 český lvy. A on přijal to, já jsem ho poprosil, jestli by mě tím pádem nepomohlo s hereckým vedením, protože já nejsem herec, to je řemeslo, tam je hromada dovedností a to není, že si řeknu si, že teď budu hrát a tak hraju, to ne, tam se k tomu už musí dojít. Takže tam nějaká soustavnost a souslednost nějakých pracovních kroků. Honza se mě věnuje, je hodnej, že mi věnuje prostě svoji péči a já se snažím. No. Tak v srpnu to chceme natočit, tak se pak můžeme potkat a budu vám říkat, tak bude to ten růstový debakl. Nebo,
0: velké
1: nebo
0: vykročení z té komfortní zóny.
1: To bezesporu je. I vlastně vůbec nevím, jako jak budou lidi reagovat na to, že tam je kus mýho života, kus mýho příběhu. To je taky nějaký jako vstup do intimní zóny, jo, že něco to říct. My jsme zvyklí většinou žít, navenek všechno je v pohodě a trápení je vevnitř. Prostě jedovatý bubliny jsou uvnitř a dusíme se sami. A já si myslím, že to je špatný přístup, že je dobrý jako větra. A tak to nějakým způsobem asi může někoho zneklidnit i ten film, tak uvidíme.
0: Ale tak do svého života jste lidi pustil už třeba i v těch svých knihách. Jo. To jste vy.
1: Jo. A ono ve finále nejvíc se všichni bojíme jenom o svůj život. Jo, jako když já jsem přesvědčený, že to, co jsem tady dneska říkal o smrti mýho táty a o mým začátku na pólu, že to s nikým zas tak moc nepohne, protože to je prostě jeden z mnoha dalších příběhů někoho, kdo mluví v rádiu. A jenom já tady cítím nějaké rozechvění a stud a rozpaky, když to o sobě říkám. Jenom si řeknu fakt, to není důvod tajit. Prostě ptáte se konkrétně, tak já vám konkrétně odpovím. Nejsou to věci, které bych prostě tajil před světem. Tím pádem, když si uvědomím, že moje příběhy jsou intimní pro mě, ale pro okolí moc ne, ti to berou jako další příběh, tak to velmi jako otupí to ostří toho pocitu, že bych něco říkat neměl nebo nemohl.
0: Zbývá nám už jenom poslední chvilinka.
1: Jo.
0: Povězte mi, kdy se v nejbližší době, až tedy dotočíte ten film, chystáte na nějakou výpravu, expedici. Bude něco?
1: Asi bude. Já jsem chystal s Mirkem Jakešem, že vyrazíme a že spolu budeme putovat a budeme natáčet knížku jeho příběhu. To nestihnem, protože Mirek letos umřel. A mám nějaký místa na planetě, který bych chtěl vidět, kam bych se chtěl vydat, tak jako jestli na to bude kapacita, tak bych se tam chtěl dostat. Já si ještě pořád říkám, že máme 2 dcery, 13 a 16 let, tak si říkám, to už nebude trvat dlouho a holky budou chtít cestovat sami, tak si říkám, že na ty svoje výpravy ještě tolik spěchat nebudu, protože já co já vím, za 4, za 5 let na ně budu mít celý zbytek života.
0: Říká v závěru pořadu Až na dřeň Petr Horký, který byl naším hostem. Díky moc za to. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Děkuju pěkně, mějte se hezky, nashledanou.
0: A já už jen dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v archivu Českého rozhlasu v podcastových aplikacích a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny Deváté patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

To úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Párných dní ještě, zaplať pánbu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. V shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mě to vrtalo hlavou, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

co brácho s tím, co s tím. Dobrý lidi nejsou pára, tomu nevěřím.

Žalmanův spol v jazzovém kabátu, zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu Kleky Petra české trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

Spánek, sluní burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. Nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a tremských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: Loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc,

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ze záletů vás dnes zdraví Zdeněk Novák. A proč? Protože tradičně autorka záletů Alena Zárybnická bude hostem ve svém vlastním pořadu. Míříme na Medvědín, vloni jsme vysílali ze svatého Petra, tak změníme místo, budeme se rozhlížet a taky vás nalákáme k poslechu záletů v dalších týdnech. Tak pěkně zdravíme a příjemný poslech.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jak jsem slíbil, dnešní zálety, zdravíme vás ještě jednou, jsou z Krkonoš, speciální vydání, kdy Zdeněk Novák se ptá a Alena Zárybnická tentokrát odpovídá. Aleno, vítej, ahoj.
1: Vítejte vy, u mě doma, jsem ráda.
0: S námi je tady taky naše asistentka, která pomáhá s produkcí hostů, Ivana Fremutová. Svezeme se spolu.
2: Krásný den, už se těším.
0: Ano, jdeme na lanovku. Teď teda stojíme na mostě před lanovkou. Labe protéká, musím ti říct, Aleno, to je pohled oproti tomu Labi, které vidíme v Hradci nebo v Pardubicích. Krásná průsvitná říčka.
1: Nádherná a hlavně po dešti, když se to tak pěkně sešlo, že nám za týden napršelo i 100 mm, tak ta voda má prostě říz.
0: Ivana nám rozdává vstupenky na lanovku, zvonek cinká, my si pípneme. No, budeme si povídat na lanovce, ve vzduchu. Jak to umíme každý rok. Jenom řekni, než nastoupíme, když se řekne svatý Petr a Medvědín, tak první srovnání, které tě napadne, první rozdíl?
1: Mně vůbec nenapadá rozdíl, mě napadá spojení, protože letos poprvé v lyžařské sezóně si užijeme tahle dvě místa propojená v jedno, takže teď bych tam nedělala ani tečku, ani dvojtečku, zkrátka dala bych to jako je Hradubice a Pardec, tak bych teďka udělala Medvěpláně.
0: Medvěpláně. Kolik se nás tam vejde? Sedačka je pro čtyři?
1: Čtyřmístná, takže se úplně v pohodě vejdem, zvlášť když tu máme jednu polovinu, jeden celek a druhý celek. Ivanka je za půl.
0: Nasedneme, pracovníci lanovky nám otírají sedadla, protože pršelo. Stoupneme na žlutou čáru. Alena se zdraví s těmi, které důvěrně zná, protože je ze Špindlu. Tohle už je takové pozdně letní období tady v Krkonoších. My si natáčíme v den, kdy sprchlo a kdy nejsou tropická vedra. Teď je pod mrakem, takže já si připadám, že už je třeba září, říjen.
1: Kéž by, a kdyby byl říjen, už by to chtělo, aby bylo ještě o kousíček chladněji, protože čím rychleji se nám na podzim začne vychlazovat země, tím větší šanci máme na to, kdyby se objevila nějaká ta sněhová vločka, že se na té studenější zemi udrží.
0: Jo, no krásně to pofukuje, je to moc příjemné. Dodávka kyslíku nám jde přímo do úst?
2: Je to v pořádku, myslím si, že zasadím tu čepici konečně.
0: No Iva totiž, když jsme jeli z Polabské nížiny, tak má asi 3 bundy, 2 pláštěnky a 3 boty.
1: A to je všechno v naprostém pořádku a Iva říká, že je zkušená, promiň, skočila jsem ti do řeči, ale řekni si to, jsi zkušená.
2: Já jsem totiž byla asi před týdnem na východu slunce na Sněžce a nepocenila jsem to, pořádně jsem se oblíkla a nelitovala jsem to, že dneska, protože prší, mám také oblečení.
1: Jasně, ale já možná v tomhle ohledu mám skoro i jistou paranoju, protože i když jdu na krátkou vycházku, zrovna jsem na Medvědín třeba na skelpech, a i když jdu dolů do obchodu, do krámu, tak mám prostě bundu navíc. Nechci si předělávat starosti tím, že se budu cítit nekomfortně.
0: Na lanovce na Medvědín s Alenou Zárybnickou ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Zálety Českého rozhlasu, host Alena Zárybnická. Vždycky na začátku školního roku se změní z té, která se ptá, na tu, která odpovídá. Jsme na lanovce na Medvědín. Alena si nasadila žlutou modrou čelenku.
1: Uh-huh. To je tyrkysová.
0: Jo, tyrkysová, dobře. Prostě odstín modré. Krásně nám svítíš.
1: Ano, ano. Ono je to, ale teď bez legrace dobře být v horách vidět, protože když se něco někde přihodí a ten dotyčný, kdo by vás třeba měl hledat, podle barvy najde, proč ne? Proto i na batozích jsou píšťalky. Počkej, ukážu ti to úplně.
0: Ty máš píšťalku na batohu, jasně, skutečně?
1: Jasně, mám píšťalku na batohu, protože kdybych se někde ztratila a potřebovala dát o sobě vědět, tak si prostě můžu zapískat, když to neumím na prsty.
0: No jasně, protože ne všude v Krkonoších je mobilní signál v těch hlubších lesích a ne všude může dosáhnout aplikace záchranka.
1: Právě, ale bez té bych tedy nešla snad ani s odpadkovým košem u nás před barákem.
0: Tomu se říká profesionální deformace a to je dobře. Jak jsem říkal, stoupáme na Medvědín a jak jsem zdůraznil, loni jsme takhle stoupali ze svatého Petra nahoru. Tam se mi to moc líbilo, byly tam krásné výhledy, můžu se na ně těšit i z druhé strany?
1: No samozřejmě a možná ještě krásnější je pohled z Medvědína, protože máme šanci vidět i ten nejvyšší kopec Česka.
0: Sněžku.
1: Ano.
0: Já jsem ji nedávno viděl, jeli jsme k Baltu přes Královec Lubavku a když se jede tím úsekem na sever Polska, tak člověk vidí na Krkonoše z druhé strany a tuším, že to byla sněžka, kterou jsem spatřil.
1: Je naprosto dominantní z té polské strany a v podstatě nelze přehlédnout. Navíc z té polské strany mají Krkonoše mnohem větší převýšení než z té naší. My máme takové hrbolaté podhůří z té jižní strany, ale oni začínají z roviny a Krkonoše z Polska působí daleko majestátnějším dojmem než takové, na které se díváme my odsud.
0: Teď jsme vyjeli z lesa, Iva pokivuje.
2: Je to nádherný ty výhledy, ne?
0: No, a teď se nám rozkvil pohled na Labskou přehradu, nepletu se.
1: Ano, na Labskou přehradu a na stavbu nové lanovky na druhé straně a toho zmiňovaného propojení. Už jsou tam mosty na obou stranách. Já, když jsem naposled odjížděla do práce, tak jsem ještě jela po silnici, přes kterou nevedl z naší medvědinské strany most a teď, když jsem se vracela, tak už tam zkrátka pro lyžaře všechno nachystáno.
0: Jak to je ve Špindlu, ty z pozice místního nám to můžeš říct, skutečně se říká medvědinská strana, svatopetrská strana, tyhle dvě části jako jsou dominantní?
1: Medvědín a Pláně, spíš než svatopetrská, Medvědín a Pláně, je to kratší.
0: No a stoupáme tady na Medvědín, ale na medvědy asi nenarazíme.
1: Já vlastně nevím, jestli máme v Krkonoších nějaké potulující se medvídky. O medvědovi jsem neslyšela, ale každopádně, pokud byste z vrcholu Medvědína šli směrem na Svinské louže, tak na Šmídově vyhlídce jednoho dřevěného můžete i za uši podrbat.
0: A já myslím, že teď nově medvědy mají na Černé hoře u té stezky Koruna mistrů.
1: Ano, a já jsem nějak v létě dokonce zaregistrovala, že jim tam vyrobili v těch vedrech i kupu technického sněhu a že si medvědi mohli stejně jako návštěvníci právě Černé hory hrát na zimu.
0: Tak blížíme se ke konečné stanici lanovky. Jestli pak je tady taky tak útulná restaurace jako nahoře, když vyjedeš ze svatého Petra?
1: Je to nově zrekonstruovaná, tuším, že 2-3 roky zpátky. Útulná restaurace, zvlášť fronta na hlavní jídlo a zvlášť fronta na dortíky. Takže pokud nechcete kombinovat a chcete si dát jenom jedno, tak ideální místo. A hlavně ta panoramata. I když madam Homolková popisovala panoramata právě na pláních na druhé straně Špindlerova mlýna.
0: Tak vedle nás Medvědín, nápis dřevěný, vysílač mobilního signálu, samozřejmě dětské hřiště, už se tady procházejí první turisté, teplota znatelně klesla a my budeme vystupovat, tak se přihlásíme za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, Český rozhlas, jsme na Medvědíně, nahoře, na kopci. My jsme chtěli sjet hned dolů s Alenou Zárybnickou, ale co kdybychom se trošku rozhlédli?
2: Rozhodně se rozhlédneme, když je alespoň někam vidět. A docela se to vylepšilo oproti tomu, jak to vypadalo ještě před chvílí.
1: No pojďme tady k tomu dětskému hřišti s mokrým zadkem sem. Děvčata si vzala horské kalhoty, které nepromoknou. Já mám takové plátěné, městské, no prostě chlap. A jdeme se podívat. Víš, co mě Aleno úplně jako první zaujalo z toho všeho výhledu, že tamhle v těch kopcích naproti Medvědínu jsou pod námi mraky. Co to je za meteorologický útvar?
2: Vidím je. Takové mraky vznikají v případě, že naprší a trošku se zvýší teplota. Začne se ta vlhkost, ty vodní kapky vypařovat a znovu kondenzovat. A to jsou vlastně mraky, které vznikají z výparu z té vlhkosti, kterou jsme tu měli po tom stávajícím dešti.
1: Od rána jsme hypnotizovali radar, protože včera předpověď byla, že bude pršet. Ono taky pršelo přes noc, ale teď ta oblačnost z jihu postupuje na sever, na severovýchod a vypadá to, že nezmoknem.
2: Já doufám, ale už teď nám svatý Petr, patron povětrnosti, nedoufám, že se k němu každý modlí, ale my meteorologové ano, že nám zkrátka zařídil nádherný výhledy.
1: V nadmořské výšce 1235 metrů nad mořem. Ivana Fremutová, naše kolegyně, nás fotí. Já si tě taky vyfotím tamhle na tom dřevěném lehátku před nápisem Medvědín. Dáme tu fotku na naše internetové stránky.
2: Super, můžeme k ní dát i parádní popisek, jak se v tento moment cítí díky nějaké lehké vyroze můj žaludek, aby divák nebo ten, kdo se bude dívat na náš web, pochopil, že barva mé pleťovky tak trochu hraje s tou tyrkysovou, kterou mám na sobě a s tou zelenou, která je kolem mě.
1: Já ti vezmu hodně z dálky schovývavě. Tady vidíte odolnost Aleny Zárybnické, že i přes tyhle potíže jsme nezrušili naše natáčení prvních poprázdninových záletů, které posloucháte.
2: A víte, co je obrovský kouzlo? Já jsem dole na parkovišti si říkala, že to snad budeme muset odložit to naše dnešní setkání, že mi tak zkrátka nepříjemno, ale ono je to fakt všelijak. Vyjeďte lanovkou na Medvědín, je to skoro stejně dobrý, jako pít léčivý prameny, nebo možná dokonce ještě o dost lepší.
1: A hlavně zapněte u toho mikrofon, protože ty my rozhlasáci víme, i když člověk přijde v zbídačeném stavu a pak se rozsvítí ta červená, tak ten adrenalin dělá své a najednou úplně zapomene na to, že ho bolí zub, že má problémy doma, nebo že se mu právě rozbilo auto.
2: Krkonoše jsou na všechno lék.
1: No, podívej, a Iva, ta už úplně zmizela, tu nezajímáme, ta se tu rozhlíží a už někde běhá po kopcích.
2: Ta má radost z toho, že no vlastně vy oba musíte mít radost. V jaké nadmořské výšce žijete?
1: No, tak Labe, to jsou nějakých 200 metrů nad mořem, pod Kuňkou.
2: Přesně, tak teď jsme o rovných tisíc výš.
1: Ještě mě řekni, ano, takže vyjeli jsme dole z Medvědína na Medvědín a na tom Medvědíně nahoře je zase horní stanice lanovky horní Mísečky Medvědín.
2: Která vede právě z Míseček a je to místo pro takové klidnější lyžování. Pokud chcete mít ne tak strmý kopec, učit třeba děti první oblouky, tak když si jedete tady tu první část, tak pak vlastně u spodní stanice té lanovky z horních Míseček je krásná louka pro učení se prvních obloučků.
1: Jo, výborně. Zdravíme vás z Krkonoš, Zálety Aleny Zárybnické s Alenou Zárybnickou jsou na Medvědíně.

0: Medvědín, místo, odkud vysíláme dnešní zálety. Jsme na horní stanici lanovky. Vidíme tady dřevěnou soku holčičky, která má za sebou medvěda, před sebou medvídka.
1: Přibyl nám tu jeden medvěd. Vůbec jsem se ho nevšimla. Posílala jsem vás za medvídkem na svinské louže na Šmídovu vyhlídku, ale on je tu jeden medvěd ještě úplně na dosah, tak pokud by se vám nechtělo od lanovky, tak můžete ten soulad, který na mě z té sochy plyne, si naprosto skvěle vychutnat. A navíc, když se postavíte zády k vysílači, podíváte se na medvěda s medvídětem a s holčičkou.
0: Tak přímo nad ním
1: je Sněžka.
0: Je to tak, pěkně v oblacích. Musím to rychle vyfotit během další písničky, protože ta fotka bude stát za to a dám do toho i takhle náhled na tu lanovku, na tu sedačku. Myslím, že to bude pěkná fotka.
1: Nádherná, no moc krát děkuju, že jsem se dole nepoložila.
0: No.
1: Že jsem si sedla na lanovku a je mi fakt líp.
0: No a myslím, že si dáme černý čaj, co?
1: Určitě, určitě, určitě a někde nějaký borůvkový koláč, což je tak pro nás typické, ono to dokáže divy.
0: A nebo borůvkový knedlík. Tak Iva se vrací k nám, my jsme tu domluvili černý čaj tady v restauraci a možná borůvkový koláč a ty si mezi tím telefonovala, bylo to kvůli záletům?
2: No určitě bylo, zrovna jsem domluvila Marii Šabaskou a budeme ji točit do záletů právě, takže dopadlo.
0: A Alena nám řekne, kdo to Marie Šabacká je?
1: Marie Šabacká je glacioložka, která se vlastně tématu ledovců, pobytu právě na pólech a důsledkům globální změny klimatu věnuje na plný pecky. Svého času hodně popularizovala, teď si myslím, že se částečně věnuje i rodině, tak se mi ta kombinace moc bude líbit. A jinak, pokud můžu, tak čelenku smekám, protože klobouk na hlavě nemám. Ivan se za to, jak krásně zvládla pozvat do záletu Štefana Margitu.
2: Musím teda říct, že to vůbec nebylo těžký. Když jsem mu volala a říkala jsem, že do záletu k Alence Zárybnický, tak byl šťastný a říkal, že ano, že moc rád, že Alenku má rád a ještě taky klapnu ten termín, takže perfektní, úplně bez problémů.
0: Takže teď už víte, kdo bude následovat v dalších týdnech v záletech, ještě se k tomu vrátíme, ledovcoložka a ještě zpěvák Štefan Margita, další jména si necháme na za chvíli, jestli dovolíte, a budeme se ještě chvíli rozhlížet. Aleny se zeptám ještě na jednu věc, jak je to teda s tím budoucím propojením téhle medvědínské strany s tou stranou na pláních. Kam člověk bude muset sjet, aby na lyžích přijel na tu druhou stranu? Musí tou sjezdovkou na Mísečky?
1: Musí tou sjezdovkou na Mísečky. Já jsem sama napjatá, protože jedno z našich dalších záletových setkání bude s muži, kteří tohle propojení plánovali, kteří ho stavili a obecně mě zajímají stavby lanovky, to, jakým způsobem se to všechno musí vytvořit tak, aby to bylo bezpečné pro každého, kdo bude jezdit, aby to bylo v souladu třeba i s přírodou, v souladu s krajinou. A vlastně musí sjet po té sjezdovce tady, které se říká vodovodní. Já vlastně ani nevím, jestli je to její oficiální název, ale je to modrá sjezdovka, která vás dovede na sídliště do Bedřichova. Ne, do Jizersko-Horského Bedřichova, ale do okrajové čtvrti na našeho Špindlerovského Bronxu a tam už na parkovišti P1 budete mít možnost vyjet na tu stranu protější. No je vidět ta stavba, která tam ještě teďka probíhá a nová lanovka, nový průsek. Vidíš tady levé ruce?
0: Tak to se dostáváme k dalším hostům záletu, kteří tu budou v dalších týdnech v našem vysílání.
1: Václav Janda, Jiří Kolín.
0: Odborníci na lanovky.
1: Na stavbu lanových dráh.
0: Výborně. No tak dáme si opět krátkou pauzu, budeme fotit a pak se vrátíme sem zpátky do záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zálety Aleny Zárybnické, dnes s Alenou Zárybnickou, co by hostem. Koukáme se z horní stanice lanovky na Medvědín dolů. Na kterou část Špindlu?
2: Asi na centrum, teď přímo pod námi je centrum Špindlerova mlýna. Vlevo ta sjezdovka, ten průsek, který se jeví tak trochu...
1: To je stoch.
2: Výborně, Zdendo, to je stoch, nejprudší sjezdovka, kterou tady máme.
1: Naproti je Orea Hotel, kde jsem byl ubytovaný a koukal jsem přímo na ten stoch.
2: Výborně, působí to úplně monumentálně a je to mimochodem tréninková sjezdovka, pokud se ve Špindlerově mlýně jedou závody světového poháru, jako to bylo třeba letos v lednu, tak vlastně tréninková pista pro závodnice byl právě tenhle stoch. A tím, že se vyledovala, připravila se tam velmi silná vrstva ledu, oni vlastně nejezdí na sněhu, jezdí na ledě. Tak nám ten stoch vydržel vlastně zasněžený, nebo dalo se tam trénovat ještě daleko déle než na jiných místech.
1: Já se teď ještě vracím nahoru z lanovky na Pláně, ano. Jak jsme tam natáčeli loni tyhle poprázdninové zálety,
2: srdce.
1: Tak tam byla taková zvláštnost, to si do dneška pamatuju, ty jsi říkal, že tam je telefonka, telefonní cesta, taková zvláštnost, tak má nějakou zvláštnost i tady Medvědí, nějakou takovou cestu, ty jsi říkala vodovodka, vodovodní.
2: Vodovodní, říká se té spodní části modré sjezdovky vodovodní, pak tu máme tak jako kam bychom se mohli podívat a popojit na ty svinské louže, tam je pořád jakože zbytky bažiny, nevím, jak to dopadlo letos přes léto při tom extrémně suchém počasí, ale jsou tam takové ty mostky, které třeba důvěrně známe mezi Luční boudou a Sněžkou, tak ty máme i tady, než dojdeme k té Šmídově vyhlídce a než pak odbočíme na Zlaté návrší, protože my, když bychom teď vyšli až úplně na vršek, tak bychom viděli do Labského dolu, teď se díváme do Dlouhého dolu podél stohu, kde bychom vyšli na druhou stranu, budeme se dívat směrem k Labské boudě na polskou stranu Krkonoš do Labského dolu.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se díváme přes toho medvěda zmiňovaného na Sněžku, tak v tom zatím prostředním kopci,

0: kopcem, za lesněným kopcem, je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem k Labské a s nás bychom se dostali ke Sněžce. Mimochodem, co je ještě zajímavé, když se díváme do tohoto prostoru, tak ten nejzalesněnější úsek mezi stohem a vlastně levou stranou kopce, ten dlouhý důl, v tom sedle za ním je vírovka a ty svahy, které teď mají, protože se díváme na kámen a odhalenou trávu, takovou tu zelenou a zrzavou barvu, tak to jsou lavinové svahy, které vlastně vedou do toho modrého dolu. Já když jsem dávala dohromady knížku o lavinových nehodách, které se odehrály v Krkonoších, tak tohle je jeden z těch lavinových svahů, kde k mnoha nehodám, lavinovým nehodám došlo. Tak já se vždycky dívám s obrovskou pokorou do takových míst a mám vlastně obrovský respekt a pokoru k tomu, co se i v takhle malých kopcích, jako jsou Krkonoše, může stát.
1: Hledá skupinka turistů s jezevčíkem, který tu lítá a je spokojený. Kdybychom chtěli teď sejít dolů a nejet lanovkou, tak půl hodinka?
0: Vůbec jsem to snad ani pěš. No, když jsem chodívávala běhat, tak jsem zbíhala tady tudy dolů.
1: Ale ne po sjezdovce asi.
0: Jo, právě, že jsem si jako snažila, Ivanka by mě když tak opravila, ale natrénovat si tady něco takhle nad kolenama, aby mě to pak pomáhalo nějaký kus svalu. Ale já si myslím, že plynulou chůzí půl hodinka, no, naleží jste tam za 2 minutky, za 3.

0: Zdraví vás zálety, vysílání z Krkonoš z Medvědína. Zaujal nás tady ten jezevčík, o kterém před chvílí byla řeč.
1: Já jsem pejskař, no, takže já si ho asi půjdu pohladit.
0: No je krásný, to je asi ten, jak se říká, ne, trpasličí.
1: Trpasličí. Já myslím, že trpasličí, nebo je to štěně, nevím.
0: Krásnej.
2: Hladkosrstej, skladnej.
0: Žvíkající často plyšovou hračku.
1: No jo, to musí být.
2: Ivanka vlastně psů, já jsem teď ztratila ze zřetele dva.
1: Ne, mám už jenom jednoho, čtyřletýho, border collie, takže docela rachot.
0: Já nula.
2: Jasně, tak je jasný, že Ivanka je často na nohou, no, protože borderka je bez pochyby plemeno, které vyžaduje pohyb, na to, že je to pastavec, tak se hodně pohyb.
1: No, dvakrát denně chodíme na procházky.
0: Říká členka našeho záletového týmu Ivana Fremutová, která se stará o záletové hosty předtím, než je třeba Alena ve studiu nebo i v terénu natáčí. Za chvíli se k těm hostům dostaneme, ale já mám pořád nutkání jako jít jinám, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
0: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici Lanovky Horní Mísečky Medvědín, pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů.
0: Je to pár metrů, nebudeme líní. Nasajeme čerstvý vzduch, kde jinde, než na vrcholcích Krkonoš by mohl být čerstvý vzduch.
2: Je to vidět i na kondici lesu. Vzpomeňme si, jak vypadaly Krkonoše před 20-30 lety, jak vypadají teď.
0: Jsme nahoře, přehoupli jsme se, abychom viděli na druhou stranu tohoto kopce, který se jmenuje Medvědín.
2: A další medvěd, o kterého stojíme. Kdybychom popošli mírně doleva, budeme se dívat na Mísečky a když zajdeme za medvědem kousíček dál, uvidíme do Labského dolu. Tak pojďme.
0: Tak jdeme kolem dalšího dřevěného medvěda. Špindlerova mise, medvědí cesta, takže i něco pro děti. Zákaz vjezdu cyklistů, klidové území Národního parku, zákaz pohybu mimo značené trasy a je tu také napsáno ptačí oblast Krkonoše. Člověk si připadá tady nahoře tak nějak lehčí než dole.
2: No rozhodně, páně, neseš na svých bedrech menší sloupec atmosféry. Od toho taky atmosférický tlak, protože atmosférický tlak je daný tíhou toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš méně?
0: Borůvčí, borůvky nevidím a stejně bychom pro ně nemohli.
2: Ano, protože se nesmíme pohybovat mimo značené cesty.
0: Jsou tu takové ty tyče, které ukazují cestu, když je sníh a cesta není vidět.
2: A to je bezvadný vynález. Myslím si, že jestli nikdo nedostal Nobelovu cenu za tyčové značení, takže by ji někdo dostat měl. Když si představíte, že jsou situace, že je mlha hustá tak, jak říkal Rákosníček, že by se dala krájet, anebo možná ještě hustější, tak bez těch tyčí na pláních se jen těžko orientujete. A mimochodem se říká, že kdo v Krkonoších nebloudil, buď lže, anebo v Krkonoších nikdy nebyl.
0: Zatím se nám tedy pohled na Labské údolí, na Labský důl nerozkryl, ale vidím tam nějakou špičatou sympatickou horu vzadu.
2: Zlaté návrší, po zlatě jdeme. Dívali jsme se směrem ke Sněžce na Stříbrné návrší a teď míříme ke Zlatému.
0: Tak, mluvila jsi o tom, že nám tady je lehčeji nahoře a ono nám je tady i příjemněji, co se týká teplot. Člověk rád utíká do hor, když hlásíte v televizi 40, že budou 40-stupňová vedra, i když ono je tepleji i na těch horách než běžně.
2: Ona je to jednoduchá matematika, když vlastně vystoupíte o 100 metrů nadmořské výšky směrem nahoru, tak vám teplota klesne o 60 nebo dokonce o celý stupeň Celsia. A to je znát, spočtěte si to, když tedy tvých Ivančiných 200 metrů nad mořem tady 1200, tak jak, že jsme tady rovnou tedy o 10 stupňů Celsia s nižšími teplotami.
0: Takže když jsou 40 v nížině, tak tady je 30.
2: Tak.
0: Zálety Český rozhlas, Medvědín, výhled na Zlaté návrší. No pojďme od počasí a kochání se Krkonošemi ke kochání se hosty záletů. Už jsme zmínili, že před námi je třeba setkání se Štefanem Margitou, pak s pány, kteří se zaměřují na stavbu lanovek, pak s odbornicí na ledovce, ale my víme i o dalších hostech. Hned třeba příští týden napoví Ivana Fremutová, moderátorka.
1: Eva Machůrková.
0: Ano, moderátorka, takový AZ kvíz pro naši kolegyni Ivanu Fremutovou, pamatuje si?
2: Obstále.
0: Výborně. No a pak se taky zastavíme u jednoho krkonošského architekta.
2: U Davida Kozáka, a to mě zaujalo velmi. Muž, který vystudoval bakaláře a potom inženýrský obor na Českém vysokém učení technickém, pochází z Broumovska, je inženýr architekt tedy a do Krkonoš, do Trutnova se přistěhoval, protože chtěl být blíž horám a že ho právě tenhle styl architektury zajímá, aby měl blíž na liže, aby měl blíž na traily, aby jeho děti mohly vyrůstat tady v tom našem krásném kraji.
0: Tak třeba tohle je před námi. Iva, vzpomene si ještě na někoho z těch hostů?
1: Alenka to řekla špatně, Lukáš Kozák.
2: Já jsem řekla David zase, že...
0: Lukáš
2: Kozák.
0: Ale jsme jenom lidi samozřejmě, i to patří k záletům, tak se s ní jména nám někdy dělají problém zapamatovat. Těch jmeny kolem nás opravdu hodně. A pak tady máme jednu mladou slečnu, která to umí na lyžích.
2: Jo, takhle. Zvenda dává krásné kvízy, ano. Záletový kvíz. Ty máš na mysli Lucii Charvátovou.
0: Ano, biatlonistku.
2: Biatlonistku Lucii Charvátovou. No, to je moje srdeční záležitost. Její tatínek se velmi pečlivě stará o běžecké okruhy, které jsou ve Vrchlabí, u kruhového objezdu, o Vejsplachy se jim říká. A ty mají relativně malé převýšení, je to takové běhání po rovinkách. Ale přeci jenom jeden vršek tam je. A ten i v mapách najdete pojmenovaný jako Charvátův kopec. Takže my budeme s Lucí točit pod Charvátovým kopcem.
0: Tak to byla taková nabídka toho, co v záletech uslyšíte v dalších týdnech. My se pomalu, ale jistě loučíme z Medvědína. Vracíme se ke stanici Lanovky. Uvidíme, jestli si dáme ten čaj nebo sjedeme. Podle toho, jestli to zrovna pojede. Proti nám dva pejsci. Paničky mají přivázané kolem pasu vzorně. Tak, pozdravíme. Dobrý den. Tak, a no, já myslím, že rozloučíme se. Loučí se Zdeněk Novák.
2: Alena Zárybnická.
0: A z Medvědí na zdraví i...
1: Ivana Fremutová.
2: Moji milí, bez vás by to nešlo. Děkuju vám, že jste tu se mnou.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministryně financí kvůli návrhu státního rozpočtu přijde na jednání poslaneckého klubu SPD. Rusko po třídenní přestávce obnovilo útoky na Kyjev. Počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
2: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
0: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam unikají toxické látky, oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Rusko v noci na dnešek obnovilo útoky na Kyjev. Městem podle tamních úřadů otřáslo několik explozí. Terčem útoku se stalo logistické centrum a průmyslové podniky. Vzniklé požáry už se hasičům podařilo uhasit. Dnešním útokem skončilo třídenní příměří, které platilo kvůli návštěvě amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě a v Kyjevě. Jednání vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa ale žádný zásadní průlom ve snaze ukončit válku nepřineslo. Silničáři od zítra uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště Václava Havla od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s předstihem.
3: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
0: Řidiči budou moci využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny. Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera, který bude 16. listopadu v pražském Rudolfinu. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčíkovou 7-6 a 6-4.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku se při zvětšené oblačnosti ojediněle přidají přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě o něco méně, na horách kolem 20.
1: Doprava.
0: Na D4 z Prahy do Strakonic je výstraha před vozidlem v protisměru u Dobříše. Policie dostala hlášení na kilometru 31,5. Dejte pozor, pokud se blížíte směrem od Prahy. V Praze pak na příjezd do Brněnskou ulicí směrem od D1 za Průhonicemi na 5. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Už jsou v odstavném pruhu, výrazně nepřekážejí, přesto opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Jakub Kaloč.
5: A opět poděkuji Naděnce Procházkové, která pro vás chystá zprávy a chystat bude až do 11. dopolední. Tímto tě zdravím.
0: Dobré ráno.
5: Ahoj Naděnko, dobré ráno. Lukáš Kamen za režijním pultem, také ho zdravíme všichni. A spolupachatel úterního ranního vysílání 5 minutek po 5. hodině se jmenuje Jakub Kaloč. Je 8. září a jestli nás slyšíte, tak je to, přátelé, důkaz toho, že patříte k elitní jednotce ranních dobrodruhů. A tak tož vítejte. A začíná den, který před námi ještě nikdo nikdy nezažil a my ho můžeme psát společně.
0: No tak to je
5: to
0: úžasný.
5: To je velmi hluboké. Tak pojďme na to, kdo z vás už se chystá k pracovnímu nasazení, ať vám jde práce, jak se říká, od ruky. No a jestli tak nějak málo tančíte, tak to můžeme napravit s kapelou Krištof. Pojďme na to. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Vaše ráno na dvojce pokračuje v 5 hodin 8 minutek, je úterý 8. září. Ještě jednou vás vítám, všechny z vás, kteří už bdíte u svých přijímačů, a mám tu docela takový zajímavý kousek, který začnu otázkou. Víte, co je spektrální nevěra? Já jsem tento výraz jako neznal, nicméně předpokládám, že se týká pouze jedné ženy. A protože se na světě dějí různé podivné věci, tak by nás asi nemělo překvapit, že jistá Amanda Sparrow ze severního Irska se provdala, přátelé, za 300 let starého ducha piráta z Karibiku. A té dotyčné dámě je teď přes 50 let a ten příběh začal prý už v roce 2013. Protože v tomto roce její ložnici začal navštěvovat duch piráta z Haiti, který žil v 18. století. A protože po určité době došlo i ke splynutí duší, respektive těl, tak považovala za svou povinnost se za svého Jacka provdat. A říká k tomu, vyrůstala jsem v Irsku, byla jsem vedena k tomu, že pokud se s vámi nějaký muž vyspí, měl by si vás také vzít a vy jeho. Alespoň tak zdůvodnila Amanda svůj krok. Obřad se uskutečnil v roce 2014 v mezinárodních vodách, aby mohl nabýt právní platnosti. Účastnilo se ho i médium, jehož prostřednictvím mohl manžel říci své ano. Dokonce si prý dali v průběhu desetiletého vztahu pauzu a pak se k sobě zase vrátili, čili skoro klasický vztah. Ale manželství bohužel nevydrželo, protože Amanda příčinu rozpadu manželství s duchem přičítá pak naprosté spiritualitě svazku a v tom se prý těžko žije, že stále někde duch lítal, no a také jí prý podváděl s jinými ženami. Dotyčná, prosím vás, teď radí a dobře poslouchejte všem ženám, pochopitelně, které se ocitnou v podobné situaci, aby si dávali pozor na spektrální nevěru. Tak, toliko k jednomu zajímavému svazku. Hezké ráno. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ranní teploty už nasvědčují tomu, že bude poměrně teplo mezi 12 až 17 stupni Celsia. Aktuálně na většině území jasná obloha, jenom zataženo kolem Zlínského kraje, možná Ostravsko ještě se zataženou oblohou, ale přes den bude jasno až polojasno. Na jihu zpočátku při zvětšené obločnosti ojediněle ještě doznívající přehánky. A teď ty teploty, držte se, 29 až 32 stupňů Celsia na severu a západě kolem 26 až 29 a na horách 1000 metrech také teplo 20 respektive na Šumavě až ke 24 stupňů Celsia. Tak se na to zkuste připravit, na to, že je 8. září, tak si myslím, že ty teploty jsou velmi letní. Když se podívám na středu, v Čechách zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku ještě tropické teploty, takový bude zítřejší den, to znamená, v těch Čechách ještě očekávají meteorologové přehánky, odpoledne pak srážky i četnější místy bouřky, k večeru budou ustávat. Na Moravě a ve Slezsku bude po většinu dne jasno až polojasno, přibývání oblačnosti s deštěm a přehánkami až k večerním hodinám. A ten zítřek také mezi 18 na západě stupni Celsia až ke 32 na východě. Až v Čechách bude, k večeru se bude ochlazovat, ale to už nám asi nebude nic platné, takže i ten zítřek bude poměrně teplý, to znamená směrem k východu od západu budou ty teploty opravdu vysoko, budou tropické. Co se týká hor, tak kolem 16 až 20 stupňů Celsia a to v 1000 metrech. Tak si ještě zkusme užít ty poslední záchvěvy letních tropických teplot.
0: Vaše ráno
2: s Vláďou Slezákem na Dvojce.

Je úterý 8. září, já vás vítám, posloucháte Vaše ráno na dvojce. Byť jste slyšeli možná upoutávku na Vláďu Slezáka, tak je tu stále Jakub Kaloč. Musel nás na to Dalibor upozornit, že tam pouštíme špatné džingly, ale holce stane, je to lidský faktor, ta chyba. Dnes je Mezinárodní den gramotnosti, to se k tomu možná hodí. Když přemýšlíme o tom, co gramotnost vlastně je, tak bychom měli podle odborníků rozlišovat mezi negramotností, což je celková neschopnost číst a psát, a funkční negramotností, což je schopnost číst a psát, ale nedostatečná na to, abychom uspokojili požadavky každodenního života. Teď už budu pokračovat vzpomínkou na jednoho z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a světově nejhranějšího českého skladatele vůbec, Antonína Leopolda Dvořáka, který se narodil 8. září v roce 1841. Tu genialitu Antonína Dvořáka shrnul trefně další výrazný německý hudební skladatel, klavírista a dirigent Johannes Brahms. Dvořákova témata pro vedlejší myšlenky by mě docela stačila i na myšlenky hlavní.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Senát poslancům vrátil i třeba nový stavební zákon. Není ale jasné, jestli na něj přijde řada už dnes. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o víc než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Už za půl hodiny začnou platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států. Pohybují se ve výši 15, 25 a 50% a vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkoholické nápoje nebo hokejovou výstroj. Starosta španělského města Ceuta Juan Jesús Vivas dnes přicestuje do Bruselu. S představiteli unijních institucí chce probrat krizovou situaci ve svém městě, způsobenou masovým přílivem migrantů na konci července. Dopoledne by měl Vivas navštívit Evropský parlament, odpoledne se pak přesune do Evropské komise. Tam se má sejít s komisařkou pro Středomoří Dubravkou Šujcovou. Český Červený kříž začíná učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je dnes Plzeň, následovat bude Praha nebo Ústí nad Labem. Zájemci se budou učit, jak řešit třeba masivní krvácení nebo zástavu srdce. Červený kříž takto plánuje proškolit až 1 000 000 lidí.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti se ojediněle přidají přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě bude do 29, na horách většinou kolem 20 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora stojí za planou nad Lužnicí porouchaný kamion. Na kilometru 82 blokuje odstavný pruh. U Benešova je nehoda na silnici 3 do Tábora mezi kruhovým objezdem na Vlašim a odbočkou na Neveklov. Narazilo osobní auto do svodidel, také tam opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloč.
3: Já doufám, že to nebude vypadat, alespoň ten projev, jako kdybych do svodidel narazil také. Je 5:33, je 8. září, je úterý, pokračuje druhá půle vašeho rána na Dvojce. Ještě jednou Naděnce Procházkové děkuji a přeji také hezký den.
1: Děkuji a také přeji hezký den.
3: Si ho. A my se budeme věnovat kuriozitám, respektive obří bunda, papírový tank nebo betlem vyřezaný ve skořápce lískového ořechu. Až do posud se za takovými kuriozitami jezdilo jedině, ano, do Pelhřimova. Brzy ale čeká expozici z historické věže Velké stěhování. Nové prostory najde totiž Muzeum rekordů v Jindřichově Hradci. Více už vám prozradíme za chvíli. Hezký den.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Velhřimovské muzeum rekordů a kuriozit čeká velké stěhování. Část expozic najde nové působiště v Jindřichově Hradci. K dispozici tam muzeum bude mít zhruba třikrát větší plochu než doposud. To útočiště najde konkrétně v historické budově masných krámů přímo na náměstí.
1: No a nahoře by nábytek a i nějaký průmyslový zboží.
2: S panem Milanem se dávám do řeči na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Stojíme před masnými krámy, rozlehlým měšťanským domem, jehož původ sahá až do 14. století. V jeho přízemí bývala a teď už i opět je prodejna potravin. No a otázkou je, co bude v prvním patře?
1: Nevím teď po té doby, co to uzavřeli jako kop.
2: By se tam mělo totiž z Pelhřimova stěhovat část toho muzea rekordů.
1: O tom já nevím nic.
2: Slyšíte to poprvé?
1: No.
2: Ale přesto je to tak. Pojďme se tedy teď přesunout o zhruba 40 kilometrů odsud do Pelhřimova, do Muzea rekordů a kuriozit za Lubošem Rafajem, který nám toho jistě řekne víc.
3: No já bych to nenazval ani stěhování, já bych to nazval nějaký rozšiřování teritoria. Jo, vlastně představme si to tak, že se postavíme na dvě nohy. To znamená, expozice Zlatý český ručičky zůstane a vlastně Jindřichův Hradec bude úplně novej. To znamená samozřejmě, že z věže tam přestěhujeme nějaký exponáty, ale jinak...
2: Ale věž zůstane jako taková?
3: Věž zůstane, ale my už ní nebudeme. Jo, to znamená vlastně, my odstěhujeme exponáty z věže a nastěhujeme je do Jindřichovýho Hradce, ale přibyli tam spousta nových věcí.
2: Takže není to tak, že byste opouštěli Pelhřimov a udělali jste město rekordu z Jindřichova Hradce?
3: Ale to vůbec nemáme v úmyslu, jo, město rekordu je jenom jedno. Takhle, já jsem dneska prováděl v malé expozici, přišlo sem asi 6 návštěvníků, jako 6 skupin nějakých návštěvnických za to dopoledne a z toho 3 skupiny do té věže nešly, protože jeden pán měl špatný nohy a prostě ty schody mu vadí, druhý pán měl nějaký problém se zrakem a tohle se nám stává čím dál tím častěji, že přijede autobus zejména seniorů a prostě polovina, možná i víc jich tam nejde, protože je prostě špatně přístupná.
2: Jste zmínil, že ta expozice v tom Jindřichově Hradci nebude jen to, co je v té věži, že se rozšíří.
3: Jednal jsem o skleněných exponátech, to znamená v České republice existuje jenom jedna lebka křišťálová. Když uděláme oddělení hudba, tak vlastně tam můžeme umístit školní lavici a do ní můžeme posadit Bedřicha Smetanu, který v tom patře, v tom místě prostě studoval.
2: Jindřichohradecká expozice by mohla otevřít už příští rok na jaře. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Aktuálně mezi 11 a 17 stupni Celsia, to jsou teploty, a na většině území, kromě Slezska, tam ještě můžete mít zataženo, tak je jasná obloha nebo minimálně polojasná. A jasno až polojasno zůstane, ještě na jihu během dopoledních hodin může být zvětšená oblačnost a občas se objevit nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty vysoko, 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a na západě do 29 stupňů, na horách v 1000 metrech mezi 20 až 24. Stejně teplý bude i zítřejší den, ale západ do 18 stupňů, to budou maxima, ostatní území až do 32 stupňů Celsia, na horách pak kolem 20, ale toho deště bude malinko více. Hezký den.

0: Skladba Půlnoc, kapela Poetika. Já věřím, že poetický budete mít celý den, obzvlášť když vás alespoň tím ránem, startovním ránem, bude provázet Regina Květoňová a Dalibor Gondík.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Tuhle má dcera koukala z balkónu a najednou viděla našeho španělského vodního psa Tortilku, jak sama důstojně a loudavě kráčí od parku u hřbitova směrem k naší ulici. Ven se zřejmě dostala tak, že jsme vyklízeli garáž a před domem jsme měli kontejner a k němu otevřená vrata. Včera ke mně šla kosmetička. Má Tortilu ráda. Vždycky jí přinese nějakou lahutku. Bude Tortilka doma? Poslala mi před návštěvou SMSku a já jsem jí upřímně odpověděla. Bude, pakliže nemá v plánu se jít sama projít. Proč vám tenhle jemný příběh vyprávím? Protože dnešek, 9. září, je dnem, kdy se má projevovat vděčnost těm, kteří venčí psy.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: To umíte vařit?
1: Bohužel ne. Kafe.
4: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě?
1: Moc ne právě, no.
5: Zásah potopena.
1: Já!
5: Máte košík, já to vidím.
1: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
5: Na kterým nic není.
2: Talk show na jednoho.
1: Tohle co?
6: To je barevný srdce pro radost ten tak.
1: Jsem tady správně.
2: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Nový zákon o státních zaměstnancích dnes začnou znovu řešit poslanci. Normu jim vrátil Senát. Začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz amerického zboží. Teploty bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
9: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
7: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. A poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ní přijde řada už dnes. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
10: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
7: Hasiči v Kladně hasí od půlnoci požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasahovalo tam 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči přibližně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny, ale pokračuje dohašování.
11: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozebírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku se při zvětšené oblačnosti ojediněle přidají přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě do 29 stupňů a na horách většinou kolem 20.
8: Doprava.
7: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna zpozorněte mezi Velkou Bíteší a Devíti Kříži. Na kilometru 166 havarovalo osobní auto. Provozu příliš nebrání, zatím ale není nijak označené. D1 před Brnem, jak od Prahy, tak od Vyškova, zatím zůstává průjezdná plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Ranní dvojka.
8: Startuje Ranní dvojka.

0: Tak hezký dobrý den vám přeje Ranní dvojka, Regina, Jakub, Dalibor, dobrý den.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dnes je úterý 8. září, dnes má svátek, jsem našel Mariana. Znáte nějakou Marianu? Já jednu znám.
1: Já takovou tu od Sandokana.
2: Já taky.
0: Jo?
2: No. Perlu Labuanu.
1: Jo, ano. Ale jinak, příjmení.
0: Ale jinak asi se to úplně moc nedává, že jo, Mariana?
2: Mariana, to je od Marušky. A ještě tam je, prosím tě, nějaké francouzsky Maruška má...
0: Miriam.
2: Miria a ještě Miralon.
1: To je asi jako spojení.
0: Marion. To bylo teď v Chalupářích. Marion, soustřeďte se, Marion. Co tam vidíte? Kytičky.
1: Takový zvláštní.
0: Ano, to je Carmen Majerová a Petr Kostka, to si prosím puste. Ten film, ten díl se jmenuje Náhradník.
1: I můj muž se zastavil u televize a říká, tenhle díl jsem asi nikdy neviděl, to asi bylo v Trezoru, to nedávali nikdy, ne.
0: To je vynikající díl, kde oni zajdou do baru se svým starým spolužákem, který všechny pozve na svůj vlastní pohřeb a přijde tam jenom kemr, že jo, pan císař. No a on se ho lekne, protože on žije, že jo. No a pak zbalí paní Fuchsovou. Tak to byl v krátkosti děj dílu Náhradní.
2: Jo a Mariola, už to mám.
0: Jo, Mariola.
2: Mariola, Mariolka.
1: No asi to Mariana je spojení jako Marie a
2: Marie, ano.
0: Ano, ano. No. Ale není ještě náhodou Mariana v tom, v Belmondovi, muž z Acapulca. My jsme se museli setkat.
1: Ano.
0: Jak on píše ten román, že jo, o těch... Vrazí.
2: A ona za ním přijede na to pobřeží.
0: No jasně, no, a ona říká, jste velký svůdník a on, nevím o tom.
1: Mimochodem o Belmondovi taky bude řeč. Od Jana Šmída.
0: Tak to půl osmé. To je paráda.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Tak jsme začali filmově, jsem zvědav, jestli raní špek, který jsem si včera i vyzkoušel na jedné takové přednášce, jsem přednášel studentům, velmi mladým studentům prvního a druhého ročníku takové školy, která se zabývá marketingem, PR a právem. Takže ti nejenom, že mě v životě neviděli, já si jako nemyslím, že jsem nějaký známý, ale já jsem se ptal, posloucháte Český rozhlas vůbec? Znáte raní vysílání vůbec? A
2: jste docela známý, nevím o tom.
1: Nevím o tom, raní špek. No nic, ale to úplně jiná, že jo, generace. A já jsem to vytáhl a nejdřív tak jako bylo tak jako vlažný, zkoušel jsem, víš, moji oblíbenou testovací otázku, celý život někdo mlátí do hlavy a mě to nevadí. Tam se ozvalo asi za 3 sekundy hřebík. Úplně super. Tak jsem vytáhl knížku a začali jsme, normálně jsme jeli špeky a mě to strašně bavilo. Mě to hrozně překvapilo.
2: A to byla součást vyučování.
1: Jo.
2: A to mě baví. Dobře, učo.
1: Ano.
3: Taky začátek školního roku, no, tak se můžeš
2: tady.
3: Tím to namlátíš do hlavy.
2: Takzvaně pijánko.
1: Tak jsem špekoval a bylo to fajn, tak jsem z toho měl velkou radost. Tak jestli to i vás, milí posluchači, baví tak, jako to včera bavilo nepolíbené studenty raním špekem, tak se to daří.
2: A byli úspěšní, šlo jim
1: jo,
2: to fakt.
1: Jo, jo, tak jim došlo.
2: Vím,
1: perfektní je. Úplně. A najednou pochopili to komplikované zadání a tu ten jednoduchý výsledek. Což se stane právě teď?
3: No, zadání bude jednoduché. No, teď to bude naopak. Jednoduché zadání a komplikovaný výsledek.
2: Mhm.
1: Aha.
3: No.
2: Není co je lepší.
3: Já taky ne. To slovo je divné, bych chtěla říct. Hmm. Tak já jedu. Já jsem taková přeložená. A teď by mě zajímalo, co vás napadne.
1: Z němčiny.
3: No.
1: A nebo, ne. Nebo ubrus.
3: No. Když na to dá dobře, protože já jsem taková látka přeložená.
2: To bych šel i v chemii, se dá přeložit látka.
1: Dá, určitě. Dá.
3: Na třetím řádku mám napsané hlavně. To neznamená...
2: Jako hlavně jako, bez střeliva?
3: Právě, že to nejsou hlavně.
2: Aha.
3: Jsem taková látka přeložená hlavně.
1: Jo, takhle. On totiž z hlavní šel Bernie Ecclestone, bývalý majitel Formule 1, kterému je asi 92, tak ho zatkli na letišti, protože měl brokovnici v tašce a nějak na to zapomněl. Je teď aktuální zpráva. Takže tam měl asi 2 hlavně, to byla 2. Ale to je něco jiného.
3: To je něco jiného.
2: Jako látka přeložená hlavně třeba do latiny. Abychom ji lépe
3: pochopili. To je zajímavé pojetí. Jakoby ty umíš vždycky najít v tom ještě další význam. Ne, tak takhle to není. Tudy se nevydávejte, ale to nevadí. Někdy schovávám kapsu. Ale mohu být i z papíru. V tom případě mě olizujete.
2: Tak to není přeložený klokan.
1: Ty jsi vypadala trošku jako oblečení, ale že jsi z papíru, tak tě olizujeme.
2: Jako obálku, jo.
1: Ty olizuješ obálku?
2: No, když jo, tu... olízneš kraj obálky, aby si mohl zalepit.
1: Já si myslel známka, že se olizuje.
2: Známka taky, ale přeložená známka, to nevím, člověče, jestli by to prošlo na počtě.
3: Někdy jsem límec.
1: Někdy schováváš kapsu a někdy jsi límec?
2: Nějaká klopa, něco.
3: Jinde ale můžu mít dírku, do které patří třeba knoflík. Nebo kytka.
2: Aha,
1: no to...
3: Nebo dírku nemám sama od sebe, uděláte ji tam vy takovou menší dírku, třeba odznakem.
2: Tak to je strašně těžký teda.
1: To my asi víme, co seš.
2: Čím dál těžší.
3: Taky mě má kniha. Pokud má svůj přebal.
2: Tak to.
1: To nevím. A to olizování teda taky nevím. Jako my asi trochu tušíme,
2: no
1: co
2: asi jo, si. Ale olizování špeku, člověče, to taky.
1: A proč
2: když ti na špek kápne kečup, jo, tak si ho lízneš.
3: No pak už mám poslední, je ta už je taková ta Jakubova úplně záchranná.
1: Dobře,
3: poslední.
1: Seš Fred Astaire. Že jo, který tam měl vždycky ten bílý karafiát, nebo co to bylo. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. To jo, ale proč tě olizuju?
2: Tak možná se říká
3: správně?
2: Špek u té
3: správně,
2: s tím jdeš na počtu.
3: Správně slova kladeš.
1: To u té obálky, to, co olizuju, se takhle...
2: To jsem nechtěl říct úplně, no, ano. Tomu se říká špek asi.
1: Teď jsme to řekli, obálka. Že...
2: Už jsem se k tomu nechtěl vracet.
1: No ne, to musíš, to nahoře.
3: Ano, obálka má trojuhelníkovou špeku.
1: Fá. Mm-hmm. Dobře, ale pak máš ještě jednu divnou nápovědu. Že schováváš kapsu, dobře, to si taky budem představit, ale ještě byla jedna.
3: Někdy jsem límec.
1: Ne, ještě jiná. Po olizování.
3: Po olizování bylo, někdy jsem límec.
1: Ne, a po límci?
3: Jinde, ale můžu mít dírku, do které patří třeba knoflík nebo kytka.
1: No a dál.
3: Nebo dírku nemám sama od sebe.
1: Ano.
3: Uděláte ji tam vy, takovou menší dírku, třeba odznakem.
1: Ano a dál, už nic?
3: Taky mě má kniha, pokud má svůj přebal.
1: To na tohle čekám celou dobu, to někdy moc krás. Co jsi musela...
3: No to se tak jmenuje. Tak musela jsem hledat, hledala jsem to asi hodinu ještě, jestli to má nějaký význam. Tohle jediné jsem našla.
2: Tak dneska je Mezinárodní den gramotnosti, ono jde i o pochopení textu a nám se to moc nedaří, no.
3: Tak můžeš zavolat Oldřichovi Suchému, já už jsem to s ním teda nekonzultovala, ale...
1: Ten přebal?
3: Co?
1: Ten to přebal, to je...
3: Ne, ten přebal, když se... Ten obal, to je takový ten... Když
2: obal
3: to
2: na knihu, přebal na knihu.
3: Ohne na ty stránky.
2: Ohne.
1: A tomu se takhle říká, jo?
3: Asi jo.
1: Vy jste sehraná dvojice policistů Ječný Cígler. Dvojka za vináč.
2: Už nevíme, co s pachatelem.
1: Asi jo. No dobře, tak si hrajeme, no. Teď si hrajeme Madonu.
3: Aha, a já myslím, že to je Sandra, vidí? A ono ne.
1: Ne, tohle není Sandra.
3: Není. No já to taky vím už teď.
1: To je Madonna.
2: To je skoro Čáková.
1: Madonna Mia.

0: Raní dvojka na Špeku.
1: Teď je 6 hodin 20 minut a my můžeme asi prozradit na základě poslední nápovědy, prosím, Regino.
2: Může vám ke mně pomoci takový ten obrbájný, co měl jedno oko uprostřed čela?
3: A jeho manželka.
2: Znáte?
1: Že seš kyklopa?
2: Jo,
3: jo. Jeho manželka je kyklopa, ano. 3, 2, 1.
1: Tak, tou poslední nápovědou se mě trošku zklamala, ale dobře.
2: Tak člověk chce dát šanci úplně všem.
3: Víš, jo, říkala, že to je jinak zvaně na Jakuba.
1: Seš kyklopa.
2: Jakubova poslední nápověda.
1: Dej si prosím tě růži do kyklopy.
3: A můžeš ještě hlíme v kyklopy. No ale pozor, napsal Bráňa Branislav, napsal, no a nejsou to volánky?
1: Co jsou volánky?
3: Přeložené kusy látky, že jo?
2: To jsou ty našitý na sukni, ne? Takový ty kousíčky?
3: No, nebo přeložené ušit, aby ne, to nadýchalo to, látku volánek.
1: To když to, je to přeložený, tak je to přešitý, tomu se říká
2: plizy, ne?
1: To je plizovaná sukně.
3: Takže volánek je co teda?
2: No to je takový to našitý jenom...
3: Jenom to krajkový
2: takový jako ten proužek volánek, látky nařasený, ne? Který je našitý na něčem rovném.
3: Já si myslím, že to jsou také vřelé rozhovory dvou žen. Takové malé volánky.
2: Telefonní
3: aha, rozhovory aha. Teda, tak.
2: Ano. Takové dvouhodinové volánky.
3: Takové, ano.
1: A nemusí to být ani dvě ženy.
3: Až dojdou datánky.
1: Až dojedou datánky, tak to je pak konec.
3: Máte po volánkách.
2: Ale dva muži asi ne. Ne?
3: To ne. To jsou volany jenom, že jo. To je. Čup. Je to vyřešený.
2: Napsala Martina. Klopu na vrátka dvojky. Je to tedy klopa Martias 64.
1: To je hezký. Klopu. To je pěkný. Že máte takovou fantazii. Mariana Bonetová z Četníků a Četnic. Honza 76. Že Mariana ještě je v Četnicích. Četník a Četnice, takhle se jmenuje ten film. Jo, děkujem. Dneska má svatek Mariana totiž.
2: Dobré ráno, Špeková trojko na dvojce. Dnešním špičkem je klopa. No, je to fakt divné slovo. Konstatovala Jana z Dětřichova nad Bystřicí. Luxusní ročník 72 a já děkuji za potvrzení.
1: Počkej, a napsal Jirka... Takhle muž Acapulca, tam byla prosím Ariana.
2: Jo, takhle. Už
1: se moc omlouvám, to je zase moje vina. A potom, Taťána, dnešní špek je Vozembouch. Vozembouch, to je krásný.
3: Dnešní špek je snad klopa, tentokrát si nejsme jisti, zřejmě je to tím, že jsme dočasně odloučeni. Helenka z Bratislavy a Slávek z Prahy. Tak to dlouho netrvá.
2: Nemůže to být klopa? No, než jsem to sesmolila, tak už jste to prozradili. Mně to automatické přepisování psalo pořád kopa. Tak veselý den, Iveta.
1: Marie 1958 z Plzně. Jo, a prosím vás ještě Mariana Prachařová.
2: Aha.
1: No a to se taky stydím, protože ji znám, že jo, nebo se známe. Vynikající. Skvělá holka.
3: Klopa, napsala Mirka. Co se na vás každé ráno těší?
2: Že bylem záložka klopa, počkám na poslední indici, je tož asi klopa, zdraví Lidka z Horňácka.
1: A Petr Dioubal zase přihodil Marianu, že Jiří Grossman v písni Blizzard a jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Ano, je to v podstatě Mariana Mary Ann. Tak děkujeme, zralý ročník 1964, děkuju Petře.
3: A tady e-mail Kovaříkovi, tak Honzovi děkujeme, dobré ráno, nejsem dnes klopa. Jo, Jitka ze Skalice.
1: Píše to Honzovi
3: Honza Kovaříkovi. Honza asi spí a píše to Honzovi asi.
1: Kovaříkovi.
2: A Zdeněk píše, čtenáři klopu často používají jako provizorní záložku k označení rozečtené stránky. A to je pravda, že když má ta kniha ten přebal a ten záložek...
1: No, jasně, ano.
2: Tak si to vlastně tím založíš.
1: To tam vždycky.
3: No, ale když je silnější ta kniha a už si u konce, tak už to
2: To hrozí, že když se někdo podívá, co to čteš, že ti to chci ztratí tu stránku.
1: Tak jsem měl třeba Děti kapitána Granta, to je Jules Verne a to je přesně tam, už to nešlo, už to nestačilo.
3: Když si tam musíš dát tu záložku Vinetua.
1: S těma třásněma, jak je taková obšitá.
2: A
1: nebo jsou tam ty čtverečky, to je taková filmová políčka. Nebo
3: ta se dává zdarma, když koupíš knihy za 2000 a víš, tak dostaneš tuhle tu záložku zdarma.
1: Fakt.
3: Neřeknu kde samozřejmě, protože to je velmi výhodné. To bych chtěl pak každý.
1: Ano, to je pravda.
2: Ale máme tady spoustu čtenářů, napsala Míša z Prahy, nakopla mě kniha a přebal, že by dnes špekem byla klopa, také Fešák Hubert měl v klopě kytičku. To je pravda, Míšo.
1: Jo, fešák Hubert, no tak to je.
3: Je tu, Dalibore, dotaz, kam vy na ta slova chodíte? Dnes je to opravdu husté, napadla mě jen Klopa.
1: No, vzhledem třeba k minulý týden byla agenda a teď Klopa, nevím. Já to opravdu netuším. Vždycky si sednu, napíšu jich třeba 200 a pak o nich už nevím nic.
2: Ještě musím rychle, Michala. Když jsem byl mladší, rád jsem na motorce klopil zatáčky. Dneska budu Klopa od poklopa. Michal.
1: My se zapovídali. Tak já dám tady, já to tady nějak vyřeším, jo.
3: Pro pána.
2: Tak já to dám znovu, jo.
1: No, dej to znovu.
2: Ty zatím hledej píseň.
1: Ano, ano.
2: A já znovu přečtu Michala, bylo by škoda, aby to zapadlo. Taky ne.
1: Jo,
2: když jsem byl mladší, rád jsem na motorce klopil zatáčky. Dneska budu Klopa od poklopa.
1: Jo, to je pravda.
2: Napsal Michal.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam unikají toxické látky, oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u letiště Václava Havla v Praze. Silničáři totiž uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště ve směru od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Policie proto lidem doporučuje, aby na letiště vyráželi vždy s předstihem. Pařížský soud dnes projedná případ 14 údajných pašeráků lidí. Ti čelí obvinění ze smrti 31 migrantů v Lamaňském průlivu v listopadu 2021. Při pokusu o nelegální překročení hranice v malém člunu tehdy přišlo o život 27 lidí. Další 4 pohřešované se vyšetřovatelům nepodařilo najít. Oběti byly například z Kurdistánu, Afghánistánu nebo Etiopie. Očekává se, že celý soudní proces potrvá 3 týdny. Před 4 lety zemřela v 96 letech britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech v únoru 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let. To ji po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucími panovníky historie.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku se při zvětšené oblačnosti ojediněle přidají přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě o něco méně, na horách kolem 20.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně mezi sjezdy na Velkou Bíteš a 9 křížů. Na kilometru 166 se po nehodě projíždí jen levým pruhem. Místo už je řádně označené světelnou šipkou, fronta se zatím netvoří. D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se zlehka plní před omezením u sjezdu na D2. Zatím od Tuřamské EMVU z kilometru 198 a na D2 před Brnem směrem z Bratislavy popojíždí kamiony od Modřic ze 4. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
2: Je 6 hodin 33 minuty a hledali jsme podle některých zvláštní slovo klopa, ale ono se ukázalo, že hrátky s češtinou, případně se slovenštinou fungují. Já tady klopu, na motorce to klopím.
3: Vidíš, klopená zatáčka.
2: Klopená zatáčka, parabolika, v Itálii teď se jela Monza.
4: No a napsala taky Dana, nemohu být dnes klopa, musela jsem myšlení překlopit z počívky. Takže překlopit nám už se taky překlopila další půl hodina.
3: Jako správný hond, nosím v klopě žlutý špendlík.
4: Vždycky.
3: Buďme svorní, žlutá je barva naše, nevyzraďme nic, co víme, mlčenlivost chrání nás. Jsou stínadla, že?
2: Mm. A ta se bouří.
3: Správný obyvatel stínadel.
4: Dobré ráno, hadači, slovo přeložená mě hned, kdo ví, proč vedlo k obálce. Pak už jen patka a nakonec klopa. Tak to by šlo klopím zrak s hravou skromností, ale nutno dodat, že jsem geniální. Aspoň pro tuto chvíli. Lída.
2: Jste. Já ještě přihodím tu Marianu, která má dnes svátek. Jednu krásnou a příjemnou Mariánku jste měli i na dvojce v rádiu. Je to dnes šéfka Kafkova knihkupectví. Dříve prodávala u Fischera, což je to knihkupectví, kde byl Abraham a jeho douchová s tou padacím říží. Knižní novinky si čtěte. Drzeno jedna drzá, zvědavá, ošklivá, brejlatá, douchová. Napsal Vladamo, tak děkuji.
3: Nestihla jsem odpovědět tu klopu, ale napadli mě dva písaři, když jim hospodyně dala k jídlu kuře, které zabila, protože klopilo hlavičku.
2: Ano, to je pravda.
3: A oni ho hodili psovi.
2: Klopilo hlavičko.
3: No, Šekat Lendulka.
4: Yeah. Z Jablonce Olga napsala, takže dnes klopa, do ní patří květina, obálka olizovaná Jakubem je taky klopa. Možná by se Dalibor u studentů divil, že by nevěděli, co je klopa, ale je skvělý nápad vzít mezi ně knížku Špeku. Udělám to taky.
3: No, ale co je klopa, u knihy nevěděla ani Kateřina, která pracuje v knihkupectví 40 let.
2: Ještě, že máte Reginu.

0: Je 6 hodin 38 minut, tak to je jiná verze skladby, kterou možná znáte od zpěvačky Sandry, kterou si přála Regina už od rána.
1: To jo.
0: Splnilo tvoje přání. A ještě chviličku si já tady užívám vás, protože to slovo klopa ve vás vyvolává opravdu nejrůznější asociace, které by nás nenapadly. Třeba něco překlopit, nebo něco se překlopit do ještě, druhé poloviny.
1: Ještě vyklopit. Hele, vyklop to. Ne? Jako řekni to, jak to je.
2: A nebo píše Michal, když se stydím, klopím zrak.
0: Klopím zrak. Dost často, třeba Aleš Ostravy 1970 říká, už to propálil Jakub, ale ty jsi to vlastně nepropálil, ty jsi říkal jenom obálka. Ty jsi neřekl klopa, ne?
2: Já jsem řekl klopa.
1: Trochu to řekl.
0: Jejda.
2: Tak trochu jsem to řekl, ano.
0: Aha.
1: To nevadí, ty jsi to neslyšel.
2: My jsme vlastně říkali i náklaďákům vyklápěčky, nebo náklaďák s vyklápěčkou.
0: Sklápěčka.
2: No my jsme říkali vyklápěčka, že jo. No ona to naložíš a pak to vyklopíš.
0: Ona to vlastně je vyklápečka, ale jinak se tomu odborně říká sklápečka, proč to nevím.
1: No a pak napsal Tom, to teda si myslím, že neznám, 73. Suklopa může být i lesklá na smokingu, tak to znám, ale s klopením, pomlčka placením, nemám nic společného. To nevím. To
0: no jasně, říká. Klopíš.
1: Jo, neříkaj,
2: no, no, to neznám no, taky.
0: Klopíš, mm-hmm. Klopíš. To se říká, to je pravda.
2: To vyklop to na stůl.
0: Ne, no jakože klopíš, no. Dneska klopíš ty.
2: My říkáme cáluješ.
0: Tak vy jste asi žili u německých hranic, že jo, tak cálnzy byte.
2: No jasně, východní Čechy jsou kousek.
0: Ty jsou u Němec. No cáluješ, no. Klopa, Martina, nejlepší. 1969.
2: Ježišmarja, Rigi je veselá klopa.
1: Děkuju, Olga. Takový kompliment. Takhle po ránu.
0: Napsal David 75, jste super, že seš čip.
2: Tady je Dale, no.
0: Je Chip a Dale.
2: Je Chip a Dale asi.
1: A ten napsal nahodou cíp. Já myslím, jo, že ty jenom špatně vidíš.
0: A jo, to je cíp.
2: Jo, aha.
0: Pardon. No, je tady cíp a Dale. Tak dneska taky. Jsme opravdu veselá kopat. Proč ty jenom špatně vidíš.
2: Ale Chip to je časopis, nebo býval časopis pro
1: nějaký počítačové, ajťáky, ne?
2: No, pro ajťáky, ne?
0: Chyb.
2: No jasně, chyb.
0: Což chyb. I tento význam se tam často hodí. U počítačů bývají hodně chyby.
1: Pak taky chyps.
0: Chyps.
1: Brambůrek.
0: Ano.
1: Tak jsem na pochybách, jestli se můj mozek správně probudil, že by klopa nebo klopna? Táže se Petr od Divoké Orlice, dobrý ročník 1954.
0: Tady není to náhodou cíp? Já jsem se bál, že to je cip, tak jsem to nechtěl přečíst.

0: Jo, tak od klopy jsem doklopítala ke klopě.
1: Hezký.
0: Napsala Jitka.
2: A napsala Lenka, možná už se těší na pana profesora Doudlebu, jestli by potvrdil nebo naopak vyvrátil řešení pro váš problém při čtení silné knihy. Jo, že dáváš tuto a pak už ti nestačí. Pokavať přední klopa nedosahuje potřebné záložky, za určitých výjimečných podmínek lze použít klopu zadní. Nevím, zda toto řešení není příliš troufalé. Lenka. Zdravím trojku na dvojce.
0: Tam je spíš o to, když už si poškodíte tu přední, tak s ní chcete vlastně,
2: ano, že jo, je to
0: zakládat a zakládat, dokud to jde. A neníčit si pak zadní.
2: Tak moc děkujeme.
0: Ale možné to je samozřejmě.
2: Jo, možné. Že jo? A je pravda, že pana profesora za chviličku tady přivítáme. On se přivítá sám.

0: Milí posluchači, přišel nám dotaz tohoto znění. Klidné úterý přeji. Včera jsem četl v časopisu Nehluč, do kterého přispívá i váš host, pan profesor, o zajímavém objevu vědců. Ti si prý donedávna myslí, že ucho je naprosto samostatně fungující orgán ovládaný mozkem. Nově zjistili, že dokáže perfektně spolupracovat s očima. Proto se ptám, jak spolupracují oči a uši? K čemu nám to je? Mohl by to pan profesor Uchleba vysvětlit? Díky, váš věrný posluchač, Auris Plastifon.
1: Hezké ráno, jestli vám to nevadí, zapálil jsem si dýmku.
0: Nevadí vůbec.
2: Je to velmi míru.
0: Je to velmi příjemné.
1: Je to, ano. To je višňový tabák. Akorát na sebe možná neuvidíme za chvíli.
0: Ale je to krásný kontrast, protože paní Květeňová tady kouří pouhé cigarety a ten...
1: S velbloudem.
0: S velbloudem, ano. Aby nebyla reklama.
1: Aby jsme nedělali reklamu.
0: Děkuji.
1: No, tak podobně jako kolegové věci jsem skutečně žil pár let v přesvědčení, že to ucho je prostě ucho, sedí po stranách hlavy a když chce člověk slyšet lépe, tak do těch uší strčí vatovou tyčinku, jo, a ono to také může dojít k opačné reakci. Ale mé pečlivé zkoumání, to je to nejzajímavější, tedy snaha věcem přijít na kloupně opět dostihla a jsem za sebe rád. Já jsem totiž zjistil, že ucho skutečně s okem spolupracuje. A dokonce tak úzce, že když pohnu okem doprava, natočí se mi uši. Ale tedy přesněji řečeno ušní bubínky, prosím vás. Není to takhle pouhým uchem viditelné.
0: Ale já myslím, že když dáte oko doprava, že se vám narovná tepláková souprava, ale to jsem se asi spletl.
1: To se dá, jo, to jsme trošku jinde v té anatomii, ale to vám nezávidím, že to máte takhle naopak. Ale ona je vlastně jenom, abyste to pochopili, podobně jako natáčivá světla, to funguje u automobilů, u těch novějších, když mění směr toho světelného paprsku podle natočení volantu, že abyste lépe viděli před sebe. Mm-hmm. To asi, pane Dalibore, znáte, abyste tu zatáčku takzvaně viděli dříve, tak ta světla tam nejdříve směřují své paprsky. Ale člověk si celý život myslí, že se dívá vlastně očima za tím, co uši si dělají, co chtějí. A najednou zjistí, že když se podívá na manželku, ucho okamžitě reaguje.
0: To je pravda.
1: To byl vlastně ta příčina, to mě motivovalo k tomu se zabývat tím, tou spoluprací, tou symbiózou mezi uchem a okem.
0: On totiž, pane profesore, když se člověk dívá na manželku, tak zpravidla to má nějaký důvod, protože ona něco říká, tak to ucho reaguje.
1: To kolikrát se díváte na manželku a...
0: Ona nic neříká
1: a přesto to... víte, co říká. To zase jako pozor, pane Dalibore.
0: To ucho je chytré.
1: Ale my jsme to ověřovali pomocí miniaturních mikrofonů, tedy vědci, které dobrovolníkům umístili do uší, opravdu malinké mikrofonky. Já jsem tedy použil rozhlasové mikrofony, nechtěl jsem kupovat ty miniaturní, on jsou drahé. Strýce Kolose Doudlebu jsem vyřadil, ten zdržoval výzkum, že mu mikrofony z uší opakovaně vypadávaly. No a další dva si stěžovali na bolest. Nevím, proč to ucho se jako poměrně roztáhne. Ten mikrofon zase nemá tak velký průměr. 5 cm se do ucha vejde, když zaberete. No a pak jsem zbělému jednomu dobrovolníkovi z rodiny říkal, aby se díval na různě vzdálené předměty. Musím říci, že jsem si odpověděl dle mého očekávání. Cítil jsem totiž při koulení očima silné vibrace bubínků. Ty bubínky se opravdu natáčely a vibrovaly velmi silně. A to na mě Marunka nemluvila. A vibrovali tak silně, až mi začaly cinkat náušnice. Tak jsem si říkal, že na tom něco bude. Pokud tedy upřeme zrak vpravo, tak oba ušní bubínky se vyklenou doleva. Jeden dovnitř a druhý ven. Skutečně to tak funguje. No a následně se několikrát pohnou vpřed a vzad, načež se vrátí pak v lepším případě do té výchozí pozice. A zrcadlově pochopitelně platí to samé vlevo.
0: No, pane profesore, já zkusím schválně ten test, jak ano. Si udělat. Když tak se dívejte na mé třeba pravé ucho.
1: Se vám podívám na bubínek. To se hýbe krát, podívejte se. Takže to funguje perfektně.
0: Umíme stříhat ušima.
1: Umíme stříhat ušima, ale mě ovšem zaujala jiná otázka. Jestli dokáže oko spolupracovat s uchem, no tak to víme. Ale proč by nemohlo spolupracovat třeba se stehnem?
2: No.
1: Dokázal jsem například synchronizovat, ale musíte se hodně soustředit, chce to opravdu jako zkoušet, trénovat ty svaly se stehenními. Zakolím očima doprava a zvedne se mi pravá noha. Teď jsem se bouchl, ale zakoulíte doleva a zvedne se levá. To samé jde s rukama, ale tam bych byl opatrný, aby si třeba lidé pak nemysleli, když bych zakoulil doprava, se podíval, aby si lidé třeba nemysleli, nebo doleva, že jsem třeba členem nějaké ultrapravicové strany.
2: Nebo že se hlásíte.
1: A nebo že se neustále hlásí. Ono se pak totiž ani nevejdete do výtahu, když máte tu ruku zvednutou. No a další pokus byl ještě úspěšnější, když zastříhám ušima, dostanu žízeň. A to je, nevím proč, ale to je to mechanismus, jako funguje naprosto spolehlivě.
2: A stříháte často ušima?
1: Teď jsem zastříhal na pana Dalibora a už se potřebuju napít.
3: Tak, pane profesore, ale vy jste normální šampion.
1: Šampion?
3: Ne, šampion.
1: Ty mám bohužel mezi prsty na nohou.

0: Tak náš šampion odjel, ale je pravda, že v deníku Právo jsme objevili článek opravdu, který snad je jako dílem pana profesora Dogleby. V Praze testovali, podíváme se do Prahy, protože to je zářný příklad toho, že když někdy vemete 380 tisíc korun, tak za ně nemusíte koupit nic. Je to značka a většinu léta nefungovala.
1: Po čtvrt roce pilotního provozu nové dopravní značky, která je na pražském Smíchově tvořena LED diodami na červeném podkladu, se očekávání lepšího parkování řidičů naplňují pouze částečně.
0: Situaci komplikuje fakt, že světelný panel za 380 tisíc korun bez DPH byl podle městské policie většinu léta mimo provoz. Radnice Prahy dokonce v ní nevidí smysl vůbec.
1: Řidiči dopravní značku nerespektují, takže magistrátní očekávání, že řidiči budou dodržovat zákaz zastavení, se podle mého názoru nenaplnilo, uvedl pro Právo krátce po začátku nového školního roku předseda dopravní komise Prahy 5 Jan Panenka.
0: Úsek určený pro parkování v Lidické ulici v 5. městské části byl v červnu osazen takzvanou proměnou dopravní značkou, která je obvyklejší spíš v tunelech a na dálnicích. Trvale má zobrazovat symbol dopravní značky zákaz zastavení. Pod ní se v průběhu dne mění dodatkový text. Většinu času přitom značka nějak jako nefungovala.
1: Ta situaci s vyhodnocováním se toho od června bohužel příliš nezměnilo. Proměná LED značka v Lidické ulici byla od 17. července do začátku září mimo provoz. Znovu byla zprovozněna teprve předevčírem, sdělila Právu před víkendem mluvčí městské policie Irena Seifertová.
0: No a z období, kdy značka fungovala a strážníci kontrolovali její respektování, je podle ní možné uvést alespoň orientační čísla.
1: Zpočátku hlídky zjišťovaly přibližně 10 až 20 přestupků denně, přičemž jejich počet postupně klesal až na úroveň zhruba do 5 přestupků denně, podotkla mluvčí.
0: No, jenom bychom se mohli pobavit o tom, že se řešilo, že to má zlepšit to parkování. Nevím přesně, jak zlepšuje parkování značka zákaz zastavení, ale já bych se radši podíval spíš do Těšína, protože tam vyjíždí vlaky co hodinu, nebo co půl hodinu.
1: Pro hodinu, ne?
0: Co 4 hodinu. U nás v Kocourkově.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

zrovna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Mým hostem bude zpěvák a muzikálový herec Martin Pošta. Jak se mu vstupuje do biografu Láska 2, tentokrát s úplně novým příběhem a dalšími písněmi Hanky Zagorové? Co ho po tolika letech táhne k Lauře a jejím tygrům? A jak se z rockového zpěváka a muzikálového herce stal také profesionální kouč? Nejen na to se zeptám Martina Pošty.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
5: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
6: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Rusko a Ukrajina po krátkém příměří začaly opět ostřelovat cíle daleko za frontovou linií. Počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
8: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
9: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
8: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
10: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
8: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
7: Soud se ode dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něj dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle toho měli stát pod vodem připravit o víc než 2 miliardy korun. Kromě nich čelí v kauze obvinění i někdejší náměstek ministra průmyslu, který jim měl za úplatek 3 miliony korun pomáhat. Mužům hrozí tresty mezi 3 a 7,5 lety vězení a propadnutí majetku nebo peněžité pokuty. Všichni vinu odmítají. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti Romana Busargina při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulyanovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušila provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly například školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. Nové útoky za použití dronů a raket následují poté, co vypršelo 3denní příměří vyhlášené kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. Břeclavská tiskárna chce do týdne dokončit tisk volebních lístků pro říjnové volby. Už má vytištěné téměř všechny lístky pro první kolo senátních voleb. Tisk lístků pro komunální volby je přibližně v polovině. Celkem se tiskne téměř 17 milionů hlasovacích sad, které se pak budou rozvážet po celé zemi.
6: Teď aktuálně vidíme a tiskneme zakázku volby města Olomouc.
11: Ukazuje manažer výroby Zbyněk Rác. V břeclavské tiskárně na lístky pro nadcházející volby spotřebují 800 tun papíru. Letos je na senátních lístcích poprvé také QR kód, doplňuje obchodní ředitel Zdeněk Becker.
12: Proto, aby pomohli nevidovým a slabozrakým voličům, kteří si díky tomu QR kódu načtou z hlasovacího lístku přesně toho konkrétního kandidáta a můžou si být jistí, že to, co dávají do obálky, tak je ten jejich zvolený kandidát.
11: Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku při zvětšené oblačnosti se ojediněle přidají přeháňky. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 20.
3: Doprava.
7: Na dálnici D4 směrem z Příbrami do Prahy narůstá kolona. Aktuálně se brzdí těsně za Mníškem na 18. kilometru. Fronta se vleče 20 minut až k omezení před Řitkou. Na D1 z Vyškova do Brna se zpomaluje mezi Holubicemi a Rohlenkou. Zdržení čekejte v úseku mezi kilometry 211 a 207. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
13: Krásné dobré ráno, dnes je úterý 8. září a za chviličku otevřeme téma s Pavlem Prouzou, které by se dalo formulovat asi takto. Otevřeně kritizují, když se jim nelíbí prostředí ve firmě a odcházejí, i když ještě nemají jisté místo někde jinde. Tak se chovají někteří mladí zaměstnanci. Jak často se to děje a co k tomu říkají personalisti, to si řekneme něco za chviličku, ale možná se vrátím ještě ke včerejšku. Rigi, o čem jsme si povídali včera s Pavlem Prouzou?
14: Včera bylo o pražském jezulátku, které jede do Irska.
13: Správně, napsala Lidka, že jí to zaujalo, protože si to poslouchala zpětně. Jsou to 3 roky, co nám... Pardon, to jsem nedokázal přečíst. Co se nám ženil syn v Irsku? Byla jsem moc překvapená, když jsem zjistila, že skoro v každém domě mají tuto sošku a opravdu ji před svatbou rodina, sousedé, kamarádi vynášejí na zahradu, aby bylo hezké počasí. Nám jezulátko přálo, svatební den byl jako malovaný.
14: Mm-hmm.
13: To je fajn, to, že jsme možná jsme to neviděli. Tak jenom takový doplněk k tomu včerejšímu povídání s Pavlem Prouzou. A za chviličku tedy o tom, že se vám teda něco jako nelíbí, otevřeně to kritizujete a jdete prostě pryč.
14: Ty někam jdeš?
13: Jo, pryč.

0: Nelíbilo se mu neetické fungování firmy, zmínil to na dvou poradách, když se nic nezměnilo, dal výpověď. Podobných odchodů z práce podle personalistů přibývá a jsou typické hlavně pro mladé zaměstnance, ale nemusí to být. Tak, může to být jinak. Proč se to děje, to se snažil vypátrat Pavel Prouza. Hezké ráno, Pavle.
1: Pěkné ráno.
0: Tak jak často se stává, že mladí zaměstnanci takzvaně prásknou dveřmi a jdou pracovat jinam?
1: Tak často, protože personalisté už proto mají speciální termín, a to load quitting. Zaměstnanci při odchodu pojmenují, s čím nejsou spokojeni, a dělají to nahlas. Docela dobře si to pojmenoval, že řeknou, co se jim nelíbí, a odejdou a ještě u toho prásknou dveřmi. Hlasité a časté odchody jsou hlavně u generace Z, tedy mladých, kterým je nyní na nejvýš 30 let. Nebojí se pojmenovat věci natvrdo a rychle odejít, když ve firmě něco nefunguje nebo se neodehrává podle jejich představ.
0: Cítím, že se to ale neděje jenom u české generace Z.
1: Rozhodně to není český trend. Třeba průzkum v Americe ukázal, že 74% respondentů této mladé generace nemá problém dávat svým nadřízeným zpětnou vazbu a 89% mladých dokáže otevřeně mluvit o tom, jestli jsou na pracovišti spokojení. Na sociálních sítích najdete tisíce videí, ve kterých mladí lidé sdílejí svoje zkušenosti s odchodem z práce, upozorňují na toxické prostředí nebo přímo zaznamenají, jak dávají výpověď. Mladí se nebojí ozvat a pokud se nic nezmění, odcházejí a důvody klidně zveřejní na internetu.
0: A jak dlouho generace Z v práci vlastně vydrží?
1: No, takovéhle odchody se dějí typicky po roce až dvou letech. Zhruba čtvrtina zaměstnanců z generace Z opustí zaměstnání za rok, třetina pak do dvou let. V kancelářských profesích vydrží mladí obvykle déle než například ve výrobě. A pokud bychom pátrali po důvodu, proč se tak nejčastěji děje, je to tím, že generace Z nemá závazky, kvůli kterým by měla strach se ozvat. Bydlení nebo rodina jsou pro ní méně dosažitelné než pro předchozí generace. Můžete se tak více věnovat třeba spokojenosti v zaměstnání. Snažíte se nějakou dobu řešit obtíže v práci, ale v jednu chvíli si řeknete dost a otevřeně komunikujete, co vám vadí. Když jste mladý, nemáte děti, nesplácíte vlastní bydlení, je jednoduché dát výpověď a jít jinam. Zatímco vaše kolegové jsou v práci pořád, protože mají rodinu a hypotéky a bojí se nejistoty.
0: Takže ti dříve narození výpověď nedáváme, i když se jim v práci často něco nelíbí nám?
1: Nelíbíme, ano. Ano, tak to je běžné. Reálné problémy pojmenují až ve chvíli, když mají jistotu jiného zaměstnání a když dávají v současné firmě výpověď. Pro tyto zaměstnance se užívá termín quiet quitting, tedy tichá rezignace. Znamená to, že frustrovaní lidé v práci zůstávají, jsou ale nevýkonní a neřeší nic nad rámec svých povinností. Tady se taky projevuje rozdíl mezi generacemi. Zetka jsou odvážnější, mnohdy dají výpověď i v případě, že ještě nemají zajištěnou náhradní práci. O mladé je totiž mezi firmami zájem, takže odpovídající práci si najdou poměrně rychle.
0: A taky je o generaci Z známo, že se více stará o své duševní zdraví.
1: Ano, a to s těmi odchody z práce to velmi souvisí. Zaměstnanci si častěji vyhodnotí, že už nějakou situaci nechtějí snášet, je pro ně důležitější mít energii i na jiné věci než práci. Zdravěji si nastavují, co je pro ně v práci ještě únosné a co už je za hranou. A tím pomáhají i ostatním zaměstnancům, protože mají prostor se ozvat, tak díky tomu posouvají hranice toho, co je v práci ještě normální, zdravé a udržitelné.
0: Takže nakonec jsou i odchody prospěšné pro pracovní prostředí, tak mám takový pocit, že bychom Regino, jako vyšli, ne? Třeba to tady někomu pomůže.
1: No, já bych si dovolil připomenout, že to odchází generace Z, tedy lidé pod 30.
0: To jsi nemusel. To byl Pavel Prouza, děkujem.
1: Taky díky, naslyšenou.

0: Dobré ráno, dcera žije ve Skotsku a tam ve firmách naopak často žádají při odchodu zaměstnance z firmy, aby jim sdělili, co se jim vlastně ve firmě nelíbí, co by měli napravit a dělat líp. Bývá to častou formou hovoru mezi čtyřma očima s personalistou nebo někým z vedení, nebo formou dotazníku. Hezký den a děkuji za příjemná rána, Lenka.
1: Ono je to obvyklé nejen ve Skotsku, ale v Evropě, jako v těch státech Belgie, Lux, Německo, to samý. Jenom mně přijde, že my jsme tady takový...
2: To je to smutný, že to nikoho nezajímá.
1: Ano, zbytečně bez zájmu, ano.
2: No. Tak si běž, tady fronta
1: čeká. A ono
2: to
1: firmě prospěje, ryť, jako, no. To je přeci o nějakém progresu.
0: Máte asi pravdu trochu, no. Ale já nevím, čím to je.
1: Jo, že většinou slyšíš, to by se tady nelíbí, tak si běž.
0: A je to.
1: Místo toho, aby se snažila ta firma něco změnit.
0: A nebo se třeba sami zamysleli nad sebou, jestli něco nedělají špatně.
1: No, oni si většinou myslí, že ne, že?
0: To je pravda.
1: No tak.
2: To nás ty mladí musí zase ano. Naučit. No.
0: Posloucháte rozhovor tří chytráků.
1: Že my jsme nebyli na personální, vidíte?
0: Tří nejchytřejší z celého Českého rozhlasu. A tak některé vysílání musí být nejlepší, ne?
2: A nejchytřejší.
1: Dobře, to, že já jsme, vím, které to je.
0: To, že jsme to zrovna, my za to nemůžeme.

0: Milí posluchači, dnešní retrokousek je specifický tím, že my každý třímáme v ruce kousek, který všichni znáte určitě, ale my nevíme, jak ho nazvat. Je to taková šipka, nebo
1: ne? Taková žehlička, lodička, říkal Jakub, skleněná, těžká a ze zadní té nešpičaté části rovné má skleněné ucho jako půl litr.
2: No my jsme ji říkali lodinka. Babička říkala loděnka, ale prosím vás, ne, že byste to spletli s mořským hlavonožcem.
1: Ono by to neplavalo, je to moc těžké.
2: To je těžké.
0: Je to taková věc, kterou naše babičky, asi i maminky, měly
1: v kredenci.
0: Na uskladnění, ano, v kredenci. Ano. Vždy to bylo vysoko, jako děti jsme. A je to plné cukru, anebo mouky.
2: Ano.
0: Nebo strouhanky.
1: Nebo soli.
2: Hrubá.
0: Ano.
2: Že jo, polohrubá, jemná mouka, cukr, sůl.
0: Ale samo o sobě, už je to tak těžké, že když to bylo plné toho materiálu, tak když mi babička řekla, podej mi mouku, tak pokud jsem tam levou rukou si to nezajistil, tak se mi to ohnulo a vysypal jsem to.
2: No ty, já jsem měl stejný problém, zvlášť u nižších dětí, že? Protože aby si to, pardon, druhou rukou přidržel, tak jsi musel být o něco vyšší.
0: No a proč? A teď už se to používá jako z plastu, ne?
2: Jsou plastové, no, aby byly lehčí.
0: Nám to dodala jedna naše nejmenovaná posluchačka a když to Aduš doma našla, tak mi to přinesla v takové lodně, tomu já říkám teda lodna, taková obrovská věc, které teďko na Rychnovsku říkají...
1: Přenosný box?
2: Přenosný, no, jo, ano, box.
0: No. Box.
2: Přenosný box.
0: Box. Já jsem si myslel, že box je sport, ale to jsem se asi...
2: Klidně.
0: Může být. Takže je to takový přenosné jiu-jitsu a v tom přinesla těchto skleněných lodínek asi 19. Takže vám jasné, že ten přenosný...
2: Tvá sestra má sílu.
0: Ano.
2: Že jedna lodínka váží asi 4 kila.
0: To je hrozný. Ale vypadá to vedle sebe potom nádherně.
2: Překrásně. A jsou krásné.
1: V takové té staré kredenci.
2: Já bych je klidně používal.
1: Je to vypadá moc pěkně. To je pravda, že na to byl vyloženě takový prostor, kam se vedle sebe vešly. Já teda, moje babička měla porcelánové.
0: Jo. A tam byly i nápisy,
1: ano,
0: ne?
1: A tam bylo právě napsáno strouhanka, cukr, sůl a myslím, že si vybavuju i mák.
2: Moje babička také, ale jenom to čelo bylo porcelánové, ano. A jinak vnitřek byl dřevěný.
1: Aha.
0: No. Jo, aha, to se zasouvalo. Byly
2: dřevěné, nějakého... ano.
0: A teď jsme to viděli ve vetešnictví v Dřemčicích. A tam měli poměrně, bych to řekl, hodně jako staré, to nevím co, lodičky, nádoby. A tam nebyla...
2: Asi dóza se tomu říká.
0: Nebo dóza, dóza. A tam nebyla napsaná strouhanka, ale houska. Pamatuješ?
1: Jo, to
0: všude napsáno houska. Ale tím je myšlena strouhanka teda.
1: Že by to... Strouhaná houska.
0: Nebo že tam byla jedna houska, nevím.
2: Já jsem... Jedna tvrdá houska.
0: Krájete 3 dny starý housky, že? Já jsem krájel.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: Ani den. No. Takže tam byla dřív houska. Ale fakt to vypadá pěkně, ale bohužel to chce Aduš vrátit, což jsem nečekal. Já jsem myslel, že nám to nechá v kanceláři, protože tam máme ještě spoustu místa.
1: Jo takhle, že by si tam nasypal trouhanku do druhé housku, no. Do třetí rohlík.
0: Teď tady občas obalujem, včera
2: počkej,
0: jsem
2: máme
0: dělal...
2: v kanceláři spoustu místa, ty jsi byl včera tady před rozhlasem v Aví a odvezl si nastřádané věci.
0: Teď jsem tam koupil ještě velký regál.
1: Ten plný regál, myslíš?
0: To vrátíme, no, dobře,
2: no. No ale ještě jsme nevyužili toho místa jako ke stropu, jo. Jsou ty regály stále nízké, mají jenom 2,5 metru.
0: Děkuji ti, Jakube, že jsi zmínil to, že tady ve staré rozhlasové budově máme
1: vysoké stropy.
0: Ano.
2: Oni už s tebou počítali, to skančlivosti.
0: Že se dá, ty regály se dají dát na sebe.
2: No.
1: Teď
2: no,
1: jsem teda četla. Takže
0: ještě jako je to v makru, jenom ještěrkou tam musíš.
1: Japonci prý preferují to zbavování se starých věcí, aby si sdělal prostor pro nové. A pro nové zážitky a pro novou energii.
2: Ty to mě naučila žena. Říkala, pokud si chceš koupit nové boty, zbav se těch starých nebo někomu je dej. Je to ale strašný. Strašně těžký.
1: Ale ten vzdušný prostor, ten volný,
2: takže
1: taky to má
2: sandály.
1: Něco do sebe.
2: Tak vzdušný prostor v kanceláři. O tom by se dalo polemizovat.
1: Celý rok větrám.
2: No, my ti chceme jenom sdělit, jestli bys byl tak hodný a už do toho kanclu nic nenosil.

0: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Na dnešní jednání poslanců SPD dorazí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na klubu má vysvětlit navrhovanou výši schodku státního rozpočtu na příští rok. Deficit 389 miliard korun poslanci SPD totiž kritizují. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak zamíří k projednání do sněmovny. Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý potvrdil, že úřad nejvyšší žalobkyně se případem už zabývá. Detaily ale sdělit nechtěl. Soudkyně Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert ve výši 77 milionů korun. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. New Hampshire dnes čekají primárky před volbami do kongresu. Rozhodovat se v nich bude mimo jiné o nominacích pro volby do amerického senátu. U demokratů je hlavním favoritem dlouholetý člen sněmovny reprezentantů Chris Pappas. V republikánské straně pak proti sobě v boji o senátorskou nominaci stojí dva bývalí senátoři John Sununu a Scott Brown. Průběžné volby do kongresu čekají Spojené státy v úterý 3. listopadu. Dvorecký most v Praze nebo rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích získali nominace v soutěži Stavba roku. Oznámila to odborná porota. Do boje zařadila taky třeba obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Ocenění vyhlásí porota na gala večeru v pražském Rudolfinu 16. listopadu.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, na jihu zpočátku ojediněle přehánky, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě do 29, na horách kolem 20 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte zdržení od sjezdu na Brandýs z 10. kilometru. 20 minut se popojíždí k nehodě na 3. kilometru. Těsně za sjezdem na Radonice se dá projet jen jedním pruhem. Na D4 s Příbrami do Prahy trvá kolona od sjezdu na Mníšek z 18. kilometru. Kvůli omezení je tam fronta asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.
3: Ano, ranní dvojka je tady i dnes v úterý 8. září a Regina se dívá do e-mailu.
4: No já jsem přikročila k počítači a tam najednou skočilo 5 e-mailů. Tak ano. rychle čtu, ten první 729, co přišel, milí špekáčkové, v té lodně máte dozajista zásobník na sypké hmoty z UH. To, co měly naše babičky ze skla a porcelánu, jo, z umělé hmoty, byly dozy na potraviny. Hezký den a všechny zdravím, babka Jarka, na 81. Potraviny.
3: Možná v tom byly i třeba těstoviny, ale my jsme máme to ze skla, je to opravdu materiál, teda velmi...
5: Hutná, ano, doza, silnostěná. Dobré ráno, zajímalo by mě a určitě i ostatní posluchače, o čem se bavíte během toho, kdy hraje hudba. Nebylo by možné založit takzvaný archiv B-side? Jarda, ročník 74.
3: No, je pravda, že bychom někdy rádi s vámi mluvili vlastně pořád.
4: Někdy byste se pobavili a...
3: Jindy byste se pobavili ještě víc.
4: Nebo...
3: No ne, tak hudba je součástí rozhlasového vysílání, ale někdy bychom si povídali pořád. Ale...

0: Za chviličku otevřeme francouzské okénko. Bude tady Belmondo po 5 letech. Honza Šmíd dal na Instagram takovou ukázku, protože přátelé, je to 5 let, což se nám asi vůbec nezdá, že jo, jak to strašně letí, ale nebudeme jaksi slzet, my si připomeneme Jeana Paula Belmonda.
1: Tak, jak jsme ho milovali.

0: Totiž Jean-Paul Belmondo byl Le Magnifique. Je to tak, Honzo? Dobré ráno.
1: Dobré ráno. No. Byl i magnifik.
0: Magnifik, úplně úžasný. Tak jenom připomínám, že to je hudba z filmu, který se v češtině jmenuje Muž z Acapulca. My jsme připomněli tu tvoji reportáž. Jak si Francie připomněla 5 let od odchodu této velké herecké osobnosti, Honzo?
1: No tak vlastně dá se říct, že francouzská televize mu věnovala, různé kanály mu věnovala vlastně... večery. Připomněli si ho pochopitelně, teď se tady mluví o té výstavě, ke které se ještě dostaneme, ale znovu vlastně Belmondo si všechny podmanil. To znamená, že se dávaly jeho filmy, bylo to přesně v neděli, to bylo přesně 5 let, co zemřel. Já si samozřejmě to dobře pamatuju, protože jsem byl se s ním 2x rozloučit a když jsem tam dal to video, tak znovu jsem si vlastně uvědomil, jak obrovským fenoménem byl, jak vlastně v Čechách byl oblíbený, jak ho všichni milovali, protože to video, které jsme spolu s kameramanem sestřihali, kde je samozřejmě ta hudba zpomu profesionál, tak je tam i vlastně ten, jsou tam záběry toho pohřbu Saint-Germain do Prahy, hlavně na té invalidovně. A to video má 150 000 hlednutí. To je prostě neuvěřitelné, jak ten Belmondo i po 5 letech dokáže přitáhnout tolik lidí. A mě by opravdu zajímalo, kdyby ten Instagram dokázal nějakým způsobem rozšifrovat i věk těch lidí, to samozřejmě nemůže, protože lidé jsou anonymní. Kolik by tam bylo mladých lidí? Protože to opravdu, samozřejmě naše generace Belmonda milovala, ale myslím si, že prostě to umění, to herce, ten šarm je lehce, jak se řekne, přenositelný na ty mladší generace. Dnes se uvádějí filmy, které jsou samozřejmě akčnější a výpravnější a já jsem teď byl na Odise, což je prostě neskutečné, ale znovu, když se vrátíme k těm filmům Belmonda a když se vrátíme vlastně k jeho osobnosti, tak já jsem se na to znovu díval, když jsme to natáčeli, jak jsme opravdu měli slzy v očích, když jsme to dávali dohromady, protože ten šarm, ten byl prostě neuvěřitelný.
0: Honzo, ty jsi zmiňoval, že jsi stál ve frontě 5 hodin, aby jsi se dostal až k jeho rakvi.
1: No to vlastně nejprve bylo rozloučení v kostele Saint-Germain-des-Prés. Potom rozloučení na invalidovně, kde se dostali samozřejmě, to nebylo úplně pro veřejnost, a ta veřejnost seděla venku na tom trávníku a bylo to přenášeno na velké obrazovce. A v momentě, kdy vlastně zvedli tu rakev, byl u ní prezident Macron, pak zvedli rakev a odcházeli

0: tak vlastně začala ta hudba Rostovskou profesionál a to bylo neuvěřitelně dojemné. A potom, když tady skončil pohřeb, tak se začala formovat obrovská fronta, protože znovu na dvoře té invalidovny byla ta rakev vystavena spolu s fotografií Belmonta, které viděl i na tom videu. No a já jsem se postavil do fronty a stal jsem opravdu v těch 5 hodin. 5 hodin, říkal jsem si, že to prostě musím dát, protože to prostě musím dát. Tak jsem tam stál 5 hodin a spolu samozřejmě spousta dalších, jsme se seznámili, povídali jsme si s těmi lidmi, kteří byli nejblíž té frontě a vlastně takhle jsme to přečkali. Já si říkám zpětně, 5 hodin je hodně, ale byl jsem rád, že jsem tam byl.
1: No rozhodně, Jean-Paul Belmondo natočil 80 filmů cca během 50leté kariéry, to znamená 1,5 filmu za rok, nebo respektive 3 za 2 roky, tak to je obrovská síla. Jak ta památka nebo vzpomínka v Paříži na Belmonda bude vypadat? Můžeš nám už něco prozradit?
0: Můžu vám prozradit, že se chystá obrovská výstava. A myslím si, že to je tip pro všechny, kteří se chystají třeba na Vánoce do Paříže, aby už teď si lístky rezervovali online, protože, jak jsem říkal předtím, bude obrovský zájem. Ta výstava začíná 7. října a bude trvat do 31. ledna. A možná mohu prozradit, že my jsme v kontaktu s Paulem Belmondem a měli bychom s ním ten jeho syn, který tu výstavu připravuje. A měl by se nám teda podařit rozhovor. On hraje v tuto chvíli v divadle, když to nech, tak hledá vlastně skulinu, kdyby se mohli přijet, bude to zřejmě někdy mezi představí nebo zkouškách, ale věříme, že se nám to povede, protože on hraje klíčovou roli. Ta výstava totiž má jeden velmi zajímavý aspekt. Pochopitelně, bude tam vlastně jeho kariéra, jak se stal hercem, budou tam ukázky z filmů, ukázky vlastně a vysvětlování, jak se nikdy nenechal zastupovat kaskadérem. To všechno jsou vlastně věci, které možná tak trošku už někdy známe, ale bude tam samozřejmě i spousta věcí z jeho soukromí. Fotografie, předměty a na tom právě spolupracuje i jeho syn. Takže kdo miloval Belmonda, tak určitě se musí podívat, protože si myslím, že to bude obrovská vzpomínka a také vyjde zvláštní kniha, která je věnována přímo té výstavě. To znamená, že i tam budou ty fotografie, které se objeví na té výstavě a tam napsal Paul Belmondo předmluvu. Bude to v Bercy, v Cinematic, což je vlastně taková jako knihovna a je tam dost velký prostor. Já myslím, že jsem tam byl na výstavě Koudelky, to znamená, ty prostory jsou tam obrovské, takže dostane Belmondo takový prostor, jaký se opravdu zaslouží. Takže kdo se chystá do Paříže teď v druhé polovině roku, tak neváhejte, už se podívejte na ty webové stránky a zkuste si vstupenky rezervovat co nejdříve dopředu. Aby to nedopadlo tak, jako to myslím, zítra začíná v Londýně výstava té tapisérie z Bayonne, která tam byla přinesena. Je tak obrovský zájem, že už je vyprodáno prostě na několik týdnů dopředu. Takže tady neváhejte v případě Belmonda. Buďte stejně akční, jako byl on.
1: No, protože on byl... On byl zvíře. děkujem za připomínku. To byl Jan Šmíd z Francie. Děkujeme. Hezký den, Honzo.
0: Přeji hezký den.
1: No, pojď si poslechnout znělku, titulkovou píseň, která se mne titulem Le Anima. Je to tak?
2: Mm-hmm.
1: Já se nakonec francouzsky naučit.
2: To víš, že jo.
1: Dejte si to jako zvonění na telefon.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Takhle, pokud byste chtěli tančit v podobném rytmu dnes odpoledne, raději bych si to rozmyslel, protože ty teploty budou velmi vysoko. Tak teď to ale ještě jde mezi 12 až 18 stupni Celsia, to jsou aktuální teploty a na většině území. Kromě, koukám, Brna, tam byste ještě mohli mít zataženo místy s přeháňkou, tak je jasná nebo polojasná obloha, ale nebojte se, i z Brna už ty přeháňky zmizí a budete tam mít hezky. A jak jsem říkal, bude teplo 29 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě do 29 stupňů a na horách mezi 20 až 24 stupni. Ten zítřek bude podobně teplý, ale už bude deštivější. To znamená, že četnější srážky očekávají převážně meteorologové v Čechách. Až k večeru budou ustávat na Moravu a do Slezska se naopak k večeru pak dobéřou a také vám tam zaprší a ty teploty. Zatímco na západě naměříte maxima kolem 18 stupňů, tak na východě kolem 32 stupňů Celsia.
3: No, takže pokud cestujete zítra, máte v plánu
2: ze západu na východ,
3: tak se přioblect a obráceně tak odházet nějaké svršky.
2: Přesně tak. No. Přesně tak. Takže vyrazíte v bundě a na Moravu dorazíte v plavkách. No a na horách pak v Jeseníkách, Beskydech kolem 20, jinak ostatní hory kolem 16 stupňů Celsia.
1: A pamatujete, jak jsme minulý rok hráli o zájezd na ostrov Mauritius?
3: No,
2: pamatujeme.
1: Tak si představte, že na Mauritiu je dnes festival podzimu.
2: A stíháme to?
1: Jo, stíháme. Jenom mě to nenapadlo, že... Už je tam taky podzim.
2: Tak počkej, jak já jdu sehnat letenky.
1: Počkej, kolik je na Mauriciu teď schválně?
3: Počkej, Jakub schání letenky, já zkusím ty teploty. No?
2: 26 maxima a letenky Mauricius.
3: To tady bude teplej než na Mauriciu.
1: No, to je
2: No tak tam neletíme.
3: Až zítra.
2: Prosím tě, od 1200 korun.
3: Letí to z Chebu? Tam bude zima, abychom si myslím, to užili.
1: Já myslím, že 12 korun...
2: Prosím tě, letí to z Aše.
3: No, tak to je dobrý. Máme času až.
1: 7 hodin 50 minut, tak si dáme činasky. Já slyším tvoje kroky.
3: Že ty všechno neslyšíš? I trávu růst, ne?
1: Všechno slyšíš.
2: Tak když máš podpatky...
1: To Regina nenosí.
3: To je pravda. Já v tom neumím chodit.
1: To je pravda.

0: 7 hodin 54 minuty, milí posluchači, před nějakým časem jsme tady mluvili o nějakých retrověcech, které nám poslala jedna naše posluchačka Aduš, a týkalo se to nějakých věcí. A potom já jsem říkal, že si je dáme k nám do kanceláře, a byl jsem tady nařknut, že hromadím věci.
1: No?
2: Ano.
1: A to se neděje jenom u vás? Děje se to i v jiných rodinách? A napsala k tomu Petra? Pro zbavení se starých věcí mám na manžela trik. Krámy, které hromadí, nosím do sklepa, říkám tomu čekárna. Když se po nich rok neschání, čekárna se na jaře provětrá. Když se schání, kde pak, že to je? Prosím tě, to už jsme vyhodili dávno. Jinak se u nás hromadí od prkénka po fábii všechno. Vrchol byl přesun 60 kg cukru od dědy k nám. Cukr byl ročník 1986.
2: Tak to slavili jeho čtyřicetiny.
1: To je jako, mladý.
2: Ale jak kdybych slyšel svoji maminku, ta dělá to samé, tatínkovi vždycky ty věci schová, když se po nich schání, a prostě to si, sám si to vyhodil, anebo máš je tam, kam jsi je dal. Samozřejmě už se nikdy nenajdou, protože potají, podle mě tak kolem jedné ráno chodí k popelnicím a tam je vyhazuje.
0: Jenže tyhle ty triky platí jenom na někoho, jo?
1: Ech.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: V prvé řadě chci pozdravit vás, posluchače. Jsem Felix Slováček a budem si tady povídat o mém kamarádovi Jiřím Prampolovi. My jsme se s Jirkou setkávali hlavně pracovně a rekreačně, ale jenom tak bychom spolu chodili na pivo, to se nikdy nestalo. Takže rekreačně při tenise a společně při muzice v Ačku. Jirka byl pro mě, řekl bych, veselý chlapík, plný elánu, rozdával smích a těšil jsem se vždycky na to, když se s ním potkám.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce. Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna bude znovu projednávat nová pravidla pro státní úředníky. Rusko obnovilo letecké údery na Kyjev. Podle starosty zemřeli dva lidé. Počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Na síti X informovali, že to je kvůli anonymní výhrůžce bombou. Budovu nemocnice museli opustit i pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu, která by zrušila stávající služební zákon, zamítli senátoři. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být podobná jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
3: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
2: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Podobné výhrady měl i Senát. Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Podle soudu bylo jednou z polehčujících okolností, že jedno z dětí už bylo narušené. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý nechtěl detaily případu komentovat.
4: Nejvyšší státní zastupitelství se tímto případem již zabývá. V současné době zkoumáme, zda není dán prostor pro využití pravomocí nejvyšší státní zástupkyně. V tuto chvíli se nemůžeme vyjádřit ani k otázce, zda lze rozsudek odvolacího soudu považovat za přiměřený.
2: Soudkyně Ústeckého krajského soudu Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou. Během nočního útoku Ruska na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, 10 dalších je zraněných. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školku. Nové dronové a raketové útoky začaly po výpršení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají. Nedoporučují také spoléhat na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy vídají po otravě muchomurkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion nebo bedlu.
5: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
6: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
7: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace. Potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
6: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle s přeháníkami. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách kolem 30.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
8: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
2: Dálnice D10 směrem z Turnova do Prahy zůstává ucpaná u Brandýsa z 10. kilometru. 20 minut se jede k nehodě na třetím, těsně za sjezdem na Radonice projedete jen jedním pruhem. D4 s Příbrami do Prahy, zdržení čekejte mezi Mníškem a Řitkou, je tam omezení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
10: Je 8 hodin skoro 5 minut, hezké dobré ráno, jenom připomenu dvě čísla, čísla jsou to stejná, shoda náhod, sobota, nedožité 80. Freddieho Mercuryho, jsme si ho připomněli jak v pátek, tak potom v celé sobotě v podstatě a v neděli jsme si připomněli nedožité 80. Hany Zagorové a včera jsme hráli písničky, dnes si za chviličku budeme povídat se Štefanem a Margitou a také připomeneme koncert.
11: Ještě pár lístků zbývá, už jich je myslím jenom 13. Bude se konat 24. listopadu ve Velkém sále Pražské Lucerny. No tak ještě můžete být u toho, vás šťastných 13.
12: Co? Šťastná 13.
11: A pak jsou ještě na stání a těch je hodně, takže pokud chcete stát a dívat se...
10: Tančit, no to Lucerny se perfektně stojí. No tak jo, tak jedem. To je dobrý tohle, to je Elton John a Dua Lipa. Mm-hmm.

0: Posloucháte Ranní dvojku, je úterý, já vítám u mikrofonu Jaroslava Špuláka, hudebního publicistu, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: My jsme si připomněli v neděli, nebo já to řeknu ještě do soboty skočím, to byl Freddie Mercury, nedožité osmdesátiny, v neděli nedožité osmdesátiny Hany Zagorové. Včera se na dvojce hrála poměrně dost Hana Zagorová, ale neměli bychom také zapomenout na Štefana Margitu, velmi důležitou osobu vedle Hany Zagorové, žijící stále 3.8. sedmdesátiny, to bychom také neměli opomenout. Připravujeme koncert pro Hanu Zagorovou.
2: Ano, ten bude 24. listopadu ve Velkém sále Pražské Lucerny. Dvojka ho bude pro vás přenášet. Česká televize to taky má odvysílat. No,
0: tak vám, Jaroslave Špuláku, děkujeme a naschledanou.
3: Vy jste neřekli všechno. Vy jste ještě neřekli, že o víkendu odvysílala televize dokument o Štefanu Margitovi, který se jmenuje Čas přítomnosti.
0: Výborně.
3: No to máme všechno už.
0: Pojďme si připomenout jeho tvorbu, třeba v některých případech i neoperní.
3: Štefan Margita je chlapík, který chtěl být operní pěvec a vstoupil na tu dráhu. Pro zajímavost, on nezačínal jako pěvec, on začínal jako fotograf, dokonce fotografii vystudoval a když scháněl práci doma v Košicích, kde se narodil, tak ji nemohl sehnat a nakonec se mu podařilo, nebo nemohl jí dlouho sehnat, nakonec se mu podařilo usadit se na místě fotografa, který vytváří snímky, fotografie do občanských průkazů. A on potom v rozhovorech říkal, že spousta lidí má ve svých občanských průkazech špatné fotografie a je to z toho důvodu, že ty fotografie nebaví tyhle fotky dělat, protože je to velmi monotónní práce a aby se trošku pobavili, tak vybírají ty nejhorší fotografie. Což myslím, že můj občanský průkaz tomu odpovídá. Ale Štefan Margita šel dál. Když měl první koncert, tak na tento koncert přišla jeho maminka a řekla mu, když budeš dál takhle zpívat, tak se na to radši vykašli. A on se zapřel, protože jestliže se narodil 3.8., tak je to lev. A lev je silné znamení, jde dál za svým cílem. Podařilo se mu dostat na největší světová pódia, vystupoval v Metropolitní opeře, v Carnegie Hall, v Covent Garden v Londýně, v La Scala v Miláně a v dalších velkých domech. Samozřejmě byl také solistou Národního divadla a Státní opery Praha až do roku 1998. Byl lyrický tenor. Tento člověk přišel na scénu jako muž, který miloval slovanské opery a velmi je propagoval ve světě. Ale pozor, byl taky velký fanoušek Richarda Wagnera. No a když v roce 1992 pojal za manželku Hanu Zagorovou, tak vstoupil do jiného světa, do popového světa, kde se mu zalíbilo. Usadil se tam a začal vydávat posléze i desky, které byly odtud. Ale pozor, v roce tuším 23 vydal desku, která byla složena z lidových písniček. Vydal šanzonovou desku. Prostě Štefan Margita je chlapík, který se nikdy nebál nových hudebních stylů ve svém životě.
0: Zajímavý. Tak si něco pustíme.
3: Pojďme na to.
0: Název této skladby nechám na vás.
3: Letem de katedrál.

0: To je ta výhoda operních pěvců, protože oni musí zpívat tak primárně v italštině, ale i ta němčina a francouzština je v podstatě povinností to umět.
1: Tahle skladba, respektive tenhle ten kousek, který jsme slyšeli skladby, je z muzikálu Notre Dame, který vznikl na motivy knihy Zvoník od Matky Boží od Viktora Ega. Slavný muzikál, no a Štefan Margita v něm dostal svou roli a zaspíval svůj part.
2: Pro jedinou kapku rosy mezi stébly dvěma, pro ty koruny stromů svět vždy budu chválit.

0: Jaká to nádhera?
1: V originále se tahle skladba jmenuje Caruso, je to podsta pěvci Carusovi, no a když Zdeněk Borovec dostal za úkol napsat český text, tak ho pojmenoval Jaká to nádhera.
0: No my jedeme dál, vy jste zmiňoval lidové písně, tak tohle jsem teda nikdy neslyšel.
2: Res, drobná res, prečo sa ty...

0: Počkejte, tady proti mě sedící Regina, si ty si to zpíváš. Ty to
1: já znám jiný text, já znám kač, ano, kač, kač, ano. Kačena. Na si to aha, to tam taky je.
0: Já to mám hrozně rád, to je ani heavy metal. Reš, reš, reš.
2: Ten text, který vzpomněla Regina, kačkačkačkačena, ten je i z filmu Kurva hoši guten Tag, ve kterém hraje Bolek Polívka. Tam se zpívá na takové té zahradní párty, kde zpívá cimbálová muzika. Štefan Margita miloval lidovou muziku a když v roce 23 zpíval na koncertu Pocta Karlu Gotovi, tak tam zaspíval skladbu Išel Macek do Malacek. To je písnička, kterou v repertoáru měl i Karel Gott. Druhý den šel na Suprafon a tam mu navrhli, že když se mu tak krásně zpívají lidovky, tak aby nahrál desku s lidovými písničkami a vznikla deska s názvem Reš, reš, reš, tedy s titulní písničkou, kterou jsme právě slyšeli, stejného názvu.

0: já mám pocit, že teď královnou jsem já.
1: Ano, vypadá to tak. Tahle skladba se jmenuje Mou hádankou jsi dál. A ten druhý hlas, který stojí vedle Štefana Margity, tak to je Michal David. Se kterým tuhle písničku udělali. Ano.
0: Autor této písně. Našel jsem vzkaz.
2: Byl jsem jednou tam, kam slunce nesahá, kde zúží se ti dech a duše zaváhá, kde čas mlčí v závoji, ty ale doufáš, že všechno

0: je další solová deska.
1: Je to úplně nová písnička, poslední, nejčerstvější písnička Štefana Margety. Napsal ji David Pařík a napsal ji k jeho 70. respektive na výběrové album jeho největších hitů, které vyšlo při této příležitosti. V letošním roce Štefan Margeta odehrál, respektive odspíval koncert v pražské O2 aréně a prohlásil, že je to poslední velký koncert, protože už je příliš starý na to, aby tak obrovské koncerty dělal. Teď už se bude objevovat na menších pódiích.
0: Na závěr jste vybral skladbu Anděl strážný.
1: Je to duet s Hanou Zagorovou z jeho desky, ze Štefanovy z Markitovy desky s názvem Anděle strážný. Na té desce naspíval několik duetů, hostuje tam s ním 10 zpěvaček a mimochodem mezi těmi zpěvačkami je asi polovina hereček. Je tam Ivana Chýlková, paní Čvančarová a další.
0: Chybí už jenom Regina Květoňová.
1: Tak, tak.
0: Které děkuji a děkuji také Jaroslavu Špulákovi.
1: Děkuji, mějte se hezky.

0: Dvě vločky sněhu se na rezavém parpetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo. Už to zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní...
1: Haló? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

patro, prsty bílé jako křídy, aspoň klíče z okna vyhoď, nebo promluv ta sluchátka. Tahle noc je jako život,

0: Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.

0: 8 hodin 21 minut a hezké dobré ráno. My asi navážeme na tento duet, protože mě něco napadlo. Že bychom zavolali jedné naší posluchačce. Halo, halo, halo, jsi to ty?
1: Ano, samozřejmě, že jsem to já. Dobré ráno, milí posluchači, i vám, rodinko, raní. Přeji všechno nejlepší, jmenuji se Adéla Gondíková a jsem sestra tohoto muže.
0: Jo, tak děkujeme za to, že jsi nám to takhle krásně vysvětlila, ale proč ti voláme, Aduš?
2: To by mě, Adélko, zajímalo, jestli znáš odpověď na to, proč ti voláme. Já to třeba nevím.
1: No. Protože mě máte rádi.
2: Jo, to je pravda, no to, je, to jo, to jo.
0: Ano, ale my ti voláme, protože ty jsi mi sdělila sladké tajemství, což jsem netušil, že jsi byla ne na muzikálu tajemství, ale na muzikálu...
2: Děti.
0: Ne.
2: To druhý. To druhý.
0: Ne, Biograf Láska 2.
1: Ano.
0: Což je muzikál složen z písní Hany Zakorové a seděla si vedle Štefana Margity.
1: Ano, byla jsem opravdu 30 let, zdravili jsme se, hrozně rádi jsme se po dlouhé době viděli, bylo to v páté krásné řadě a byl to krásný zážitek a bylo hrozně hezký toho Štefana vlastně pozorovat, která písnička ho třeba dojímá, která ho opravdu zaujala, na kterou tleská víc, na kterou víc, bylo to hrozně fajn, všichni vlastně celý to divadlo se trošku soustředilo na něj, tak to jsem mu moc nezáviděla, protože si to určitě chtěl taky užít sám, ale samozřejmě nevím, jestli třeba byl na zkouškách nebo nebyl, jestli to měl jako překvapení, to vůbec nevím. Neznám žádné okolnosti.
0: Asi to měl to jako překvapení. A teď, protože my tady o Haně Zakorové hovoříme nejen v souvislosti s nedožitými 80. narozeninami, ale také s tím koncertem, který pořádá Dvojka, na který se naši posluchači velmi těší. Co ten muzikál, jak to vlastně vypadá? Nebo jak může být Dvojka?
1: Krásný, jo, je to krásný. Určitě si přijdou na své všichni, kdo mají ty písničky rádi, jsou krásně udělaný. Honza Kříž to hezky poskládal, respektive Uliana Donátová to napsala takový hezký příběh a hezky je to prostě poskládaný, všechny ty písničky jsou vlastně známý, je to vlastně neuvěřitelný, že už jsou dva ty muzikály, v každém se 3 hodiny zpívají písničky Hany Zakorové, takže je to prostě nádhera. Pak jsme si to ještě pouštěli v originále, ty písničky, si člověk si je tak některý připomněl, tak to bylo hrozně fajn a myslím si, že to je hezký.
0: Dnes bude hostem blízkých setkání Martin Pošta.
1: Jo,
0: ty jsi viděl alternaci Martina Pošty?
1: Já jsem viděl alternaci, byl to Zbyněk Fritz.
0: Ano, takže alternaci Martina Pošty.
1: Ano, alternaci Martina Pošty, ale musím říct, že on tam má, je to vrchol první poloviny a ten vždycky bývá takovým silným momentem, si myslím, ve všech muzikálech, nebo by aspoň měl být, že by se člověk měl jako těšit, měl by mu spadnout brada, měl by se těšit na tu druhou polovinu a to se tady, myslím, povedlo. Má nádhernou píseň s nádhernýma kostýmama, s nádhernou choreografií. Hrozně se mi to líbilo. A věřím tomu samozřejmě, i když jsem Martina neviděla, že Martin byl taky fajn. Tak se určitě poslechněte u Teresky Kostkový. Seděla jsem vedle Teresky Kostkový, takže jsme si to říkali, takže o tom vím a zvu vás k poslechu blízkých setkání. Nejde.
0: Ano, tak děkujeme. Kdo tam teda ještě seděl, když už bychom se pobavili trošku bulvárně?
1: Všichni. Úplně, koho si dovedete představit, tam byli všichni. A myslím si, že druhou premiéru měli druhý den a tam byli taky úplně všichni. Zase ty druhý.
0: Je to tak, že kdo nebyl na premiéře muzikálu Biograf Láska 2, jakoby nebyl?
1: Jakoby nebyl, co jste byli vy, podle mě. No,
2: tak my tady jakoby nejsme.
0: My jsme úplně nuly. Je, no to jsou věci. A to je tedy děj, který je vlastně smyšlený a ty písničky ho posouvají, ten děj.
1: A myslím si, jestli si to dobře pamatuju, tak to vlastně ani nějak nenavazuje na ten první. Jenom Biograf Láska je prostě kavárna, do které se chodí a to si myslím, že je i v tom prvním díle. Ale omlouvám se, už mám trošku takovou tu mlhu kolem těch 50 let a úplně si přesně to nepamatuju, takže bych nerada říkala nějaké hlouposti. Nicméně myslím si, že to na sebe jako vlastně nenavazuje.
0: Kam jedeš?
1: Jedu do divadla. Mám zkoušku, mám oprašovací zkoušku, to v září herci mají a právě už se tam velice těším, protože mi to tady píše, že pojedu 57 minut, takže perfektní.
0: Tak a když jdeš spelřimováno, tak se nediv.
1: Jo, no, kežby. Tak... Ne, no je to náročný takhle po ránu, ale tak to všichni znají, jsme si smířený, nedá se nic dělat.
0: Tak šťastnou cestu, dobře, a děkujeme tedy za aktuality přímo z centra dění.
1: To už je celý, tak to mě velice mrzí. Myslela jsem, že spolu budeme hovořit déle.
0: A tak počkej, tak chceš ještě něco?
1: Přeji vám krásný den. Ne, volejte mi častěji. Mě to rádio.
0: Tak děkuji.
1: Ale mějte se krásně. Ahoj, já zdravím. Ahoj, naschledanou. Stefana, bylo to úžasný. Tapa.
0: To byla moderátorka a příležitostná herečka malých rolí Adela Gondíková v našem ranním vysílání. Když nemůže reagovat.
3: Která má ale paměť dobrou. I přes ten věk, který teda, o kterém hovořila, protože co se týká toho příběhu, tak vznikl příběh s novými hrdiny, novými situacemi, novými zápletkami. Pro diváka to má výhodu, že pokud neviděl biograf Láska, bude mu nové představení zcela srozumitelné.
0: Což ale je správně.
3: A to je správně.
0: Myslím si, že by to tak mělo být i třeba Policajt z Beverly Hills 2, když si neviděl jedničku, tak to nevadí. I ta dvojka je perfektní.
3: No, i trojka. I s chalupářem má to samý, že?
0: U chalupářů je to trošku ošemetné.
3: Ano, toho jsem se přesně chtěl dotknout.
2: K tomu já nemám co říct.
3: To mě jasný.
0: A tak už jsem...
3: A to je jako s naším vysílání. Pokud jste neslyšeli pondělní vysílání, vůbec nic se neděje. To úterní s tím pondělní nemá vůbec nic společný.
0: Můžete si třeba pustit film, jak svět přichází o básníky. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Ahoj.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
2: Dobrý den. Jasné.
0: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Je to podle vás reálné?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka Věra Štechrová a její host.
4: Šok po volbách v Sasku a Anhaltsku a důsledky pro celoněmeckou politiku. Německo v sevření hybridních útoků z Ruska a extrémní levice a dopad konsolidace firmy Volkswagen na německé hospodářství. To jsou témata pro našeho dnešního hosta Ivu Liscovou, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Tak k politickému zemětřesení, jak to nazývají komentátoři, došlo v neděli v Sasko-Anhaltsku. Volby tam drtivě vyhrála Alternativa pro Německo, získala 39 z 83 křesel. A do parlamentu se těsně dostala i strana BSW Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. No a právě AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Paní Liscová, jsou dva dny od voleb. Víme víc o tom, jestli se AfD podaří získat podporu pro svou vládu?
5: Zatím toho víc nevíme. Co víme s jistotou je to, že Sasko-Anhaltsko čekají velmi nesnadné týdny různých zákulisních vyjednávání a my si nejsme vlastně vůbec jistí ani tím, zda AfD skutečně v Sasko-Anhaltsko vládnout chce, protože její volební lídr Ulrich Zygmunt, který tady toho velmi dobrého výsledku dosáhl, zároveň několikrát zdůraznil, že pokud by chtěl vládnout, tak v čele jednobarevné vlády, která bude stabilní, že se nechce spoléhat na nějaké střídající se podpory v parlamentu, no a to za té současné konstelace prostě není možné.
4: No tak kdyby vítězná strana a s vítězstvím velmi drtivým nakonec nechtěla sestavovat vládu, bylo by to zvláštní, ale jaká pak je jiná možnost?
5: Těch možností, jak sestavit většinový kabinet, se příliš v Sasku a Anhaltsku nenabízí. Tato spolková země má s těžkým tvořením koalic své zkušenosti, ale tentokrát se dá říci, že je to ještě úplně jiná liga, protože aby měla nějaká vláda většinu, musela by ji sestavit proti AfD, ale tedy skutečně z celého politického spektra, včetně již zmíněného spojenectví Sary Wagenknechtové. CDU navíc má svým vnitřním usnesením zakázáno spolupracovat i se stranou levice, takže vlastně velmi těžké je si představit, jak by to mohlo v praxi fungovat. Spíš možná dojde k utvoření nějakého menšinového kabinetu, hovoří se také o tom, že by v čele vlády mohl případně v Sasko-Anhaltsku stanout třeba nějaký nezávislý odborník nebo politik, který by byl schopný tu zemi sjednotit, ale to jsou skutečnější scénáře, které budou dlouho trvat.
4: Když zůstaneme u AfD, tak tam je ta jedna možnost, že by ji podpořila nějakým způsobem právě ta strana BSW Sary Wagenknechtové, což je, když použiju tu nálepku, extrémní levice, tak neukazuje se nakonec to, že ta extrémní levice a extrémní pravice k sobě mají v určitých okamžicích velmi blízko?
5: Tyto dvě strany, tedy AfD a spojenectví Sary Wagenknechtové, k sobě mají jistě blízko v určitých tématech. Staví se například obě za zpřísnění imigrační politiky, nebo se dá říci, že jsou velmi vstřícné vůči Rusku, takže ty společné body tam jsou. Na druhou stranu se proti sobě tyto dvě strany v minulosti dost výrazně vymezovaly. Sara Wagenknechtová, která připomenu, že tady není zastoupena ze svojí stranou na spolkové úrovni v parlamentu, větří zřejmě v Sasko-Anhaltsku možnost, jak opět uplatnit svůj vliv na politické scéně, a už naznačila, že právě její poslanci by mohli tím, že se třeba nezúčastní hlasování o zemském premiérovi, vlastně umožnit svojí pasivitou tady zvolení zástupce AfD do této funkce.
4: Které mají ty body programu, které mají společné, co by oni v případě, že by spolupracovali, co by pravděpodobně v tom Sasku a Anhaltsku prosazovali? Tam by asi byla drsná ta protiimigrační politika.
5: Ano, ponechme stranou tu zahraniční politiku, která vlastně na tu spolkovou úroveň nespadá, na tu zemskou úroveň nespadá, řeší se na spolkové úrovni, ale právě na zemské úrovni je možné ovlivnit celou řadu věcí v přístupu k migrantům. AFD ve svém předvolebním programu například zmiňovala, že by chtěla lidi, kteří žádají v Německu o azyl a nemají dlouhodobou perspektivu setrvání v zemi, shromažďovat v ubytovnách, nenechat je tedy decentrálně žít v bytech, že by se zasazovala o mnohem jakoby energičtější takzvanou remigraci, to znamená vracení těch lidí do země původu bez toho, aniž by tedy osvětlila, jak se to dá v praxi procesovat.
4: To jsem se chtěla zeptat, je tohle záležitost, která se řeší na zemské úrovni?
5: Tam jsou ty kompetence mezi spolkem a zeměmi smíšené. To znamená, že AFD sice může na zemské úrovni hovořit o tom, že by třeba chtěla obecně zrušit právo na azyl v Německu, ale to se jí zkrátka z téhle úrovně prosadit nepodaří, ale může velmi výrazným způsobem ovlivnit každodenní realitu života lidí s přistěhovaleckým pozadím v Sasku a Anhaltsku, proč volím tento termín, protože AFD se nestaví zdaleka jenom proti lidem, kteří nemají vyjasněný ten dlouhodobý status svého pobytu v Německu, ale i třeba vůči lidem, kteří měli své předky nebo sami pocházejí ze zahraničí, kteří už mají německé občanství.
4: AFD možná dá se říct zjednodušeně, že vyhrála v Sasku a Anhaltsku ty volby s tou proti přistěhovaleckou politikou. Průzkumy ukazují, že je to právě přistěhovalectví, čeho se tamní voliči obávají. Přitom Sasko-Anhaltsko, když jsem se dívala, tak patří k zemím s nejnižším počtem uprchlíků v rámci německých států a navíc čelí vylidňování. Takže ty uprchlíci tam pracují na místech, kde by asi jinak lidé nebyli. Tak jak se to vysvětlit?
5: Tak tu trochu paradoxní statistiku, že vůči imigraci je největší odpor tam, kde je těch přistěhovalců nejméně, tu neznáme jenom ze Saska Anhaltska, ale z celé řady jiných regionů nebo zemí. Další věcí bez pochyby, která sehrála roli v tom předvolebním boji, je jisté komunistické a postkomunistické dědictví na tom východě země, protože zde zkrátka lidé na tu masovou imigraci nejsou zvyklí a i přesto, že ta společnost je výrazně stárnoucí, tak se proti ní vlastně v mnohem větší míře staví.

0: dostane k moci strana nebo má takovouhle velkou roli ve veřejném prostoru, která tímto způsobem hovoří o imigrantech, tak samozřejmě bude velmi těžké zejména kvalifikované pracovní síly přilákat.
1: Když se podíváme na ty možnosti sestavení vlády v Sasku-Anhaltsku, tak další možností pro AFD je, že by ji prý mohli podpořit někteří poslanci dosud vládnoucí CDU, která naopak byla ve volbách velmi neúspěšná, ta získala jen 17% hlasů, ubyla jí v podstatě polovina voličů. Tak proč by to poslanci CDU dělali? Proč by tam byli ti takzvaní přeběhlíci?
0: Tak my samozřejmě neznáme to pozadí, to, kde se dosud odehrávala třeba jednání mezi AFD a některými zástupci CDU. Zejména na východě Německa jsme ale v minulosti viděli, že pravicoví politici mimo AFD byli občas svolní k tomu s touto stranou spolupracovat. Určitě tam najdeme částečně i programové schody, to znamená, že CDU na východě ve svých částech je výrazně konzervativní a má třeba v některých otázkách k AFD výrazně blíže než třeba k zeleným. Takže myslím si, že to může být jakoby zdůvodněno touto programovou shodou. Možná pro někoho může být i zásadní otázka toho, zda se té zemi bude dát vůbec nějakým způsobem vládnout. Takže tento scénář je zároveň něco, o čem hovoří i Ulrich Zygmunt jako ten vrcholný představitel AFD, že ji považuje za reálný. Tak uvidíme, jestli to tak bude skutečně.
1: Tím jsme se dostali k CDU, tedy křesťanským demokratům, kteří v Sasku-Anhaltsku dosud vládli. Ona tam bývala, ta vláda, docela populární, slibovala hospodářské reformy, protože Sasko-Anhaltsko patří mezi hospodářsky nejméně vyvinuté nebo rozvinuté spolkové země. Je tam docela vysoká nezaměstnanost, tak co selhalo, proč se ten hospodářský přerod křesťanským demokratům nepodařil?
0: Pokud se podíváme na statistiky posledních let, tak uvidíme, že Německu se příliš dobře ekonomicky nedaří
1: jako celku.
0: Tak zde Sasko-Anhaltsko rozhodně není výjimka, jsou tam určitá regionální specifika. Ta země je relativně velmi řídce osídlená, hodně lidí žije v menších obcích a jsou tím pádem třeba ve své každodenní přepravě závislí na osobních automobilech, takže se jich mimořádně silně dotýká zvýšení cen benzínu, energií. To víme, že samozřejmě souvisí s těmi velkými mezinárodními krizemi a taková zemská vláda proti tomu může udělat jenom málo. Další věc je, že v Sasku-Anhaltsku bylo jedno z významných středisek východoněmeckého těžkého průmyslu, takzvaný chemický trojúhelník. A opět víme, že v globálních souvislostech vlastně chemický průmysl je jedním z těch, které jsou pod úplně největším tlakem. Takže zde je jakoby obava z dalšího úbytku dobře placených pracovních míst průmyslu a všechny tyto věci, které vlastně neplatí jenom pro Sasko-Anhaltsko v téhle spolkové zemi, možná právě proto, že se potýká i s tím těžkým dědictvím postkomunistické transformace, vlastně se projevují třeba znatelněji než jinde.
1: Hrozí podobný scénář, jako teď nastal v Sasku-Anhaltsku, v některé další spolkové zemi Německa?
0: Tak nás ještě za 2 týdny očekávají volby v Berlíně a v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Tam ty preference AFD zdaleka nejsou tak velké, nicméně jakoby ta strana v obou těch spolkových zemích figuruje na předních příčkách. V Mecklenburgsku předním Pomořansku se trochu ukazuje, jak to může fungovat, pokud chtějí ty tradiční politické strany na východě uspět. Oni tam mají velmi populární zemskou premiérku, která dokáže právě s občany dobře komunikovat, která dovede zprostředkovat ten pocit, že se zajímá o lidi právě, kteří žijí v její spolkové zemi, že se zastává i zájmu své země jako v rámci celého Německa. Takže tam vlastně nehrozí to, že by se opakoval podobný scénář. No a Berlín, jak víme, tak to je taková velmi zvláštní spolková země, kde se mísí ten západní i východní element a tam to bude také velmi napínavé, ale AFD rozhodně nezíská drtivou většinu.
1: AFD si vede docela dobře i na té celoněmecké úrovni, tak někteří politikové ji srovnávají se stranou bratři Itálie Giorgie Meloniové, která se také jevila jako extrém, ale ve vládě je zmíněný v podstatě standardní politická strana. Vidíte vy tam taky podobnost? Jak je pravděpodobné, že by

0: AFD třeba mohla projít stejným vývojem?
1: Tady se podíváme na ty politické strany podobného charakteru v jiných zemích západní Evropy, tak tam spíše je ten trend takový, že vstupovali do toho politického života, dá se říci, vlastně s méně s více extrémním programem a potom vlastně tím, jak začali přebírat třeba zodpovědné funkce nebo jak se více etablovali, tak se začaly spíše mírně, když to u AFD je ten trend přesně opačný. AFD začínala před více než 10 lety jakožto takzvaná strana profesorů za záchranu německé marky nebo za návrat k německé marce a proti záchraně eura podle toho, jak to tady pojmenujeme, a ta strana tady třeba to téma migrace pro sebe objevila až později a vlastně ho vybudovala jako své stěžejní. A my rozhodně nevidíme, že by se AFD ve své rétorice, ve své programatice, ve svém zahraničním politickém programu nějak mírnila a že by byla kompatibilnější s těmi ostatními politickými stranami.
2: Jak to vidí
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
0: Německo v současné době čelí sérii hybridních útoků za pokusem odpálit dron s výbušninou na letišti v Lipsku začátkem srpna. Stálo podle německé vlády Rusko a už loni koncem roku oznámila vláda, že roste počet ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Zároveň ale došlo v posledních dnech k sabotážím na elektrické rozvodny, za kterými by mohla přistát německá extrémní levice. Stále to šetří policie. Teď zveřejnila, že podezřelým z útoku na ty elektrické rozvodny je klimatický aktivista, po kterém pátrá. Když začneme tím Ruskem, paní Liscová, proč se podle vás ty hybridní útoky a akce teď zaměřily právě na Německo?
1: Tak Německo je bez pochyby ekonomicky nejsilnější hráč v Evropské unii, také zároveň po té, co v Americe nastoupila Trumpova administrativa, je nejvýraznějším podporovatelem válčící Ukrajiny, takže je to skutečně stěžejní země, která vlastně v tom, dá se říci, odporu nebo v té koalici proti Rusku hraje klíčovou roli a cílem těchto útoků je společnost rozdělit a destabilizovat.
0: Kancléř Merz k tomu řekl, že ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Dovedete si představit, si myslel tím zlomem?
1: Tak v této situaci to bylo vlastně úplně poprvé, kdy německá vláda takhle jasně označila viníka těch hybridních útoků. Bezpečnostní služby v Německu už dlouhodobě upozorňovaly na to, že se množí hybridní útoky nejrůznějšího druhu ze strany Ruska, ať už je to šíření dezinformačních kampaní, ať jsou to různé špionážní akce, hackerské útoky, ale právě i třeba ty fyzické útoky na infrastrukturu nebo i proti lidským životům. Tentokrát tedy spolková vláda jednoznačně pojmenovala, kdo z jejího pohledu za těmi útoky stojí. Tyto závěry se zakládají na komplexním šetření nejenom německých zpravodajských služeb, ale i jejich spojenců. A když se vrátím tedy k té alternativě pro Německo, jak jsme o ní předtím hovořili, jestli je vlastně kompatibilní nebo není kompatibilní s těmi ostatními politickými stranami, tak ona jednoznačně ústy svých představitelů řekla, že si myslí, že ty důkazy, které spolková vláda předložila, nejsou přesvědčivé a že tedy není vůbec jasné, že za těmi útoky Rusko stojí. Takže vlastně cílem této rétoriky je podrývání vlastně důvěry v ty demokratické instituce.
0: Mohli bychom si vzpomenout na Vrbětice před několika lety u nás. No, některé ty útoky na německou energetickou infrastrukturu jsou připisovány také levicovým extremistům. Ale co si v Německu pod tímhle označením vlastně představit?
1: Tak v Německu podle bezpečnostních složek v posledních letech síly nejenom extrémní pravice, ale také extrémní levice. Tam jsme třeba v minulých letech byli svědky akcí klimatických aktivistů, kteří se přilepovali na silnice a vlastně snažili se svými těly blokovat dopravu, což i v Německu, které je velmi tolerantní vlastně vůči protestním akcím, zejména tedy levicovým, vyvolalo velkou vlnu nevole. A my už jsme viděli začátkem tohoto roku, že klimatičtí aktivisté, tedy ta jejich extrémní složka, abych to tak řekla, přistupují i právě k určitým sabotážním akcím, takže například na začátku roku tím, že poškodili nějaký svazek kabelu v Berlíně, odstřihli v zimě 10 000 domácností vlastně od proudu a od přívodu tepla. A to také samozřejmě veřejnosti vnímáno velmi negativně. A zajímavé bylo, že tyto akce vlastně přišly ten minulý týden po té diskuzi, vlastně téměř současně s tou diskuzí o těch ruských útocích a zde tedy skutečně jakoby německé oficiální úřady byly velmi opatrné v tom, kdo vlastně je původcem těch útoků a teď se tedy ukazuje, že přišli z úplně jiné strany zřejmě.
0: No, ono cílem těch hybridních útoků obecně je zasít obavy, nějak rozdělovat společnost. Tak jak se to podle vás daří v Německu? Jak reagují ty jednotlivé politické strany? Daří se udržet tu soudržnost a nebo naopak se daří opravdu tu společnost rozdělovat ještě víc?
1: V případě těch klimatických aktivistů bych ještě řekla, že jejich cílem není asi jenom rozdělovat společnost, ale extrémním způsobem upozornit vlastně na to, že klimatická politika se v poslední době dostala do pozadí a vlastně přestala v tom německém prostoru hrát tak veřejnou roli. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak nevhodný způsob tohle je, ale když se ptáte na to rozdělení té společnosti, tak právě na příkladu Saska-Anhaltska můžeme velmi dobře vidět, že se to daří, že skutečně strany, které když to řeknu zcela jednoduše, se nedrží pravidel hry a snaží se porušovat tedy tu demokratickou soutěž, spoléhají třeba i na dezinformační kampaně, na falešná videa produkovaná umělou inteligencí v předvolebním boji, na vlastně osočování svých protivníků, tak vlastně mají úspěch v tom politickém boji a projevuje se to ostatně i na té celostátní úrovni, kde nyní vidíme, že Alternativa pro Německo, která přesně tyto nástroje ve svém politickém boji užívá, má nejvyšší podporu ze všech politických stran momentálně.
2: Jak to vidí?
3: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
0: A dnes je jim Eva Liscová z vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ještě jedno téma stihneme a to je koncern Volkswagen. Ten teď čekají velmi zásadní změny. Společnost má projít rozsáhlou transformací. Do roku 2030 plánuje zrušit po celém světě až 100 000 pracovních míst a zavřít v Německu 4 závody ze 14. No a včera automobilka dokonce oznámila, že plánuje předat závod v Osnabriku izraelské finanční společnosti a spolkové zemi Dolní Sasko. Má tam být zbrojní výroba. Tak odbory s tím plánem samozřejmě ostře nesouhlasí, ale jak pravděpodobné je, protože víme, v jaké Volkswagen je situaci, že by mohl opravdu dojít k nějakým větším konfliktům nebo protestům?
1: Já bych si dovolila začít trochu obecněji, protože si myslím, že je důležité zdůraznit, jak podstatné to téma automobilového průmyslu pro Německo je. Německo je průmyslová země a ten automobilový průmysl je vůbec nejdůležitějším sektorem. A v celém Německu tento sektor zaměstnává v současné době nějakých 700 000 lidí, jsou to velmi dobře placená průmyslová místa vesměs a jakýkoliv zásah vlastně do této skupiny lidí, kteří jsou tam zaměstnaní nebo jsou nějakým způsobem na automobilový průmysl napojení, vyvolává velkou veřejnou debatu a samozřejmě i jako velký odpor ze strany zástupců těch zaměstnanců a široká veřejnost je mimořádně jako znepokojená tím, když se hovoří i třeba o uzavření jednotlivých továren Volkswagenu v Německu, protože ty továrny mají centrální úlohu pro tu lokální ekonomiku, je na ně prostě navázána celá řada dalších firm a služeb a podobně. Takže bez pochyby se dá očekávat, že ta reakce bude dost bouřlivá, ale prostě ta skutečnost je taková, že a ostatně to nyní říkali i vrcholní představitelé Volkswagenu, že automobilový průmysl se nachází v krizi globálně a Německo je v centru tahle krize.
0: Právě kvůli té krizi, tak jak se vůbec Německu daří měnit tu svoji průmyslovou strukturu tak, aby byla třeba méně závislá na tom automobilovém průmyslu, čelí třeba silné konkurenci z Číny, kromě toho.
1: Vy jste v té předchozí otázce se ptala na ten závod v Osnabrücku, což vlastně ukazuje jeden možný směr, kam by se mohl ten německý průmysl posunout, protože Německo disponuje velkým know-how, právě velmi dobře školenou pracovní silou v těch technických oborech, takže určitá naděje se vkládá do zbrojního průmyslu, že by zkrátka tito lidé mohli přejít do nových společností, které budou vyrábět high-tech výrobky, ale ne tedy v rámci toho automobilového průmyslu, ale v rámci teda zejména těch obranných zakázek. Samozřejmě se počítá s tím, že tam nebudou zachována všechna pracovní místa a že to zkrátka nebude tak velké, ale může to v určitých místech vlastně ta pracovní místa zachránit. Dále Německo určitě diverzifikuje, to znamená, že se snaží získávat nové obchodní partnery, nebýt tak závislé na Číně. Ještě bych zdůraznila, že také do značné míry ten německý automobilový průmysl závislý na exportech do Spojených států amerických, kde samozřejmě v důsledku celní politiky prezidenta Trumpa ta situace také vůbec není jednoduchá.
0: Německý institut pro hospodářský výzkum zveřejnil, že německé hospodářství v letošním roce poroste o 1,2% v létě, přitom předpovídá růst o 0,5%. To je dobrá zpráva na závěr, abychom nekončili tak pesimisticky. Ale v čem to je? Opravdu ty zprávy byly pesimistické, tak v čem se nakonec ta ekonomika osvědčila? V čem se ukázala silnější, než se předpokládalo?
1: Já se obávám, že na definitivní odpověď na tuto otázku se budu muset počkat ještě pár měsíců na to finální zhodnocení. A to, co jsme viděli v té minulé době nebo v těch uplynulých měsících, že Německo skutečně jako se výrazně potýkalo třeba s těmi vysokými cenami energií a podobně. A jak říkám, musíme se teda podívat na to, jak se to bude vyvíjet dál.
0: Takže ještě se nedá úplně říct, že se německé hospodářství zotavuje.
1: Tak my už jsme viděli v uplynulých letech to, že vždycky přišel takový moment, kdy se říkalo, že se německé hospodářství už konečně začíná zotavovat. Velká naděje se vkládala třeba i do nástupu Friedricha Merce do úřadu a pak tedy k tomu zásadnímu zlomu úplně nedošlo. Ekonomové hodně často hovoří o tom, že německá ekonomika má zkrátka strukturální problémy, které tak snadné nebude odstranit. Víme.
0: Říkává Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která byla dnes naším hostem. Já za to děkuju. Naslyšenou.
1: Já děkuji. Hezký den.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Nemocnice Kadaň evakuovala kvůli výhrušce bombou asi 20 lidí. Ministryně financí dnes kvůli návrhu státního rozpočtu přijme na jednání poslaneckého klubu SPD. Počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. V Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Evakuovaných je podle policie asi 200 lidí. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Teď objekt prohledává pyrotechnik i policisté se psy na vyhledávání výbušnin. Upřesňuje policejní mluvčí Pavla Kofrová.
4: Na místě probíhá bezpečnostní opatření za přítomnosti pyrotechnika a kynologa se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat.
2: Dnešní jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa hnutí Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
5: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
2: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028. Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Bude se zabývat případem dvou ex-manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzeni do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli státu víc než 2 miliardy korun.
6: Případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Po útocích jemenských povstalců Husiů v Saudské Arábii je zraněných víc než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní i ekonomické objekty. Koalice útok Husiů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Filmový festival v Benátkách bude promítat v premiéře dokument o Elonu Muskovi. Snímek oscarového režiséra Alexe Gibneyho má téměř 4 hodiny. Dokument popisuje jak vliv amerického miliardáře na politiku, tak i jeho kontroverze. Technologický podnikatel Elon Musk se ale samotného natáčení neúčastnil. Film bude mít premiéru v amerických kinech 16. října.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno na jihu zpočátku. Při zvětšené oblačnosti se ojediněle přidají přehánky. Teploty 29 až 32 stupňů. Na severu a západě do 29, na horách kolem 20.
3: Doprava.
2: Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Boleslavy ztratíte 20 minut v koloně od Brandýsa, sune se z 10. kilometru ke sjezdu na Radonice na 3. Tam odklízí následky nehody, průjezdný zůstává jen jeden pruh. Liberecká v Praze směrem do centra je ucpaná od nájezdu z Veselské k Blance. Pojedete přes 20 minut a frontu, pak čekejte i v Povltavské z Čuprovy k Bulovce. Popojíždí se i v okolí Libeňského zámku anebo ve spojovací před Balabenkou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už dva na dvojce.
3: A i dnes vám hezké dopoledne. Od mikrofonu dvojky přejí Tereza Stýblová a Jiří Holoubek. Už jsi, Jirko, letos byl? A byl jsi úspěšný, pokud ano?
7: Jestli myslíš to, co myslím já, tedy ano. Houby, tak svým způsobem ano, ale bylo to takové netradiční houbaření. Já ti o tom možná za chvíli řeknu.
3: Dobře,
7: víc.
3: Těším se.
7: Až 32 stupňů bude dnes, v lesích je vlhčeji, než bylo, což by mohlo znamenat poměrně fajn podmínky právě pro houbaření. No a my si o houbách chceme dnes povídat s vámi.
3: Tak těšíme se na vaše úlovky, samozřejmě, pokud už jste letos nějaké objevili. Já třeba zatím protože mi to počasí právě přijde hodně horké a suché, tak jsem do lesa ještě nevyrazila, ale všude na internetu vidím spoustu skvělých úlovků houbařských, tak se asi nechám inspirovat.
7: Nadpis pro dnešek jednoduchý. Už u vás rostou, o tom si budeme povídat a máme k tomu dobrý důvod. Nejenom ten, že houby se k nám tradičně vrací jako evergreen koncem léta a zpomalu přicházejícím podzimem. Je tady ještě jeden důvod navíc. Za chvíli vám řekneme, o co jde.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: A vzhůru na houby, jak jsme před chvílí naznačili, o těchto dnes bude. V průběhu prázdnin houbaři, pravda, neměli mnoho důvodů k radosti. Tereza to zmínila, lesy byly jako trout, podmínky pro růst hub, tedy ne úplně příznivé.
3: Ale s příchodem září se to očividně změnilo. Aktuálně jsou podmínky prý velmi dobré na většině našeho území. Pokud byste chtěli v lese opravdu uspět, tak nejlepší šance je v těchto dnech prý v Krkonoších, Orlických horách anebo v Krušnohoří.
2: No a možná při svých výpravách za houbami najdete i takovou, kterou jste ještě nikdy neviděli. A to je ten druhý důvod, o kterém jsme mluvili před chvilkou, když jsme se dnes dostali k houbám. Ta neznámá houba, to by totiž mohl být hřib štíhlotřený, který se k nám dostal ze Severní Ameriky, pravděpodobně s dovozem sazenic borovic.
3: V článku webu iDnes.cz se píše o tom, že už ji opravdu našel český houbař. Nebyl ovšem schopen svůj nález doložit z prostého důvodu, že houba skončila spolu s ostatními na talíři.
2: Téměř jisté ale je, že postupem času se i u nás tenhle hřib rozšíří. Odborníci z toho nemají velkou radost. Hřib štíhlotřený totiž vstřebává živiny v pletivech kořenů borovic na úkor původních druhů, jak to tak bývá s těmi invazivními rostlinami. Postupně je tedy vytlačuje z jejich přirozeného prostředí, no a to může dlouhodobě narušit rovnováhu lesního ekosystému.
3: Takže sbírat a jíst.
2: Sbírat a jíst, ano, tímto způsobem ho likvidovat.
3: V každém případě jde prý o druh velmi chutný, takže ta naše rada je určitě na místě. To, kde byste váhali, jestli si ho právě dopřát nebo nikoli. Právě tahle zpráva i fakt, že houbařská sezóna se rozjíždí, nás dneska inspirovali k povídání o houbách, tak se moc těšíme na vaše zážitky, zkušenosti, informace, možná i typy, kde rostou.
2: Jsme prý národem houbařů, takže nás zajímá, ano, jestli už u vás rostou, jak vášní jste houbaři, také jestli je houbaření otázka středních a starších generací, anebo jestli se třeba ta vášeň daří jaksi přenášet v rodině i na potomky?
3: No a já bych byla ráda i za tipy na houbová jídla, i když popravdě moc jsem nesnídala, tak aby to zase nebyla moc velká hostina. No. Tak opatrně,
2: hostina to nebude opatrně. Určitě, protože nikdo nepřinese nic.
3: Ale
2: jako
3: fantazie. Fantazie
2: hostina ve fantazii.
3: Ano,
2: nevím, jestli zasítí úplně.
3: Ne, to vím, že ne.
2: Můžete psát tradiční kontakty 702 222 220 pro SMSky dvojka@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa. Dnes tedy o houbách.

0: Eva z Českého ráje nám hned napsala k našemu dnešnímu houbařskému povídání, že ráda na houby chodí, projdu se přírodou a když něco najdu, je to bonus. Naposledy mi po úrazu nohy ráno vytáhly stehy a já z nemocnice frčela hned do lesa. Košíček křemenáčů z okolí trosek mi byl odměnou. Nyní zdravím ze Šumavy, kde zatím nic moc.
1: Od Heli tady máme hlášení doslova, protože píše: hlásím, že v Brdech rostou klousky, bedly a dost červivé hříbky. Houbaři nám parkují za zahradou a včera jsme přinesli hodně odpadků, včetně pivních lahví a plechovek, napsala Hela. Ty ses mě před chvílí ptala, jestli už jsem byl úspěšný letos, a já jsem říkal, že svým způsobem vlastně ano. A to proto, že na zahradě jsme dlouho měli takový pařez, na kterém rostl sírovec žluto-oranžový, což je jako vynikající houba. Ovšem pařez jsem nějak zlikvidoval a sírovec očividně s ním, takže sírovec tam není, ale poslední 2-3 roky nám na zahradě roste vatovec. Je jich tam několik, takže zrovna v neděli jsme měli houbové řízky z vatovce.
0: Předtím já jsem asi už vatovec nikdy, nebo jsem ho viděla a nevěděla,
1: že to je vatovec. Předtím už smaženici z něj a tak dále. No vatovec má tu výhodu, pokud ho nesežerou slimáci, že je to obrovská houba. A když se například řízky, které jsou z něj vynikající, rozhodneš udělat, tak můžeš sezvat celou ulici, nejenom příbuzenstvo. Když jako doroste těch správných rozměrů.
0: Takže kdybys mě třeba příště pozval, tak já bych se na vatovec podívala, i bych ho ochutnala.
1: Roste nám tam ještě jeden, takže ten je teď nějakých, já nevím, 10 centimetrů, ale doufám, že bez úhony doroste pořádné velikosti, takže vatovec ještě bude. Takže já nemusím daleko na zahradě.
0: A to chci říct, že ty nemusíš chodit vlastně do lesa, ty chodíš houbařit na zahradě.
1: Ano, ale není to tak pestré jako v lese, vatovec nebo sírovec.
0: No já jsem letos na houbách ještě nebyla, ale jinak to miluju, ty houby. A pamatuju si na radu od jednoho svého kamaráda, že když chceš najít dobré houby, tak musíš podhlížet. To znamená líst po kolenou v podstatě a podhlížet, tak to je takové sloveso, které se s tím hodně spojuju. A mám nejzazší vzpomínku na svého tatínka, když jsme spolu byli houbařit, byli asi 3 roky. A hráli jsem takovou
1: hru. To jsi nemusela podhlížet ještě.
0: Nepodhlížela.
1: Jsi měla ve výši očí.
0: Ano, měla jsem houby ve výši očí. Opravdu si to pamatuju, že mě držel takhle za ruce, za obě a já jsem viděla ty houby přímo před sebou.
1: Tak teď by to možná fungovalo, kdyby tě někdo držel za nohy a ty by si šla pěkně jako trakař.
0: To by fungovalo určitě podobně, akorát by ty houby musely růst.
1: Dnes o houbách. My jsme před chvílí mluvili o jednom invazním druhu, který se k nám dostal a budeme na podobné téma, ale o houbách rozhodně mluvit i za chvíli. Kdo bude naším hostem?
0: Naším hostem bude mykoložka Anna Švecová z České mykologické společnosti, předsedkyně kontrolní komise, takže ta dáma určitě takovou houbu už zkontrolovala, aby nám přesně řekla, co je to zač.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Dnes o houbách. Vy už nám píšete o vašich oblíbených houbách, kolik druhů rozeznáte, jestli pak už u vás rostou. To nás samozřejmě také zajímá. Máme tady jednu reakci na vatovec, o kterém jsem mluvil před chvíličkou.
1: Ano, Iva píše asi spíš tobě, že jim taky na zahradě vyrostly dvě píchavky. Hmm. Vatovec obrovský o velikosti o třetinu většího basketbalového míče. Tak vy máte jak velké vatovce? Můžeš soupeřit
0: s Ivou? Asi tak.
1: Podobně. A píše dobré řízky nakrájit, podusit ve slané vodě, zmenší asi pětkrát svůj objem a lze je tak dokonce i zamrazit. Chuť jemná, nenápadná, lze připepřit a přikmínovat.
0: Vatovec je skvělý, ale my teď půjdeme dál, slíbili jsme rozhovor a na telefonu už je s námi paní inženýrka Anna Švecová z České mykologické společnosti a předsedkyně kontrolní komise. Hezké dopoledne, paní inženýrko.
2: Dobrý den, zdravím všechny diváky, teda posluchače.
1: O diváky taky i posluchače. My vás taky moc zdravíme. My jsme tady mluvili o tom domnělém nálezu nového hřibu. Zeptám se obecně, paní inženýrko, jestli se objevují i další invazní druhy hub, nové druhy hub, nebo jde v tomhle případě spíš o výjimku?
2: No, já si myslím, že to výjimka není, že už před x lety, v 70. 80. letech, se sem rozšířily některé píchavkovité houby z Austrálie a tak. Není to úplně nová věc, ale samozřejmě oni do té přírody postupně zapadnou a našimi druhy se samozřejmě zžijí také, čili my je najít můžeme, ale nebude to jako ve velkém množství. Samozřejmě, že se to rozptýlí po těch lokalitách, které oni jsou zvyklé v tom svém přírodním prostředí. Čili najdou tady svoji lokalitu také, ale nebude to úplně invazivní.
0: No a když si nejsme jistí, narazíme na houbu, kterou neznáme, připomeňte prosím, kam se obrátit, pokud chceme určit houbu i jinak, než třeba podle obrázku z internetu.
2: No tak samozřejmě musíme se obrátit na mykologické poradny, na stránkách naší České mykologické společnosti, www.myko.cz, a tam se najde seznam všech poraden, které fungují v naší republice. A v Praze je to Praha 1, Karmelická ulice číslo 14, proti Pražskému Jezulátku.
1: Když chodíme do lesa na houby, tak ale míváme také různé mobilní aplikace. Zkoušíme si porovnat přímo na místě, jestli ta houba je nejenom známa, ale i jedlá. Tak jsou ty mobilní aplikace spolehlivé?
2: No tak to bych řekla, že naprosto nejsou spolehlivé. Samozřejmě u nás se vyskytuje několik tisíc druhů hub. Dřív se říkávalo, že je to 6 tisíc, ale v současné době to bude i víc, protože jde pokrok dál a popisují se nové druhy a rozpadají se ty staré druhy na novější a více druhů, takže jich je určitě mnoho tisíc a aplikace má vždycky jenom omezený obsah těch druhů. Rozhodně ne, a jsou to obrázky, takže podle obrázku, který nevíme, jakým fotoaparátem, za jakého osvětlení a jaké detaily jsou na tom obrázku dány vidět.
0: No, rozhodně vždy lépe obrátit se na odborníka, no, nikoli jen na technologii. Ano. Paní inženýrko, povězte nám na závěr, určitě jako houbaři sledujete i předpověď počasí. Bude září pro houbaření příznivé? Ptáme se i proto, že už tento týden se má poměrně razantně ochladit.
2: No, podívejte, ono je to asi takhle. Já už, co se týče počasí, tak teď v poslední době letos se to počasí naprosto zbláznilo. A řekla bych, že meteorologové v tom taky nemají úplně jasno, že předpovídají víceméně všechny druhy počasí. Čili ty předpovědi rozhodně na více dní bych je nebrala úplně ve vážnosti.
1: Ale pokud by se tedy výrazně ochladilo, vadí ty výkyvy teplot pro houby?
2: No, tak teploty ještě nejsou takové, aby ty houby přestaly růst. Ještě se to nepohybuje kolem bodu mrazu většinou, pokud to nejsou vyloženě nějaké horské oblasti a údolí v nějakých horských oblastech, ale v těch nížinějších a středních polohách ještě je to počasí pro růzhub relativně příznivé. Ovšem, ono to není jenom počasí, ale jsou to i podmínky vlhkosti, kdy teda na našem území pršelo zcela nekontrolovaně a zcela náhodně bouřky, přehánky, krátké, dlouhé. Teď záleží i na tom podkladu, kde ten les nebo ty porosty jsou. Čili i podklad je důležitý, jak je propustný a jak se tam udrží vlhko. Světová strana, stráně položené knihu, tak tam bude samozřejmě hub málo, protože jsou vyschlé. Stráně, které jsou západ a sever a nejsou moc prudké, tak nebude tam takový nedostatek hub, ale spíš někde níž, spíš na krajích lesů, v remisích, tam, kam ta voda mohla propršet přímo na to podloží. Mm-hmm. Čili růz hub je...
1: Je to alchymie. Vzít si kompas a jít na správnou světovou stranu.
2: A je to prostě otázka více těch okolností.
0: Rozumíme.
2: Podklad, teplota, světová strana.
0: Rozumíme.
2: A hlavně těch porostů.
1: No, tak to asi uděláme tak, že zkrátka půjdeme do lesa a když něco najdeme, tak to bude bonus takové.
0: Ono totiž v každém případě.
2: A to bude spíš na těch okrajích, spíš v příkopech, spíš někde nějaké rovnosti. A nebude to městský zapojený les.
0: No v každém případě si dopřejeme, ať už bude... Ať už bude úlovek jakýkoliv, dopřejeme si tu krásnou procházku lesem a to vždycky stojí za to.
2: Ale hlavně bych chtěla upozornit, aby lidé nezbírali úplně všechno, aby i ty houby, které znají, aby si je v tom lese prověděli, jestli nejsou staré, červivé a nechali je tam, protože to je pro ten růst a další populace těch hub velmi důležité, aby tam zůstaly ty staré plodnice.
0: Děkujeme i za tohle upozornění. My musíme končit, paní inženýrko.
1: Špatně slyšíme, tak...
0: Ale zhoršuje se nám signál také trošku.
1: Ale těšíme se na příště. Mikološka, paní inženýrka Anna Švecová z České mykologické společnosti, předsedkyně kontrolní komise. Moc vás zdravíme, děkujeme.
0: Mějte se hezky.
1: Krásně, nashledanou.
2: Já také děkuji a nashledanou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Povídáme si o houbách. Prý už lec, kde rostou. Před chvilkou jsme slyšeli, že podmínky jsou docela fajn. Snad ty zářijové budou i nadále. Můžete nám psát o tom, které druhy sbíráte, kolik jich rozeznáte, jestli rostou u vás doma, anebo tam, kam na houby chodíte.
1: Marta z Vrchlabí nám dokonce posílá fotografii. V Krkonoších už to začalo. Cestou ze Strážného do Vrchlabí jsem našla pár krásných zdravých hříbků. Ty zná každý, ale pro vás mám raritku. Díváš se na tu raritku?
0: Dívám se na tu raritku. Vidím, z čeho ty houby rostou.
1: Ano.
0: To jsou koňské koblížky,
1: to,
0: pokud
1: ano,
0: se
1: nemýlím. To bude hnojivo.
0: To bude hnojivo, ale...
1: A vydatné a funguje, ale...
0: Ale tu houbu bych já nesebral, neznám.
1: Já taky neznám, tak možná nevím. Nám naše paní posluchačka ještě napíše, co to je. Zřejmě to byl kvíz, ale bez té aplikace to nezvládnu asi poznat.
0: V každém případě teď se posuneme i o krůček dál, protože když jdete do lesa na houby, můžete si často přinést i něco jiného a nemusí to být vždycky příjemné, ačkoliv i v tom se dají trhat rekordy.
1: Je to pravda, jako malý Ondřej Chyba z Ochoze u Brna, který plnil na skautském táboře 6-hodinovou samotku v lese v rámci skautské zkoušky 3 bílé tesáky a po úspěšném splnění toho úkolu našli zdravotníci u chlapečka 82 přisátých klíšťat.
0: No a jde opravdu o rekordní údaj. Ten byl také zapsán do České databanky rekordů a zaevidován 4. srpna tohoto roku v Pelhřimově. Na stránce facebookové Českých rekordů k tomu můžete najít i pár obrázků. Uvidíte tam Ondře a uvidíte tam takový pěkný nákres.
1: Ano, ale chlapeček je spokojený a šťastný, tak to zvládl. Doufám, že dostal i ty 3 bílé tesáky, minimálně tedy.
0: Také doufám.
1: Za takový.
0: Třeba našel i nějakou houbu.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
4: Koná se tam totiž setkání legend.
5: A že jich tam bude.
3: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
4: Ve 14 hodin.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
2: Radioservis představuje
6: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
7: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
6: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
7: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
6: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A dnes opět víc než přání, na které mimochodem dojde zítra, protože nám dnes přišlo jedno zajímavé posluchačské přání, ale zítra si ho poslechnete také samozřejmě s odpovědí nebo se splněním toho přání, tak dnes je tady zvuk. Naši pravidelní posluchači už to dobře znají. Vaším úkolem bude poznat zvuk, který není natočený. Ty zvuky děláme vždycky reálně tady ve studiu. A Terezo, já když jsem ti před chvílí odprezentoval ten zvuk, tak řekni, kdybys to neviděla, poznala bys?
3: No, ty jsi udělal dvě varianty toho zvuku.
2: Ano.
3: Tak u té první bych váhala, u té druhé bych si byla jistější, ale zkusím zavřít oči taky společně s našimi posluchači, i když vím, co uděláš za zvuk, a řeknu ti, jestli by to bylo těžké nebo lehké.
2: Bude to patřit, myslím, k těm těžším zvukům.
3: Ano, řekla bych těžším. Ano.
2: Takže přátelé, nastražte uši, zesilte si rádio a nás zajímá, co to je za zvuk. To byla ta jedna varianta. Mm-hmm. Tohle druhá varianta. No. Tady ještě ta jedna dál od mikrofonu trošku.
3: Mm-hmm.
2: A ještě. Druhá. Tak.
3: Tak.
2: Není to úplně jednoduché.
3: Ne. Tak teď pište, zkuste hádat. Kdyby jste náhodou tápali, tak my vám potom ještě po písničce zkusíme napovědět. No. Nějakým způsobem.
2: Jednu drobnou nápovědu bychom si možná mohli dovolit už teď. Že rozhodně to mnoho lidí, pokud takový zvuk vytváří nebo si vezme do ruky to, co ten zvuk vydává, tak je to možná častěji v létě o dovolených, při prázdninách, ve volnu, než jindy.
3: Ano. A pak ta věc taky ještě umí vydávat jiné zvuky, když se s nimi třeba hrajete. Tak no, nebudeme to už rozebírat.
2: To už bylo dost.
3: To stačí. Tak mám říct kontakty?
2: Ne. Na ty tradiční. Skládám stránku ke stránce.

0: Dáš mi.
1: To byla Eva Farná. Když jsme mluvili o tom, jestli připomenout kontakty, tak je znát, že většinou je dobře znáte ten SMS-kový i ten e-mailový, protože vašich odpovědí na to, jaký zvuk jsme vám to před chviličkou nabídli k uhodnutí, tak těch je opravdu spoustu. Jak zněl ten zvuk? Byly to vlastně dvě verze, ta první byla takhle a druhá takhle.
2: Mm-hmm. No, byla tam spousta zajímavých tipů. Hodně jste psali o listování brožurou, knihou.
1: Ano.
2: Já osobně bych tedy dneska poslala ponožky i Zuzce, ale jsem tady jenom host, takže o tom nemohu rozhodovat, která napsala originální tip.
1: Ano.
2: Kroucení nafukovací věci, která je nafouklá.
1: Tak kroucení nafukovací věcí, které nafouklá, to nebylo. Byly to karty. Byly to karty a ta první správná odpověď přišla od Pavly s koncovým trojčíslím telefonního čísla 644, takže Pavle, posíláme ponožky, spojíme se a pobavili jste nás.
2: Jste skvělí, těšíme se už teď na další zvuk,
1: ještě bychom
2: který
1: vlastně
2: vám
1: mohli, ještě bychom mohli dělat.
2: No,
1: a to by,
2: to
1: asi
2: by
1: bylo...
2: třeba pro mě bylo asi nejjednodušší. Míchání karet.
1: Míchání karet. Hmm, no, tak to třeba...
2: Tak proč ještě to můžeš vypilovat a přidat třetí variantu.
1: Dobře.
2: Ale jde ti to skvěle.
3: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: Tak od karet, které tady Jirka před chvilkou rozbalil, se vracíme k našemu povídání o houbách a píše Renata. U nás na Žižkově tedy nerostou, myslí na Žižkově určitě tady v Praze, ale já mám spoustu vzpomínkových zážitků s houbařením s mým mužem. Byli jsme opravdu dobrá dvojice, manžel měl často bolavá záda a nemohl se ohnout a já jsem opravdu houby viděla, tedy neviděla, takže to vypadalo následovně. On zahlédl houbu, nasměroval moji ruku tam, kde je, já se sehnula a vyjmula ji a on se podíval, jestli není červavá a případně vložil do košíku. A v Alpách jsme našli nádherně vybarveného kováře, známá ho tam obdivovala a nakonec prohlásila, že je krásný, ale určitě jedovatý. Ale není, byl skvělý. Tak nás Renata moc zdraví a my ji a děkujeme.
1: Hřib kovář je skvělý. Děkujeme za všechny zprávy. Tahle byla poslední, protože my se blížíme k 10. hodině a po 10. tady bude poradna. Dnes bude naším hostem psycholožka Šárka Kučerová a budeme mluvit o tom, jak zvládnout zářijový nápor. Týká se to jistě nejenom dětí, ale také jejich rodičů, možná i prarodičů. Takže vás zveme k poslechu. A pokud se dnes nebo kdykoliv týdnu vypravíte na houby, no tak ať jste úspěšní a ať tam, kde budete, rostou.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka u

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude zpěvák a muzikálový herec Martin Pošta. Jak se mu vstupuje do biografu Láska 2, tentokrát s úplně novým příběhem a dalšími písněmi Hanky Zagorové? Co ho po tolika letech táhne k Lauře a jejím tygrům? A jak se z rockového zpěváka a muzikálového herce stal také profesionální kouč? Nejen na to se zeptám Martina Pošty.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Policisté v nemocnici Kadaň zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření ale pokračují. Začala platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států. Počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrůžce bylo evakuovaných 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuované vyhřívané stany. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Ode dneška začala platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států ve výši až 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkohol nebo hokejovou výstroj. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo Prahy. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
3: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
2: Dopravní podnik města Brna nabádá cestující k větší ohleduplnosti při jízdě hromadnou dopravou. Firma spustila novou kampaň ve spolupráci s brněnským divadlem Husa na provázku. Herci humornou formou vtahují do extrému běžné situace, na které se lidé stěžují, třeba telefonování nebo pouštění hudby ve vozech.
4: Víš, co mě všecko bolí a nebudu, já to nebudu řešit.
5: První scénka prvního ze 4 videí je ještě docela běžná. Další jsou stále absurdnější, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Kam až by jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se schování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
5: Volající herci si hrají na pracovníky call centra, finanční poradce nebo zdravotníky.
7: Musíte mu tu propisku tím ostrým koncem zarazit do krku.
6: Na dodržování přepravních podmínek se letos začal ve vozech zaměřovat také náš tým preventistů.
5: Doplňuje Tomaštíková. Firma tím reaguje na stížnosti cestujících, kterým chování ostatních lidí vadí. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Nejméně 4 díla ukradli zloději z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Informoval o tom francouzský deník Le Figaro. Na nočním záznamu z videokamer jsou 2 lupiči, kteří během útěku na místě zanechali jedno z děl. Starosta města Cagnes-sur-Mer odhadl hodnotu ukradených děl v přepočtu na 218 milionů korun. Muzeum je v Renoirově posledním bydlišti a obsahuje relativně malou sbírku. Je v ní asi 10 originálních obrazů, 40 soch, stejně jako umělců, v nábytek, osobní věci, fotografie a archivy. Případ vyšetřuje oddělení pro boj s organizovaným zločinem.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě do 29, na horách většinou kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Na D1 směrem z Prahy do Brna čekejte kratší zdržení v okolí Ostrovačic na kilometru 178. Zavřeli silničáři, pravý pruh, fronta je asi na 10 minut. V Praze na hlavní části okruhu směrem k letišti zastavují nákladní soupravy už ve sjezdu z dálnice a pomalu jedou k omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Navíc pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Fronty se tak rozjíždí až za Barrandovem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět dva na dvojce.
9: Jiří Holoubek a Tereza Stýblová vám i nadále přejí příjemný poslech dvojky. Samozřejmě za chvilku nabídneme naši pravidelnou poradnu. Dnes o tom aktuálním stavu, o té situaci, o tom, jak zvládnout zářijový nápor, kdy se děti vrací do školy, rodiče do práce, podovolené, zkrátka je to takový rozjezd do toho dalšího školního roku.
10: Je 8. září, tedy jsme stále ještě na kraji školního roku. To je situace, která se týká pravděpodobně nejenom dětí, ale také rodičů či prarodičů. Všichni se musí vrátit do nějakých kolejí.
9: Začíná řád.
10: Ano, zase. Začíná řád. Červenec, srpen byl asi volnější. No a o tom všem a o tom, jak to zvládnout, budeme mluvit v dnešní poradně s psycholožkou Šárkou Kučerovou.
9: A pokud budete mít dotazy, tak se samozřejmě i dneska můžete ptát. Vyzveme vás v pravý čas. Hezké dopoledne s námi.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Všichni naši operátoři jsou zaneprázdněni hovory těch, kteří se dovolali před vámi. Děkujeme za trpělivost a vyčkejte na spojení. To je věta, kterou jsem včera slyšel asi 118krát, když jsem se snažil prodloužit lítačku svému synovi při začátku nového školního roku. A to jenom proto, on už je dospělý, ale že byl ve škole, tak jsem si říkal, usnadním mu to. No, měl jsem mu to nechat na hrbu, protože to byly nervy.
3: Jemu si to usnadnil, ale sobě ne.
2: Ano, sobě jsem zkomplikoval život a je neuvěřitelné, jak báječně to nefunguje.
3: Takže dobře, že to téma dneska máme, protože Jirka je z toho rozhozen, to téma, jak zvládnout zářijový nápor.
2: Je to tak a s námi psycholožka Šárka Kučerová. Hezké dopoledne, Šárko.
4: Dobrý den.
3: Šárko, proč je to na začátku září tak náročné? A nejenom pro děti samozřejmě, pro ty možná nejméně, ale hlavně pro rodiče, prarodiče, když se zase rozjíždí ten další nový školní rok a vracíme se do toho řádu.
4: Tak už jenom proto, že to je období, které přináší spoustu změn. Najednou musíme nastavit nový režim, je tam spoustu věcí, které jsou potřeba zařídit, vyřešit, obvolat, obepsat a nastavit nějaký řád, který třeba do té doby fungoval jinak. A přichází spousta komplikací a spousta věcí, hlavně na které musíme myslet, které musíme držet v hlavě. A někdy si můžeme říkat, vždyť přece ono toho není prakticky tolik, ono je to jenom pár drobností, které jsou potřeba zařídit. Ale ve skutečnosti to není o té velikosti těch věcí, ale o tom, že je to veliké množství malých drobností, na které musím neustále myslet, které musím v té hlavě držet a to nás vyčerpává. A když tomu přidáme nedostatek spánku, když tomu přidáme, že to potřebujeme nějak skloubit s prací, když tomu přidáme, že děti si také zvykají na nový režim a občas ty emoce, které projeví, tak i pro nás nejsou úplně příjemné, tak je to obrovská zátěž. A je to najednou období, které je náročné, stresující, vysávající a teď jak si s tím počít?
2: A o tom právě budeme mluvit a jako první, jak si s tím počít. Mě zajímá, jak to nepřenášet na ty děti. A vlastně není úplně podstatné, jestli tomu dítěti je 10 nebo 15, ale jak si i do jeho mysli a prožívání neinfiltrovat ten náš stres.
4: To je krásná otázka. A já bych možná začala tím, že někdy se právě rodiče tak moc bojí toho, abych ten svůj stres a ty svoje starosti, problémy nepřenášel na dítě, že to jakoby potlačí a snaží se před dítětem tvářit, já jsem přece v pohodě, já všechno zvládám. Ale možná, že to není to, co ty děti ve skutečnosti potřebují. A ano, jedna věc je ta, že rodič zvláště v takovémhle období potřebuje více myslet na sebe a na svoje zdroje, než na to, co je všechno potřeba zařídit a co musím udělat pro děti. A na to většinou zapomínáme. Většinou sebe a ty svoje zdroje dáváme na poslední místo. Až na to bude prostor, tak dočerpám. Až na to bude čas, tak si nějak odpočinu. Tak udělám to, co potřebuju i pro sebe. Ale pak dojde k tomu, že už to překročí nějakou mez a my vybouchneme. Třeba i z nějaké drobnosti a vyčítáme si to. Ale vůči našim dětem není takový problém, jestli vybouchneme nebo ne, jestli vidí, že jsme ve stresu nebo ne, ale co uvidí, jak my se s tím stresem, s tím náročným obdobím a jak se s ním vypořádáme. A jestli mu ukážeme, ano, i takovéhle období patří k životu, ale je potřeba v tu dobu možná neříkat si, jak to všechno zvládnout, když je toho tolik. Ale možná, kde jsou oblasti, kde naopak tak perfektní být nemusím. Jaké oblasti já zvládat teď nemusím a být v tom laskavější sám k sobě.
3: Šárko, to opravdu za ty dva měsíce, já se ještě vrátím k té psychice, z toho vypadneme, že v září nás to často takhle semele, přitom to známe už z toho předchozího školního roku, tak ta lidská mysl opravdu se tak odpočine, že ano, musí znovu nastartovat.
4: Ano, vlastně i když my víme teoreticky, co nás všechno čeká, můžeme se na to jakkoliv připravovat, tak opravdu už jenom to množství věcí, které najednou musíme řešit. A ono jsou to třeba jenom nedokončené věci. A mozek vyčerpává cokoliv, co je nedořešené, nedokončené a už to nás vysává fyzicky, psychicky. A opravdu stačí takhle málo a najednou jsme na pokraji svých sil a nechápeme, jak se to stalo.
2: Ne, my tady nad tím hluboce přemýšlíme s Terezou a tak trošku si gratulujeme, že už máme.
3: Ano, máme ty děti dospělé, děti věku, tak je to, ne, musím říct, je to jiné.
2: Je to jiné a je to lepší.
3: Je to lepší.
2: Ale se Šárkou Kučerovou budeme mluvit o tom, jak zvládnout ten zářijový nápor a stres a všechny povinnosti, které někdy můžeme mít pocit, že nás zcela zavalují. Vy se můžete zapojit.
3: 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do vysílání a spojení SMS-kové a e-mailové @rozhlas.cz a 702 222 220.
0: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Dnes s psycholožkou Šárkou Kučerovou o tom, jak zvládnout zářijový nápor, kdy se všechno vrací do starých kolejí. Říkám do starých, ale přesto nás to může vykolejit, protože během prázdnin jsme si zkrátka odpočinuli a teď potřebujeme zvládnout spoustu věcí. Nějaké rady preventivní, jak to dělat, aby nás to nesemlilo. Ne, protože si říkám, kdyby mě v tom náporu, co býval, když byly holky menší, někdo tak to radil, tak bych si řekla, no tak dobře, ale jak to udělat prakticky? Tak zkuste, Šárko.
2: Tak asi první, co vůbec počítat tím, že i když na to můžeme být připraveni sebe víc a můžeme mít všechny věci nakoupené a sehnané dopředu, co se týče těch fyzických a materiálních věcí, tak stejně nás to pravděpodobně nějakým způsobem zaskočí. Stejně ta změna bude obrovská zátěž. A s tímhletím dopředu počítat. A možná opravdu si říct, dobře, tak co můžu udělat proto, aby ty první týdny, ať už v tom září, anebo se můžeme bavit o jakémkoliv stresujícím náročném období, to nemusí být jenom v září, ale jak si tedy ostatní věci, pokud je tady ta oblast teď pro mě důležitá a chci se na ní soustředit, tak jak si ostatní věci co nejvíce zjednodušit. A možná v tomhletom ubrat trošičku ze svých nároků, které jinak na sebe mám. Možná si potřebujeme říct, dobře, tak si dovolím nemít tu dobu úplně doma perfektně naklizeno a zvát každou návštěvu. Možná si dovolím odmítnout nějakou oslavu, protože se mi tam vlastně stejně úplně nechce a jenom by to byla další věc, na kterou musím myslet. Možná si dovolím, že to nemusím zvládat a nést všechno sama a potřebuju si říct o pomoc někomu blízkému nebo třeba partnerovi, ale tady bych byla hodně opatrná na to, že pomoc není jenom o tom říct, tak jo, tak teda kup tenhle a tahle ten sešit ty. Nebo tak kup tepláky číslo tolik a tolik. Ale pokud ten jeden člověk to musí mentálně pořád držet v hlavě a myslet na to, co je potřeba zařídit a kde to sehnat a jenom teda někoho poprosí, aby to koupil, objednal a řekne mu, co přesně, kde přesně, tak mu to tolik nepomůže. My potřebujeme dělit a delegovat zodpovědnost za tu oblast. Takže říct, dobře, ty si prosím vem na starosti celou tuhle tu oblast a zajisti to, abych já na to myslet nemusela.
3: Tohle mě tedy nesmírně zaujalo. Především to sousloví jako říct o pomoc partnerovi. Protože já si vlastně nedokážu moc tu situaci představit, protože proč někomu jako říkat o pomoc, když to je naše, jsou to naše děti, je to naše spoluzodpovědnost, spoluvýchova a tak dále. Přeci jako neříkám nikomu o pomoc, prostě si jako rozdělíme, ano. Ty se staráš o tohle, já tamhle o to.
2: A já děkuju, že to říkáte, protože tohle to je takový velice tenký led a konečně se to dostává trochu do popředí, protože mi přijde, že možná, když jsme se tady bavili třeba ano, že někdy tím září můžou být přetížené spíš maminky, tak ono to ve spoustě rodinách často ještě bývá, že tu mentální zátěž drží ta maminka a ale jak říkáte, jsou to společné děti.
3: Není to často tak, protože prostě chce?
2: To je druhá věc, to bychom měli možná na další téma, že někdy tu kontrolu nechce úplně třeba ta žena pustit, to je druhá věc. A nebo že to tak bere, že by přece měla se o to všechno postarat ona. Ale ano, v tuhle tu chvíli přijmout to, je to naše společná rodina, společné děti, teď společná situace, kterou musíme vyřešit, ale možná právě o to víc si říct, dobře, tak jak si rozdělíme zodpovědnost za ty dané oblasti, aby opravdu to nemuselo všechno ležet na bedrech jednoho z nás.
1: Takže pustit to, delegovat práci, nechat tu zodpovědnost na někom jiném, nejet mikromanagement, že stejně do toho stále zasahuji a kontroluji, jestli to ten druhý udělal správně podle mých představ. Mě ještě zajímá jedna věc, jsem si uvědomila, že vlastně u těch dospělých dětí také máme nějakou, nebo aspoň já, nějakou psychickou zátěž a to, že třeba budou děti maturovat, jsou ve čtvrtém ročníku, vy už to nemůžete nějak ovlivnit, ale stejně se tím zaobíráte. Tak jak to? Máte nějakou radu, jak to pustit a nechat to opravdu už jenom na těch dětech, aby s tím projít naprosto lehce?
2: Ono tady to možná souvisí s ještě jednou oblastí, kterou jsem chtěla zmínit a to je to, že tam je zásadní ta sebepéče jakožto rodiče, ale tahle ten pojem je častokrát takový nepochopený v tom, že to není o tom, tak si dám půl hodinku, kdy si dám kafe a podívám se na film a takhle si odpočinu, takhle dočerpám, abych nemusela na ty starosti myslet. Ale ono je to o tom být k sobě laskavá nebo laskavý, dovolit si, ano, že si i můžu dělat starosti, starosti, že mě možná některé věci znepokojují, že si o některé věci dělám obavy, nebo že mě něco štve, že mě něco mrzí. My někdy jsme přísní na sebe i v tom, co vlastně prožíváme. A říkáme si, já to přece teď musím zvládnout v pohodě, já to přece musím ustát, já přece teď musím být nad věcí, aby to dítě to nějak negativně neovlivnilo, ale takhle to není. Ono ve skutečnosti to dítě nepotřebuje vidět dokonalého rodiče, který to všechno zvládá a nikdy se nenaštve, nikdy nevybouchne, ale vidět, že i tahle ta věc přichází, že ano, že patří k životu, že se dá nějak řešit, že i rodič může dělat chyby, tím pádem i dítě může dělat chyby a že se tím nezboří svět.
3: Doporučuje a radí v naší dnešní poradně psycholožka Šárka Kučerová, jak zvládnout zářijový nápor. O tom si povídáme a budeme v tom pokračovat i ve třetí části poradny. 22 155 25 25, naše telefonní číslo, kdybyste se chtěli zeptat i vy.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
4: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jak zvládnout zářijový nápor? Dnes v poradně se Šárkou Kučerovou, psycholožkou, která je naším hostem.
3: Šárko, může přijít i chvíle, kdy si jako rodiče přiznáme, nebo měli bychom si přiznat, že jsme to prostě přepálili při tom plánování, že jako v pondělí fotbal, v úterý kreslení, ve středu balet, ve čtvrtek tenis a v pátek něco a k tomu ještě odjezd na chalupu, že to je prostě příliš.
4: Ano, určitě. A možná, že je dobře, když si to přiznáme včas, hnedka na začátku, kdy se to dá ještě změnit. A já teda zastávám ten názor, že vždycky se dají věci změnit. I kdyby to bylo v průběhu roku, že zjistíme, že to opravdu není takhle zvladatelné, tak vždycky je možnost ty věci nějak vyřešit. Ale já si vždycky říkám, když slyším právě o tom, jak rodiče mají představu, co všechno bych měl stihnout, zvládnout, co chci pro ty děti udělat, jak jim chci zařídit, aby měli perfektní začátek toho školního roku a aby měli ty nejlepší volnočasové aktivity, tak my se jako rodiče nejdřív potřebujeme zeptat sami sebe, proč já to vlastně dělám. A ano, určitě je tam, a věřím tomu, to přání, že chci pro to dítě to nejlepší, ale také zatím může být strach, co když jako rodič tomu dítěti nedávám dost. Co když nejsem dost dobrý rodič, když se nepostarám o to, aby ten začátek nebyl dokonalý, abych mu nedal nejlepší vybavení a nejnovější a nejlepší kroužky. Ale my se potřebujeme v tu chvíli zeptat sami sebe, od čeho já vlastně odvíjím tu svoji hodnotu jako rodiče. A opravdu si říct, ano, možná, že tomu dítěti teď nemůžu dopřát úplně všechny aktivity, protože to prostě reálně není možné zvládnout, taky musím chodit do práce, řešit jiné věci. Možná, že mu nemůžu dopřát úplně nejnovější vybavení. Možná, že teď nezvládneme úplně všechno perfektně, ale tak co jsou teda věci, které já mu nedávám? A možná v tu chvíli zjistím, naopak, já se mu snažím dávat pocit bezpečí, já se mu snažím ukázat, že mi na něm záleží, já se mu snažím ukázat, že může být takový, jaký je. A to je pro to jeho dětství a pro jeho pozdější život daleko důležitější, než to, jak ho vybavím těmi praktickými věcmi.
2: Ještě z pozice prarodiče, možná, protože pro tyto taky může být náročné a kteří už do toho chodu asi opravdu zasahovat nějak výrazně nemohou, jenom k tomu přihlížejí a musí nějak zpracovat svoje emoce, píše nám třeba tady Renata, která se ptá na svoji vnučku, která se zhroutila po přijímačkách a teď se tady dostala na jinou školu, je hodně přecitlivělá, tak jak to jako prarodič vlastně zvládat, jestli mluvit se svými potomky, rodiči těch dětí?
4: Tam je určitě těžká ta pozice toho, že třeba nemůžeme do toho zasahovat tak, jak bychom sami chtěli. A jsou tam rodiče, kteří o tom v tu chvíli rozhodují. Můžeme mít nějakou jinou představu, jak by se ty věci měly dít. Ale jako prarodič, tak tam máte obrovskou a věřím tomu nezastupitelnou roli nějaké takové vnitřní opory, kterou můžete dát ať už tomu dítěti, nebo i tomu rodiči. A jenom ukázat a říct, já jsem tady, opravdu jsem tady k dispozici a i třeba si nastavit hranici, jakým způsobem jsem schopný a ochotný pomoci a přiložit ruku k dílu tady v tomhletom období, co teď pro vás můžu udělat a co třeba už ne, zase abyste chránili i sami sebe, ale dát tam k dispozici tolik, kolik chci dát a zároveň počkat na tu odpověď, co třeba konkrétně by teď bylo potřeba. Opravdu se reálně zeptat, než se snažit třeba něco udělat z vlastní iniciativy a pak čelit tomu zranění, že to třeba nebude úplně přijato.
3: My můžeme prozradit, myslím, našim posluchačům, že Šárka Kučerová, ne že by jenom teoretizovala, protože je sama maminkou. Jak to dáváte, Šárko, na závěr, takhle začátkem září?
2: Že se takhle hezky umíte poradit.
4: No, je to fičák, buďme upřímní. A říkám si, ano, tak co teda zvládat nemusím oproti tomu, co bych teď všechno zvládat měla. Takže se snažím teď radit i sama sobě.
2: No, a my jsme rádi, že jste si na nás udělala čas. Šárka Kučerová, psycholožka, byla naším hostem. Mějte se krásně.
4: Mějte se hezky, naschledanou.
3: A klidu trošku.
4: Děkuju.

0: Dnes mezi 9. a 10. jsme si povídali o houbách. Říká se, že Češi jsou národem houbařů, ale také se říká, že Češi jsou národem čtenářů. A tomu se bude věnovat dnešní káva o 4. Je to tak, Terezo?
1: No, je to přesně tak. A vlastně budu tuto otázku pokládat, jestli to stále platí mému hostu Anežce Kuzmičové z Fakulty sociálních věd, která se zabývá čtením a čtenářským uměním dětí i dospělých, protože čtení je vlastně dovednost, kterou si můžeme natrénovat a ne každý to tedy umí. Tak a nebudeme mluvit jenom o dětech, na které neustále nadáváme, že dnes nečtou, ale i o dospělých, protože ta čtenářská dovednost klesá i u starší populace. A taky se budeme bavit o tom, co to vlastně čtení je. To znamená, že přečtu knížku celou, nějakou beletrii, ale nebo je to i to, že si čtu třeba něco na internetu, čtu nějakou literaturu faktu,
0: porozumění
1: textu a tak dále. To všechno budeme probírat.
0: V kávě o 4. na dvojce po 16. hodině a za chvíli Aleš Cibulka, je úterý, tak on nám jistě poví mimo jiné to, jak to vypadá s filmy v českých kinech.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes od věky pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A je to úterní procházka po červeném koberci, která začíná pravidelně pohledem do českých kin, abychom se podívali, na co my Češi chodíme nejvíce. Aleši, zdravíme tě a hned otázka, co Odyssea a Spider-Man našli už přemožitele?
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny. No, nenašli. Představte si, i po 8 týdnech stále kralují, ale mám tady jeden český film, který jim šlape na paty, takže vezmu to hezky od toho třetího místa. Česká romantická komedie Dokonalý den, přišlo na ní 13 000 diváků, ale Spider-Man stále hájí druhé místo, dorazilo ještě dalších 18 000 diváků, takže celkem už tenhle ten trhák vidělo 777 000 Čechů. No a vítězí stále Odyssea, pořád ještě dalších 20 tisíc diváků. Tenhle ten film vidělo už 622 tisíc Čechů. No a když jsme si povídali o té obnovené premiéře Out, která je tady po několika desítkách let, představte si, krásná šestá příčka a 4916 zřejmě rodičů přišlo zavzpomínat, anebo těch dětí, které na nich vyrůstaly, znovu přišly do kina. Hezký výkon, hezká nostalgie.
4: Teda Aleši, Odyssea a víc než 3/4 milionu diváků už, nevybavuji si, dlouho je tomu, co tady ano. Byl nějaký takový film, je to tak?
3: Je to tak. Tohle to jsou naprosté trháky a uvidíme, kdy se najde někdo, kdo je sesadí z toho trůnu. Ne, že bych jim to přál, ale ono, když se to malinko míchá, je to napínavý.
4: Ty prý nám uděláš tak trošku Mirka Vaňuru v dalším bodu dnešního červeného koberce, protože prý máš pro nás jeden zločin, ale zase jako ono to nebude takové drama, protože nejde o žádnou vraždu, ale jenom jakousi krádež. Co máš na mysli?
3: Představte si, možná už jste to někde zaznamenali, dneska nad ránem se dva zloději vloupali do muzea Augusta Renoira ve francouzském Cagnes-sur-Mer na Azurovém pobřeží. 5:48, to byl ten čas, kdy se rozezněl alarm, kamery zachytily dva pachatele, kteří se do muzea dostali přes rozstřižené oplocení a obrazy vyřízli přímo z rámu, tak jak to známe z detektivek. Ukradli 4 díla, ale jedno při útěku upustili, nechali ho na místě. Starosta města předběžně vyčíslil hodnotu těch děl zhruba na 9 milionů eur. Mně se vybavilo, jak jsme si minulý týden povídali o té výstavě známek v Pražském obecním domě, dělali jsme si legraci z toho, jestli se mi tam nechal nebo ne. Kdybych věděl, že je to tak jednoduchý, jenom prostřihnout drát, vzít to a zmizet, tak by to
2: tak
3: asi
2: dopadlo
3: jinak.
2: Tak by to byl Cibulka, Jagelka.
3: Psali by o mě po celém světě. Ale víte co, já jsem se zadíval na nejrůznější zajímavé krádeže, které se odehrály v historii a zjistil jsem, že třeba v roce 1911, to jsem vůbec nevěděl, zmizela z pařížského Louvru dokonce i Mona Lisa. Ukradl jí Vincenzo Perugia, což byl zaměstnanec muzea. Víc než 2 roky jí měl doma schovanou a dopaden byl ve chvíli, kdy se jich pokusil nabídnout obchodníkovi s uměním v Itálii. To byl vynikající nápad. Rok 1990 Isabel Stuart Gardner Museum, tam přišli dva muži převlečení za policisty. Ostraha je normálně pustila dovnitř, ale oni spoutali strážné a odnesli 13 děl, včetně obrazů Rembrandta a Vermeera, což je zajímavé, kořist za více než 500 000 000 dolarů je dost nezvěstná. No a slavný výkřik Edvarda Muncha, rok 1994, pouhých 50 sekund to trvalo. Našel se po 3 měsících tenhle ten obraz a později o 10 let ho ukradli znovu. Tak uvidíme, možná budou francouzští vyšetřovatelé rychlejší než zloději a obrazy se do Cagnes-sur-Mer brzy vrátí. Budu vás o tom informovat, pečlivě to sleduji i to, co se stalo s tím jedním, které tam upustili. Že já už vidím toho zaměstnance muzea, jak koukáš, tady něco leží, lup ho a už mám doma Renoira. Já jsem na tohle pes, prosím, já to pečlivě hlídám po celém světě.
4: No, my samozřejmě držíme palce francouzské policii, aby se to podařilo vypátrat, protože jsou to syčáci, co si budeme říkat a nezaslouží si, aby jim to prošlo. Ale mimochodem, když jsi zmínil tu Monu Lízu, četl jsem někde i, a ne snad ani dohad, ale takovou hypotézu, že vlastně až potom jejím zcizení na začátku 20. století se z Mony Lízy stala ta slavná Mona Lisa, tak jak ji známe dnes, že ono to tehdy opravdu velmi pomohlo té popularitě tohoto
2: obrazu. A byl to naprosto obyčejný běžný obraz. Já jsem teď byla mimochodem v muzeu Vinci v rodišti Leonarda da Vinciho, kde ta Mona Lisa je ne tedy v originále.

0: Ale je tam spousta jiných obrazů, u kterých jsem si říkala, zrovna tenhle by možná mohl být daleko slavnější, kdyby se ovšem neodehrála taková situace právě s Monou Lízou.
1: No, ale no tak to je velmi logické v tom případě, takže to jsou fingované krádeže obrazů, které nemají valnou hodnotu, ale ve chvíli, kdy je někdo šlohne, tak tím jejich cena rapidně
2: vzrostá. Dramaticky ano.
0: Můžeme takto pomoci nějakému dílu.
1: To jsou vlastně dobráci, v té Francii, protože ty Renoirovy čtyři obrazy zřejmě byly takové jako neúplně významné.
2: Je to taková charita vlastně.
1: Je to
2: dobrovolnictví.
1: Jsou to dobráci ve světě umění, dobrovolnictví.
0: Aleši, závěrečná otázka, ty čekáš, kdo nám bude dneska zpívat, kdo slaví?
1: Ano, 47. narozeniny dneska slaví trojnásobná držitelka Grammy, herečka, zpěvačka, textařka Elisha Beth Moore. To vám možná nic neřekne,
2: ne,
1: ale jenom dodám, že celý život vystupuje pod pseudonymem Pink, takže to už určitě budete vědět, o jakou dámu jde. Dneska má narozeniny, přejeme všechno nejlepší.
2: A dostalo se jí té cti projít se také po červeném koberci Aleše Cibulky. My za něj děkujeme a těšíme se na zítřejší. Hezký den, Aleši.
0: Měj se pěkně.
1: Mějte se krásně, hezký den vám všem a hlídejte si svoje věci. Prosím, zloději jsou všude.

0: Pink, dnešní oslavenkyně. To byla její píseň na závěr Červeného koberce. Ovšem teď pro vás máme pozvánku na podvečer, kdy nás čekají příběhy z kalendáře a já tedy dnes budu poslouchat.
1: No, já budu hovořit o tom.
0: No, já si tě poslechnu.
1: Protože a mě to samotno překvapilo, už je to 60 let, kdy se odehrála premiéra něčeho, co spustilo doslova lavinu a celosvětovou mánii. 8. září roku 1966 odvysílala americká televizní stanice NBC první díl legendárního seriálu Star Trek.
0: Možná i vy jste patřili nebo patříte k milovníkům tohoto fenoménu. Máte rádi příběh hvězdné lodi Enterprise, která na své misi zkoumá neznámý vesmír, navazuje kontakty s mimozemskými druhy, řeší diplomatické konflikty, čelí různým hrozbám. Také jsem měl období Star Treku. Především šlo o tu éru.
1: Ano, hezky jsi mě pozdravil.
0: Ano. Live long and prosper. Jak se zdraví vulkánci. Ale u mě šlo především o tu sérii s kapitánem Picardem. Ta byla jako bezvadná. Next Generation. No, ano, oblíbená.
1: Dneska i na to můžeš zavzpomínat. Takže po 17. hodině vás s Honzou Kovaříkem provedeme příběhy z kalendáře o Star Treku.
2: Český rozhlas 2.

0: Pavel Habera, Láska, necestuj tým vlakom. My jsme docestovali 6 minut před 11. hodinu.
1: My dva, ano.
0: My dva, ale cestovat se bude dál.
1: Přesně tak.
0: Jako Enterprise.
1: Blízká setkání tady budou co nevidět. Dnes bude hostem Terezy Kostkové muzikálový zpěvák a kouč Martin Bošta.
0: Poslouchejte tedy Blízká setkání po 11. Ještě předtím samozřejmě v celou aktuální zprávy. No a my se na vás budeme těšit zase zítra dopoledne, tedy ve středu.
1: Ano, Tereza Stýblová.
0: A Jiří Holoubek, hezký den.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%, oproti červenci se nezměnila. Island si předvolal amerického velvyslance, důvodem je mapa, kterou sdílel prezident Trump. Počasí bude slunečno, teploty až 32 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla. Před rokem dosahovala 4,5%. Sněmovna se dnes bude znovu zabývat novými pravidly pro státní zaměstnance. Podle koaličního návrhu bude snazší úředníky zaměstnat i propustit. Senátoři s tím nesouhlasili a zákon vrátili k projednání poslancům. Tvrdí, že nová pravidla povedou k politizaci státní správy. Podobné výhrady má i sněmovní opozice, říká poslanec hnutí STAN Karel Dvořák.
4: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon, ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
3: Koalice kritiku odmítá. Od nového zákona si slibuje pružnější státní správu. Zaměstnávání úředníků chce přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Poslanci se budou muset vypořádat i s novelou stavebního zákona, se kterou senátoři taky nesouhlasili. Není ale jasné, jestli na ně přijde řada už dnes. Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump své sociální síti sdílel obraz s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako Spojené státy označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize RÚV. Americké ministerstvo zahraničí, velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát v Nuuku na žádost agentury Reuters o vyjádření nereagovali. Čtvrtou držitelkou ceny Medy Mládkové se stala umělkyně Pavla Sceranková. Muzeum Kampa ocenilo sochařku za propojení osobní zkušenosti se společenskými tématy, nadsázku a humor.
5: Sochařka Pavla Sceranková působí na české scéně od roku 2007. Vedle Pražské národní galerie nebo brněnské Fight Gallery vystavovala třeba v Pump House Gallery v Londýně.
6: Ta socha vznikla na základě setkání zřejmě muž bezdomova, který měl na jedné noze igelitový pytlík. Člověk, který měl místo jedné nohy kořen stromu.
5: Popisuje vznik sochy Miloš, kterou připravila v roce 2019 pro výstavu práce na budoucnosti. S partnerem Dušanem Zahoranským navrhla mimo jiné sluneční hodiny v budově pražské City Tower nebo instalaci Abeceda rozkladu pro loňský ročník festivalu v Boskovicích. Cena nese jméno významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Muzeum Kampa, které založila, ji uděluje na její narozeniny 8. září už čtvrtým rokem. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, teploty většinou 29 až 32 stupňů, na horách kolem 20.
7: Dobrná. Brna do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých drah.
9: Doprava.
3: Na D2 z Bratislavy do Brna trvá velmi silný tranzitní provoz. Kamiony zastavují už u sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru. V Praze v nákladní soupravě v dlouhé koloně popojíždí ve sjezdu z D1 na okruh. Krokem se vlečou až na začátek omezení mezi Jesenici a Vestec. Ucpávají se i východní části okruhu na trase z Kbelské okolo Černého mostu až do Štěrbohol. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání. A Tereza Kostková.
10: Je to tak, ať už jste kdekoliv, milí posluchači, tak tady je klid a mír ve studiu a můj dnešní host, na kterého se moc těším. Takže nalaďte dvojku, nalaďte srdce, mozek, cokoliv k tomu potřebujete. My jsme tu s vámi. Začnu takto. Byla jsem v neděli na premiéře v divadle Podívat se jako host, což mám velmi ráda, v divadle Kalich na biografu Láska 2. A pořád jsem čekala, kdy mi na jeviště vyleze ten můj host, na kterého se tam jdu chystat, myslím Martina Poštu. A on vylezl, Zbyněk Fritz, tedy muž, který ho alternuje v roli Jiřího v tomto novém muzikálu. Takže samozřejmě otázka pro Martina, kterého už teď vidím a mám ho proti sobě blíž než na jevišti, je, byl jsi, Martine, na premiéře? To víš, bylo tam hodně lidí, mohla jsem tě přehlédnout na hledišti.
11: Nebyl, já tam nebyl, já jsem se soustředil na tu svoji premiéru, kterou jsem měl druhý den. A vím, že bych se tam možná i trošku unavil ty premiéře, takže jsem tam nebyl, moc jsem držel palce tomu obsazení, který hrálo zrovna tu premiéru. A mám radost, že vlastně to představení má takovýhle obsazení, že vlastně jsou dvě opravdu rovnocený
10: party herecký a silný. No ta vaše parta hrála včera a to bude za chviličku moje druhá otázka na zpěváka, také kouče Martina Poštu dnes na Dvojce.
9: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Když jsem uvedla, že mým dnešním hostem je zpěvák, ráda dodám, že muzikálový zpěvák, řekla jsem i kouč a není to jenom nějaká módní fráze, je lety skutečně vystudovaný, certifikovaný kouč, což možná bude zajímavé si o těchto možná zdánlivě různých, možná velmi blízkých světech v něčem, nebo potřebných vzájemně světech povídat. Biograf Láska 2 jsme uvedli, jaksi novou věc v životopise Martina Pošty a určitě vám připomenu Lauru a její tygry, což je velice důležitá etapa a možná i navracející se etapa v jeho životě. No a pak v podstatě nebudu jmenovat všechny muzikály, v kterých nebyl. Spíš bychom mohli najít, jestli je nějaký, ve kterém Martin Pošta nebyl. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, děkuji za pozvání.
2: A ti Martina si možná, já vím, v jakém si nebyl. Nebyl si v Mídlovém princi.
3: Ano.
2: To je jediný, ve kterém jsem hrála já, tam jsme se nepotkali. Pojďme ale ještě k tomu, co jsme nakousli, přece jenom si čerstvě po své včerejší premiéře, ta další parta, neříkám druhá, to není první, druhá, prostě jste dvě skupiny, poněvadž takhle těžký muzikál, je ano. Potřeba alternovat to, to jsou těžké kusy a písničky. Tak jak bylo včera, jak se cítíš po premiéře?
3: Bylo to nádherný, já mám prostě velkou radost, že jsem dostal příležitost tohoto muzikálu hrát. Oni jsou teda ty kolegové, jsou všichni až o dvě generace mladší, takže já tam jsem takovým pozorovatelem toho celého dění, ale jsem mezi nima rád a je to skvělý představení, jsem o tom přesvědčený, má to krásný recenze a má to hloubku v určitých momentech, má to i humor, jsou tam úžasný výkony, pěvecký, herecký, taneční, mám z toho představení opravdu radost.
2: Já myslím, že jsi velmi dobře obsazen, protože to, jak říkáš, že jsi pozorovatel, že jsou mladší, že jsi trochu odinut, ona ta postava Jiřího, taková vlastně je a má být. Ty vlastně, myslím, že odpovídáš výběrem velmi přesně.
3: Asi jo, myslím si, že jo. Dokonce prozradím, že vlastně já tam hraju docela blízký můj život. Že no, to vlastně, že já hraju trošku sebe.
2: No to já si právě děkuju, že jsi to řekl ty, protože já to viděla s tím Zbyňkem, pak jsem si chystala tebe včera a říkám, šišmara, to je úplně, to psali asi podle něj, nebo tam jsou nějaký úplně velmi styčný body, tak je ti to milý? My pak řekneme, které to jsou, ale je ti to milý? Nebo naopak ti to někde jako i otvírá třeba nějaká tvoje témata?
3: Mně je to velice milý. Dokonce jsem měl na premiéru svoji dceru a ta plakala. Dcera plakala, protože tam vlastně opravdu se tam cítila, prožívala to vlastně to, co jsem, jak já jsem žil, jak jsme spolu žili, tak to prožívala to zase znovu a mám z toho radost, protože my jsme si s tou svojí dcerou ten můj život vyříkali a máme krásný vztah.
2: Ty ses netajil v médiích tím, že nevím, jestli je ona to první nebo to druhé dítě, ale že si teda odešel vlastně dítě v určitém věku. Ne, teda to druhé dítě?
3: No, jak když jsem...
2: Já 33 mám, nebo 31 ti bylo, když jsi 30. říkal, že tak zase si...
3: Ano, jako, bylo mi 33, to bylo ženece rok právě.
2: Takže to je ona, o ní mluvíme.
3: Ano. A já byl nucený odejít, protože jsem žil bohemským způsobem života. Já nebyl zodpovědný vůči...
2: No, donutil tě ten bohemský život, jsem, rozumím
3: ano,
2: to.
3: Ano, spíš jsem musel odejít, protože moje žena nebo přítelkyně, my jsme se nevzali, to nemohla zvládnout. Jako, to já jsem byl opravdu divoký.
2: A se to umíme představit, muzikál 90, všechno, o čem jsme mluvili, to není tenhle rok, ale jako od té doby ta linka. Tam pak nastal ten zlom, ke kterému se asi dostaneme, ale když už to nakousl a v té hře to je, tam je rozhovor otce a dcery.
3: Ano.
2: Kdy, v jakém věku došlo k tomu rozhovoru otce a dcery, myslím teda Žanetky, jestli jsi dobře řekl, jestli se smím zeptat, kdy došlo k té paralele v reálném životě? A kdo to otevřel třeba?
3: No, já jsem vlastně svoji změnu, potřeboval jsem udělat změnu ve svém životě právě kvůli svým dětem. Já jsem uvědomil, že miluju a že vlastně s nima nemůžu bejt. Já jsem řekl, dost, takhle už nechci žít. Tak jsem začal se sebou něco dělat. A začal jsem vlastně prostě měnit svůj život, no. Jako transformovat, nebo jak to říct, nevím přesně.
2: A to i chvíli trvá asi, že?
3: A to trvá hodně dlouho. To trvá hodně dlouho. Ale musím říct, že vlastně já, ačkoliv jsem byl nezodpovědný vůči vztahům k ženám, tak jsem ty děti pořád miloval. Takže já jsem hrdý na sebe za to, že vlastně, ačkoliv mám každý dítě s jinou ženou, tak jsou sourozenci, oni se tak vnímají a jsou si prostě, mají se prostě rádi a jsou v kontaktu spolu. A bylo to proto, že jsem je vždycky jako vnímal, jako bral sebou dohromady. A ty děti mají spolu hrozně hezký vztah a já s nima taky. Takže vlastně za to jsem rád, že se to nakonec takhle podařilo, což je rozdílné od toho muzikálu.
2: Mm-hmm. Ano, to je pravda. No a ten rozhovor s tou dcerou byl nějaký konkrétní, jako tam vlastně oni se tam taky nestihnou úplně říct, ale a nebo to jako se prostě proměnilo tím životem, že tvoji změnu dcera prostě zaregistrovala, nebo jste si museli něco k tomu říct?
3: Já jsem se jim v určitý momentu si vzal na dovolenou a tam jsem se jim omluvil oběma dětem, že jsem nebyl dobrý táta, když jsem prošel nějakou tou změnou. A oni mě obojali a řekli mi, a tati, to je v pohodě. Takže oni až tak nevnímali, jako že bych jako vůči ním jako...
2: Chyběl nějak
3: Ano, významně chyběl, ale je pravda ta, že jsem prostě tam nebyl jsem tam, když potřebovali. Hmm. Nikdy, protože jsem žil svůj bohemský způsob života.
2: To se ti pak můžu zeptat možná v dalším povídání jako kouče, jestli je to podstatný bod té omluvy, jestli ten může taky vlastně hodně udělat. Protože člověk nemůže vrátit některé věci, to ví všechny strany. Ale jestli ta schopnost říct promiň může mít silnější podobu, než se zdá.
3: Určitě, jako ta sebereflexe a vlastně vyslovit omluvu za svoje chyby je prostě velmi důležitý pro to, aby se napravila nějaká cesta. Pokud se nedokáže člověk omluvit, tak není na čem stavět. Je třeba postavit nějaký základy a pak je možný na tom něco stavět.
2: Říká kouč a zpěvák, můj dnešní host Martin Pošta.

0: Vztah otce a dcery není jediná paralela mezi postavou Jiřího a dcerou jeho v muzikálu Biograf Láska 2, o které si s Martinem Poštou, zpěvákem a koučem povídáme. Je to také vůbec jako jeho vztah k divadlu. Velice vážně a hluboce vlastně mluví o divadle, o jevišti. Předává vlastně dceři toto určité poslání hodnoty divadla vůči třeba velkému showbiznesu a mediálnímu světu. Není to taky věc, kterou jsi prošel jako hledání hodnot mezi showbiznesem a skutečnou existencí na jevišti?
1: No, to je pravda. No, je to taky hustá taková moje životní téma, hustý. No, já jsem prostě měl to štěstí, že mi vlastně všechno chodilo tak nějak samo. Začala Laura i Tygři a nejenom to bylo obrovský úspěch a všechno to chodilo samo, muzikál, Drákula, A tak začali chodit, já jsem si to nevážil, já jsem nebyl vděčný za to, že to mám, že jsem proto nemusel až moc dělat, protože nějakým způsobem prostě to chodilo. Takže jsem vlastně měl takovej nevděk na tom jevišti, že vlastně jsem vlastně si neuvědomoval, co to divadlo vlastně přináší těm lidem. Já to měl jako ženy, víno, zpěv, peníze, vydělám peníze, čau. Takhle jsem vnímal divadlo.
0: A samozřejmost vlastně.
1: Taková samozřejmost. Což není dobře, samozřejmě. Jako, že divadlo je obrovská věc, obrovská věc duchovní, až bych řekl, v určitých momentech. Ale je to samozřejmě zábava, je to samozřejmě pobavit, je to o tom udělat radost, ale to taky o těch duchovních věcech. A to já jsem takhle vůbec nevnímal.
0: A kdy přišel ten zlom, že jsi uvědomil buď jako na sobě, na jevišti, anebo že jsi něco viděl a řekl, hele, takhle by to mohlo být, takhle by mě to mohlo oslovovat, takhle bych já mohl na jevišti fungovat ještě jinak, než jako spontánně mladicky skutačit, ale skutečně teda přejít dál.
1: Já když jsem začal se svou něco dělat, prostě začal jsem číst různý knížky a potřeboval jsem nějakou změnu, tak jsem se začal zdalovat i těm hodnotám toho bohemství a já měl toho bohema jako i v tom, i to divadlo byl vlastně rámec toho bohemství. No. Takže jsem se začal zdalovat těm hodnotám, až jsem vlastně došel k tomu, že já z toho showbiznisu, ne z divadla, ale z showbiznisu musím odejít. Takže já jsem v roce 2012 a to jsem si díval na Dana Landa, až si vzpomínáte, tak byl, jak byl v Českém slavíku s Kohoutem.
0: Ano,
1: prohlásil se za Žita, kouzelník Žito, a říkal, že ten showbiz nemusí dělat. A já jsem na to koukal, říkám, já to taky nemusím dělat. A já jsem hned ráno napsal, jsem asi v 6 muzikál, nebo v 5. Napsal jsem všem, protože byl listopadu, napsal jsem všem producentům, že v březnu končím.
0: Ať si někoho najdu.
1: Že si musí někoho najít.
0: A už jen malou vsuvku, protože ty tu linku znáš a nestratíš, posluchač taky ne, naopak bude to napínavý, jenom byly jako nějaký šokující odpovědi, všech šest to přijalo, nebo ne, řekl někdo, tak to si se zbláznil?
1: Ťukli na hlavu všichni.
0: Ťukali.
1: Co budeš dělat? To říkám, nevím zatím. A jako všichni si ťukli na hlavu, no, to byl šok, to byl šok. Mně to v té době šlo, já jsem v té době jako byl obsazovaný.
0: Byl jsi v vrcholu, jako, nebo ano, v jednom z vrcholů?
1: Ano, já jsem byl hodně obsazovaný a jak říkám v tom muzikálu našem, 15 minut slávy. Zažil svých 15 minut slávy. A takže vlastně takhle jsem se rozhodl, že prostě musím z toho showbiznisu odejít a v podstatě to mě přivedlo k tomu, že co teď budu dělat teda. No a protože jsem už byl na nějaký té cestě, té změny, tak jsem se rozhodl studovat coaching, mám mezinárodní certifikát, ICF, jsem ICF coach a začal jsem koučovat. Jenže po určitý době mi to divadlo šlo chybět. Divadlo. A teďka to bylo o tom,
0: už ne show business, ale divadlo.
1: Takže jsem měl potřebu se vrátit a zavolal jsem zrovna Michalu Kocourkovi z Kalicha, šéfovi, protože tam se uváděl tajemství, kterým jsem kdysi hrál a uváděl se to znovu.
0: A ještě Hlalanda.
1: Ano.
0: To jsou souvislosti, ano.
1: Ano, ještě Hlalanda. A když jsem mě vzal zpátky, já jsem říkal, hele, já prostě, mě to prostě chybí, já bych to... A s Michalem se známe velice dobře, on je to dobrý chlapík. Tak říkám, no tak jo, tak pojď. Tak jsem vlastně začal znovu budovat, ačkoliv já jsem byl v té době obsazovaný velmi a nespadnul jsem úplně na nulu, že to povědomí nějaký bylo, ale on jak odejdeš z toho povědomí, tak vlastně zapomenou režiséři, zapomenou producenti, zapomenou diváci, fanoušci, zapomenou všichni, já jsem několik let prostě ten show nedělal a ani divadlo, ale tak jsem začal vlastně úplně od nuly, ale začal jsem znovu něco budovat. A dlouho nepřicházelo nic jako takového, co by mě bavilo jako role. Až teď vlastně. A navíc začal se znovu zkoušet Monte Cristo, tam mě taky obsadili. A hrajou tam znovu, já jsem hrál před 20 lety Danglára, s Jirkou Kornem jsme se artlunovali. Tak tam hrajou zás. Takže teď ten rok je pro mě velice... velice veselý.
0: No, sečetli se možná nějaké dobré dílčí kroky a najednou je to všechno tady a ty vlastně o tom všem můžeš vypovídat prostřednictvím divadla, což je jeho smysl.
1: Ano.
0: Jeho mnohem větší hloubka a do show businessu to má opravdu daleko, i proto stojí zajít na Martina Poštu a na všechny skvělé kolegy do divadla Kalich. Biograf Láska 2.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: No, jméno Jiřího Korna už zaznělo z úst Martina Pošty, mého dnešního hosta, zpěváka a kouče. Hanka Zagorová je jméno, které tady víceméně s námi úplně přítomné, protože si povídáme nejenom, ale hodně o biografu Láska 2. Takže nemohla nezaznít písnička známá, vše známá, úžasná, snad i ta choreografie se vybavuje lidem starší generace. No, ale to by jsme tím zavařili, ty jsi tady začal nejen zpívat, ale už jsi sjel tu choreografii. To je totiž i vaše číslo ke konci, nebo v druhé, v první části té hry, ale ke konci, právě s dcerou, o tom jsme mluvili, a to je brutálně těžký číslo. Já jsem na vás myslela, protože to udýchá tu těžkou choreografii. Tak pojď, pověz, vem nás trošku do dílny herecké, do kuchyně.
3: No, to jsou asi 2 minuty tance. Já to dřel měsíc, vlastně jsem tam chodil. A tam chodil i, když jsem tam nemusel na zkoušku, že jsem měl volno, že zkoušeli si jiné obrazy. Tak já chodil na biletní sál a dřel jsem v těžký hit. Ale myslím, že se to povedlo, teda přijďte se podívat. Mám
2: je
3: to
2: radost. Krásný. Hele, si i ten typ, co si to, já nevím, čeká na tramvaj, tam nevím, jestli jezdíš tramvají, ale čeká na tramvaj, tam si zkouší prvek.
3: A víš, že jo. Nebo,
2: jo,
3: víš,
2: máš
3: jo.
2: To.
3: Víš, jo. Tak si říkám, já chodím po Praze, říkám si texty.
2: Že jo,
3: a lidi na mě koukají, kolikrát si všimnu, jak na mě koukají, ještě, že si mluvím pro sebe. A nebo tam je tak, v té choreografii je taková pasáž, že vlastně musím vykopnout na pěšky nohu, pěšky, tak já jsem chodila pěšky.
2: Chodil z po ulici a na ký. No, to je to právě, když se člověku stane, že začne chápat podstatu divadla.
3: Ano.
2: A není tam jenom mladým pařmenem, ano, to je velká pravda. Pak tam ještě to nádherné číslo s těmi klauny. Je to pěvecky těžší číslo? Mně to teda přišlo velmi těžké, ale možná to jen tak efektně
3: udělané. On je šanzonový, já totiž mám teďka ještě takový seskupení, trio, šanzonový a bluesový. Takže ta šanzonová píseň mě vlastně seděla. Já jsem za ní byl rád, že vlastně tam je takováhle věc.
2: No, vidíš, to zase potvrzuje, jenom že do toho vstupuju, ale to potvrzuje to divadlo, že když k tomu obsahu, že šanzon, že kapela, že najednou, jak se jmenujete tato uskupení?
3: Souhra okolností.
2: Aha, tak já jsem viděla na tvém Instagramu Souhra okolností a říkám se, že se tě zeptám, o co jde, tak to je tohle. No, takže to je pořád to divadlo, ta hloubka, která tě tam začala zajímat. No,
3: ano,
2: ale povídej.
3: Ano, přesně tak. No, a takže vlastně teďka nevím, že se skončilo.
2: No, že to je vlastně šanzonový číslo, že to jako není, bo pěvecky možná
3: je to,
2: ne tak těžký na výšky.
3: Je to náročný pěvecky v závěru, že vlastně ten závěr musí být opravdu, tam se totiž neví, jestli se ten, proto ten Jiří v tom představení zmizí, jako z toho příběhu. A neví se, proč, jak zmizí, jestli uteče, nebo se zabije, nebo prostě něco. On je v té šatně v divadelní, když za ním přijde ta, nevím, si budu prozrazovat, ale když přijde za ním ta Linda, tak on ji nepustí do té šatny, protože se nemůže prozradit, nechce ano. se prozradit, že je jejím otcem.
2: Ano.
3: A tam je ta píseň, která je vlastně taková jako hodně dost smutná a zároveň je tam velký smíření s tím vlastně, je tam velký smíření s tím, že ten život takhle prožil, nebo žije, a že vlastně tak to smíření s tím vším. Smutná smíření a je tam takový, jako nakonec je, ta gradace je vlastně v tom, že se opravdu neví, jestli jako...
2: Co to je, jako kudy vlastně odešel, jestli
3: ano,
2: jak fyzicky zmizel. Nebo úplně vlastně, jako, ano, tomu rozumím. Tudíž, a to je ta šanzonovost, že to musíš dostat i vlastně do těch not, že tam
3: je
2: už jsi ve výrazu herecký.
3: To mě baví, to mě baví, zpívat šanzon mě baví.
2: Mýváte vystoupení s tím, asi mýváte určitě vystoupení, která se souhrou okolností,
3: ano.
2: Ale tak jakože shodou okolností jsme na to narazili, tak jenom kam třeba můžeš pozvat, jak často hráváte, tak zní má otázka.
3: My teďka hrajeme 15.9. ve Světle nad Sázavou, vlastně příští úterý. Jinak hrajeme tak, v loni jsme měli 40 koncertů za rok.
2: To je fajn,
3: to je hezký. Letos je chemíň, a jdeme tomu 25. Ale jako hrajeme,
2: funguje to,
3: chodí na nás lidi, baví mě to.
2: A kde tam je ta Laura? Já jsem četla, že se snad vracíš do Laury a jich to zvažuješ,
3: ale
2: nebo takhle to tam lítalo.
3: Letos si výročí 40 let
2: tak.
3: Kapely Laura i Tygři a Karel Šucha, kapelník, vymyslel, že uděláme prostě starou sestavu, nebo téměř starou sestavou, ne úplně všichni tam budou, ale Ilona Čáková samozřejmě tam bude. A budeme jezdit 6 koncertů, že uděláme 6 koncertů po republice. Na to se moc těším.
2: Takže Pozoun? Bude Pozoun?
3: Nebude.
2: Ne.
3: Pozoun už ne.
2: Už ne, už nejdeš do Pozounu.
3: Ale já jsem totiž loni měli křest desky Most, oni, ta kapela je z Mostu, já jsem z Mostu. A takže křest desky s názvem Most a mě pozvali jako kmotra a s nima jsem si zaspíval zase, jo. Ty bláho, to je taková energie. Hmm. To je velká síla. Moc se na to těším.
2: Takže taková hezká vzpomínka,
3: jo, jo.
2: A současně do toho teda už máš ale tu svoji trasu, ano. Vlastně divadla, ano. A šanzonu. A když jsme u těch různých ale oslav a té Haničky Zagorové, kterou tu vlastně máme přítomnou, tak jenom já ráda posluchačům připomínám, že máme ještě několik lístků na 24.11., kdy v 18.30 bude koncert jako podsta k nedožitým 80. narozeninám této zlaté slavice. Bude tam spousta hostů. Monika Absolonová, Marta Jandová, Kačka Marie Tichá, Tereza Mašková, Veronka Kubařová, no, spousta Jindra Polák, spousta dalších lidí, tak to zase je naše dvojka vzpomíná tímto způsobem na Haničku Zagorovou, stejně jako biografem Láska 2 vzpomíná divadlo Kalich. O tom všem si povídáme s Martinem Poštou na dvojce.
0: Úžasné životy na dvojce.
1: V prvé řadě chci pozdravit vás, posluchače. Jsem Felix Slováček a budem si tady povídat o mém kamarádovi Jiřím Prampolovi. My jsme se Jirkou setkávali hlavně pracovně a rekreačně. Ale jenom tak bychom spolu chodili na pivo, to se nikdy nestalo. Takže rekreačně při tenise a společně při muzice v Ačku. Jirka byl pro mě, řekl bych, veselý chlapík, plný elánu. Rozdával smích a těšil jsem se vždycky na to, když se s ním potkám.
0: Úžasné životy.
4: V úterý po 18. hodině na dvojce. Radioservis představuje
0: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
0: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
0: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si se zpěvákem a koučem Martinem Poštou. Zatím jsme samozřejmě trošku víc zpívali, ale vlastně my jsme trochu koučovali, že jo? Ale tak jako mezi tím. Vlastně tam ty jsi tam takový ty hezký vedení a myšlenky a kudy jsi k tomu šel, taky říkal. Ale pořád ještě budeme trochu zpívat teď s Lucí Bílou, protože jsme tě slyšeli. Tak zůstaňme ještě chvilinku u zpěvu, než možná stočím tu vyhýbku ještě možná do trochu jiného světa. Tak Lucka Bílá, pokud já vím, tak byla poměrně důležitým taky jako bodem, ano, osobou, osobností ve tvém životě.
1: Ano, to je velká pravda. Lucka jí moc krát pomohla. No, jedna věc byla ta, že vlastně, když se zkoušel Drákula a končil, tak Karel Svoboda psal muzikál Monte Cristo. A tenkrát řekl, že prostě všichni, kdo hrajete v Drákulovi, chceme vás do Monte Cristo, nechoďte do žádných produkcí. A jenže tam vznikla prodleva asi rok. A já jsem teda poslech, tak jsem nešel do Galileo Galilei, tenkrát si dělala Hamlet a tyhle ty. To jsem do toho nešel a já měl rok jako pauzu. A teď jsem neměl práci.
0: No jasně.
1: Neměl práci a tak jsem dělal kulisáka. Já jsem šel dělat, do státní opery.
0: Fakt?
1: Jako Richard Tesařík, bohužel dýmu.
0: Ano, je tak vzpomínka na Richarda.
1: Teďka zrovna jsme si vzpomněli. Mm.
0: Tak to možná taky hezký, že jsme na něj mohli.
1: Jo. Já jsem moc rád Richarda. Mm. No, takže jsem dělal kulisáka ve státní opeře a v tom mi volala Lucka, že by mě chtěla do Johanky z Arku. Takže tam byl zlom zase z tohohle toho zlom a po té době zase jeli muzikály další a další, když jako mě usadili do té Johanky z Arku.
0: A to už byl potom, ne, tak to ještě nebyl Monte Cristo, ne, prostě ne. Ona tě zachránila, než to přijde.
1: Ano.
0: Protože samozřejmě se nedá čekat.
1: A pak byl Monte Cristo a Karel Svoboda si mě zavolal, bych šel za ním do Jevan. A říká mi, hele, chci tě tam, do alternace s Kornem, ale musí odejít z té Johanky.
0: Ježišmarja, ale hrozný, když to byla ta záchrana.
1: Takhle to, já jsem říkal, no to nemůžu.
0: A neodešel jsi?
1: Ne.
0: No jasně.
1: Nemůžu odejít. Neodešel jsem a nakonec jsem to dělal obojí. Takže to dopadlo dobře. No a Lucka... No
0: ty jsi u Lucky stále teď v divadle, ne?
1: Ano, ještě tam hrajeme Láska. Já jsem původně na tatínka. Zestárnul jsem, tatínka už dělat nemůžu.
0: A nehraješ tam žádnýho dědečka, ne?
1: Ne, hraju tam dědečka, hraju tam Amora Magora.
0: A to je ta další varianta, po tatínkovi Amorem Magorem. To je krásná věc. Ale pojďme teda možná stočit tu vyhybku k tomu coachingu, protože to je taková velmi důležitá etapa. Zůstalo ti to, vrátil ses ne už do show businessu, ale do divadla, vlastně spousta věcí, posunů, transformace, které došlo. Zůstala ti ta profese, na kterou máš certifikát, která se tam mezi tím rozjela a v jaké intenzitě?
1: Já dneska nekoučuju. Zrovna teda zítra mám schůzku s jedním klientem, kterým ho jsem kdysi koučoval, tak si mě zavolal, že bych si chtěl popovídat. Dneska nekoučuju, jakoby, mám to jako koníčka, ale už se mi ani tolik lidí neozývá, já se neprezentuju.

0: asistentů jako coach. Nenabízím se jako coach. Mám na YouTube asi 20 audiočlánků pod Tvořivá síla myšlení a díky tomu se mi občas někdo ozve, že tam mám i jako odkaz, jak ke mně se dostanou. Ale už se to děje čím dál tím míň, protože ono ten YouTube, jako jak se tam furt přidávají nový, takže od tyhle ty starý už jako mizej příspěvky. A jako já jsem vlastně koučoval spíš sám sebe. Jako skrz to, skrz ten coaching se vlastně...
1: Byla to cesta k tobě, vnímáš to tak vlastně...
0: Byla to spíš jako, cesta ke mně. Ale i když mě to bavilo, mě to baví, protože ono to opravdu funguje. Jako ten mozek, jako je to o tom nastavení mozku, jak těch myšlenek. A ono to opravdu funguje, takže vlastně mě to bavilo, ty lidi se vždycky posunuli. Každý jinak, každý někdo víc, někdo míň. A kdo neudělal vůbec, člověk musí ty věci dělat. A když je neudělá, no tak se neposune vůbec.
1: Ale prostě jako když platí, udělá... že víc než slova jsou činy, samozřejmě. Ano.
0: Když udělá, tak se posune vždycky.
1: Ano. To je vlastně hezký, že vyslovuješ nahlas to, co třeba ne každý umí říct, že to někde byla cesta k tobě.
0: Ano.
1: Že to nebylo jenom nutně dělat tuhle profesi, že tam se snašel a není potřeba v tom a priori pokračovat. Ale když by, tak mluvíme teď v éteru. Třeba někdo právě z tvého hlasu a z toho, co slyší, se řekne, hele, to by mě bavilo, třeba by mi pomohl. Tak je to něco, co bys jako ještě přijal, nebo už bys to spíš odmítl, že už se zvrátil do těch vod? Jako, hele, víš, tak tam se upřímně, může se to stát.
0: Jo,
1: může
0: já coaching dělám spíš jako, opravdu jako koníčka. Já jsem koučoval tak, že jsem si účtoval od lidí 2,5% z toho, co vydělají. A bylo to o důvěře. Jako, řekni mi, kolik vyděláš, nebo řekneme si, kolik mě děláš, a 2,5% z toho bude, takže vydělal 20 tisíc, tak bylo 500 korun. Jo, když vydělal, no prostě
1: chápu,
0: jako.
1: Že to nebyla daná částka, ale adekvátně.
0: Ano, aby si to mohl dovolit každý. Takže vlastně já to nechci dělat pro peníze. Když to dělám, tak ne pro peníze. Jo, je to o tom, že prostě peníze jsou energie. To znamená, že ty vydáš energie a nějakou energii dostaneš zpátky. A takže to není možné dělat zdarma. Takže to je prostě utrácení energie. To je prostě zabíjení energie. Takže třeba to jako nějakým způsobem zaplatit nebo vrátit energii. Takže se jako, když se mě někdo ozve, tak já prostě tak jde o to, kolik mám času, jak jsem
1: asi,
0: to s časem.
1: Asi bys to zvážil vlastně časově a možná i pocitově, jestli ano. Máš nebo nemáš, co vlastně ano.
0: A jestli,
1: to přípivu
0: a jestli už, a přesně tak.
1: Chápu.
0: Přesně tak.
1: Což už umíš poznat a umíš to ano, asi i říct. Ano. Rozumím. Povídáme si s Martinem Poštou, zpěvákem a jen, když to opravdu nějak z hůry bude dáno, tak koučem, jak bude chtít. Dnes na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové
1: na Dvojce.
2: Povídáme si se zpěvákem Martinem Poštou a my nemůžeme opomenout jednu věc, kterou máme společnou. My oba rádi chodíme.
3: Taky rád
2: to ty, chodíš, ano, to nemohl super. Vědět, teď ti to právě říkám. Prošel jsi spoustu různých cest, o Santiagu jsem tě slyšela mluvit a zahlédla jsem teď Stezka Českem na tvém Instagramu. Jak čerstvé to je? To byl příspěvek, který vypadal téměř ze včerejška, ale to směl premiéru biografu Láska, kde to přijít nemohl. Tak prosím tě, pověs mi ty a chození, protože to je asi cesta, která taky vede nejen dopředu, ale i k sobě.
3: Ano, přesně tak. Je to jako chození a chození sám je prostě pro mě úžasná terapie taková. A já to vlastně dělám každý rok. Každý rok chodím stovky kilometrů. A šel jsem do Santiago dvakrát. Jednou severní trasu, tu francouzskou, druhou sporta, portugalskou. A v covidu jsem se rozhodl, že půjdu stezku Českem. Byl čas, nebylo co dělat. Tak jsem se vydal z nejzápadnějšího bodu do nejvýchodnějšího po severní hranici. Mm-hmm. Šel jsem to 33 dní, 1094 kilometrů. A spal jsem v lese, teda vždycky 4 dny jsem šel, v lese spal a pak jsem si vzal penzion, se vykoupal.
2: Rozumíme.
3: A pak zase jako takhle.
2: Ze stán karimatku, co všecko nesl?
3: Hamace.
2: Aha.
3: Spal jsem hamace.
2: Nebo tak těžký, neměl jsi tak těžkou zátěž.
3: Napnul jsem je mezi stromy hamaku, na to jsem dal celtu, když pršelo. A to bylo úžasné. No a ale to se mi podařilo obejít tu republiku dokola. Protože potom už nebylo tolik času, takže tu jižní jsem musel dal rozdělit letos. na čtyři roky, po 250 kilometrech přibližně. Ale to jsem šel z Šumavu, vlastně poslední jako... No a co bude příští rok, nevím, protože potřebuji zase někam jít.
2: Já ti potom dám tip, ale tím teď nebudeme... Ano, to klidně si můžeme ještě o tomhle popovídat. Naše republika je krásná, mám ji za krásnou a také si to chci obejít, tu stezku Českem, je to můj sen. Který kout byl tobě nejbližší? Tobě Martinovi, nejde se říct, že nejhezčí. Tobě nejbližší, kde tobě bylo nějaký ještě jinak líp než jinde?
3: Mně se líbilo v Jeseníkách. Mm-hmm. Jeseníky mě, ale oni, ta severní část té stezky České je celá krásná. Zajímavý na tom to, že opravdu vstupuješ do toho jiného pohoří, tak se změní energie. Prostě je to jinak v Krušných horách a pak vstoupíš do jiných. A je to prostě se to celý jako i pocitově se to celý změní. To je na tom fakt zajímavý. Mně se líbily Jeseníky. No, v Beskydech jsem se bál, jestli to nebudou medvědi, tak jsem se ptal tam na jedný tý chatě toho majitele, jak je to s medvědema. Mm-hmm. A on mi říká, jo, jsou tady dva. Jeden na trávníku a druhý na pomezí, na trojmezí. Takže na to trojmezí jdu. Mm-hmm. A to se nebojte, oni nechodí v těch stezkách, co chodí lidi.
2: A dobrý, takže jinde nikde nic nebylo, co by ti nahánělo strach, nebo tygry.
3: No, letos jsem měl obavu zase z vlků jako na té Šumavě, ale to samý, jako oni jsou taky plachý, oni nechodí po těch trasách, kde chodí lidi, oni to cítějí.
2: Martine, tak až zase někde půjdeš, tak nezapomeň zpívat pěšky nám je souzený pěšky
3: A víš, že já si zpívám.
2: No.
3: A když chodím, tak si zpívám. A když jdu do kopce hlavně, když je to velký kopec, tak abych se dostal do přítomného okamžiku, tak si zpívám, protože ten kopec, jako když koukáš nahoru a říkáš si, ještě to musím vidět, tak to je peklo. Ale když jenom tady a teď ty kroky, tak to nesnáš.
2: Martine, byl to moc krásná hodina s tebou. Moc ti děkuju. Ať ti to zpívá na jevišti, divadla Kalich, u Lucky, všude, kde jsi. Ať ti to zpívá v kopcích i na rovině.
3: Já moc děkuju, bylo to moc hezký.
2: Děkuju.
3: Příjemný, děkuju.
2: Naším dnešním hostem byl Martin Pošta. My vám přejeme krásný den.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Jak dát podobu světu, který člověk nikdy nespatřil.
4: Z té půdy vylejzá na nás Stegosaurus. To je nádhera.
5: Tohle je drak, který existoval.
3: Paleoartista Jan Sovák vrací pravěk k životu.
5: Pro mě je velice důležitý vědět o těch zvířatech, co možná nejvíc.
3: Premiéra dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. Dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
6: Ministryně financí se kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok zúčastní jednání klubu SPD a houbařská sezóna začala, lidé by měli sbírat jen ty houby, které dobře znají. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Dnešního jednání poslaneckého klubu SPD se zúčastní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům má vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Kritizují hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík už avizoval, že by pro takový návrh ruku ve sněmovně nezvedl. Podle předsedy sněmovny a také hnutí SPD Tomia Okamury je prostor pro snížení schodku.
7: Je skutečně realistické se dohodnout na snížení schodku státního rozpočtu. Může to být v jednotkách miliard určitě, ale může to být i přes 10 miliard. Bude jednání s ministry, je to potřeba připravit a důležitý jsou tam i ty legislativní kroky.
6: Legislativní změny by se ale do schodku rozpočtu pravděpodobně promítly až v roce 2028.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
6: Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce víc. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl, úřaduji jich nabízeli asi 99 tisíc, tedy o 1650 méně. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem činila 4,5%. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, že lidé mají sbírat jen ty, které dobře znají. Nedoporučují spoléhat se na mobilní aplikace, které s určením druhu pomáhají. Nejzávažnější stavy bývají po otravě muchomůrkou zelenou, která patří k našim nejjedovatějším houbám. Zaměnit se dá za žampion anebo i bedlu.
8: Adam přišel, že mu není dobře, následně padl do apatického stavu.
9: Popisuje Miroslav Kvapil. Před 7 lety si spletl muchomůrku zelenou s bedlou a spolu se svým synem je snědl. Chlapec bojoval v pražském IKEMu o život několik dnů. Nakonec ho opustil bez následků. Podle přednostky kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Evy Kyslichové by měli mít všichni houbaři v lékárničce černé uhlí.
10: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet, je na místě hydratace, potom v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
9: V Česku skončí v nemocnici každoročně kvůli otravě houbami podle statistik až 200 lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Hasiči dohasují požár supermarketu ve Středočeském Kladně. Informoval o tom jejich mluvčí Tomáš Bakalář. Podle odhadů plameny způsobily škodu za 120 milionů korun. U požáru od půlnoci zasahovaly desítky hasičů i za pomoci výškové techniky. Nikomu se nic nestalo, pokračuje Tomáš Bakalář.
11: Krátce před 10:30 byl snížen popachový stupeň na základní. Na místě proběhla částečná redukce sil a prostředků, to znamená, že některé jednotky se vrací zpátky na své základny.
6: Příčinu vzniku požáru teď na místě zjišťují vyšetřovatelé. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli, bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuováno 240 lidí. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem vycvičeným na hledání výbušnin. Za šíření poplašné zprávy hrozí pachateli až 3 roky vězení. Středočeští zastupitelé schválili zvýhodnění jízdného pro bezpříspěvkové dárce krve. Za cestování ve vnějších tarifních pásmech pražské integrované dopravy zaplatí ročně 365 korun. Nárok na slevu budou mít lidé, kteří darovali krev nebo její složky nejméně 80krát. Pokračuje krajský zastupitel Jindřich Havelka z hnutí Stačilo.
12: V rámci republiky bychom potřebovali ročně nějakých 33 tisíc dárců, nicméně ten trend je snižující se, máme nějakých 27 tisíc. Nicméně, jak říkám, je to určitá symbolická odměna poděkování celoživotním dárcům krve.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě území do 29 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 22 stupňů a na Šumavě až 25. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami, ve zbytku republiky pak slunečno. Postupně od západu čekáme déšť a přeháňky, ojediněle i bouřky. K večeru bude od západu srážek zase ubývat. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě území. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22.
0: Doprava.
6: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova se brzdí na 210. kilometru. Osobní auta se rozjíždějí už u Rohlenky, za to kamiony popojíždějí až k omezení u D2 na 196. kilometru. Na 107. kilometru D1 směrem na Prahu jsou silničáři, v koloně se tam zdržíte asi 10 minut. A kolem 28. kilometru D5 směrem od Prahy je nějaká blíže neurčená překážka. Zprávy končí. O nich Honza Kovařík.
13: 12.06. Nejzásadnější informace zprávě skončené z pravodejské relace je ta o houbách. Však víte, jsem vášnivý houbař a tak si s dovolením to téma od Josefa vypůjčím i do úvodu našeho dnešního setkání v pořadu Byl jednou jeden rok. Tak tedy půjdeme do roku, kdy už jsem nebyl na houbách, ale také jsem ještě nechodil na houby. Nesnad, že bych nechodil, ale nevěřím tomu, že by mě v tom věku rodiče vláčeli po lese a nutili sbírat nějaké ty hříbky, podubáky, klousky, lišky a tak. Zkrátka dobře, je to tak trochu výlet do pravěku, neuražte se nikdo, kdo jste podobného data výroby jako já, nebo dokonce o kousek zkušenější. Numerická nápověda, na kterou se vyloženě těší Libor v Brně, včera byl omluven, no nevím, jak vás uspokojí Libore a ostatní matematiky. Celkem 3 číslice použitelné ke konstrukci dnešního hledaného letopočtu najdete v číselné řadě, která vznikne, zapíšete-li za sebou celé dnešní datum a číslo tohoto pořadu. Já tu číselnou řadu rychle řeknu. 89202610070. Kdo to nestih, má smolíka pacholíka. No a do třetice. Je to rok, kdy jsme jako rodina často cestovali vlakem do Rokycan a autobusem do Přestavlk, což znamená, že jsem měl ještě obě babičky a jednoho dědu. A víc na začátek ani neřeknu, ani nenaznačím. Zkuste to tipnout.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
0: na dvojce.

0: Lady in Black jako první nápověda v úterním pořadu byl jednou jeden rok. Kdybych měl shrnout do jedné půl věty vaše dosavadní typy, tak míříte na první polovinu 70. let. Někdo 70, jako třeba právě teď Jana, někdo 72, Renata, Dagmar, ta to napsala jako chytrá horákyně, to bude první polovina 70. Michal typuje 1973 a Markéta 1971. Pamětníci televizní historie budou rádi, když připomenu, že na obrazovkách Československé televize se v onom roce objevil pořad, který se o pár let později stal doslova legendou. Předpokládám, že skoro každý u rozhlasového přijímače poznal Televarieté. Možná si někteří statečnější vzpomenou, že na počátku vypadalo o dost jinak než v těch následujících letech. První díly vznikly v Mělnickém a Kladenském divadle a konferenciéry, to je tehdejší výraz pro moderátory, ještě nebyly Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák, ale televizní hlasatelky. Vzpomenete si na to někdo? Jedna z nich, Saskia Burešová, vzpomínala před časem v České televizi na začátky Televarieté takto.
1: Vysílalo se intervizně, to znamená, že tento pořad se vysílal do všech socialistických zemí a já jsem vlastně měla za úkol pochopitelně vždycky přivítat diváky v tom, kterém jazyce.
2: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Dobrý večer, drahé druzia. Guten Abend, liebe Freunde. Jo, ještě tky vánung, kedveš nezejink.
0: Ano, intervizní vysílání a hlasatelky v roli průvodců Televarieté. Nejslavnější éra pořadu přišla o pár let později s už zmíněnou dvojicí Bohdalová a Dvořák. Já bych rád zmínil ještě jména dvou mužů, kteří stáli u kolébky tohoto pořadu. A to byli režisér Ivo Paukrt a jeho hlavní kameraman Jiří Lebeda. Měl jsem to štěstí, že jsem s panem Lebedou taky několik let mohl pracovat a byla to spolupráce radostná. Od kterého roku známe v České televizi Televarieté? Tipněte si a napište.

0: Nádherná píseň potěšila mnohé z vás, jen trochu tápete, do jakého roku ji umístit. Je to typ pro 71., 72. i 73. a všechny se odkazují na právě doznělou píseň. Uvidíme, zda pomůže následující nápověda, která zdaleka tak nádherná nebude. V roce, který hledám, profesor Philip Zimbardo na Stanfordu zkoumal, jak prostředí ovlivňuje naše lidské chování. Dobrovolníci z řad studentů byli tenkrát náhodně rozděleni na vězně a dozorce a umístěni do simulovaného vězení. Ano, je to ten slavný stanfordský vězeňský experiment. Dozorci měli udržovat disciplínu bez fyzického násilí, ale jinak mohli použít jakékoliv prostředky. A tak to popisuje začátky experimentu oficiální videodokument věnovaný jeho historii. Všechno ven, pohyb, pohyb, pánové, je čas na sčítání. O půl třetí ráno byli vězni hrubě probuzeni noční směnou dozorců kvůli sčítání. Dozorcům bylo řečeno, aby pravidelně prováděli sčítání, aby si vězni zvykli na svá čísla a aby se zjistilo, že jsou všichni přítomní a v pořádku. Ale co bylo důležitější, poskytovalo to dozorcům pravidelnou příležitost k interakci s vězni a k uplatňování kontroly nad nimi. Sčítání probíhala několikrát během každého dne a noci. No, možná jsem k tomu sousloví proslulý stanfordský vězeňský experiment měl přidat ještě jedno slovo. Nechvalně proslulý. Ta věc se totiž poměrně rychle vymkla z ruky. Experiment vyústil v nepředvídané chování. Někteří dozorci se stali sadistickými, vězni se pokusili o vzpouru a tu pak dozorci potlačili. Po pouhých 6 dnech byla uvnitř tohoto experimentu atmosféra natolik neúnosná, že profesor Zimbardo musel pokus předčasně ukončit. Logicky se o něm mluví až dodnes, i tenkrát vzbudil četné kontroverze. A jen pro pořádek, profesor Philip Zimbardo zemřel v 91 letech 14. října 2024. Kolik let si asi nesl vzpomínku na svůj neúplně vydařený experiment? Kdo to ví, může zatelefonovat 22 155 25 25.
1: Byl jednou jeden rok.

0: Nemůžu bez tebe žít, zpívalo se v té předcházející písni, také my se bez vás neobejdeme a proto jsme rádi, že když zazní výzva, někdo se nám po telefonu ozve. Můžete se ještě přidat, druhá linka je aktuálně volná, 22 155 25 25 na té první lince čeká na svoji příležitost posluchač Petr. Já vás zdravím, Petře, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, taky vás zdravím.
0: Jak se dnes máte, než se zeptám na ten tip?
1: No, protože vám neodpovím přesně, tak se mám dobře. Kdybych byl, protože jsem na chatě, kdybych byl doma, tak bych vám řekl přesně ten tip, protože ty první televariety mám na DVD.
0: Opravdu?
1: No, opravdu, a proto i volám, že prvních 6 dílů nebylo točeno v Mělnice nebo na Kladně, ale bylo točeno v Kutné hoře.
0: Dokonce, tak vidíte.
1: Ano, všechny ty díly jsou z Kutné hory, uváděla je, jak jste říkal, Saskia Burešová, Marta Starantová a nebo Jana Weberová.
0: Tak vidíte, já čerpal tu informaci o divadlech, kde se natáčelo ze vzpomínek některých protagonistů. Asi už to mají taky trošku lehce potažené mlhou. Vy jste to tenkrát, Petře, viděl?
1: No, já jsem to zažil, protože jsem na ty televariety chodil, ale bylo mi 11-12 let, takže typuju rok 72-73.
0: A jenom se zeptám, co jste tam v tomhle věku dělal? Jen tak jste koukal, jak se to rodí?
1: Já jsem byl v dětském ochotnickém souboru Josefa Kajetána Tyla, tak proto vím, že právě se tam tyhle díly točily.
0: Rozumím.
1: Byly tam vždycky mini recitály, takže tam byl tenkrát i Dean Reed, Karel Gott, Hanna Zagorová, ty vždycky měli mini recitál.
0: Ano.
1: A režisér byl Ivo Paukr.
0: Tak aspoň to souhlasí. Petře, rádi jsme vás slyšeli, děkujeme za hezkou vzpomínku z vašeho dětství v Kutnohorském divadle. Mějte se.
1: No, děkuji.
0: Nashledanou. Na telefonu ještě jeden nebo jedna statečná duše. Tady je Honza Kovařík, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Hanka.
0: Haničko, zdravím vás, dobrý den. Taky řekněte, jak se dneska máte a pak řekněte svůj tip.
2: Tak, no mám se dobře, tady svítí slunko, takže to jde.
0: Dneska by se dalo ještě jít k vodě, vidíte?
2: No to je studený, to už ne zase.
0: Studený, no já nevím, já
2: my
0: to na odpoledne.
2: Bazén.
0: Já taky ne, já se chodím koupat do Berounky, ale dneska odpoledne to chci ještě zkusit. Tak myslete na mě, myslete na mě, jestli neumrznu. A teď řekněte, který rok typujete.
2: Já typuji rok 71, teda 1971, že?
0: 1971, a proč?
2: No, podle ty písně nádherná, to jsem chodila do 9. třídy.
0: Ano.
2: Bylo mi 15,
0: ano.
2: Jako, jenže zrovna ten týden já jsem si zlomila ruku a pak jsem v narozeninách 15. který jako pro mladý dítě nebo žáka je takový důležitý, tak jsem měla ruku v sádře pravý.
0: Takže 15. narozeniny s rukou v sádře. No, to musela být oslavička. Hanko, no. Děkuju, že jste zavolala, děkuju, že s námi hrajete a přeju vám prosluněné odpoledne. Mějte se, nashledanou.
2: A teplou
0: Berounku
2: vám přeji.
0: Děkuju, jste moc hodná. Znovu se rozezvučil i náš první telefon a měla by na něm být paní Vladěná. Tady je Honza Kovařík, dobrý den.
3: Dobrý den. Já typuju rok 1972. Pamatuju si to podle brigády, na který jsem byla na ano. Táboře Mocná síla v kuchyni. Byli jsme tam 4 kamarádky a naproti směně byly 4 z našeho hlediska starý paní. A za 2 dny přišla vrchní kuchařka a říkala, děvčátka, já vás musím rozdělit. A my jsme říkali, jako co jsme provedli. A říká, vy nic, ale ty starý paní mi do toho pořád mluvěj, tak vás musím rozdělit. Nám to bylo jedno, kdyby nám řekla, ať tam nakrájíme bodláky z louky.
0: Tak byste jí vyhověli.
3: Takže jsme jí vyhověli, takže myslím si, že si to pamatuju podle toho.
0: A 72. rok a jenom vzpomenete si, kde ten tábor byl?
3: Nad Josefodolem v Jizerských horách.
0: Jizerské hory, vidíte, tam dnes odjel můj 15-letý pubescent na adaptační kurz s ostatními z prváku gymnázia.
3: Tak možná, že je ve stejném areálu, ono to dodnes funguje jako rekreační středisko.
0: Je to klidně možné. Vladino, píšu si váš tip 1972 a děkuju, že jste se ozvala. Nashledanou.
3: Já taky, nashledanou.
0: No a kdo se nedovolal, ten nám může napsat.
4: Byl jednou jeden rok.
5: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
4: Napište nám.
5: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

12.31, to je údaj na studiových hodinách. Úterní byl jednou jeden rok, je ve své polovině a já rekapituluji, že hledáme rok, kdy Československá televize poprvé odvysílala televarieté. Uskutečnil se nechvalně proslulý stanfordský vězeňský experiment. A jaké nápovědy nás ještě čekají? No, pro jednu si půjdeme už za pár minut do kina a pro druhou o něco později do Egypta a vůbec nepůjde o historické vykopávky. Stejně si myslím, že řadě z vás nejvíc pomůže následující píseň.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
6: Byl jednou jeden rok.
5: Na Dvojce.

0: Tato píseň nepochybně potěšila mé současné sousedy v Měchenicích, protože Jeník Pacák patřil v té době do sestavy Olympiku. Píšete čím dál tím častěji jeden konkrétní letopočet, já ho zatím nevyslovím, a také často píšete nepamatuji si nic, byl jsem na houbách, a ti nejdrzejší z vás dokonce píší, kdy byli na houbách a posílají mi fotky. Michale, styďte se, to jste mi dělat neměl. Taky Petr, který nás poslouchá dnes a denně, připsal ke svému pravidelnému typu dnes jsem v lese na houbách. Tak bledá závist a děkujeme, že jste vzali rádio sebou do lesa. My teď jdeme do kina, abychom si připomněli velmi silný snímek režiséra Juraje Herce podle scénáře Václava Šaška. Excelovali v něm Iva Janžurová a Petr Čepek.
1: A co ty kníry? To je z nich strach z těch knír. Počkej, přece nejsi žádný kruťák. Nebo seš? Na nikoho pouštět hruzu nemusíš. No, teď už bych si dovedla spíš představit, že ti dám pus.

0: pochopíš? Že mi dáš pokoj? Že mi to nebudeš připomínat stokrádeně?
1: To jsi nevěděl dřív?
0: Věděl. Ty jsi to neměla vědět. To by jsi mě přece nevzala.
2: V kterém roce měly petrolejové lampy svoji kinopremiéru. To je to, oč tu dneska běží. Kdo chce říct svůj tip veřejně do rozhlasu sám a bez manipulace, které se občas já dopouštím, když čtu vaše tipy, omlouvám se, vemte telefon a zavolejte 22 155 25 25 a nerozhodujte se příliš dlouho. Následující píseň v podání Cher má jen 2,5 minuty.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

0: Slíbená 2,5minutová píseň od Cher už je u konce, mezitím mi Richard stihl napsat, jaké manipulace, Honzo, 3 otazníky, tak na vysvětlenou. Nikdy by se vám v tomhle pořadu ode mě nemohlo stát, že bych přečetl něco, co jste nenapsali, to tedy opravdu ne, ale dost často se stane, že nepřečtu všechno, co jste napsali, protože ty zprávy chodí jedna za druhou a já je opravdu často otevírám ve chvíli, kdy tady svítí červená. Tak, teď svítí červená a na telefonní lince by měla být posluchačka Jarka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to typujete?
1: Vzpomínám si na film Petrolejové lampy velmi dobře. Byla jsem s přítelem, který byl ročník 1946 a šli jsme potom slavit jeho 25.
0: Takže vy jste takhle slavila 25. svého tehdejšího chlapce v kině a později ve vinárně, jo?
1: Po kině,
0: rozumím.
1: Bylo mu 25 let a byl ročník 1946.
0: No tak ale sečtěte to vy, ať to není na mě, že jsem vámi manipuloval. Kolik to teda dá dohromady? Asi 71, ne.
1: Když byl 46, 25.
0: Rozumím, ale na ten otazník na konci zatím odpovědět nesmím a nemohu, protože je teprve 3/4 na jednu. Jaruško, nashledanou, rádi jsme vás slyšeli. Tak, co dalšího vám nabídnu jako nápovědu? No, nehrajeme je často, ale v tomhle roce se ocitli na desce a je to svým způsobem velehit.

0: pravidelní posluchači dvojky a zejména srdcovek v podání Miloše Skalky a Pepy Melena možná vědí, že český text k téhle předělávce Elvise Presleyho napsal František Novotný, náš kolega, básník, rozhlasák a textař. Rychle jsem to tady dopočítal za pomoci internetu. Karlovi muselo být v době, kdy tohle naspíval na desku, 22 let. Klobouk dolů. Moc krásná věc. Tak a ještě poslední slíbená nápověda z Egypta. Řekl jsem, že nepůjde o vykopávky, právě naopak, jde o mohutnou stavbu, o které v den slavnostního otevření informovali i rozhlasové noviny a byla to zpráva číslo 1.
1: Ve slavnostně vyzdobeném Asuánu byly dnes v den nedožitých 53. narozenin prezidenta Násira zahájeny oslavy dokončení stavby gigantického komplexu asuánského vodního díla, postaveného společným úsilím egyptského a sovětského lidu. Jak nám dnes dálnopisoval náš zvláštní zpravodaj ze Sjednocené arabské republiky Lambert Ježek, je to logické spojení těchto dvou událostí, neboť to byl právě Gamal Abdan Nasir, který před 11 lety stisknutím tlačítka odpalovacího zařízení poprvé detonací rozechvěl půdu pouště kolem Nilu a zahájil tak stavbu jedné z největších přehrad na světě, největšího stavebního díla v několika tisíciletých dějinách Egypta. Přesně v 9 hodin 15 minut přestřihli Anwar Sadat a Nikolaj Podgorný zelenou pásku a vstoupili na nejvyšší vrchol stavby. Po oficiálním otevření přehrady odhalili pamětní desku zesnulému prezidentu Násirovi.
0: Tak tedy velká asuánská přehrada jako pro dnešek poslední faktografická nápověda. S tou úplně poslední hudební je tady teď Janis Joplin.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.
4: Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

Posluchačka Anna mi napsala, že petrolejové lampy viděla s babičkou a že po přečtení knihy, která byla předlohou k filmu, byla nadšená hereckými výkony Ivy Janžurové a Petra Čepka, protože přesně takhle si je prý při čtení té knížky představovala. To je podle mě moc pěkný kompliment. A jak to Anna typuje? Typuje to správně, 1971. Nebylo to úplně jednoduché dneska, ale mnozí z vás si s tím poradili. Těm, kteří uspěli, i těm smutným, teď posíláme s Jirkou naši oblíbenou píseň z hledaného roku. Tohle je Valdemar Matuška a jeho Ráno. Setkat se znovu na dvojce můžeme zítra v poledne, teď už si slovo převezme Iva Bendová.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice a pražští policisté v létě kvůli internetovým podvodům zadrželi přes 10 lidí. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie nebo OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
3: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
2: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8500 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Při průzkumu v Národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru dobrá voda, asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na konci září začne sanace tohoto území, která potrvá skoro 2 roky a vyjde na 192 milionů korun z DPH, oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Pražští policisté zadrželi v letních měsících při vyšetřování internetových podvodů víc než 10 lidí, českých občanů i cizinců. Podvodníci například volali lidem jako falešní bankéři a tvrdili, že jejich účet někdo napadl a peníze musí poslat na jiný účet. Pokračuje mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková.
4: Kriminalisté museli spojit desítky různých případů, které byly evidovány napříč celou republikou. Celkem v těchto případech bankovními účty obviněných prošlo více než 3 miliony korun. Obviněným v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody ve výši až 8 let.
0: Silničáři zítra uzavřou sjezd z dálnice D7 směrem na ruzyňské letiště, a to ve směru od Kladna. Řidiči tak budou muset pokračovat do centra, otočit se a využít sjezd protisměru. Lidé by podle pražské policejní mluvčí Evy Kropáčové měli vyjet na letiště s časovou rezervou.
5: Předpokládáme, že se v místě mohou tvořit dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy. Předpokládáme, že se dojezd na letiště ještě více zpomalí, než tomu bylo při první etapě.
0: Řidiči budou moci využít také příjezdovou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě do 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25.
1: Doprava.
0: Na 209. kilometru D1 směrem na Prahu je odstaveno nákladní auto, vytékají z něj provozní kapaliny a uzavřen je tam i pravý pruh, zdržíte se v koloně asi 15 minut. V opačném směru se ucpává sjezd na Říčany před kruhovým objezdem a prudce se brzdí do kolony kousek za Prahou. Na pražském okruhu směrem k D1 opatrně za Lochkovským tunelem. Je tam odstaveno nepojízdné auto. Zprávy končí po nich Iva Bendová.
6: Hezký den. Taky jste měli dneska problém s tím, co si vzít na sebe. Ráno zima, přes den tropy a ano, i o počasí se dneska v odpolední dvojce budeme bavit, ale to až na konci. Teď jsme na startu a já vám přeji příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Kapelou Mandraže a jejich písní Šrouby a Matice jsme odstartovali dnešní úterní odpolední dvojku. Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé polské vsi u Štětína, kteří spolu se starou komodou vyhodili také několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující 1 000 000 korun. Když si to uvědomili, byla už komoda a spolu s ní samozřejmě i peníze z přístřešku pro odpadové kontejnery pryč. Ztrátu nahlásili policistům. Ti prostudovali dostupné záběry z kamer, vyslechli svědky a zrekapitulovali průběh událostí. Zjistili, že se komoda dostala do jednoho bytu ve Štětíně. Hotovost nakonec zajistili a vrátili majiteli. Komodu si z přístřešku s odpadem odnesla žena, která zprvu nevěděla, že v ní jsou peníze. Když je našla, tak se rozhodla, že si je ponechá. Dohromady šlo o více než 1 200 000 korun. No, řekli byste si, když to vyhodili... Tak to vyhodili. Ovšem, žena si následně vyslechla obvinění z přivlastnění si nalezené věci a hrozí až rok vězení. Co z toho tady vyplývá? Prosím vás, nenechávejte si takové obnosy doma, ani v komodě, ani ve slamníku, raději to uložte někam do banky. No a druhá věc, když něco najdete, tak vždycky to musíte nahlásit, jo? Takže víme a teď už Richard Marx.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Včera jsme v Jeste, ať vám to sluší, nakousli téma školních svačin. A jelikož jsme my, maminky, starostlivé, tak si dneska řekneme, na co si dát při jejich přípravě pozor. Popovídáme si o tom s nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Krásný den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Dneska probereme chyby, které při přípravě školních svačin rozhodně nechceme udělat. A tak půjdu rovnou k věci. Je důležité a žádoucí dávat dítěti pouze zdravé potraviny?
3: Vy jste zmínila ty starostlivé maminky, oni někdy mohou být až příliš starostlivé, zvlášť teďka, když se hodně mluví třeba i o dětské obezitě a maminky mají strach, aby se to náhodou netýkalo i jejich dětiček. A tak se setkávám s tím, že jim třeba do školy dají hromadu zeleniny nebo taková zdravá jídla, knekebroty a podobně, ale tomu dítěti to nemusí stačit, nemusí mu to chutnat, takže je fajn se s ním určitě pobavit o tom, co mu chutná a aby ta svačina byla dostatečně vydatná, takže třeba nedávat jenom jogurt s ovocem, ale i tam přisypat nějaké mysli, nebo existují i méně sladké varianty těch klasičtějších cereálí, které dítě má rádo.
2: Každopádně, co si budeme povídat, děti nevýjímaje, ty moje milují sladké. Jenže sladké, jak známo, nebývá příliš zdravé, tak se zeptám, jestli existují nějaké zdravější cukrovinky, jako třeba ovocné tyčinky. Je to lepší než jiné sladkosti?
3: My v podstatě jenom zvolíme jiný zdroj toho cukru. Tady ty ovocné tyčinky ze 100% ovoce nebo různé bonbony ovocné mají ve složení kolikrát mezi 80%, někdy až skoro 100% toho cukru, který má prostě jenom jiný zdroj. Takže to úplně lepší není, ale může se to hodit třeba před tělocvikem. Pokud toto dítě má rádo, je tam výhoda, že tam třeba nemusí být ta nekvalitní čokoládová poleva nějaká nebo něco dalšího v té tyčince, ale dodá to rychlý zdroj energie. Takže na sport fajn, ale na běžnou výuku bych to pravidelně nezařazovala.
2: No a jaký je vlastně ten nejhorší prohřešek, kterého se můžu při přípravě svačiny pro děti, byť třeba nevědomky dopustit. Já se ptám proto, abych ho už nikdy neudělala.
3: Tak já si myslím, že největší prohřešek je tu svačinu tam vůbec nemít, protože potom to dítě je hladové, může se hůř soustředit, může mít horší známky ve škole, nebo naopak pak může navštěvovat různé automaty s občerstvením, které ne vždycky nabízí ideální možnosti té svačiny. Potom samozřejmě svačina, která třeba tomu dítěti nechutná, pokud se třeba některý rodič ho snaží přesvědčit, aby opravdu jedlo ten tmavý chléb, který mu nechutná a ono ho opravdu jíst nebude. No a nebo potom jenom ty sladkosti.
2: Díky, Veroniko, pro dnešek je to vše, ale určitě si nás, milí posluchači, poslechněte i zítra po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka, protože pro vás budeme ohledně školních svačin mít pár dobrých tipů, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Tři minuty před půl druhou posloucháte Odpolední dvojku a my teď otevřeme pro mnohé možná třaskavé téma. Mobily ve školách, ano nebo ne? Otázka, kterou v poslední době řeší učitelé, rodiče, ale i samotní žáci. V Pardubicích se rozhodli pro poměrně radikální krok. 1. září tam používání mobilů zakázali ve všech základních školách, družinách i jídelnách. Nová pravidla tedy platí týden, no a první změny už jsou vidět. O přestávkách se znovu hrají šachy nebo karty a děti si prý také více povídají. Ovšem ne všichni zákaz přijali s nadšením. Reportér Ondřej Wolf natáčel přímo v lavicích.
1: Je velká přestávka, já jsem teď v 7C tady na základní škole Dubina a žádné mobily tady na lavicích nevidím, nikdo tady žádné takové zařízení ani nepoužívá, na lavicích vidím penály, učebnice, svačinové krabičky a podobně.
2: Jde to přežít, ale je to strašný.
1: V čem?
2: No tak já doma jsem dost na telefonu, takže pro mě je to dost těžký.
1: To je Jakub.
3: Vnímám to tak, že je to jako zároveň dobře, ale někdy ty pravidla jsou až moc přísná, mi přijde.
1: Nikol.
3: Že třeba jako, když ten mobil mám na lavici a třeba mi někdo napíše, tak už za to mám poznámku.
1: Děti musí mít mobil po celou dobu ve škole uzamčený ve skřínce anebo uložený v batohu s výjimkou odpolední přestávky na oběd. Školní řád zároveň zakazuje i používání chytrých hodinek a náramků, bezdrátových sluchátek, přenosných herních konzolí anebo i notebooků.
4: Žáci si na ta pravidla doufám zvyknou rychle a hlavně doufáme, že je to přivede ještě více k sobě navzájem, že budou ten čas strávit jinak. My to tady vidíme, že se tady zpátky objevily třeba šachy a nebo i ta běžná komunikace, že prostě mezi sebou si povídají o tom, co je čeká, nebo vymýšlí třeba děvčata tanečky.
1: Popisuje metodička prevence základní školy Dubina Barbora Krejčíková.
4: Takže je to v každém případě posun k lepšímu a líbí se nám to.
1: Zákaz používání mobilů se vztahuje taky na školní družiny a školní jídelny. Dodržovat by ho tak měli třeba i cizí strávníci, upozorňuje ředitelka pardubické základní školy Štefáníková Renata Janecká.
5: Což v našem případě nám pomůže, protože my máme u nás při stravování žáky z obchodní akademie, tak teď máme vlastně řád školní jídelny, který by měli dodržovat i studenti obchodní akademie.
1: Nová pravidla pro používání mobilních telefonů platí od 1. září na všech 18 městem zřizovaných základkách. Učitelé si od nich mimo jiné slibují zlepšení schopností dětí soustředit se na výuku a taky důslednější prevenci kyberšikany. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
2: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
3: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
4: Koná se tam totiž setkání legend.
5: A že jich tam bude.
3: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
4: Ve 14 hodin.
2: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor.
5: Regina.
4: Jakub.
1: Radioservis představuje
6: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
6: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
6: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: O Češích se říká, že jsou národem čtenářů, ale platí to stále. Co vlastně znamená být čtenářem? Počítá se jenom kniha nebo také komiks, časopis, článek na internetu nebo audiokniha? Co všechno nám čtení dává, záleží i na tom, jak silně text prožíváme. Dá se případně láska ke knihám vypěstovat už u dětí, i když jim čtení zpočátku nic neříká? A proč má někdy smysl vrátit se ke knize, kterou už jsme jednou četli? To jsou otázky, které zazní v dnešní kávě o čtvrté od kolegyně Terezy Stýblové. Odpovídat na ně bude vědkyně Aneška Kuzmičová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která se zabývá čtením a čtenářstvím dětí i dospělých. Tak jestli stále pátráte, jak přimět svoje dítko k tomu, aby se mu čtení líbilo, tak se můžete ptát klidně už teď na dvojka@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak to byl romantický Lionel Richie právě teď v odpolední dvojce. No a my skočíme zpátky do reálného světa. Více než 110 Čechů se letos nakazilo některou z nemocí, které přenášejí exotické druhy komárů. Podle údajů Státního zdravotního ústavu jde proti loňsku o mírný nárůst. Ministerstvo zdravotnictví proto upozorňuje cestovatele mířící v závěru léta a během podzimu do jižní a jihovýchodní Evropy a do Asie na riziko infekcí přenášených tímto hmyzem. Se mnou už je ve studiu kolegyně Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Připomeň prosím, jaké nemoci těto komáři přenášejí.
1: No, patří mezi ně zejména západonilská horečka, dengue horečka a nemoc chikungunya. Západonilskou horečku si zatím letos žádný český turista nepřivezl. Loni byly nemocní dva, přibývá ale případů už zmíněné horečky dengue. Zatímco loni do konce července lékaři v tuzemsku zachytili 70 případů, letos už je jich 77. No a téměř všechny podle ministerstva zdravotnictví souvisejí s pobytem v zahraničí.
0: Jaké mají tahle ta onemocnění příznaky?
1: U nemoci chikungunya je to horečka, silné bolesti kloubů a svalů, únava a vyrážka. U horečky dengue je to náhlá vysoká horečka, silná bolest hlavy a velmi intenzivní bolesti svalů a kloubů. U západonilské horečky většina nakažených nemá žádné příznaky. Pokud se zdravotní obtíže objeví, mohou připomínat běžnou virózu. I tady je tedy typická horečka, pak schvácenost, bolest hlavy a svalů. Pokud se tyto příznaky objeví do 2 týdnů po návratu z rizikové oblasti, je vhodné kontaktovat lékaře a hned při prvním vyšetření upozornit na nedávný pobyt v zahraničí. Informace o navštívené destinaci může být zásadní pro volbu dalšího diagnostického postupu.
0: Věro, jací komáři vlastně tyhle ty nemoci přenášejí?
1: Chikungunya a dengue může přenášet komár tigrovaný, který je na rozdíl od některých běžných evropských druhů komáru aktivní i během dne. Virus západonilské horečky koluje v přírodě mezi ptáky a na člověka jej přenáší komár pisklavý.
0: Důležitá otázka, jak se před těmito komáry máme na cestách po jižní Evropě nebo Asii chránit?
1: Ochrana před komáry je podle expertů ministerstva zdravotnictví jednoduchá a nevyžaduje složitá opatření. Doporučí používání repelentu s obsahem DET, tedy dietyltoluamidu nebo ikaridinu, které se aplikují na nekrytou pokožku, no a to kombinovat s oblečením s dlouhými rukávy a nohavicemi, nejlépe světlé barvy. V noci se pak chránit moskytiérami nebo elektrickými odpuzovači hmyzu, no a samozřejmě sledovat situaci v té cílové zemi.
0: Pokud se dobře vzpomínám, tak loni jsme upozorňovali na infikované komáry v některých italských regionech.
1: Ano, také se vzpomínám. V Itálii a Francii se v posledních letech objevují lokální ohniska těchto infekcí opakovaně. Podle ministerstva zdravotnictví ale výskyt nákaz neznamená jejich plošné šíření napříč Evropou. Přenos závisí na přítomnosti konkrétního druhu komára a na vhodných podmínkách pro jeho život, například na teplotě a vlhkosti. Není proto prý důvod kvůli současné situaci plošně rušit nebo měnit naše cestovní plány. Důležité je sledovat aktuální situaci v té cílové destinaci a dodržovat základní preventivní opatření.
0: Více než 110 Čechů se letos v zahraničí nakazilo některou z nemocí, které přenášejí exotické druhy komárů. Ty už řádí i v jižní nebo jihovýchodní Evropě. Ministerstvo zdravotnictví proto upozorňuje cestovatele, aby se na toto riziko připravili. A nám o tom odpolední dvojce pověděla Věra Fajfrová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Za námi je Michael Jackson, vy posloucháte Odpolední dvojku s datem 8. září. No a krom toho, že má svátek Mariana, je dnešek spojen ještě s něčím. S čím to právě teď prozradí Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Tuhle má dcera koukala z balkónu a najednou viděla našeho španělského vodního psa Tortilku, jak sama důstojně a loudavě kráčí od parku u hřbitova směrem k naší ulici. Ven se zřejmě dostala tak, že jsme vyklízeli garáž a před domem jsme měli kontejner a k němu otevřená vrata. Včera ke mně šla kosmetička. Má Tortilu ráda. Vždycky jí přinese nějakou lahutku. Bude Tortilka doma? Poslala mi před návštěvou SMSku. A já jsem jí upřímně odpověděla. Bude. Pakliže nemá v plánu se jít sama projít. Proč vám tenhle jemný příběh vyprávím? Protože dnešek, 9. září, je dnem, kdy se má projevovat vděčnost těm, kteří venčí psy.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Úžasné životy na dvojce.
1: V prvé řadě chci pozdravit vás, posluchače. Jsem Felix Slováček a budem si tady povídat o mém kamarádovi Jiřím Prampolovi. My jsme se s Jirkou setkávali hlavně pracovně a rekreačně. Ale jenom tak bychom spolu chodili na pivo, to se nikdy nestalo. Takže rekreačně při tenise a společně při muzice v Ačku. Tak Jirka byl pro mě, řekl bych, veselý chlapík, plný elánu, rozdával smích a těšil jsem se vždycky na to, když se s ním potkám.
0: Úžasné životy.
2: V úterý po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Na chemikálie na Šumavě podle ministra Červeného upozornila studie už v roce 2023 a Český Červený kříž začíná školit první pomoc formou virtuální reality. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V částku Národního parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi jako rtuť nebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Část ze sudů unikla do půdy. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informováno už před 3 lety a nic s tím neudělalo. To tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá.
4: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal. V říjnu loňského roku, tedy ještě za mého působení, ta zpráva, která byla zprávou o proběhnuté sanaci, ministerstvu byla doručena a ještě tehdejší vrchní ředitel Surý za mého ministrování posílal informaci s žádostí o spolupráci na ministerstvo obrany.
3: Na konci září začne ministerstvo se sanací, která potrvá skoro 2 roky a bude stát přes 190 milionů korun. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho údajnému střetu zájmu nezajímá a neřeší to. ČTK zopakoval, že Agrofert nevlastní, nikdy už vlastnit nebude a nemá z něj ani žádný prospěch. Evropská komise dnes potvrdila, že firmám z holdingu pozastavila proplácení částí dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Premiér se podle komise nachází v potenciálním střetu zájmů. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Tak to chce proškolit až 1 000 000 dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle autora projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
5: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
3: Vybrané části železničního mostu na Výtoni v Praze začnou příští týden zpevňovat dělníci. Použijí k tomu uhlíkové lamely, které nalepí na ocelovou konstrukci. Opatření má prodloužit jeho životnost minimálně do roku 2028, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
6: Stabilizace částí mostu je nejefektivnějším způsobem, jak na něm udržet provoz ve stávajícím omezeném rozsahu. Práce pak potrvají 6 týdnů a nebudou mít vliv na železniční provoz nad rámec současných opatření. Dojde pouze k dílčím omezením pohybu pěších na lávkách.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě do 29. V 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů a na Šumavě až 25.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
7: Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
3: Velmi opatrně mezi 43. a 42. kilometrem D5, tedy směrem na Prahu, v obou pruzích leží plastové přepravky. Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova brzdí osobní auta na 212. kilometru a pak asi 25 minut po pojíždí na 209., kde se po nehodě 3 kamionů jezdí jen jedním pruhem. A na silnici 35 komplikuje provoz uzavírka mezi Kocvířovem a Opatovcem, kde se u kruhového objezdu tvoří kolony. Směrem na Litomyšl je delší asi na půl hodiny. To byly zprávy, slovo má opět Iva.
9: A také úterní odpolední dvojka. Před námi třeba Roxette a jejich How Do You Do, anebo Jaroslav Uhlíř a jeho píseň Ani k stáru. Samozřejmě bude toho mnohem víc, už za chvíli prozradím, kdo bude například naším dnešním odpoledním hostem na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás...

0: Muzikant, beatboxer, herec, moderátor a také improvizátor Ondřej Havlík, kterého znáte spíš jako Andrewa, umí z hlasu vytvořit skoro celý orchestr. Jak se mu daří skloubit tolik různých profesí? Co právě chystá v muzice? Jak vzniká jeho podcast a co ho dnes na jeho práci baví nejvíc? Tak i o tom si budeme v odpolední dvojce povídat po půl třetí. A co nabídne dnešní cestování po Česku? Slyšeli jste někdy o keltském pokladu ze Stradonic u Berounky? Jednalo se o 200 zlatých a stříbrných mincí. Víc nám o tom už za chvíli poví Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: o Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Hezké odpoledne, Vašku, zdravím tě.
2: Dobré odpoledne, také pěkně zdravím.
1: A přidávám otázku, jak to bylo s keltským pokladem ze Stradonic?
2: Tak ten byl objeven náhodou. Stalo se to v roce 1877 a jednalo se, jak už si říkala, o 200 kusů zlatých a stříbrných mincí. No a po tomto objevu se rozpoutala v tehdejších Čechách doslova zlatá horečka. Každý hledal zlatý poklad z pravěku.
1: Umíme si představit, jak ta zlatá horečka vypadala? Máme o tom nějaké zprávy?
2: Tak bohužel máme. Opidum bylo rabováno místními obyvateli a hledači pokladů. Ti prodávali kovové nálezy sběratelům starožitností a kosti z pravěkých vrstev do cukrovaru na výrobu takzvaného kostního uhlí. No a tak mnoho potenciálně cenných archeologických nálezů bylo tehdy jistě zničeno.
1: A co víme o tomto někdejším keltském opidu?
2: Víme, že představovalo významné obchodní a výrobní centrum. K osídlení té lokality došlo už v polovině 2. století před naším letopočtem. Výstavba opevnění tam začala někdy kolem roku 120 před naším letopočtem a na přelomu letopočtu bylo potom tohle opidum zničeno Markomany. Dodnes se dochovaly jenom malé úseky valů s branami.
1: Pašku, mimochodem, kde jsou vlastně Stradonice?
2: Tak tyhle Stradonice, o kterých si povídáme, protože obcí tohoto názvu u nás máme víc, se nacházejí u Nižboru nad Berounkou, respektive naproti Nižboru na druhém břehu Berounky. Keltské opidum Stradonice tam bylo postaveno na vrchu hradiště. Nejstarší fáze výstavby opevnění spadá podle archeologů, jak už jsem říkal, do časového úseku kolem roku 120 před naším letopočtem. No a v průběhu jeho rozmachu a existence byla na hradišti opevněním chráněna plocha o celkové rozloze zhruba 90 hektarů.
1: Pane jo, tady to už je docela velká plocha. Tak dejme tomu, že jsme někoho teď zaujali, že by se tam chtěli jet podívat, tak jak se právě na toto místo dostaneme?
2: Tak ve Stradonicích u kostela musí opustit silnici a vystoupat po turistické značce nad obec, odkud je krásný výhled do krajiny kolem Berounky. Po příjemné polní cestě potom dojde až k místu, kde jsou ještě patrné ty zbytky opevnění a vstupu do toho hradiště.
1: No a jak to tam vlastně v místě tady někdejšího opida vypadá dnes?
2: Já bych se zastavil hned u vstupní cedule. Tam se totiž dozvíš něco zajímavého o tomto opevnění. V prostoru hradiště tě potom další tabule seznámí se stavbami, jejichž zbytky odkryl na tomto místě archeologický výzkum.
1: No
2: a když pokračuješ dál, ano, ještě povím, a vystoupáš do nejvýš položeného místa, což je bývalá akropole, tak tě tam čeká kříž, který označuje místo, kde byl v tom roce 1877 objeven ten keltský poklad, o kterém jsme mluvili.
1: No, vraťme se k němu. Kde je vlastně tady tenhle ten stradonický poklad dnes uchován?
2: Tak nejobsáhlejší sbírka stradonických nálezů, tak ta se nachází v Národním muzeu v Praze, tedy tam, kde se má nacházet.
1: No a co ve Stradonicích? Je tam možné vidět ještě něco, kromě tady pozůstatků keltského opida?
2: No, pozval bych vás do Nižborského zámku. Tam zájemci najdou informační centrum keltské kultury. Keltská expozice tam má 4 tematické celky. Letecké fotografie tam jsou a informace týkající se právě opit na českém území. Potom je tam rekonstrukce, jak asi vypadal takový kelt z té doby. Je tam keltské obydlí a informace o každodenním životě keltů. No a také podrobnosti o jejich řemeslné šikovnosti a o tom, která těžili a zpracovávali suroviny, což oni uměli, taky jak bydleli a čím se vlastně živili.
1: Vašku, my už tady druhý den vlastně spolu mluvíme o keltech, ale kdo vlastně byli tito keltové?
2: Tak keltové byli, dá se říci, naši první známí předci. Byli to podle zpráv, které máme, udatní válečníci, zruční řemeslníci a zemědělci. Byli to také první stavitelé cest a špitálů na území naší země a zemí okolních. Kdysi totiž ovládali půlku Evropy a podrobit si je nedokázali ani Římané. A Čechy, ty byli součást jakési keltské pravlasti. Mimochodem, dodnes v sobě máme, udává se zhruba snad třetinu keltské krve. Ten keltský původ patrně mají i jména českých řek, jako jsou Labe, Jizera, Otava, anebo Radbuza, a také třeba města Chrudim, Doxy, anebo Třebíč. No a latinský název Čech, Bohemia, ten je odvozen od keltského kmene Bojů, kteří u nás žili od 4. do 1. století před Kristem.
1: Vypočítává kolega Vašek Žmolík, který je určitě taky tak trochu kelt, co Vašku?
2: Tak to zcela jistě, podobně jako ty. No a proto vás po celý tento týden zvu a budu dál zvát právě za našimi předky, za kelty.
1: Tak už se těšíme na zítřek. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou zítra.

0: Alexandrou Berg jsme se právě teď v odpolední dvojce trochu zasnili, ale já už vás budu zvát na další pořad dnešní dvojky. Herec a skvělý dabér, jehož hlasem nás bavil například Jean-Paul Belmondo, ale také zpěvák a sportovec. Takový byl Jiří Krampol, na kterého bude v dnešním dílu cyklu Úžasné životy vzpomínat jeho přítel saxofonista, hudební skladatel a také dirigent Felix Slováček. No a tady je krátká ukázka z jeho vyprávění.
1: Jirka přicházel zpívat písničky velmi nerad. To spíš jsme se potkávali i někde, kde procvičoval svaly nebo kde běhal za tenisovým míčkem a samozřejmě to nebylo jen tak, to bylo vždycky okomentováno spoustou a spoustou veselých příhod, protože to mě na tom tenisu bavilo možná víc než samotná hra. No a tady v Karlínském rozhlase tam vždycky přišel s tím, že někdo vymyslel pro něj písničku s textem. Myslím, že to byl Milan Drobný a jiný, které si už nespomenu. No a on jenom, když mě viděl, už měl problém s tím začít zpívat. Já jsem říkal, Jirko, výborně, pojď, dáme to dohromady. A skutečně na to, že on vlastně nebyl zpěvák, jsme tady vytvořili spoustu docela zajímavých písniček s výbornými texty.
0: Pořad Úžasné životy, ve kterém na své kolegy nebo přátele, kteří už nejsou mezi námi, vzpomínají známé osobnosti. V dnešním případě tady bude vzpomínat Felix Slováček na Jiřího Krampola. Uslyšíte po 18. hodině. No a poslechnout si to můžete také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Léto s odpolední dvojkou.

0: setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude sopranistka Kateřina Kněžíková. Proč nikdy před představením nepije kávu? Kolik kufrů si musí balit do zahraničí? A dávají si vzájemně připomínky s manželem Adamem Plachetkou? Věřím, že naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou bude světové. Proto si ho nenechte ujít.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Můj dnešní host má poměrně široký pracovní záběr. Je muzikant, beatboxer, herec, moderátor a improvizátor. A zdá se, že ho baví právě to, že žádný den není úplně stejný. Věnuje se vlastní hudbě, vystupuje, moderuje a také natáčí podcast. O tom, co právě dělá, jak vzniká jeho hudba a proč ho pořád přitahuje improvizace, si budu právě teď povídat s Ondřejem Havlíkem, kterého znáte pravděpodobně více jako Andrew. A hezké odpoledne, já tě vítám, ahoj.
1: Čau, já tě taky vítám.
0: My se známe už docela dlouho, proto si tykáme, ale dlouho jsme se neviděli. Vypadáš pořád stejně, mimochodem.
1: Děkuju, ty taky.
0: Děkuju.
1: Já jsem tě hned poznal.
0: Tak, výbor.
1: Po 15 letech.
0: Kdybys měl z těch všech profesí, které jsem tady vyjmenovala, ono samozřejmě je mnohé spojuje, nicméně od moderátora k muzikantovi, beatboxera, přece jenom jsou tam nějaké odchylky. Kdyby jsi směl na svoji vizitku napsat jenom jednu věc, co by to bylo?
1: Aj, ty bláho, to je hodně těžká filozofická otázka. Tak v první řadě bych chtěl pozdravit taky všechny posluchače, kteří poslouchají kvalitní rádio s kvalitní moderátorkou. To je super, že mají vkus. Jo. Díky, že jste s náma. A zdravím vás, ať se máte dobře. A druhá věc, já asi jako muzikant. Mm. Asi bych tam byla nějaká muzika, jestli jako se bavíme v tom profesním rámci a jestli se bavíme v takovém tom filozofickém, tak by tam muselo být třeba Hraju si rád.
0: Tak já bych asi na filozofii úplně nemáme čas.
1: No, tak hraju si rád není zase tak filozofický, ale je tam i ta hudba a je tam vlastně ta radost ze života, tak to by asi tam mohlo stát. Ne?
0: A jestli něco jako definuje tvoje hudba, tak je to skutečně radost ze života. My si mimochodem mezi těmi vstupy zahrajeme písničku od tebe.
1: Od nás. To je vlastně Vesky Rová, že jo? Nebo ano. On vlastně dělal tu hudbu, já jsem dělal jako jenom pěvecký linky a on udělal ten track celý. Zbytek.
0: No ale pojďme to vzít hezky po pořadě. Mm-hmm. Vlastně já jsem tě poznala, co by beatboxera a improvizátora. Beatbox, já myslím, že naši posluchači vědí, ale kdybys měl jako představit, přesně tak. Na vlastní ústa dovedeš, ano,
1: spoustu věcí. Já myslím, že budeš mluvit, já ti budu dělat podkres, jo.
0: My tady nejedeme podkresy úplně.
1: Promiň, já mám to hrozně přísný pravidla. Já se omlouvám, to je moje chyba.
0: A vlastně, co je důležitý, je, že ty jsi, a teď já si to najdu, abych to řekla správně, mistr světa v loopingu a několikanásobný mistr právě v tom beatboxu. Nakolik je to z tvého dnešního pohledu muzikantského vlastně důležitá splněná meta?
1: To je spíš takový jako egoleštění ocasních brk vlastně, který je dobrý. Počkej, to je naprosto slušný výraz, to dělají ptáci, že jo, leštějí si ocasní brka, aby byly lépe vidět před samicí. Takže mluvíme skutečně o pérech
0: Pojďme dál. Jak je to dlouho, tedy, co jsi získal tyhle ty?
1: No, je to 2019 a beru to jako takovou věc pro lidi, kteří neví, co děláš, tak je to fajn, ale jinak jako je to, víš co, takovej jako zářez, který si splníš a máš nějak jako splněno a řekneš si, to je fajn v takovém tom období, že když seš v rámci, protože to je hodně jako hiphopový kontext.
0: No a na druhou stranu looping je vlastně takový to, abychom to přiblížili, nahrávání na krabičku jednotlivých a vlastně pak z toho jako Ed Sheeran na Letný. Tak, odehrál celý koncert, jenom on sám.
1: No tak Ed Sheeran byl vlastně v roce 2012, myslím, když jsme byli na mistrovství světa, byli jsme tam první, nebo druzí s Beatburger Bandem, tak Ed Sheeran tam s náma byl, že jo, a pobíhal tam a dělal beatbox a vlastně nebyl až tak dobrý v tom beatboxu.
0: No vidíš, paradoxně. Odehrál prostě
1: takový koncert. Ale samozřejmě, tam není podstatný, že není až tak dobrý v beatboxu, protože on je bezvadný muzikant, že jo? Takže Ed Sheeran vlastně se tam profiloval už jako trošku jako zpěvák a pak začal zpívat a rozjel solovou kariéru a on vlastně vynikal mezi těma beatboxerama tím, že právě měl ten hudební talent, jo? Což neskromně můžu jako říct, že vlastně je i moje cesta, že dneska jsou mnohem lepší beatboxeři, jo? Kteří jako 15-letý kluci mě přebítujou, protože sedějí prostě 10 hodin každý den u kompu, že jo, a jdou prostě a cvičej. A já to prostě nemůžu dohnat, protože mám děcko, rodinu, rozhovor s Ivou, že jo, a tak dále, chápeš, takže, nebo podcast, nebo já nevím co. Takže tak, takže to je vlastně jako...
0: Takže jakou muziku dneska děláš?
1: My vlastně používáme ten beatbox obecně k tomu, aby jsme mohli tvořit jako hudební nástroj, abychom mohli tvořit jako rytmiku. Takže když hraju live, tak si nahraju, že jo, nějaký groove na ten smyčkovač, on ho opakuje, já si do toho nahraju další smyčku, další groove, další vokální smyčky nebo pěvecký a tak, takže nějakou harmonii. Když hrajeme potom s klukama, Jan Hovorka, klávesák a Dan Bárta, tak Honza do toho dělá harmonie a s Danem zpíváme lídy. A když hrajeme s Kirillem Jakovlevem, kterýhož interpreta si pustíme, no, naší písničku si pustíme, jo, tak tam vlastně tohle děláme ve dvou a on hraje na kytaru, případně někdy na klapky a já prostě zpívám a beatuju. Takže je to vlastně jako, je ten beatbox a zpěv je jako hudební nástroj.
0: No, já myslím, že to, nejlepší bude, když si to pustíme.
1: Se vyjádřit. Dobře, ale ještě si k tomu říct, aby to nebylo zavádějící, ano. Vlastně to, co si pustíme, není, to je jako trošku jiný koncept, než jsme byli zvyklí dělat. Když lidi přijdou na koncert, my improvizujeme a vlastně 90% tý rytmiky je na hubu, jak se řekne, ale tohle to je vyprodukovaná věc, kterou jsme prostě od začátku skládali. Kirill dones track, já jsem udělal zpěvy a text.
0: Funky boty.
1: Je to tak.
0: Ondřej Havlík aka Andrew.

0: Tak to jste slyšeli Andrewa, tedy našeho dnešního hosta, Ondřeje Havlíka s...
1: Kirilem Jakovlevem,
0: ano.
1: Což je takový jako přední český kytarista, hrozně šikovný producent a chlapec, s kterým teď jako... s kterým se potkáváme a děláme muziku. A hrajeme
0: nicméně tohle to vlastně jako ještě nevyšlo.
1: Ještě to nevyšlo a ještě to není hotový, takže máte fakt podpultovku. Tohle to je vlastně jako ještě furt demo.
0: Ano.
1: Je, není to ani zmástrovaný a tak jsem si říkal, že to tady zahrajem, protože prostě na dvojce musíš, jo. Musíš to tlačit.
0: Já jsem říkala v úvodu vlastně, že ty jako máš hodně, řekněme, profilů, který jako zvládáš, beatboxer, moderátor, herec taky vlastně.
1: Tak vlastně tím jsem nejvíc a nejmíň, protože jsem to vystudoval, jako mám na to ten titul magistr umění, ale dělám to fakt jako výjimečně. No.
0: No a zároveň taky jsi vlastně moderátorem podcastu Equilibrium, což je podcast, který tedy jako hledá rovnováhu v životě.
1: No už jako z toho názvu, že jo, je tam prostě Equilibrium jako latinsky rovnováha, je to ovšem, co nějakým způsobem nám pomáhá žít zdravější život s větší lehkostí a přibližuje nás to k rovnováze, my říkáme přibližuje, protože když se tam dostaneš, tak nechceš bejt, že jo, na tom rovnovážném bodu, to je hrozná nuda. Takže ty se vlastně k tý, ty jenom chceš se pořád přibližovat a zmenšovat ty amplitudy jako nějakého problému. Že jo. Když přijde problém, tak se už nechceš dostat tak nízko a už chceš jít jako na vyšší dno zase. Takže o tom je ten podcast. Především zdravotní témata, psychika, já nevím, trénink, strava, vztahy, ale i jako environmentální problematiky, sociální prostě přesahy a tak. A vždycky zveme hosty, který mají tu erudici co nejvyšší, jako různý prostě doktory, PhD, kteří jsou jako, si myslím, v tom českém kontextu hodně uznávaný v té vědecké obci a nebo jakýkoliv jiný obci. A zároveň se snažíme jít do hloubky, víš, jakože prostě nechceš to vyřešit za 20 vteřin ani za 20 minut, ale většinou to má tak hodinu až hodinu a tři čtvrtě ty rozhovory. A je to samozřejmě YouTube, Spotify a budeme strašně rádi, protože vy máte vlastně náš průsečík lidí, protože paradoxně my máme nejvíc lidí z vaší věkové kategorie, což je fajn. Je to...
0: No tak ty už se k ní taky docela jako blížíš k té věkové kategorii.
1: To za prvý, a jenom se to furt neuvědomuju, jo, ale ne, prostě nezlob, jo.
0: Ano, já jsem de facto vaše posluchačka, žena 45+.
1: No, ale je to pro všechny, samozřejmě, jo. Samozřejmě, když to bude poslouchat 20-letý floutek, tak bude nezastavitelný, jo, tak se z něj stane Superman, ale je to trošku jako jedno, protože prostě ty to nějak odspěj a odregenerujou, ale samozřejmě v kontextu toho stárnutí je to víc a víc zajímavý a víc relevantní téma. No.
0: Třeba Radkin Honzák byl jedním z tvých hostů. Na koho dalšího třeba hodně vzpomínáš? A není to o tom, že jako samozřejmě ty můžeš říct, že všichni moji hosté byli skvělí, ano, ale určitě jsou někteří, kteří jako rezonovali o něco víc.
1: Jako mě samozřejmě rezonujou, teď mě napadají, prosím, ať se nikdo jako neurazí, jo, protože když se mě ptáš takhle, tak mě napadne Petr Havlíček přes stravu, Orkovácha přes nějakou spiritualitu, ale zároveň vlastně, že jo, on má ty přesahy neuvěřitelný, že jako kněz, biolog, prostě už to je jako zajímavý kombo. Jejich spousta, jo. Já jsem teď řekl dva, skvělý rozhovor o pokožce pro ženský s Barbarou Paldus, jo. To jako vědkyně, která prostě ti vlastně dá takovou tu nalejvárnu, jak se starat o tu pokožku, aby ti co nejmín stárla a zároveň za co neutrácet, aby si zbytečně neutrácela. Ale fakt takový to jako pojďme to probrat a vyřešit jako jednou provždy, což se samozřejmě jako nemůže stát absolutně, ale rozhodně to k tomu směřuje limitně. A nebo skvělý díl o zubech, kde jsme si vlastně s panem doktorem vlastně řekli jako fakty, jak se o ty zuby starat. A,
0: ukaž. No, výborně. No. Vzal jsi z toho něco.
1: Víš, aby si přišla na tu hygienu a oni neměli do čeho

0: píchnout, nebo co se škrábnout, jak se řekne. Jo.
1: A vlastně podle čeho ty si vybíráš hosty, protože jako dovedu si představit nějakou osobní preferenci, že člověk jako má tendence si vybírat třeba něco, co zrovna řeší, nebo co mu rezonuje.
0: I to se samozřejmě děje, ale po 50 dílech najednou zjistíš, že musíš jako furt jako víc a víc jako dělat hloubkovou práci. Tohle dělá Hanička. Hanička, moje žena, je dramaturgině, to znamená, ona především vybírá hosty, ona především vybírá okruhy, vybírá otázky, já si to potom vezmu, doplním otázky, přidám svoje a potom v tom flow samozřejmě jako to vedu tak, jak si to ten moment žádá, jo, to je jasný, jo, že pak se něco vyhodí, něco přidá a tak podle toho, jak host odpovídá. No, takže takhle spolu jako haslíme, že vždycky, když jako matez zrovna je u babičky,
1: tvůj
0: nebo
1: syn, no, nebo váš syn.
0: Přesně tak, díky, ty jsi prostě bystrá, no. ne, je to super. A nebo ho odvedeme teď do školky, což ještě furt trpíme, že jo, protože je tam pátý den, ale je to jako samozřejmě úplně jiný parametry má ten život, zase když máš najednou 3 hodiny ráno volno. Tak jako začneme vybírat a začneme prostě hledat kudy kam, co by mohlo být pro lidi dobrý. Vždycky nás to musí zajímat, ale hodně tam ten podcast je mířený jako na diváka, aby si z toho, to prostě není rozhovory takový, to jako povídáme si s hercem o tom, jaká byla zkouška první čtená, jo. To je prostě úplně menším jiným. Není to o těch hostech, je to o tom, co oni nám se svý erudice můžou předat, aby my jsme mohli žít lepší, zdravější život.
1: Důležité dodat ještě na závěr, protože už jsme, bohužel, v závěru, že Equilibrium, tedy váš podcast, je zdarma. A je tady ještě jednou ke slyšení na Spotify a na dalších podcastových aplikacích.
0: Je to tak, je zdarma. Budeme doufat, aby byl zdarma ještě nějaký čas. Nevím, kdy se to podaří, protože i tohle je rovnováha, aby to prostě mělo i finanční smysl nějaký, ale budeme hrozně rádi, když nás prostě podpoříte a ono fakt nám strašně pomůže, když na tom YouTube dáte ten odběr.
1: Tak.
0: A vám se to prostě objeví a na Spotify taky a řeknete o tom babičce, jako to nás
1: nebo tchýni. Říká náš dnešní host, muzikant, ale také moderátor, podcaster a člověk, který toho umí hodně a dokázal to i dnes, Féteru dvojky, Ondřej Havlík, jinak také Andrew. Díky moc, že jsi přišel.
0: Já moc díky, kéž se vám žije dobře, kéž vám pomáhá náš podcast a líbí se vám naše hudba a díky tobě.
1: A my na rozloučenou, hele, Tanita, Tykaram, to celá dobrá píseň, ne?
0: Jo, počkej. Jo, to je v pohodě, taková mnou.
1: Tak se měj moc hezky, naslyšenou.
0: Ty taky, čus, mějte se krásně, díky moc, naschle.

Za 4,5 minuty bude 15 hodin a to znamená, že před námi je ještě jedna písnička a pak už další zprávy, ve kterých uslyšíte od Pepy Maršála třeba i to, že zamořenou lokalitu v Šumavském národním parku hlídá policie. Podrobnosti na Dvojce. 15 hodin.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Holding Agrofert je přesvědčen, že postupoval a postupuje v souladu se zákony a zamořenou lokalitu v Šumavském národním parku hlídá policie. Máme jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Premiér Andrej Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho údajnému střetu zájmu nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
6: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
5: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem činila 4,5%. Lokalitu s výskytem kontaminované zeminy a chemikáliemi v Národním parku Šumava hlídá policie. Chce tak zabránit houbařům a turistům ve vstupu do této oblasti. Pokračuje krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
7: V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránili vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají.
5: První etapa sanace lokality by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka si práce nevyžádají uzavírání turistických tras. U poslední čerpací stanice před hranicemi na dálnici D8 si dnes mohli řidiči kamionů vyzkoušet třeba simulátor nárazu kamionu. Policie, krajský odbor dopravy a ředitelství silnic a dálnic tam uspořádali tradiční den pro kamiony. Cílem této akce je podle mluvčího krajské policie Tomáše Frolíka propojit kontroly v terénu a prevenci.
8: Jestli se věnují řízení vozidla, jestli nepoužívají mobilní zařízení, jestli dodržují vlastně všechny předpisy vyplývající z mezinárodních smluv. No, jestli jsou řádně připoutáni a jestli prostě dodržují ty bezpečnostní přestávky. Všechny takové ty základní věci.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 na severu a západě do 29. V 1000 metrech na horách bude kolem 22 stupňů a na Šumavě až 25.
1: Doprava.
5: Na 210. kilometru D1 ve směru na Prahu se v levém jízdním pruhu srazila dvě osobní auta. Zasahují tam hasiči. V koloně se zdržíte asi 20 minut. Na silnici číslo 35 komplikuje provoz uzavírka mezi Koclířovem a Opatovcem, kde se u kruhového objezdu tvoří dlouhé kolony. Směrem na Litomyšl je delší zdržení už víc než půl hodiny. A na silnici číslo 33 z Jaroměře na Náchod popojíždí dlouhá kolona skoro od odbočky na Velký Třebešov až do omezení u Rozkoše. Tady se v koloně zdržíte asi 40 minut. To byly zprávy. Naposledy dnes předávám slovo Ivě Bendové.
4: A já za to děkuji. V 15 hodin a 4 minuty stále posloucháte úterní odpolední dvojku a tu závěrečnou 60-minutovku načne hudebně Anaka.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Ano, je tady naše tradiční soutěž. I minulou sobotu nám Ondřej Soukup ve svém pořadu pouštěl písně, které mu svého času utrhly srdce. No a protože jsme si 5. září připomněli nedožité 80. Freddieho Mercuryho, tentokrát vybíral z hitů skupiny Queen i Mercuryho solové tvorby. A jako vždy přidal ke svému, nebo ke každému z nich i nějakou zajímavou historku. Třeba tu o natáčení slavného videoklipu k písni It's a Hard Life.
2: Chtěl v něm stvárnit scénu z opery Paliáci a zbylí Queen z téhle myšlenky evidentně nebyli nadšeni. A jediný, co je rozveselilo, byl Freddieho poněkud směšný a naprosto křiklavý, jasně červený kostým pokrytý očima, o kterém se shodli, že v něm vypadá jako obří kreveta. To video bylo strašně nákladný. Zaprvé tam byla spousta komparzistů, obrovský scény a ve videu se objeví i kytara vyrobená na zakázku pro Briana v Japonsku. Měla tělo ve tvaru lebky a dlouhý krk ve tvaru kosti. A hlavně na ní vůbec nešlo hrát. A teprve až režisér Tim Pop zakřičel poslední kapka, tak přišla všeobecná úleva a Freddieho asistenti samozřejmě měli po ruce vodku a šampaňský pro všechny, kteří ještě na place zbyli.
1: Tak jestli chcete získat dárkový poukaz v hodnotě 1 000 korun na nákup plaveka spodního prádla v prodejnách Timo, tak doufám, že jste dobře poslouchali a budete tím pádem vědět správnou odpověď na otázku, kde vyrobili kytaru pro Briana Maye, která se zahrála ve videoklipu k písni It's a Hard Life. Svoje tipy nám posílejte na SMS-kové číslo 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.
1: No a připomínám, že vyhrává 5. správná odpověď v pořadí.

0: kde vyrobili kytaru pro Briana Maye, která si zahrála ve videoklipu k písni It's a Hard Life. To byla dnešní soutěžní otázka. Těch odpovědí, které nám přišly, opravdu velká spousta. Ne všechny byly správné, tak se pojďme teďka přesvědčit o tom, jestli zrovna vy jste to trefili.
1: Ve videu se objeví i kytara vyrobená na zakázku pro Briana v Japonsku. Měla tělo ve tvaru lebky a dlouhý krk ve tvaru kosti.
0: Bylo to v Japonsku, takže můžu prozradit, že dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo díky našemu pravidlu páté správné odpovědi v pořadí získává Dagmar Homolová. Gratuluji. Hudební pořad dvojky Halo, Soukup Halo vysíláme v premiéře každou sobotu po 10. hodině dopoledne. Reprízu si můžete poslechnout ve čtvrtek po 21. No a samozřejmě pořad najdete také na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Speciál k nedožitým 80. Freddieho Mercuryho už tam na vás čeká.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Hradec Králové bude od pátku patřit hudbě a také krásné architektuře. Začíná tam druhý ročník festivalu Architony, který během 4 dnů nabídne koncerty na zajímavých místech spojených s třeba architekty Janem Kotěrou a nebo Josefem Gočárem. Na festival nás právě teď pozve jeho zakladatel, houslista a také hradecký rodák Jaroslav Svěcený. Dobré odpoledne, vítám vás.
3: Krásné odpoledne.
2: Architony pořádáte podruhé. Jak vznikl nápad spojit hudbu právě s architekturou Hradce Králové?
3: Tak já už jsem ten nápad měl v šuplíku řadu let a říkal jsem si, že by byla škoda s tím nepřijít a skutečně to jako nerozvinout do reality, a to se teda stalo, protože já bych byl rád, aby ten festival prostě zůstal a potom třeba až jednou už nebudu hrát a budu starý člověk, tak to někomu předám a prostě bude to takovýho něco, co tomu Hradci bude pořád patřit. No a ten nápad vznikl proto, že ty prostory Gočárovi a Kotěrovi a samozřejmě ty historické prostory barokní jsou naprosto úžasní a mají nádhernou akustiku. Takže ta akustika i ten prostor mě přiměl k tomu, že jsem začal propojovat tu muziku a vlastně každý koncert je v jiném prostoru.
2: Tak pojďme se podívat na program, který tedy začíná už v pátek. Co během 4 dnů nabídne?
3: Tak zahajovací koncert bude v Kolínově ulici, který bude zajímavý tím, že tam vystoupí solista mimo jiné také Milánské skaly a dalších světových pódií baritonista Jiří Rajniš s klavíristou Jaromírem Klepáčem a taky teda mojí maličkostí. Na to se teda těším hodně, protože on je opravdu špičkový zpěvák. No a druhý koncert bude, má takový krásný název, Vivaldi u Kotěry. Budou se hrát méně známé koncerty instrumentální Antonia Vivaldiho s komorním orchestrem Virtuozy Pragenzes v Kotěrových prostorách Muzea východních Čech, což je jeden z nejkrásnějších systém Kotěrových výtvorů, takže to je přímo u Labe tam, že jo, Hradec je na soutoku Hrabe a Labe a Orlice, tak tady to je teda blíž Laby. Třetí koncert, ten je v chrámu, tak je to prostě církev husická, ale je to Gočárova stavba, která má poměrně dlouhý dozvuk a já jsem tam pozval ukrajinského kytaristu Gleba Tkačenka, který bude hrát nejenom skladby solové Johana Sebastiana Bacha, ale taky budeme spolu hrát Paganiniho sonáty. Je to virtuos, mladý kluk, 23-letý a říkal jsem si, že dám příležitost taky někomu, kdo to ovládá výborně, ale je to úplně ta nejmladší generace pro ty koncertní čely. No a nakonec bude Hradecká filmová noc, která se vrátí do toho velkého prostoru zpátky a to bude napůl herecké, napůl hudební, zazní tam samozřejmě skladby a ukázky z filmu, které všichni známe, ani možná nebudu prozrazovat, ale je to fakt, je to prostě tam, to je koncert, který já si užívám teda neuvěřitelně, protože nestojí nějak pouze na mě, ale spíš je to v takový režii krásný Zdeňky Žádníkový a ještě herců. Ty ukázky z toho prostoru jsou a z toho se filmu jsou opravdu skvostní. Má to humor, vtip, je to úplně jiný typ koncertu a je to takový večer, opravdu tečka, festivalová tečka v prostorách hradeckých a já jsem moc rád, že to klaplo, že jsme totiž, protože nás je tam hodně, takže tam je nejtěžší, aby jsme našli společný termín a tentokrát se to povedlo. Takže to bude pondělek 14. a tím to celé vlastně končí.
2: Říká o programu druhého ročníku festivalu Architony, jeho zakladatel, houslista a také hradecký rodák Jaroslav Svěcený. Tak děkujeme za pozvánku, ať se to povede, ať se to návštěvníkům a posluchačům líbí a budu se těšit na dvojce zase někdy příště, naslyšenou.
3: Tak se taky moc těším a všechny posluchače zdravím. Mějte se krásně.
0: Od pondělí do čtvrtka na dvojce.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Řeky považujeme za samozřejmost. Dávají lidem pitnou vodu, zavlažují pole a právě kolem nich vznikala první velká města i celé civilizace. Přesto existují státy, kde nenajdete jedinou trvale tekoucí řeku. Jak tam lidé získávají vodu? Jak mohou fungovat města nebo zemědělství? A které země to vlastně jsou? Tak o tom si budeme dnes povídat s cestovatelem Petrem Horkým. Hezké odpoledne, Petře.
3: Krásný den, ahoj.
2: Skutečně existují státy, které nemají ani jednu řeku?
3: A vůbec jich není málo. Patří mezi ně například Maledivy, Tonga v Pacifiku, ale například taky Vatikán, anebo Malta, tam už spousta lidí podle mě byla. A dále Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Kuvajt nebo Bahrajn. Je jich 18. V těchto zemích nenajdete žádnou trvale tekoucí řeku. Občas se po prudkých deštích objeví takzvaná vádí, tedy vyschlá koryta, kterými na krátkou dobu proteče voda, ale za pár hodin nebo za pár dní jsou zase úplně suchá.
2: A jak tedy lidé v takových zemích vodu získávají pro běžný život?
3: Dlouhá staletí byly odkázaní hlavně na studny, na podzemní zásoby vody a na oázy. Dnes je ta situace jiná a to je velice zajímavé. Země Perského zálivu patří mezi světové lídry v odsolování mořské vody. Obrovské technologie každý den přeměňují slanou mořskou vodu na pitnou. Například v Saudské Arábii nebo ve Spojených arabských emirátech pochází velká část pitné vody právě z odsolovacích zařízení. Bez nich by dnešní velkoměsta v poušti absolutně jako nemohla existovat.
2: Znamená to tedy, že voda je tam doslova strategickou surovinou?
3: Je, naprosto kruciálně. Voda je tam často cennější než ta slavná ropa, která může za to obrovské bohatství těchto zemí. A proto je to také veliké téma, že v probíhající válce mezi Spojenými státy a Iránem má Irán v rukávu ještě jedno strašlivé eso. Může útočit na odsolovací systémy, na zdroje vody okolních států. Když člověk totiž navštíví Dubaj nebo, já nevím, Dauha v Kataru, tak snadno zapomene, že všechna ta zeleň, fontány nebo dokonce golfová hřiště existují fakt jenom díky obrovskému technickému úsilí. V přírodě by tam bez lidské pomoci a technologie vůbec nemohla existovat. Je to taky krásná připomínka, že to, co my v Evropě považujeme za samozřejmost, že otočím kohoutkem a napiju se, je v mnoha částech světa výsledkem mimořádně složité práce, supermoderních technologií a taky obrovského balíku peněz.
2: Tak Petře, já moc děkuji i za tenhle ten možná nevšední pohled, který nám připomněl, že věci, které mnohdy bereme jako za samozřejmé, v jiných oblastech samozřejmé vůbec nejsou. Tak pokud máte vyprahlo a žízeň, možná, že se teď napijete trošku s jinou chutí. Petře, díky a naslyšenou příště.
3: Já to říkám pořád, že Česká republika je jedno vůbec z nejlepších míst pro život na celé planetě Zemi. Jenom když je člověk pořád tady, tak si to často nevšimne, nerozpozná. Mějte se krásně v té krásné zemi.
2: Buďme mnohem více všímaví. Díky a naslyšenou.

0: Posloucháte Odpolední dvojku.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dal matin.

a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

a ty to dobře víš, má krásko s přetěžkými líčky, snad je tvůj rytíř na cestách.

na druhé víří prach. I ve zvířeném prachu cest

0: Štěpán Kozub zpívající Petra Habku právě teď na Dvojce v rámci odpoledního vysílání. A já už vítám Marii Odstrčilovou, meteoroložku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme se podívat, kam až vystoupaly teploty v Česku.
1: Až nad 30 stupňů Celsia na mnoha místech, snad kromě severu a severovýchodu republiky, vůbec nejvyšší teplotu máme momentálně v Dyjákovicích na Jižní Moravě 33,5 stupně Celsia a v Českých Budějovicích v Rožnově 33,2, a to je i teplota ve Strakonicích. Jinak na 65% stanic, které měří déle než 30 let, byly překonány teplotní rekordy pro dnešní den.
0: Ano, je to neuvěřitelné, já už jsem to tady říkala v úvodu vysílání, že jsem ráno nevěděla vlastně, jak se obléknout, protože jsem vyrážela před 7, byla docela zima a pak nás čekaly tropy. Bude tropický večer i noc, anebo už přijde ten zlom?
1: Dnešní noc bude ještě docela teplá, protože teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, jen při slabém větru bude kolem 14 stupňů Celsia, ale to bude na velmi málo místech, většinou tedy docela teplá noc i docela teplé ráno, ale zítra už se začne situace měnit, protože v Čechách bude poměrně rychle přibývat oblačnosti, objeví se přeháňky, déšť a ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude ještě slunečné počasí, bude jasno nebo polojasno a oblačnost začne přibývat až odpoledne a teprve později odpoledne a k večeru se od západu i tady objeví déšť, přeháňky a lokální bouřky. A budou velmi rozdílné teploty od 18 stupňů na západ.

0: V západě Čech až po 32 stupňů Celsia, na východě Moravy a Slezska a v Čechách se bude odpoledne dále ochlazovat. A taky bude zesilovat vítr, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zítra může foukat čerstvý, mohou se objevit i nárazy přes 50 km za hodinu, nejen tedy na frontě, ale i v bouřkách, a mohlo by místy spadnout kolem 25 mm srážek, takže na některých místech budeme mít zalito.
1: Říká o zítřejším počasí meteoroložka Marie Odstrčilová. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
0: Naslyšenou, hezký den.

0: ještě plout. Ve hvězdách číst zpíval právě teď v odpolední dvojce Sebastian a o čtení bude také dnešní káva o čtvrté. Víc nám prozradí Tereza Stýblová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, no ještě víc prozradí Aneška Kuzmičová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která se zabývá čtením a čtenářstvím. O Češích se vždycky říkalo, že jsou čtenáři národem čtenářů, tak si budu ptát, jestli to stále platí, protože podle posledních průzkumů ubývá těch, kteří za rok přečtou alespoň jednu knížku. A teď nemluvím o dětech, ano, ale mluvím o dospělých, takže jak pořád nadáváme na mladou generaci, že nečte, tak se to týká i té generace střední a starší. Ale zase se nemusíme obávat, že nečteme vůbec, pokud čteme třeba časopisy, alespoň nebo třeba literaturu faktů nebo cokoliv, protože i to se do té čtenářské dovednosti prý počítá.
2: No já se těším hlavně na ty typy, jak přinutit, respektive jak naše děti inspirovat k tomu čtení.
1: Ale i namotivovat sebe, bych řekla. No, i nás, má problém dospělé. Tak já někdy ano, protože čtení je dovednost, kterou je potřeba trénovat.
2: Tak trénujte s námi po 16. hodině, já se s vámi loučím, přeji krásné úterý a zítra naslyšenou po 13.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT 2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Snaha opozice vyvolat hlasování o důvěře, nedůvěře vládě je podle ministryně Schillerové jen předvolební kampaň a začal odvolací soud v kauze Mostecké uhelné obžalobě čelí 3 lidi. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, ve zbytku republiky slunečno, nejvyšší teploty od 18 na západě po 32 stupňů na východě. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Reagovala tak na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Příští rok má dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
6: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
4: Vrchní soud v Praze začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký byli před 3 lety nepravomocně odsouzeni na 7,5 respektive 6 let vězení. Obžalován je i ex-náměstek ministra průmyslu Robert Cíkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Všichni obžalovaní se tehdy odvolali. Policie nepřetržitě hlídá část bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě. Jak oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, našlo se tam 200 sudů s nebezpečnými látkami a 1000 tun kontaminované zeminy. První sanační práce by tam měly začít 21. září. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka nebude nutné uzavírat turistické trasy.
7: Zabezpečená kontaminovaná oblast je mimo značené turistické trasy a díky tomu žádná právě z těchto turistických tras nemusí být z tohoto důvodu uzavřena.
4: Sanace lokality podle ministra Červeného potrvá do června roku 2028. Zájem o členství v okrskových volebních komisích je měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny senátu mnohde vyšší než v předchozích letech. Podle radnic zatím může být i zvýšení odměny. Řadovému členovi stouply odměny z 1800 na 2,5 tisíce korun, předsedovi komise z 2200 na 3,5 tisíce a zapisovateli z 2100 na 3500 korun. Politické strany mohou své členy komisí delegovat do zítřejších 16 hodin.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, ve zbytku republiky slunečno. Postupně čekáme od západu déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty od 18 na západě po 32 na východě. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 22.
5: Doprava.
4: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí do kolony na 172. kilometru. Osobním autem pojedete k omezení na 196. asi 50 minut. Na 11. kilometru D10 směrem na Prahu se srazila dvě auta. Místem s opatrností projedete a počítejte s kratším zdržením. A na silnici 33 popojíždějí kolony před omezením u Rozkoše, zdržení směrem na Náchod 45 minut, opačným směrem asi 10. To byly zprávy po nich Tereza Skávou o 4.
8: Přeji vám krásné úterní odpoledne. Posloucháte Dvojku. Ke kávy o 4. je někdy dobré určitě si dát nějakou příjemnou knížku. A začíst se je to ideální kombinace. Dneska si budeme povídat o čtení. Jestli jsou Češi stále národem čtenářů, také zmíníme nějaké průzkumy, které to moc nepotvrzují asi, že možná to čtenářství ubývá. Nicméně taky bychom asi mezi čtení neměli započítávat jenom to, že přečteme knížku beletry. Možná do toho spadá daleko více záležitostí, ale o tom už více s mým hostem, kterým je Aneška Kuzmičová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Aneška je vědkyně, která se zabývá čtením a čtenářstvím u dětí a dospělých a je také držitelkou ceny Neuron z roku 2022 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy. Aneška, hezké odpoledne, jsem ráda, že tu jste dnes s námi.
9: Hezké odpoledne všem, děkuji za pozvání.
8: Co vy ráda čtete?
9: To se proměňuje v průběhu života. Poslední dobou se snažím číst non-fikci, literaturu faktu. Ne proto, že by mě beletrie omrzela, ale protože cítím, že jsem jí té literatuře faktu za stolik nedala, když pominu věci, které si čtu pro práci. Takže teď zrovna třeba čtu knížku Tari Westover, která se v originále jmenuje Educated, ale mám pocit, že vyšla i v češtině asi jako vzdělaná.
8: A čtete to v originále nebo v češtině?
9: Jo, v originále.
8: V originále. Takže se trénujete i cizí, nebo čtení a porozumění textu v cizím jazyce zároveň? Je to třeba záměr?
9: No, u mě to bytí v cizím jazyce je spíš ten běžný provoz, protože když děláte výzkum a vědu, tak vlastně komunikujete primárně anglicky.
8: Aneška Kuzmičová je naším dnešním hostem. Máte-li otázky k tomu našemu dnešnímu tématu, jestli ještě čteme, tak se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Anežka Kuzmičová, vědkyně se zaměřením na čtení, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, protože právě o čtení si dnes budeme povídat. Anežko, čím se zabýváte právě v oblasti čtenářství jako vědkyně?
1: Možná to bude znít někomu překvapivě, ale mě nejvíc zajímá to, co je na čtení jakoby nejmíň vědecké, a to je prožitek. To je vlastně ta radost a ty druhy radosti, které nám čtení přináší. V poslední době se zaměřuju především na děti, jakožto tu skupinu, pro kterou nějaké poznatky o tom, jak se čtení vyvíjí, jak se ho nejlépe naučit, jak si ho nejlépe začlenit do života, může nejvíc nějakým způsobem pomoct. A ještě konkrétně teď vedu projekt se zaměřením právě na čtení informačních textů, nebo literatury faktu, nebo někdy říkáme non-fikce, což je zase pro mnohé překvapivé, protože většina lidí, když se řekne čtenář čtení, tak si představí někoho, kdo sedí v křesle a je ponořen do románu. A jako kdyby vlastně ty informační texty nám nepřinášely prožitky. A já se právě dívám na ty specifické prožitky, které můžeme dneska dostat od informačních textů, kterých je spousta, třeba produkce, non-fikce, jakoby publikace non-fikční pro děti i pro dospělé, teď šly hrozně nahoru, když přijdete do knihkupectví, vidíte tam non-fikce na všechna možná témata. A zároveň jsme obklopení informačními texty víc než kdy dřív, díky digitálním médiím. Mm-hmm. Takže tohle to je vlastně to pole, které mě zajímá, ale prošla jsem si za svoje působení spoustu různých zaměření, takže jsem se třeba dřív zabývala tím, jak děti čtou beletry, jak ji prožívají, jakým způsobem ji vnímají třeba i jako celostní prožitek, něco, co se jim děje tělesně a tak dál. A ještě dřív jsem se zabývala čtením u dospělých, takových těch jako zkušenějších čtenářů.
0: Když jste zmínila, jak vnímáme většinou čtenáře jako někoho přesně, kdo sedí v křesle a je začten do románu, tak jak byste ho ale definovala a charakterizovala vy?
1: Pro mě se to hodně taky proměňuje. Já jsem vlastně v úvodu řekla, že se proměňuje, jak čtu, a i se proměňuje, to je součástí té výzkumné profese, že se proměňuje trošku to moje porozumění tomu, co to vlastně je čtenář. Je pro mě těžké dát vám jako jednu definici, ale ten čtenář, o kterého je potřeba pečovat a zachovat si jeho existenci pro příští generace a dejme tomu staletí, tak je někdo, kdo právě je schopen se asi zpomalit nad textem. To je definice, kterou bych vám dala dneska. Někdo, kdo je ochoten si říct, teď musím počkat, protože teď moje tempo vnitřní určuje to, co čtu. A může to trvat dlouho a je možný, že se nedozvím, co hledám v tom textu. Což myslím, že v dnešní době je obzvlášť těžké, protože díky digitalizaci my vlastně děláme různá taková ta fulltextová vyhledávání, nebo se ptáme přímo umělé inteligence na odpovědi, necháváme si vlastně texty sumarizovat umělou inteligencí třeba a tak dále. Tak vlastně právě někdo, kdo je schopný tyhle ty možnosti si odmyslet a říct si, teď jsem to jenom já a ten text, co je přede mnou, a vlastně já si počkám, co se dozvím, a nebudu, dejme tomu, dělat nějaké ukvapené závěry z toho, jak věci jsou.
0: Mm-hmm. No. Mluvila jste i o důležitosti toho fyzického, tělesného prožitku učtení. Proč je to pro nás přínosné, pro naše tělo, organismus, mm-hmm. pro naše mysl?
1: Tak tam je spousta rovin, já vlastně jsem za svoji minulost vystřídala jakoby různé obory, a když jsem se začala zabývat tělem, tak to bylo, protože mě zajímal takzvaně kognitivně vědný pohled na čtení, to znamená to, co se nám opravdu jako děje v mysli, jakým způsobem vlastně pracuje mozek, třeba když čteme, jak se tvoří v naší mysli smyslové představy. Takže před několika lety bych vám řekla, je to důležité proto, že když si čtu nějaký obsah, vlastně, nebo i třeba naslouchám nějakému vyprávění, tak ve skutečnosti můj mozek tak trošku prožívá ty věci, o kterých já čtu nebo poslouchám. A vlastně zapojuje dokonce smyslová centra nebo i třeba svalová centra, která bych zapojovala, kdybych ve skutečnosti prožívala, dejme tomu, tu úzkost nebo to nebezpečí, v kterém se ocitá ta postava. Dneska se na věci dívám trošku jinak, trošku víc, dejme tomu, uživatelsky, protože ten pohled do toho mozku není běžná záležitost každodenního čtenáře. A spíš mě opravdu zajímá, co lidi prožívají nebo co děti prožívají. A tam bych vám dala třeba už jenom ta první odpověď, těch odpovědí je víc, ale třeba ta první je velmi jednoduchá. Ve chvíli, kdy se právě zpomalím nad textem a řeknu si, teď mu dám nějaký čas, tak já se musím uvést do nějakého stavu, nějaké základní relaxace. Kdy dokonce začnu vlastně nějakým způsobem jinak dýchat, kdy vlastně si musím právě nastavit nějaký vnitřní rytmus, kterým vyladím na ten text, a to je vlastně základem úspěchu nebo toho, že vůbec budu pokračovat v tom čtení. To znamená, úplně jednoduše řečeno, čtení je forma zaměření se na sebe a na to, co prožívám, včetně toho, co prožívám tělesně, že je mi příjemně, že právě prožívám nějakou pomalost, že nejsem přesycená stimuly.
0: Mm-hmm. To znamená, že v dnešní době, když někdo řekne, že nečte a nebo nedokáže se začíst, tak je to proto, že právě je spousta informací, je přehlcen těmi různými, ano, lákadly a tak dále, a že se neumí zpomalit a napojit se na sebe.
1: No, myslím si, že to je velké nebezpečí těch možností, které nám teď tady naservírovala technologie, nebo které jsme si naservírovali pomocí technologií. Vlastně ta rychlost, se kterou můžeme vůbec měnit to, co děláme, nebo na co se soustředíme, nebo na co se ptáme. Já jsem vlastně zrovna minulý týden mluvila s někým o tom, jak, co to vlastně znamená si vyhledávat věci na internetu nebo promptovat umělou inteligenci, ptát se jí na věci. Mně vlastně přijde, že to hlavní nebezpečí je právě ta rychlost, se kterou můžu měnit to, na co se zaměřím, kdy já vlastně na konci dne jenom vím, mám takový jako vágní pocit, že jsem strávila asi spoustu času čtením, ale už vlastně ani nevím, na co všechno jsem se toho Google nebo umělé inteligence nebo Wikipedie vlastně ptala, protože těch témat je potenciální úplně bezpočet, to díky té rychlosti. Takže opravdu jakoby ta schopnost, ta možnost tak strašně rychle měnit, co dělám, si myslím, že stojí opravdu proti čtení jako něčemu, co je pomalé spíš, co nás může frustrovat, kdy my vlastně ještě třeba ve 3/4 knížky, když se budu bavit o knížkách, nevíme, jestli se nám vlastně ten příběh úplně líbí, ale necháváme mu, dáváme mu jako pořád ještě tu možnost nás třeba zaujmout.
0: Aneška Kuzmičová je hostem dnešní kávy o čtvrté. O čtení si povídáme, budeme v tom pokračovat. Otázky můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Posloucháte Dvojku, kávu o čtvrté. Dnes je naším hostem Anežka Kuzmičová, vědkyně, která se zaměřuje na čtení a čtenářství. Podle průzkumu 3 roky starého přibylo lidí, kteří za rok nepřečtou ani jednu knihu. Co se podle vás zatím skrývá? Je to to, o čem jsme mluvili před chvilkou? Množství informací, neschopnost vlastně se sklidnit, soustředit sami na sebe, dát tomu té knížce šanci a tak dále.
1: No, já si myslím, že určitě. A mohlo by se spekulovat i o tom, že žijeme v takové jako mimořádně znepokojivé době a že čtení je něco, co vyžaduje, nebo čtení knih, je něco, co vyžaduje nějaký jako fakt jako elementární klid, že jako si vůbec vlastně najdu čas toho zpomalení, sklidnění. To je jedna věc. Ale druhá věc je, jak fungují průzkumy čtení a čtenářství a jak fungují představy lidí o tom, co čtení je. A já mám třeba zkušenost ze svých výzkumů s dětmi, kdy právě se teď zaměřuji na čtení spíš informačních textů nebo literatury faktu a kdy já musím při každém setkání s těmi dětmi, když se od nich chci něco dozvědět o jejich čtení, vlastně nejdřív jim rozšířit definici toho, co vůbec čtení je. Protože nejenom děti, ale i dospělí, dokonce studenti uměnovědných oborů, když jim řeknete, kdo je to čtenář, čtete a tak dále, tak si představí výhradně to čtení beletrie. Myslím si, že to může trochu zkreslovat výsledky těch šetření. Další věc, která zkresluje, je právě ta neschopnost si vlastně pamatovat, co všechno jsme přečetli v tom digitálním prostředí, kdy my vlastně máme poměrně omezenou schopnost si udržovat představu o tom, kolik textu jsme za den vlastně přečetli. Když byl text tištěný pouze, tak jsme si na konci dne pamatovali, že jsme přečetli 5 stránek v novinách a nějakou stránku v časopise a něco z knížky a nějaký návod na pračku.
0: Promiňte, je to součást toho čtenářství, té dovednosti, že si pamatuji to, co jsem přečetla?
1: Myslím si, že je to jako důležitý pro vlastní sebepojetí jako čtenáře. A že vlastně ten rozdíl právě v dnešní době je v neuchopitelnosti toho, co všechno za ten den přečteme. Vlastně jako nemožnosti si vůbec to pamatovat. Dokonce ani o čem jsme všechno četli. A to se zase promítá do našeho sebechápání, sebepojetí jakožto čtenářů a čtenářek. To znamená, je tady nějaký, jako ten čtenář dneska je takový pojem, který jako kdyby byl klouzavý, který je těžké uchopit.
0: Nicméně pokud naplňuji to, co jste říkala, že si ten text pamatuji, to třeba tištěný text, je to časopis, je to ta literatura faktů, tak to se mezi texty, které, tak se počítá mezi čtenáře. Není to tak, že to je jenom přečtená knížka, beletrie, nebo že třeba za rok přečtu 10 knih, tak jsem čtenář. Když jich přečtu 5, tak se mezi čtenáře nepočítám.
1: Jo, já mám v tomhletom takový fakt liberální pohled na to, kdo všechno je čtenář, co se týče toho množství, protože mně přijde a obzvlášť život dětí, mediální život dětí, čtenářský život dětí to ukazuje velmi dobře, že jim v tom, jak jsou obzvlášť ty děti třeba v tom raném dětství nebo raném školním věku, tak vlastně jsou natolik otevřené novým podnětům, že jim může úplně, je může zapálit třeba pro nějaké téma sebekratší kousek textu, anebo právě třeba i jenom nějaký návod. Protože v sobě mají tu zatím jakoby neudušenou fascinaci světem, fakty, prostě příběhy a tak dále. A cokoliv je může poslat na nějaké jako intelektuální dobrodružství. Takže za mě ani půl stránka není málo, když je náležitě prožitá, nebo když nás náležitě nadchne, zaujme, pošle někam dál v našem rozvoji, přemýšlení o tom, co bych mohla dělat, o co bych se mohla dál zajímat a tak.
0: My často na děti právě ne nadáváme, ale tak si posteskneme, že ta dnešní mladá generace nečte. Ale možná máte jinou zkušenost, že to tak není, nebo respektive, že děti jsou pořád stejné a otevřené tomu čtení, že se ten plamínek zažehne. Ale pak se možná stane něco, že už se nerozhoří.
1: No, oni ty děti dneska jsou bombardovány jako jinými kanály, než je to čtení, které jim můžou jako to, ty jejich zájmy pomoci udržovat nebo rozvíjet. Takže že hrát na děti, že čtou míň než děti před 30 nebo 50 lety, si myslím, že je opravdu krajně nespravedlivé, protože prostě před 30 a 50 lety neexistovala konkurence všech těch ostatních prostředků.
0: No a nicméně ta generace, která žehrá, jak je na tom se čtením?
1: Jak je na tom se čtením? No tak to jste vlastně řekla, když jste prezentovala ta statistická šetření, že jako čím dál hůře, i když ono je to jako zkreslené v tom, že se tam počítá úhrně veškerá populace nad 15 let a já nemám teďko v hlavě to rozložení po generacích. Já, když bych mohla mluvit sama o sobě, tak můžu rozhodně říct, že čtu mnohem méně, než bych chtěla.
0: Aneška Kuzmičová je hostem Kávy o čtvrté. Čteme ještě, anebo o čtení a čtenářství je naše dnešní povídání. Otázky stále můžete posílat na e-mail dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Hostem dnešní kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, je Anežka Kuzmičová, vědkyně, která se zaměřuje na čtení a čtenářství, teď tedy zejména u dětí, a je to zejména literatura faktů, ale určitě i u dospělých obecně asi. A sama jste zmínila, že je důležitý i ten fyzický prožitek, nejenom tedy u beletrie, ale klidně právě u non-fikce, encyklopedie, knihy o vesmíru. U textu, na který se budeme soustředit, najdeme si tu chvilku, dáme mu čas, to jste hezky řekla, a taky si pamatujeme, co jsme přečetli. To je asi...
1: Ne nutně, co jsme přečetli, ale aspoň o čem jsme četli. A co nám to dalo. Jako nenutně ve smyslu faktů, vzpomínek na ten obsah, ale vzpomínek třeba na ty pocity.
0: Mm-hmm. Je tady zajímavý dotaz od našeho posluchače Mirka, který píše, že mu je 51, čte celý život, až 40 knih za rok. Zajímá ho, jestli je možné začít číst knihy, i když jsme nikdy v životě žádnou knížku nepřečetli. A jak postupovat, aby se mozek na čtení vytrénoval a získali jsme čtenářské dovednosti a čtení si užili.
1: Tak já řeknu něco, co možná někomu bude znít až legračně, ale to, co mě intuitivně dává největší smysl a pro co mám i trošku oporu ve faktech, je vlastně jít na to přes poslech. Mně se docela často ptají lidi na audioknížky, ale nenutně jenom audioknížek, ale třeba hlasité si předčítání navzájem s někým, ideálně s někým, s kým máme blízký vztah. A koho máme rádi a koho, kdo pro nás může být nějaký sparring partner v tom čtení a hlavně v tom sdílení toho prožitku. Když říkám, že mám oporu ve faktech, tak odkazuju na takovou anekdotu. Já jsem kdysi žila ve Švédsku a bylo to v době, kdy se tam nejvíc rozjížděla platforma Storytel, která vlastně streamuje audioknížky nebo produkuje audioknížky. A tehdy tam byl takový fenomén, o kterém se psalo v médiích, že ve velkém začínali do knihoven chodit lidi z profesí, kteří dřív jako ty knihovny nenavštěvovali, například řidiči dálkových, nebo dálkoví řidiči, kteří prostě díky Storytelu najednou místo rádia si pustili audioknížku a zjistili, že ty dlouhé příběhy jim něco dávají, co jim rádio nedávalo. A z toho audio prožitku přešli potom opravdu jako ke knize tištěné, v té tištěné podobě.
0: A ta audiokniha, pardon, když bych jenom poslouchala audioknihy, tak jsem čtenářka? A je ten prožitek srovnatelný s tím, když si tu knihu opravdu fyzicky přečtu? To prožívání toho příběhu.
1: Jako budou tam rozdíly, ale pro mě byste čtenářka byla. I když je to jako, zní to divně, protože čtenář by měl být někdo, kdo čte, vy jako technicky za to nečtete, když posloucháte audioknížku, ale pro mě je to zase o tom způsobu naladění se, vyladění se a pozornosti. A myslím si, že audioknížky nám ukazují něco, co si málo kdy uvědomujeme i u toho běžného čtení. Například u audioknížky je trošku těžší se jako orientovat v tom textu, asi je trošku snažší vypadnout z toho toku a ztratit pozornost, protože kolem běží veverka nebo protože zrovna u toho doma uklízím. Ale ono ve skutečnosti v trošku menším, my tu pozornost průběžně ztrácíme i během běžného čtení. A i to je normální a vlastně žádoucí. Že často lidi mají takovou představu o tom běžném čtení, tichém čtení, že prostě nasáváme slovo po slově všechno a nějak se to v nás jako ukládá, ta slova. Ale to je nad možnosti lidské mysli a lidské pozornosti. My ve skutečnosti spíš jako necháváme ten text náma tak trochu protéct. A něco v nás zůstane, něco ne. To, co v nás zůstane, jsou právě ty pocity. A v tomhle té schopnosti generovat pocity si myslím, že audioknížka je naprosto srovnatelná. Audioknížka má taky tu výhodu, že ji může poslouchat dva lidi spolu nebo třeba celá rodina v autě. Najednou je z toho sdílený prožitek. A sdílený prožitek je zase něco, co má svoje kvality, které jsou nezastupitelné. A když to sdílím, tak na to pak můžu narážet v konverzaci, můžeme si z toho dělat legraci se sourozenci. A můžeme se k tomu vrátit půl roku poté, protože jsme to slyšeli spolu a přineslo nám to nějakou společnou radost.
0: Když jste zmínila to vrátit se k tomu, tak mě napadá otázka, jestli když se vracím třeba ke své oblíbené knížce a čtu je stále dokola, tak jestli to taky je vlastně čtení knih, když se nedozví nic nového, ten příběh už znám, ale...
1: No to si myslím, že krásně ilustruje přesně to, co čtení dělá, co si málo kdy uvědomujeme. My vlastně pokaždé, když otvíráme nějaký text, který jsme třeba už dříve četli, tak vstupujeme jako do nového vztahu s tím textem a otevíráme se možnostem, že se v nás bude dít něco úplně jiného. Protože my jsme jiný člověk, já když jsem něco četla před 10 lety, tak jsem byla úplně jiný člověk, než jsem dneska. A myslím si, že to je přesně to, co lidi třeba často odrazuje od čtení, nebo v nich způsobuje nějaké stresy ze čtení. Tohle ta představa, že se mám jako dozvědět něco nového, že mám udržet něco, že mám třeba si zodpovídat tu otázku, co tím chtěl autor říci a tyhle ty věci, co máme jako ze školy, tyhle ty jako až neurózy bych řekla. Ale ono vlastně to zacházení s tím textem, to čtení je spíš, jako myslím si, že je hodnotnější o tom přemýšlet jako o nějakém druhu kamarádství. Prostě otevřu si ten text a nechávám ho na sebe působit a já sama do něj něco přináším, svoje životní zkušenosti, prostě to, že třeba v mezičase od té doby, co jsem tu knížku četla naposled, tak jsem prostě ve skutečnosti třeba navštívila to místo, kde se odehrává, najednou je to pro mě něco úplně jiného.
0: Je dobré se vést čtenářský deník, když se zmínila i to čtení ve škole, když pominu povinnou četbu, tak kde jsme k tomu vlastně byli vedeni a nikomu ten zážitek nebo ta schopnost zůstává i v tom životě potom, že si po knížce vždycky napíše, o čem to bylo.
1: Že si zaznamenává prožitky, to bych hrozně byla ráda, kdybych si na tohle vytesala čas, něco takového. Myslím si, že by to určitě bylo hodnotné jako pro toho každého jednotlivce vlastně se podívat zpátky na sebe jako čtenáře.
0: Jak jsme to třeba vnímali, ten
1: jak text jsme to vnímali, čeho jsme třeba byli schopní i. Já jsem, když jsem studovala literaturu, tak jsem jako byla schopná přečíst a hluboce se zamyslet nad kvanty textů, které už bych dneska prostě nedala. A nikdy by mi na to někdo ten čas dal, už bych to jako nedokázala. Prostě protože moje... Já jako člověk jsem příliš už zatížená svojí životní zkušeností.
0: No. Jste někde jinde.
1: Jsem jinde.
0: V jiné životní etapy. Aneška Kuzmičová je hostem Kávy o čtvrté, pokračujeme za chvilku. V našem dnešním rozhovoru o čtení už se budete moci ptát i po telefonu 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Svědkyní Anežkou Kuzmičovou si dnes povídáme v kávě o čtvrté očtení. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den. Haló, haló, slyšíme se? Tak, nám spojení vypadlo, nevadí, tu spousta dotazů i po e-mailu. Honza nám píše svoji úsměvnou zkušenost z dob studií. Po dlouhém zkouškovém období jsem se těšil, že si konečně přečtu nějakou knihu a budu mít klid od učení. Vzala jsem knihu a po pár stránkách jsem zjistil, že nečtu, ale že se tu knihu učím. To bylo hrozné zjištění, musel jsem toho na několik dní nechat. Hlava zkrátka nešla vypnout.
1: To je opravdu vtipná historka. V různých variacích jsem ji slyšela od studentů.
0: Teď jsem se Anežce já přiznala, že z dob studií, když jsem absolvovala zkoušky z literatur 19. a 20. století, tak se mi jeden čas dělalo fyzicky opravdu nepříjemně, když jsem měla v ruce nějakou knihu z toho období tedy.
1: Já bych k tomu dodala takový zamyšlení. Vlastně vzhledem k povaze těch textů, který dneska většinově čteme, nebo to, že většina toho, co za den přečteme, jsou útržkovité texty a texty, které s námi nějakým způsobem interagují, teď narážím na sociální sítě, tak tohle si myslím, že je velký kámen úrazu a často se to předkládá jako důvod úpadku toho dlouhého, pomalého lineárního čtení, že vlastně my otevřeme ten román třeba, ale očekáváme tu rychlost, svěžnost, interakci a schopnost se vyjádřit ke všemu, kterou známe ze sociálních sítí. Takže to, že se snažíme si knížku namemorovat, si myslím, že je ještě relativně menší zlo.
0: Máme dotaz po telefonu, uvidíme, jestli teď to vyjde. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady čtenářka ze severních Čech. Já bych jenom chtěla takovou poznámku k tomu, že jsem četla od svých 4 let a po 75 letech, čili téměř 80 letech, jsem měla možnost číst v rozhlase neboli se zúčastnit čtenářského maratonu, který pořádá Ústecká knihovna, možná, že i jiné knihovny, ale je to úžasná věc,

0: teď máte rozečteno co? Moje poslední otázka. Teď máte co rozečteno třeba jako tip pro
1: a
0: ostatní posluchače?
1: A mám bohatou knihovnu, ke které se i vracím a teď jsem si vzala pětidílnou pentalogii od Vladimíra Nefa. Takže císařské fialky, sňatky z rozumu a podobně.
0: Tak toho máte hodně před sebou. Já vám moc děkuji za zavolání. I za to, že jste nám vlastně připomněla to čtení dětem, které se si shromáždila kolem sebe. Ptám se Anešky, jestli to je důležité v tom dětském věku, abychom děti motivovali a nějak nenásilně ke čtení vedli, že jim sami čteme.
2: Mm-hmm. No, nejenom, že je motivujeme tím ke čtení, nebo jim ukazujeme to, co zážitek z nějakého textu může přinést, takovou relativně méně pracnou formou, ale my tím taky si k těm dětem vytváříme unikátní vazbu skrze jazyk, který není nějakým způsobem utilitární, který neodkazuje k nějaké praktické činnosti, ale prostě to, že spolu zase společně trávíme ten čas, a že si dovolíme si společně třeba komentovat to, co čteme. Takže vlastně, kdybych měla říct o předčítání dětem, tak si myslím, že důležitou součástí je taky ochota to předčítání přerušit a zaměřit se na to, které třeba otázky ty děti kolem toho textu mají, nebo co je vlastně přitom napadá. A věnovat pozornost vší konverzaci, kterou něco takového může vygenerovat. To je jedna věc. A druhá věc k tomu tématu, kterou bych ráda řekla, je, že nikdy není pozdě na to dětem předčítat a že nikdy děti nejsou dost velké na to si nechávat předčítat. A že já, kdybych mohla, tak budu předčítat klidně i 18-letému dítěti, protože, nebo 18-letému člověku, protože to zakládá něco, co nic jiného nepřinese. Hmm,
0: tak já to dneska vyzkouším 19-letým dcerám, jestli. A četla jsem jim hodně, když byly malé, tak třeba se k tomu rádi vrátí. Aneška Kuzmičová je hostem Kávy o čtvrté. Po písničce Leony Machálkové se k našemu dnešnímu povídání naposledy vrátíme. Máte-li otázky, můžete telefonovat 22 155 25 25.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: To zpívala Leona Machálková a můj host Anežka Kuzmičová, vědkyně, která se zabývá čtením, se nasadila sluchátka, takže jasné, že bude další dotaz od vás po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych se vás prosím zeptala, jak váš host hodí rozdíly ve čtení, řekněme, někdo sedí 2 hodiny u počítače a čte to, co mu buď tam naběhne, nebo co ho zajímá. A někdo sedí 30 minut u románu a taky čte. Teďka jenom, jestli jde o ty prožitky, anebo jde o tu formu, já třeba nečtu silné knihy, ale čtu časopisy, ať už odborné nebo zábavné. Tak jak váš host tohleto jako hodnotí, nebo jak to pojmenovává? Děkuju.
0: Děkujeme za dotaz. Tak Anežko, jak se na to díváte jako vědkyně?
2: Děkuju moc za ten dotaz. Já si myslím, vy jste mluvila teď o těch časopisech. Časopisy tištěné jsou zase trošku jiný žánr, na který jsme ještě vlastně vůbec nenarazili dneska, nebo málo. Myslím si, že ten prožitek může být podobně intenzivní, ale bude trošku jiného druhu. Když si čtu časopis, tak většinou si už ten časopis jako takový vybírám, protože je nějak tematicky zaměřený třeba na životní styl nebo rybářství nebo něco, co vlastně, čím já žiju. A co mě zajímá a co mě obohacuje. U toho počítače tam je ještě jako vlastně tam jdu o krok dál v tom smyslu, že tam vůbec nevím, co na mě může přijít, vyskočit. Ale pořád se může stát, že si udržím nějakou linku v tom, že se snažím v něčem třeba prohloubit a tak dál. A potom v tom románu, tak tam vlastně sama sebe a svoje zájmy musím dost upozadit, protože já vlastně vůbec nevím, co může přijít. Román je něco, co mi prezentuje lidskou zkušenost v její složitosti a komplexnosti. A tam jsem tak trošku na pospas. Mnohem víc tomu autorovi nebo autorce a tomu ději. Ale chtěla bych vlastně, nebo tohle mi nahrává na poznatek, o který bych se ráda podělila z toho současného výzkumu svého, který jsem nedávno zmínila, kdy vlastně se ptáme dětí na to, co jim přináší čtení informačních textů, a teď nemyslím jenom v knížkách, nebo nenutně ani jenom v časopisech, ale třeba právě online, oproti čtení fikce nebo poslouchání fikce. A je nutno říct, že to si povídáme s dětmi, které nejsou žádní nutně velmi kovaní čtenáři. A ty děti vlastně jsou docela dobře schopné reflektovat na ty rozdíly a podobnosti. A jedna věc, která nás velmi zaujala, byla, že velmi důležitou součástí čtení informačních textů je představování si a fantazie a smyslové představy, jakoby to, co vidím v hlavě, nebo to, kam mě to posílá, ale liší se to v tom, jakého druhu ty představy jsou. A strašně moc dětí, teď opravdu nemluvím o jednom dítěti nebo dvou, ale o velké množství dětí z výzkumu, kde jsme měli vzorek přes 100 dětí, tak bylo schopné nám naformulovat zcela spontánně myšlenku, že když čtou nebo poslouchají příběh, nějaký smyšlený příběh, tak to jejich přemýšlení nebo představování si jde tím směrem, jak to dopadne s hrdinou, hrdinkou, jak se to vyvine dál, umře, neumře, zvládne to, vybavne za rohem bubák. Mhm. Zatímco, když čtou informační text, tak si taky velmi bohatě představují, ale představují si naopak, co může potkat je v jejich vlastním životě, nebo jak se vyvine změna klimatu, jestli Evropu začne zaplavovat voda z ledovců. A vlastně je to představování si jiného druhu, v tom smyslu, že je to představování si, které jim zasahuje do života. A ty děti reflektují to, že fikce, román je pro ně bezpečí. Že to je vlastně bezpečí, že vlastně to, jestli to s hrdinou, hrdinkou dopadne dobře nebo špatně, tak vlastně nezasahuje do toho jejich života. Zatímco ty fakta pro ně jsou něco, co jde mnohem víc jako na ostří jejich reality. A jsou schopné ale na to reflektovat nejenom ve smyslu toho, čeho se bojím, ale i třeba toho, jak fantastický svět může být, jak by bylo úžasný stát se astronautem a dívat se na planety ze zhora nebo něco takového.
0: Vy jste dneska zmínila s těmi dětmi, že se taky je dobré počase zastavit a vlastně si o tom s nimi povídat, protože během toho čtení by měly vstanout nějaké otázky, jak je důležité opravdu to porozumění toho textu, aby ten text byl třeba i úměrně zkušenostem věku těch dětí, ale třeba i dospělých.
2: Mm-hmm. To znamená, aby, ptáte se na to, jak je důležité, aby text byl srozumitelný. No, tohle je pro mě téma, na které já narážím v každodenním životě. Teď třeba o víkendu jsem byla v muzeu, které cílilo na všechny věkové skupiny a byly tam informační panely. A já jsem vlastně byla rozčarovaná z toho, jak složitě jsou ty informační panely napsané a jak předem vlastně ztrácejí čtenáře, kteří nejsou zvyklí na text, který je poměrně akademicky napsaný. Proč to říkám je, že tímhle často trpí, a to není jako můj poznatek, ale poznatek třeba kolegů, kolegyň z mého někdejšího pracoviště, že vlastně tím trpí i učebnice nebo učební texty v českém prostředí velmi často, že jsou napsané příliš složitě. Uh-huh. Takže přiměřenost toho, jak se podávají informace, je naprosto zásadní.
0: Co když mě knížka nebaví po 10, 5 stránkách nebo po 40? Rozečtu další, taky mě nebaví. Nebo mám rozečteno několik knih a pak je nedočtu.
2: Existuje takový vtipný ilustrovaný plakát od autora, který se jmenuje Daniel Pennack, kde on definuje základní práva čtenáře. A jedním ze základních práv čtenáře je knihu nedočíst. Já s tím souhlasím. Zároveň je asi důvod k znepokojení, když nejsem schopná delší dobu se začíst vůbec do ničeho. Mluvím z vlastní zkušenosti, taky se mi to děje zcela běžně a pak je potřeba se jako zamyslet nad tím, jak se pokusit o nějakou korekci.
0: Moje poslední otázka na vás, vy jste ambasadorkou projektu Čti za nároďák. Co to je a můžeme se do něj zapojit?
2: Projekt Čti za nároďák je osvětová kampaň, kterou inicioval Svaz knihkupců a nakladatelů jako určitou splátku české společnosti za velké vítězství, kterého dosáhl před pár lety tím, že Česká republika vlastně má nulové DPH na knihy, což je, myslím si, že obrovský důvod k radosti. Takhle to jako symbolicky definuje předseda Svazu knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Je to osvětová kampaň, informační kampaň, která právě se snaží inspirovat ke čtení i skupiny lidí, kteří běžně ke čtení netíhnou. Třeba tím, že je zbaví běžných stresů, až jim řeknou, jedna stránka denně stačí jako rozjezd, 10 minut denně stačí jako rozjezd.
0: Moc děkuji. Naším hostem byla Anežka Kuzmičová, vědkyně se zaměřením na čtení z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a těším se příště, na shledanou.
2: Já moc děkuji, bavilo mě to a hezký den.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Muže podezřelého ze sabotáží u elektráren dopadla v Německu policie a polytechnická výchova se má od roku 2028 vrátit na základní školy. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, ve zbytku republiky slunečno a nejvyšší teploty od 18 na západě po 32 na východě. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde už včera našla další zařízení ke zkratování elektrického vedení. Německá vláda mluví o případu klimatického extremismu.
3: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní ve Stválsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu u Cách, kde ho dnes policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Německo poskytne Ukrajině střely do protivzdušných systémů Patriot. Dnes to oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius a dodal, že střely půjdou ze zásob německé armády. Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. V dalších letech se postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání Tomáše Hambergera půjde o kombinace klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
4: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti, je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
2: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou více spolupracovat s firmami při praxích studentů. Silničáři zítra kvůli rekonstrukci uzavřou ve směru na Prahu sjezd z dálnice D7 od Kladna na ruzyňské letiště. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem do centra, otočit se tam a využít sjezd na letiště v protisměru. Lidé by kvůli očekávaným kolonám měli výjíždět na letiště s dostatečnou časovou rezervou.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, ve zbytku republiky slunečno. Postupně od západu déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru bude od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 na východě území. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 22.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
0: Doprava.
2: Na 46. kilometru D7 směrem od Prahy narazilo osobní auto do sudu. Na vozovce blokován je pravý pruh. Projíždí se pomalu jen levým, ale výrazné kolony se netvoří. A na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí na stém 75. kilometru. Osobním autem pojedete k omezení na stém 96. asi půl hodiny. To byly zprávy, teď Tereza a Honza.
7: Dobrý den a ničím nerušený poslech, vážení posluchači. Máme pocit, že je ten správný čas na příběhy z kalendáře. Vítají vás Jan Kovařík
8: a Tereza Stýblová. A dnes se společně vydáme tam, kam se dosud nikdo nevydal.
7: No, dost možná už tahle věta některým z vás napověděla, co bude naším tématem, ale protože vás máme rádi, přidáme jako vždycky i 3 klasické nápovědy.
8: A tou první je 23. století. Právě tam se totiž dneska přesuneme.
7: Abychom to dokázali, budeme potřebovat druhou nápovědu, totiž Enterprise, plavidlo, na jehož palubě tam zamíříme.
8: No a do třetice to už stačí jenom říct jedno jméno. James Kirk, kapitán, který zmíněné plavidlo řídí.
7: Pevně věříme oba s Terezou, že víte, do jakých končin vzdálené budoucnosti právě společně startujeme.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Pevně věříme, že nápovědy našeho úvodního kvízu vás spolehlivě dovedly k názvu televizního seriálu Star Trek. To je hlavní téma dnešních příběhů z kalendáře.
1: A budeme se o něm vyprávět, protože 8. září roku 1966 se v americké televizi NBC vysílal jeho první díl.
0: Skrze obrazovky se tak diváci v Americe mohli přenést do 23. století a sledovat osudy posádky vesmírné lodi Enterprise, putující dalekými galaxiemi a šířící mírové poselství mezi další obyvatele kosmu.
1: Loď je součástí hvězdné flotily a posádka má za úkol prozkoumávat neznámé části vesmíru a objevovat nové světy.
0: Dnes je to nepochybně legendární fenomén, alespoň pro své skalní fanoušky, ale vznik tohoto science fiction seriálu nebyl vůbec jednoduchý. Nápad se zrodil v hlavě Gena Roddenberryho v euforické době krátce potom, co do vesmíru vyletěly první umělé družice a také první člověk.
1: Vizionářský scénárista se rozhodl ukázat svět budoucnosti, kdy už bude lidstvo sjednocené. Pilotní díl nazvaný Klec, natočený v roce 1964, však televizní diváci vůbec neviděli.
0: Ano, vedení televizní stanice tento pilotní díl zamítlo a na obrazovky se tak paradoxně dostal až o 24 let později.
1: Přesto se následně podařilo získat pro projekt podporu a vznikla první série čítající 29 dílů.
0: Po premiéře 8. září roku 1966 se zdálo, že to bude spíš propadák. Recenze pravda oceňovaly zajímavou myšlenku, ale příběhům natáčeným ve studiových dekoracích moc šancí na úspěch nedávaly.
1: Relativně slabá byla i sledovanost a tak to vypadalo na jednorázový experiment.
0: Jenže, a občas se to prý stává, zvedla se silná vlna příznivých ohlasů od fanoušků a ti si nakonec vynutili natočení celkem 80 dílů ve třech sériích.
1: Posádka lodi Enterprise pod vedením kapitána Kirka tak započala veleúspěšnou cestu fenoménu, který žije dodnes.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: 8. září roku 1966 se vysílal první díl televizního seriálu Star Trek. Sága o putování vesmírem v daleké budoucnosti se rychle stala fenoménem a dodnes má miliony fanoušků po celém světě.
1: Zatímco jeho diváci se vydávali do budoucnosti, my se teď na chvilku vydáme opačným směrem. Pokud vám to nebude vadit, rádi bychom řekli něco o zrodu žánru science fiction jako takového.
0: Možná vás překvapí, že jeho nejhlubší kořeny bychom našli už v eposu o Gilgamešovi anebo v Platónově ústavě. Píše se v nich totiž o podobě ideálního světa.
1: Vědecko-fantastický žánr jako takový úzce spojujeme až s rozvojem techniky v 19. století. Jeho asi nejslavnějším reprezentantem byl Francouz Jules Verne, který ve svých románech předpověděl, co všechno jednou bude možné.
0: Létání vzduchem, cestování pod vodou anebo výpravy do kosmu a dokonce i na měsíc.
1: Podobně odvážný byl ale i český spisovatel Svatopluk Čech, který už v roce 1888 napsal povídku o výletu tu pana Broučka do měsíce a v další knize ho pro změnu nechal cestovat časem do 15. století.
0: Ruku v ruce s fantazií spisovatelů šel vědecký pokrok. 20. století opravdu umožnilo lidem létat, cestovat závratnými rychlostmi po celé zemi, ale také zachraňovat životy v situacích, kdyby to dřív nebylo možné.
1: Po druhé světové válce pak přišla éra dobývání kosmu. Nejprve proudová letadla, pak první družice a nakonec Jurij Gagarin, první člověk, který se na jaře roku 1961 skutečně ocitl ve vesmíru.
0: Ještě tentýž rok vyslovil americký prezident John Fitzgerald Kennedy svou památnou větu o záměru Spojených států do konce 60. let vyslat člověka na měsíc a bezpečně ho dopravit zpátky na zem.
1: Takže zatímco si konstruktéři a raketoví inženýři lámali hlavu, jak to udělat a splnit prezidentův slib, scénáristé ti mohli jít ve svých fantaziích ještě mnohem dál.
0: A tak vznikl i Star Trek, seriál prezentující budoucnost lidstva v pozitivním světle. Velmi podstatným prvkem seriálu byly hodnoty, na kterých budou naši potomci svou civilizaci stavět.

0: Dnes, alespoň doufáme, děláme radost příznivcům televizního seriálu Star Trek. V příbězích z kalendáře připomínáme 8. září 1966, kdy byl poprvé v televizi NBC vysílán.
1: Jak jsme zmínili před chvílí, jeho vznik byl přirozeným vyústěním rozvoje žánru sci-fi, který zvlášť ve 20. století získal na oblibě.
0: Svoji roli v tom se hrály i první případy UFO, tedy neidentifikovatelných létajících objektů, a také různé spekulace o invazi mimozemšťanů.
1: Svět byl navíc od poloviny 20. století ve studené válce a tohle všechno tvůrci seriálu Star Trek vzali do hry.
0: A rozhodli se prezentovat idealistickou vizi budoucnosti lidstva. Ve 23. století, tedy podle jejich představ, už nejsou na planetě Zemi žádné konflikty a války a všichni obyvatelé v podstatě tvoří jeden národ. Lidstvo.
1: Posádka vesmírné lodi Enterprise je záměrně sestavena multikulturně a genderově pokrokově.
0: Ano, hned od první série je v sestavě postava Uhury, zástupkyně černošské rasy. Ve druhé sérii pak přibyl Pavel Čechov, jehož jméno jasně odkazovalo k ruskému původu.
1: Tým hlavních hrdinů tak bořil ustálené společenské bariéry. Ve svém celku ukazoval Star Trek společnost bez rasismu, xenofobie a sexismu.
0: Jenže sci-fi nemůže být idealistická selanka. Ten žánr si přece žádá i konflikty a souboje a tak je v příběhu hned několik znesvářených stran.
1: Mírumilovná federace, do které patří lidé, vulkánci a další rasy.
0: Ano, a pak jsou tu zrádní Romulané a také bojovní Klingoni. Právě toto rozložení mělo předobraz v polaritě světa 60. let, kdy panovaly velmi napjaté vztahy mezi sférami vlivu Spojených států, Sovětského svazu a Číny.
1: Spíš než bojové přestřelky však postavy Star Treku řešily otázky univerzálních lidských hodnot, mezilidské vztahy. Pointy jednotlivých dílů pak obsahovaly různá morální či filozofická poselství.
0: Ale pozor, američtí tvůrci nebyli první, kdo s takto koncipovaným sci-fi příběhem přišel. Předstihli je Čechoslováci, a to filmem Ikárie XB1. Pokud s námi zůstanete, budeme mluvit i o něm.

0: Když manažeři televizní stanice NBC dostali pilotní díl seriálu Star Trek, chvíli to vypadalo, že v této práci se nikdy pokračovat nebude. Nakonec přece jen 8. září 1966 televize odvysílala první díl, recenzenti reagovali spíše vlažně a nebýt nadšení televizních diváků a budoucích fanoušků, možná bychom dnes neměli v příbězích z kalendáře o čem vyprávět. Trošičku jsme vás provedli historií žánru sci-fi. Náš scénárista Jan Herget označil za spolutvůrce tohoto žánru i Platóna a Gilgameše, zmínil pochopitelně Žila Verna a dovedl nás až do okamžiku, kdy v Americe vzniká Star Trek. Svět je rozdělen železnou oponou a studenou válkou a možná právě proto tvůrci prezentují idealistický svět se sjednoceným lidstvem, které šíří poselství humanismu do celého vesmíru.
1: Za chvilku vám připomeneme v tomto směru zcela zásadní československý film, který je dost možná velkou inspirací pro vznik Star Treku, a to je Ikarie XB1 z roku 1963. Také se dotkneme technologií budoucnosti, které jsou ve Star Treku použity. Zajímavá je například teleportace, některé z nich už používáme, některé zatím nikoli. A dostaneme se samozřejmě i k mnoha dalším pokračováním Star Treku.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Je naprosto nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
5: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
6: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
6: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Star Trek, neboli česky řečeno hvězdné putování, to je hlavní linka dnešních příběhů z kalendáře. A to proto, že 8. září roku 1966 měl v USA premiéru stejnojmenný televizní seriál.
1: Ale pozor, i na druhé straně železné opony se rozvíjel žánr vesmírné sci-fi a jeho tvůrci byli zpočátku progresivnější než jejich konkurenti v Americe.
0: Potvrzuje to československá kinematografie, která nabídla divákům hned několik filmů s touto tématikou.
1: Muž z prvního století, natočený roku 1961, byl ještě víc komunální satirou. Ovšem, Ikárie XB1 z roku 1963, to už byl film světových parametrů.
0: Snímek podle scénáře Pavla Juráčka a režiséra Jindřicha Poláka vypráví o posádce vesmírného korábu Ikárie XB1, která se vydává na několikaletou cestu k nejbližší hvězdě, v jejímž okolí má hledat život.
1: Příběh i samotné filmové zpracování byly průkopnické a vizionářské. Dekorace interiéru plavidla a triky pohybu v beztížném stavu rozhodně předbíhaly západní tvůrce.
0: Při natáčení Ikárie se myslelo na všechno. Co budou lidé v budoucnu nosit za oblečení, jak se budou stravovat, jakou budou poslouchat hudbu, anebo jak budou tančit.
1: Autoři zvolili obdobnou sjednocenou vizi lidstva jako tvůrci Star Treku. S ohledem na tehdejší ukotvení Československa ve východním bloku byl nejvyšší morální autoritou kapitán Abájev, zjevně ruského původu.
0: Další členové posádky pocházeli podle jmen z různých zemí světa.
1: I posádka Ikárie řešila život ohrožující situace. Nezpůsobily je však nepřátelské civilizace, ale pozůstatky lidských nukleárních konfliktů v kosmu nebo tajemné neznámé těleso.
0: Ikárie XB1 slavila úspěch doma i v zahraničí. Z festivalu v Terstu si odvezla hlavní cenu a promítala se v západních zemích, včetně USA.
1: A je velmi pravděpodobné, že tvůrci Star Treku čerpali inspiraci i z československého filmu, protože paralely tohoto snímku s americkým seriálem jsou i dnes víc než zjevné.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Dnes je v kalendáři 8. září. V roce 1966 tento den udělal radost televizním divákům, protože byl odvysílán vůbec první díl seriálu Star Trek.
1: I přes prvotní rozpačité přijetí producentů se z něj díky přízni fanoušků stal výrazný fenomén, který vizionářsky prorokoval, kam by se mohlo lidstvo za 300 let posunout.
0: Znakem pokroku jsou pochopitelně i futuristické technologie, kterých seriál představil celou řadu.
1: Tou hlavní je varpový pohon. Vesmírnou loď dokáže rozpohybovat do nadsvětelné rychlosti a právě díky tomu je vůbec možné objevovat daleké hlubiny vesmíru.
0: Varp není jen výmysl scénáristů. Částečně oni a částečně seriáloví nadšenci zběhlí ve fyzice vytvořili celou odbornou teorii, jak varpový pohon vlastně vzniká a funguje.
1: Lodě s varpem se poznají podle dvou válcových gondol, ve kterých jsou umístěné varpové cívky.
0: Další technologií budoucnosti je transportér. Ten umožňuje přenášet předměty i živé bytosti na relativně blízké vzdálenosti, třeba z paluby lodi na povrch planety.
1: Funguje na principu teleportace a při vysílání seriálu velmi rychle u fanoušků zdomácněla hláška dva do paprsku. Kéž by se něco takového podařilo vyvinout co nejdřív i ve skutečnosti.
0: No, u některých drobnějších fíglů se to lidstvu už podařilo. Třeba ty slavné kontaktní komunikátory. Ve Star Treku stačilo dotknout se elegantního odznáčku na hrudi a už jste mohli mluvit, s kým bylo potřeba, nebo se dotázat na nějaké potřebné faktické údaje.
1: Prakticky stejně fungují dnešní mobilní telefony anebo bezdrátová sluchátka.
0: No a pak seriál Star Trek představil celou řadu bojových i obranných systémů, včetně laserových zbraní. Z toho by si asi mohli vzít příklad zbrojaři.
1: To já bych se přimlouvala spíš za inspiraci v oblasti medicíny, protože na palubě lodi Enterprise bylo možné opravovat lidské tkáně i orgány bez chirurgických zásahů. K tomu už se dnes naštěstí také trochu blížíme.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Příběhy z kalendáře na Dvojce dnes připomínají výročí legendárního televizního seriálu Star Trek. Jehož první epizoda se objevila na obrazovkách právě 8. září roku 1966.
1: Futuristická vize budoucnosti lidstva, odehrávající se ve 23. století, se natrvalo zapsala do dějin světové popkultury. A přitom se původní originální seriál v televizi ani moc dlouho neohřál.
0: Dnes jsme zvyklí na seriály, které se vysílají 10, 15, ale třeba i 30 let. Star Trek se však dočkal pouze 3 řad a v roce 1969 skončil. Roli v tom hrál nový majitel studia.
1: 70. léta proto můžeme označit za období Star Trekovského útlumu, kdy se na přední příčky popularity vyhouply Hvězdné války. Akčnější, bojovnější a velkolepější filmová trilogie George Lucase.
0: Tvůrci Star Treku museli reagovat a tak od roku 1979 vznikal zhruba každé 2 až 3 roky nový celovečerní film z hrdiny seriálové ságy.
1: A zatímco trilogie Hvězdných válek si na další pokračování musela počkat skoro 20 let, Star Trek přidával jeden film za druhým a koncem 80. let se vrátil i na televizní obrazovky.
0: Legendární loď Enterprise dostala novou posádku v čele s kapitánem Picardem a seriál pokračoval pod názvem Star Trek Nová generace.
1: Ano, z této řady jsem několik dílů viděl i já. V 90. letech pak přibyly ještě další série, Hluboký vesmír 9 a také Vesmírná loď Voyager.
0: Návazné seriály a filmy vznikají stále a rozšiřují tak podobu Star Trekovského světa.
1: Ten se čas od času zhmotňuje při setkání skalních fanů.

0: fanoušků, kteří tak rádi nosí seriálové kostýmy a upravují své zevnějšky podle různých ras.
1: Oblíbené jsou třeba špičaté uši, typické pro vulkánce, které proslavil představitel Spocka Leonard Nimoy.
0: K této postavě přidal ještě ten zvláštní pozdrav s mezerou mezi prostředníčkem a prsteníčkem. Věřte mi, že naučit se dát tyhle dva prsty od sebe a mít přitom ty ostatní spojené, to je celkem těžká věc. Jestli chcete, můžete to během následující písničky procvičovat.

0: Průzkumná mise dnešních příběhů z kalendáře je splněna. Scénárista Jan Herget nám představil legendární sci-fi seriál Star Trek, který měl premiéru 8. září 1966.
1: Spolu s posádkou vesmírné lodi Enterprise pomalu přistáváme a můžeme se číst dosavadní úspěchy této seriálové i filmové ságy.
0: Není toho málo. Jeden Oscar, 31 cen Emmy a několik cen BAFTA.
1: Ale hlavně miliony fanoušků po celém světě, kterým učarovala vize mírové budoucnosti lidstva.
0: Při reprízách Star Trekovských seriálů a filmů můžete také podlehnout kouzlu hrdinů sídlících na kapitánském můstku lodi Enterprise, kterou už víc než 60 let vesmírem i tím televizním provází stejný slogan.
1: Odvážně se pouští tam, kam se dosud nikdo nevydal.
0: Ano, a za nás dva hlásím, že i příště se odvážně pustíme tam, kam jsme se v příbězích z kalendáře dosud nevydali.
1: A doufáme, že nás v tom nenecháte samotné. Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
2: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
3: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
2: Příběhy z kalendáře.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.
4: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují. Jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonu, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč v té chvíli řekl jsi mi a teď mě svleč.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

bicykla svěč. Ze všech sil zakřič, ať do nebe zní nejstarší ze svět.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude sopranistka Kateřina Kněžíková. Proč nikdy před představením nepije kávu? Kolik kufrů si musí balit do zahraničí? A dávají si vzájemně připomínky s manželem Adamem Plachetkou? Věřím, že naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou bude světové, proto si ho nenechte ujít.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Cena ropy na světových trzích stoupá, důvodem je dění v Jemenu a prezidenti Ruska a Spojených států telefonicky mluvili o válce na Ukrajině. Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, ve zbytku republiky slunečno, nejvyšší teploty od 18 na západě po 32 stupňů na východě. Zdraví vás Josef Maršál. Cena ropy na světových trzích stoupá. Severomořský Brent se obchoduje už skoro za $100 za barel. Podle agentury Reuters je zatím obnovení konfliktu mezi jemenskou vládou a povstaleckými Husii na západě země. Rebelové zahájili pozemní ofenzívu s cílem přiblížit se další důležité námořní úžině na Blízkém východě.
4: Po čtyřletém křehkém příměří zaútočili Husijové na města a přístavy spravované jemenskou vládou, ale taky na ropná zařízení a města v Saudské Arábii. Nové údery tak zvyšují riziko rozšíření konfliktu v oblasti a znejistili světové trhy. Jemenští povstalci chtějí rozšířit kontrolu nad strategickým průlivem Bab al-Mandab, který je klíčovou trasou pro mezinárodní námořní dopravu. Proudí jim asi 12% světového obchodu. Husijové hrozí, že budou útočit na obchodní lodě, které úžinou mezi Afrikou a Asií proplouvají. Už teď je kvůli konfliktu na Blízkém východě téměř zastavená doprava přes Hormuzský průliv. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Prezident Donald Trump telefonoval se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem o misi amerických vyjednavačů. Steve Witkoff a Jared Kushner o víkendu navštívili Moskvu a Kyjev s cílem obnovit jednání o ukončení války na Ukrajině. Putin Trumpa seznámil s děním na bojišti a řekl, že Rusko nechystá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Poslanecký klub SPD si dnes pozval kvůli rozpočtu na příští rok ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO. Nesouhlasí totiž s navrženým schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle šéfa klubu Radima Fialy budou jednání ještě pokračovat. Pozvat si chtějí také ještě tento týden ministra obrany za SPD Jaromíra Zunu kvůli obranným výdajům.
5: Vznikla-li by situace, že se budou ty peníze dávat jenom tak, to znamená, budou se nakupovat věci před dražené, budou se nakupovat jenom proto, aby jsme splnili 2% HDP, tak to podle nás není efektivní a není to ekonomické.
3: Vydávat 2% HDP na obranu je závazek členských států vůči NATO. Česko jej dosud nesplnilo. Evropská komise pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení částí dotací ze zemědělských a kohezních fondů, pokračuje pouze ve vyplácení přímých nárokových dotací. Podle komise je Andrej Babiš v potenciálním střetu zájmů, navzdory tomu, že vložil Agrofert do svěřenského fondu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude v Čechách zataženo až oblačno, jinde slunečno. Postupně od západu čekáme déšť a přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru bude od západu srážek zase ubývat. Nejvyšší teploty od 18 na západě do 32 stupňů na východě. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a v Jeseníkách a Beskydech 22.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy pojedete pomaleji osobním autem mezi exity 178 a 182 a pak se ještě pár minut zdržíte před omezením u D2. V Praze regulují vjezdy do tunelů směrem Stroji a tak čekejte kolony v Libni a v Holešovičkách zhruba od Bulovky. A na silnici 20 se nedostanete z Plzně na D5 směrem na Rozvadov. Na dálničním kolektoru vyšetřují nehodu motorkáře. Zprávy končí. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další úžasné životy. herce, dabéra i moderátora Jiřího Krampola a saxofonistu Felixe Slováčka pojilo dlouholeté přátelství. Setkávali se nejen při práci, ale také na tenisových kurtech, kde vzduchem létaly nejen míčky, ale i forky. Čemu se říkalo dupy dupy s poklonou, tak i to se dozvíte v dalším pokračování pravidelného pořadu.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
2: Jiří Krampol podle Felixe Slováčka.
7: V prvé řadě chci pozdravit vás, posluchače. Jsem Felix Slováček a budem si tady povídat o mém kamarádovi Jiřím Krampolovi. My jsme se setkávali hlavně pracovně a rekreačně, ale jenom tak bychom spolu chodili na pivo, to se nikdy nestalo. Takže rekreačně při tenise a společně při muzice v Ačku, tož bylo velmi málo, mě mrzí, že jsem toho s ním neudělal víc, ale tak ani nebylo víc času.
8: Já hraju takovej, on to není tenis, já tomu říkám česká přehazovaná. Hraje se to s tenisovou raketou, s tenisovými míčky na tenisových kurtech. A zažije se přitom neuvěřitelné množství legrace. Já vám řeknu takovou urážku, jak mě urazil jeden opilec na tenisových kurtech. Hráli jsme v Kladně čtyřhru a já jsem dobíhal míček, který jsem nedoběh, a ten opilec pásil se na to vykašlu. To já rychlejc sedím, než ty běžíš.
7: Jirka byl pro mě, řekl bych, veselý chlapík, plný elánu, rozdával smích a těšil jsem se vždycky na to, když se s ním potkám. Proto mám radost, že opět vstupuju do studia A v Karlíně, kde jsem prožil bezmála 25 let jako šéf dirigent tanečního a jazzového orchestru Československého rozhlasu. A nikdy by mě ani nenapadlo, že v tak krásným velkým studiu, kde se vejde celý symfonický orchestr a kde jsme řádili s Big Bandem, budu já sám a povídat si.
9: Kde kdo se usměje na mladého jockeye, vždycky mu dobře je a holek má jak much. Jezdí si na

0: koněm strkat.
1: Jirka přicházel zpívat písničky velmi nerad. To spíš jsme se potkávali i někde, kde procvičoval svaly, nebo kde běhal za tenisovým míčkem, a samozřejmě to nebylo jen tak, to bylo vždycky okomentováno spoustou a spoustou veselých příhod, protože to mě na tom tenisu bavilo možná víc než samotná hra. No a tady v Karlínském rozhlase tam vždycky přišel s tím, že někdo vymyslel pro něj písničku s textem. Myslím, že to byl Milan Drobný a jiný, které si už nespomenu. No a on jenom, když mě viděl, už měl problém s tím začít zpívat. Já jsem říkal, Jirko, výborně, pojď, dáme to dohromady. A skutečně na to, že on vlastně nebyl zpěvák, jsme tady vytvořili spoustu docela zajímavých písniček s výbornými texty. Já si nespomínám, že by Jirka hrál na nějaký hudební nástroj. Já si myslím, že on se cítil nehudebně vzdělaný. Dokonce řekl bych, že si myslel, že je hluchý, že nemá hudební sluch. Ale nebyla to pravda. My jsme ho tady z tohle omylu rychle vysvobodili. Je pravda, že jsme to chvilku křesali, ale vykřesali.

0: V Buštěhradě jsem se narodil a vyrůstal jsem na Žižkově, kde já jsem měl skutečně skvostní rodiče, který se měli opravdu do smrti rádi, a právě to byl takovej jeden z takových momentů v mém životě, že člověk vždycky to, co vidí doma, tak to hledá, jo, a těžko to dneska v dnešní době najde, že i když jsme třeba byli chudí strašně, tak jsem měl krásný domov. Maminka s tatínkem se měli rádi a vyrůstal jsem takový jako pohodě. Nikdy jsem neměl hlad, nikdy jsme teda nic neměli, nějaký, že bychom měli auto jsme neměli, chatu jsme neměli, ale to vůbec nevadilo a bylo to prostě, nebo prázdniny, to se jezdilo k babičce, nebo jako, že bych jel na dovolenou. Já jsem třeba poprvně byl u moře, když jsme byli od školy ve 23 letech v Bulharsku na 14 dní pod Stanem, a 2 roky předtím jsem nespal a 2 roky potom taky ne, furt jsem na to vzpomínal.
1: Já vlastně ani nevím, kdy se dá vyprávět o našem kamarádství nebo přátelství. Takový jsem měl pocit, že se známe od jak živa, že jsme snad už i žili v jiném životě, v jiném světě, a že teďka tady jenom pokračujeme, aby jsme si navzájem dělali radosti. Já si myslím, že jsem Jirku tak jako zpovzdálý viděl jako skvělýho, pěknýho chlapa, a protože měl první manželku Martu a ta taky dělala něco do módy, a my jsme jako moje agentura dělal takovou velkou mezinárodní soutěž krásy a běhali tam misky a účastnila se to i Marta, a tam se myslím poprvé se seznámil i s Jirkou. Jirka byl nejenom že známý herec, ale taky velmi často hrával s mojí manželkou Dádou Patrasovou. Takže oni byli velicí kamarádi a tím pádem Jirka se objevoval i u nás doma a myslím si, že celý život, když se potkali, tak se úžasně objímali a radovali.
2: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých 5 dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

0: Tak Jirka samozřejmě s Dárou udělal pohádku Princezna, která račkovala, a tam, když dělali to královské reggae, tak to skutečně byl nádherný, nádherný. To nečekal nikdo, že to Jirka takhle dá, a dál to úžasně. No a samozřejmě Malý Pitaval, tam jsme se potkávali, protože k tomu dělával muziku Láďa Štajdl, tak to jsme se viděli hodně často. Mně se na Jirkovi líbil takový ten projev herce pro obyčejného člověka. Pitavalovi třeba. On to prostě hrál tak, jako kdyby to mohl hrát každý, ale tak to přece není. To musí být skutečně velice talentovaný člověk.
1: Vy tady nemáte žádný zadní východ.
2: Deba, my všechno taháme přes krám. Už to mají celý adaptovat, čekáme na to jako na smilování.
3: Hele, zeptej se tady kolem o barácích, jo?
4: A na co se mám ptát?
3: No na co, no, jestli se tady kolem poledne něco nedělo. Domovnice nebo důchodců, kdy jsou vložený ve vopě, kdy nemají co na práci, jo?
5: Tak já jsem se vyučil soustružník kovů jako kluk, protože jsem byl takzvaně z buržoazní rodiny, a abych se vůbec dostal na nějakou školu, tak jsem se musel nejdřív vyučit a mít takzvaně řemeslo, aby mě někam vzali, což se mi teda naštěstí povedlo. A ty lidi byli bezvadní v té Pragovce ve Vysočanech a chovali se teda super. Pak jsem byl na brigádě a tam byl Zdeněk Bauer, který mě tam zaměstnal na brigádu jako takovýho údržbáře, abych se mohl připravovat na tu školu. A já na ty lidi vzpomínám jako s takovou prostě nostalgií, protože mě skutečně pomohli, abych se na tu divadelní fakultu dostal. Když jsem se tam dostal, tak z toho měli opravdu upřímnou radost. Žádná škola nenaučí žádný obor, ale je to v podstatě hrozně důležitý, a já jsem strašně rád, že jsem na tu školu chodil. Jednak jsem měl báječný spolužáky, jako třeba, nevím, Josef Abraham, Petr Čepek, Jirka Bednář, Ladislav Mrkvička, Honza Odl. Pak jsem měl vynikající pedagogy, jako byl Miloš Nedbal, František Vnouček, Karel Heger, Jaroslav Průcha, Bohoušek Záhorský. Tak nás učili takovýhle skutečně špičkový, nejenom herci, ale byli to i báječní lidi. Ještě navíc to byli i jako lidi schopní, kteří měli teda pedagogické schopnosti, takže nás snad něco naučili, ale měla ta škola určitý řád a ty předměty, které třeba člověk někdy, když si dá ruku na srdce, trošku odflink, tak některý třeba miloval. Já jsem třeba miloval anglický divadlo, taky jsem z něj měl vždycky jedničku, nebo výbornou teda. A dějiny divadla mě to děsně bavilo. Já jsem byl na té škole hrozně šťastný, že tam jsem, a vzpomínám na to opravdu hrozně rád.
6: Divadelní akademii muzických umění jste absolvoval v roce 1962 s krátkou představkou, že jste působil v divadle Na zábradlí.
5: Já jsem tam byl 9 let. To byla taková šťastná, slavná éra, kdy pan Grossman hned po škole mě nabídl angažma, a to tenkrát to byly ty slavné představení jako Král Ubu, Kafkův proces. Potom pan prezident, když napsal Zahradní slavnost, Vyrozumění, jo. To byla skutečně taková krásná doba. Jezdili jsme po světě, což tenkrát bylo hrozně těžký se dostat. Dokonce jsme vyhráli Divadlo národů v Paříži. A to byla taková prostě nádherný pocit, že takovýhle malinký divadílko třeba vedle Living Theatre z Ameriky, jo, zabodovalo. Člověka to naplnilo takovou krásnou národní hrdostí.
0: Nejenom to, že Jirka hrál svoje role, ale kromě toho si neskutečně pamatoval všechny možné narážky a vtipy. Toho využili i v Semaforu a dělal s Šimkem ty scénky, ať to byl, já nevím, co přes japonského nějakého železničáře, tak to skutečně lidi mohli pokrout smíchy.
5: V roce 1982 jsem začal chodit do divadla Semafor jako host do představení Nezavěšujte, prosím, volá Semafor. No a ta atmosféra prostě v tom divadle se mě strašně zalíbila u toho Slávka Šimka, takže mě nabít tenkrát psali s doktorem Miloslavem Plzákem takovou krásnou hru. Jmenovalo se to Záviš Kondra Březinová, kde jsem s Uršulou Klukovou, s paní Stelou Zázvorkovou hrál ještě se Zuzanou Burianovou, Rostěou Kubou. A taková dvojice, která to vlastně provázela, byl Miroslav Šimek a Miroslav Plzák. Bylo to skvělý představení, hrálo se to asi 3 roky, ještě v tom hrála Valérie Čižmárová takovou velkou roli. No a potom teda jsme se Slávkem nějak domluvili, no a napsali jsme asi 5 her, asi, já nevím, 4 nebo 5 pořadů divadelních a asi 25 nebo 30 televizí. Dali jsme dohromady se Slávkem, jsme vlastně napsali 3 knížky. První knížka se jmenovala Vlaková souprava pro 3. tisíciletí, pak byla druhá knížka Besídka bývalých žáků zvláštní školy a před 3 lety vyšla knížka 3. a to se jmenovalo Surio Mario v Čechách a nepjedeme do Evropy.
0: Jirka byl samozřejmě bavičem i soukromí. Kdykoliv jsme někde seděli, byla nějaká partička, ať tam byl Milan Pitkin nebo Jirka, prostě oni dokonce se předháněli, kdo řekne víc vtipů a zajímavějších vtipů. A hlavně Jirka uměl reagovat na jakoukoliv příležitost, kterou komentoval nějakým vtipem samozřejmě. Já jsem si vždycky říkal, Ježíš, on těch fórů má tolik a já si musím nějaký zapamatovat. A jeden čas jsem si možná i něco pamatoval, ale potom jsem to vzdal, protože s ním soutěžit o to, kdo bude mít na to lepší hlavu, to nešlo.
4: Teda já bych vám řekl, jak ty dva dětkové se baví, jeden povídá, člověče, já ti neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek povídá, tak to já mám pořádku, tohle člověče. To já jdu si lehnout v 11 hodin, počítám si do 3 a spím. Pánu, tak to máš teda dobrý nervy, když takhle krásně usneš. Pánu, tak abych nekecal někdy do 3:30. Na jevištěnu té trapasů spousta, ale já bych vám řekl spíš takovej trapas, který se mi stal v loni. Byl jsem za jedním kamarádem v nemocnici a šel jsem, to bylo ve středu odpoledne, a jak jsem tak šel, tak proti mě šly 2 hrozně hezký mladý sestřičky, smály se na mě a pan, to je bezvadný, mladý holky, smějí se na mě. Za chvilku šly 2 sestřičky, zase se smály a pan Hergo, to mám nějaký den, to dobře nějak vypadám, že se na mě smějou mladý holky. Když se smála asi 4. nebo 5. sestřička, tak už mi to bylo divný. Já asi jsem prostě nějak jako dneska ve formě. Přišel jsem do vrátnice a ta paní vrátná povídá, pane Krampolo, sundejte si nábleky. Takže mi spadl hřebínek a byl trapas pěkný.
0: Myslím si, že celý ten projekt, který dělal Nikdo není dokonalý, vlastně spočíval na umění toho Jirky, který vždycky dokázal cokoliv okomentovat krásným nějakým fórem a všichni, kteří jste to viděli a mohli jste to sledovat, měl tam samozřejmě kolem sebe známé osobnosti, ale kdykoliv někdo jako z nich zaváhal a nemohl se na něco vzpomenout, tak Jirka do toho skočil a zachránil ho, anebo okamžitě použil nějaký jeho zkušenosti z vlastního života.
5: Je to několik let, byl jsem v divadle a tam v první řadě seděla taková velice hezká dívka, tak jako se na mě usmívala, tak jsem se jako začal naparovat. Nabarvil jsem si peří. Skončilo to představení, já jsem šel tam do toho klubu a tam byla tato dívka, tak na mě koukala, tak se usmívala, tak jsem jako dělal takovýho jako prajera, a jak se říká, a ona pá, já vás znám. Jsem říkal, jo, to je bezvadný, no. Babička s váma chodila do školy. Tak mi spadl hřebínek, tak jsem se začal usmít jako trošku jako blbeček. Já si, jo, no jo, no. A co babička, jako, co pořád dělá takhle? Ona pá, s babičkou je to moc špatně. Tak bylo, no, takže prostě víte, že vytahovat se nevyplatí.
0: Nutno říct, že Jirka královal dabingu. Prostě když se ozval on jako Louis de Finé, nebo on jako Belmondo, tak člověk měl pocit, že je to lepší než originál. A myslím si, že všem těm inscenatým zahraničním pomohl velmi se dostat na náš trh.
7: Graušku, pospíš si. Už jdu. Ty jsi se rozhodl. Úplně mě pobláznit, viď, pojď.
8: Bruno, měj rozum, neblázni, prosím tě, nech to, neblkni opravdu. Hele, zůstaň tam. Nech to, Bruno, neblkni.
4: Já bych teda jenom krátce o tom dabingu, tak já se děkuju hlavně, že mi dávají toho Belmonda a teď jsem byl poctěn, protože jsem dostal dva filmy Louis de Fineho a bylo to strašně těžký, já hrozně děkuju, že mi to dali, ale po panu Filipovským dělat Louis de Fineho, to je opravdu, to jsem považoval za sebevraždu. Mě to tedy, jako já jsem myslel normálně, když jsem chodil po ulicích, protože jsem to dělal a la František Filipovský a stávalo se mi normálně v restauraci, že už jsem byl tak z toho zblblý, jak jsem furt si pouštěl toho Františka Filipovského, jsem poslouchal, že jsem seděl v té hospodě a najednou z ničeho jsem udělal, já bych si kafíčko, kafíčko, no. Dva cukříky navíc, dva cukříky navíc, no, nejte vždyčka, jako vždyčka, to zamíkají. A najednou jsem říkal, ježišmarja, mě se zbláznil, jako, jak mi to normálně, už jsem z toho tak zblbnul, protože, jak jsem si to furt trénoval.
0: Jirka přicházel a bylo vidět na jeho tváři úsměv. Takže já jsem ho viděl vždycky jako veselýho chlapa, který nikdy neskazí žádnou legraci. A sranda s ním teda byla. To je nutno přiznat. Tak jak já jsem Jirku znal, já si ani nedůvodu představit, že by se někdy základně rozštiloval. Co se týče kumštu, byl docela skromný, ale dokázal se naštvat, když jsme třeba hráli tenis a někdo řekl out a nebyl to out. No tak to teda, pak s Jirkou nebyla žádná legrace. Takže na takových věcech se ukáže, že ta profese je pro ně svatá. Já jsem několikrát Jirku navštívil ve fitku, kde neskutečně zdokonaloval tělo, posiloval tak těžkými závažími, které já bych ani nezvedl. A on to prostě dělal několikrát na bicepsy a já nevím na co, na buchty. Ale je pravda, že já jsem se k tomu nikdy nezapojil. Naopak jsem byl vždycky rád, když jsme si spolu zahráli tenis. A jezdívali jsme i s takovou partičkou do světa, kde jsme hráli, ať to bylo v Turecku nebo někde jinde. Asi už se ani všechno nepamatuju. A s ním byla sranda, on dal třeba kraťas a někdo pro ten kraťas běžel jak šílenej a nedoběh, tak Jirka říkal, no dupy s poklonou. Takový forečky, no.
5: Já nechci být nějaký, já nevím, silák, no. Ale mě tím, že vlastně, že tam přijdeš a zacvičíš si, tak v podstatě to je jako při tom tenise nebo při jakýmkoliv sportu vylezou ty endorfíny neboli hormony štěstí a nejsem třeba dvě hodiny naštvaný, jo. To je jeden z hlavních důvodů, že prostě to je v podstatě fet. Cvičení je opravdu, skutečně to je droga, protože já jsem byl, točili jsme někde v Egyptě asi 10 dní, kde jsem vůbec nic nedělal, akorát teda nedělal, točili jsme na té lodi, ale tý práce bylo minimální. Já jsem těch 10 dní necvičil, já jsem byl smrtelně unavený, říkal jsem si, z čeho můžu být unavený, když tady na zdravém vzduchu prostě, jo. Takže na mě to má velice blahodárný vliv.
0: Musím říct, že Jirka, protože měl velice rád moji ženu a taky ho hrozně trápilo to, co měl doma s Haničkou, to já zažívám s Dádou, tak mockrát se snažil, ale viděl od mé ženy, že to nedopadlo, to se mě na úrodnou půdu, že se má starat sám o sebe, mu bylo řečeno. Ale mě to mrzelo, protože já jsem věděl, jaký on má trápení a to samé trápení jsem měl doma já. Trošku mě bejvalo Jirky líto, když se bavil o Haničce a měl s ní trápení a měl s ní skutečně velký trápení, které ani na konce toho trápení neskončilo dobře. A když nakonec sám se rval se svojí chorobou, tak občas jsem ho viděl, občas ještě přijel i na kurt, ale už nehrál, už se jenom smutně díval. A to říct, že když jsem byl za ním na Františku asi den předtím, než odešel, tak to už jenom jsem cítil, když slyší můj hlas, že mě tak trošku stiskl ruku.

Tak abych v tomhle případě se bál nějak ublížit tomu rozsáhlému kumštu, co on všechno dělal. To je jako je muzikant, který aranžuje, který hraje, který zpívá, který diriguje. Těžko říct, co je lepší. Takže musím říct, že všechno, co dělal, bylo dobrý. Myslím, že na Jirku se bude dlouho vzpomínat a určitě lidé nezapomenou na jeho herecké umění, jeho styl, jak rozesmát lidi, jak jim připravit dobrou pohodu, jak jim připravit i v dabinku to nejkrásnější, jak to vůbec jde. Takže když Jirka, tak úsměv.

0: Na svého dlouholetého kamaráda a muže mnoha talentů Jiřího Krampola vzpomínal v Úžasných životech Felix Slováček. V pořadu zazněla ukázka z francouzského filmu Zvíře. Pořad připravila Kateřina Kubalová.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
2: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
2: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor.
4: Regina.
3: Jakub.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Každé místo má své osudy.
6: A zůstávají jenom ty vzpomínky dochované v těch budovách.
7: Já vidím jenom takovou prázdnou krajinu.
8: Já vidím to město.
5: Jaroslav Rudiš na cestě po stopách literárních hrdinů.
9: Cestou tam si vezli svý naděje, zpátky svý příběhy nebo zklamání.
5: I jejich autorek a autorů.
10: Mě ty místní příběhy začaly fascinovat.
11: To město jakoby na ně zapomnělo.
5: Premiérový cyklus Literární místopis. Ve čtvrtek večer na ČT Art a v iVysílání.
0: Socher slaví 100 let.
12: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Srdcovky od dvojky.
13: Dobrý večer, milí posluchači, minutku po půl sedmé, dneska začínají srdcovky od dvojky a mají datum 8. září 2026. A právě dnešní datum nám nabídne narozeniny hned tří zpěvaček, několik jedniček světových hitparád a nakonec jedno přesně 20-leté české výročí. A také nám 8. září nabídne celkem zajímavou anketu. Ale na to je ještě spousta času. Začneme totiž zpěvákem, který dokázal být rockerem i králem hudební legrace. Dobrý poslech přeje od mikrofonu dvojky Pepa Melen.

Ano, i tahle píseň patří do škatulky dvouminutových hitů. Mimochodem, premiéra filmu Což takhle dát si špenát byla 9. září 1977, takže si v podstatě hrajeme předvečer jejího 49. filmového výročí. Špenát jsme na začátek zvládli a teď můžeme vyrazit do ulic. Právě v tomto zářijovém týdnu kolem 8. září roku 1985 se na první místo britské hitparády dostali David Bowie a Mick Jagger s písní Dancing in the Street. Na špici vydrželi 4 týdny. A původně šlo o Motownovský hit, tehdy ho naspívala Martha and the Vandellas, bylo to v roce 1964 a napsal to Marvin Gaye a Mick Stevenson a Ivy Joe Hunter. Bowie s Jaggerem tuhle písničku, jak už jistě napovídá to datum jejich úspěchu, právě v roce 1985, ale nebyl to jen takový single. Nahráli tuhle písničku pro dobročinnou akci Live Aid. Nahrávku zvládli během několika hodin a hned potom vyrazili natáčet slavný, dokonale spontánní videoklip. Ať už jste odkudkoliv, ať jste kdekoliv, vyjděte ven, pusťte si hudbu a tancujte.

Následující hudební příběh je opředen opět jednou nemilou událostí, a sice leteckým neštěstím. Při takových leteckých neštěstích, ačkoliv oproti autonehodám, jich je samozřejmě o dost méně, tak ve věku 30 let v roce 1963 zahynula Patsy Cline. Dneska by jí bylo 94 let, rodačka z americké Virginie. Jedna z prvních country zpěvaček, které naplno pronikly také do popových hitparád. Ano, to je jedna z průkopnic, která spojila country a pop. Mám pro vás písničku Crazy, napsal jí tehdy ještě téměř neznámý Willie Nelson, což je samozřejmě obrovské jméno nejen country hudby. Patsy Cline se původně vlastně rozhodovala, jestli ji vůbec naspívá, protože se jí to nelíbilo. Bylo to takové jako zvláštní frázování, co tam ten Willie Nelson dal, a při prvním natáčení navíc stále cítila ještě svoji nepohodu, protože když se natáčelo, tak byla po těžké autonehodě a nemohla dost dobře dýchat. Kapela proto natočila pouze hudební základ. Když se zpěvačka do studia vrátila, tak už to zvládla na poprvé a nemuselo se to vůbec přetáčet. Ta nahrávka vystoupala na druhé místo country a na deváté místo americké popové hitparády. A myslím si, že vás tahle píseň vrátí vzpomínkami hodně dozadu. Je to přiznání ženy, která dobře ví, že její láska prostě nemá budoucnost, a přesto se téhle lásky nedokáže vzdát.

krásná, crazy. Nejen od Patsy Cline, ale samozřejmě i od jiných interpretů po celém světě. Tahle píseň už našla desítky různých verzí. Pojďme i přesto, že máme ještě dost času do 6:45, si dát nebo otevřít dnešní anketu. Jak jsem říkal, je spojená s 8. září a to propojuje dva legendární elegány populární hudby. Tak mě napadlo neptat se jen na jednoho, ale zeptám se vás rovnou na oba dva. Takže poslouchejte dobře. 8. září 1935 získal svou první velkou rozhlasovou příležitost tehdy 19-letý Frank Sinatra. Ale 8. září 1939 měl premiéru film Christian, který

A jaké písně těchto dvou velikánů, těchto úžasných gentlemanů máte rádi? Já vás teď zavedu ještě vlastně do Československa, i když už tehdy Československo nebylo, bylo Česko a Slovensko. Nicméně český interpret natáčel v Bratislavě. Bylo to v roce 1995, nahrávalo se v bratislavském studiu Ebony. A Ivan Král, někdejší spoluhráč Patti Smith, tak ten hrál na kytaru. Slovenský kytarový mák Andrej Šeban tentokrát usedl ke klávesám. No a autor této písně o tom řekl, že někdy výměna rolí může pomoci písničku odlišit, zcela odlišit od ostatních. O čemže mluvím, to už začíná právě teď. Janek Ledecký jako autor této písně. Budu všechno, co si budeš přát.

Je to tak, ano, voda, čo ma drží nad vodou. Tahle píseň nevznikla jako obyčejná věc. Voda, čo ma drží nad vodou, vznikla v roce 1999 pro film Fontána pre Zuzanu 3 a text přinesl básník Josef Urban. Hudbu k němu složil Vašo Patejdl. Dneska slaví 660. narozeniny americká zpěvačka, skladatelka Amy Mann. V 80. letech vedla skupinu Till Tuesday, ale následně se stala, ačkoliv americká písničkářka, tak jednou z nejoceňovanějších písničkářek. Mám tady věc, která má název Save Me, neboli Zachraň mě, a tu napsala přímo pro film Magnolia režiséra Paula Thomase Andersona. Jejich spolupráce, tedy režiséra a autorky zpěvačky, byla neobvyklá. Režisér se totiž těmi skladbami inspiroval už při psaní scénáře a později přiznal, že film vlastně tvořil jako adaptaci písní Amy Mann. Tahle píseň uzavírá celý příběh a zpěvačce přinesla nominace na Oscara, na Zlatý glóbus a dokonce i na cenu Grammy. Je to velmi tichá prosba člověka, který už několikrát ztratil důvěru, ale ještě jednou riskuje a ptá se, zda ho někdo dokáže zachránit před samotou.

Save Me a Amy Mann. Jde další dnešní oslavenkyni, australská zpěvačka Darlene Čech. Tahle žena dneska slaví 61. narozeniny. Je to také v podstatě písničkářka, je to žena, která si sedla ke starému rozladěnému klavíru. Tam začala hrát a ve chvíli, kdy měla obrovské starosti s rodinou, s budoucností a s penězi, tak začala přemýšlet. A k tomu přemýšlení otevřela svaté písmo a tam začala číst a skládat. Poselství o nalezení pevného bodu ve chvíli, kdy člověku docházejí vlastní síly, to je Shout to the Lord.

4 minutky po 7 večerní srdcovky od dvojky s datem 8. září. A právě 8. září je datum dvakrát vepsané do dnešní ankety. 8. září 1935 získal svou první velkou rozhlasovou příležitost tehdy 19-letý Frank Sinatra. A 8. září roku 1939, i když ano, samozřejmě, jak mnozí z vás píší, už to nebylo hezké období pro Čechy nebo vlastně Čechoslováky, tak tehdy měl premiéru film Kristián, který z Oldřicha Nového udělal jedinečný symbol šarmu a konec konců dal nám písničku jen pro ten dnešní den. A já se vás ptám, kterému z těchto dvou gentlemanů byste svěřili jednu romantickou srdcovku, jestli by to byl Oldřich Nový, Frank Sinatra nebo dokonce oba. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na SMS bránu 702 222 220. Mnozí z vás píší, že to musí být oba, třeba Míla píše, je těžké se rozhodnout mezi oběma adepty, každý má své charisma a zůstanou v našich srdcích. Určitě oba, nejen díky tanečním kreacím, filmovým rolím, zpěvu a tak dále. To píše Míla, děkuju, dobrý večer, pane Milene. Na první dobrou Oldřich Nový, od něho mě ale žádná písnička zrovna nenapadá, píše posluchačka Jana. Nemůžu jinak, pro mě je to Sinatra, píseň Sladké hlouposti a to vše. Zdraví paní Naděja. Dobře, super, mám radost, tedy dvě zásadní jména, Frank Sinatra a Oldřich Nový. Oba jsou vázáni dnešním datem 8. září, jeden roku 1935 a druhý roku 1939. Jak to máte, když slyšíte tato jména? Napadají vás písně a jsou ve vašem životě nebo objevili se ve vašem životě tito dva muži? Já mám pro vás teď rok 1965 a jednu z písní, která katapultovala tuhle kapelu mezi nejpopulárnější domácí kapely. Dej mi víc své lásky, Olympik!

Opět se vrátíme do mého oblíbeného vydavatelského domu, no takhle do mého, do mnou oblíbeného vydavatelského domu, protože Motown Records je samozřejmě něco, na co jsem neměl šanci se ani osobně podívat, ale baví mě to, jaká muzika se tam dělala, kdo všechno tam byl, jak to bylo s Gordym, jak to bylo s jeho sestrou, jak to bylo s Marvinem Gayem, protože Marvin Gaye 8. září roku 1973, tedy před 53 lety, obhájil už po druhé vlastně americkou popovou jedničku a byla to písnička Let's Get It On, kterou napsal společně s Adam Townsendem. Je to píseň, ve které je touha, něha, vzájemnost a přesvědčení, že na lásce dvou lidí není nic špatného. Let's Get It On.

Taková malá hudební resuscitace, samozřejmě dávno po smrti Marvina Gaye vznikají nové a nové verze i téhle písně, která před 53 lety v originále byla americkou jedničkou. Marvin Gaye ale tady zůstává stále, i když jeho osud ukončil přímo jeho vlastní otec, který pohádce, kterou mezi sebou měli, tak ho zastřelil před vlastním domem. Ale to už je zase úplně jiný příběh. Dneska máme anketu, ve které píšete, jestli byste tu, řekněme, romantickou srdcovku darovali buď novému a nebo Sinatrovi, a nebo oběma. Rozhodnout se, zda Oldřich Nový nebo Frank Sinatra je přímo Sofiina volba, ale nelze-li oba, pak Oldřich Nový tomu česká kultura dluží. Ať se daří srdcovkám, píše paní Blanka, děkuju moc. Za protektorátu hudební redaktoři zpevňovali páteř lidí. Jo, jo, tak to bývá, píše Jirka, děkuju moc za tuhle zprávu. Jak už jsem říkal, nebylo to jednoduché v těch letech. Bavíme-li se právě o roce 1939, kdy měl Kristián premiéru, tedy s Oldřichem Novým. Zdravím, mám ráda oba dva, jak herce, tak zpěváka, ale oni jsou to na svou dobu, ve které žili, šarmantní, zdvořilí, uctiví, a to nám tu dnes chybí, píše Adel, děkuju i za tuhle zprávu. V každém případě Oldřich Nový, to tady mám, v každém případě Oldřich Nový, nejen kvůli šarmu, ale hlavně kvůli jeho charakteru, píše Petr. Pan Nový jako příklad a Frank Sinatra jako muzika, ale ženy české dík, píše Jirka. Tak pojďme dál, mám tady pro vás muže, který se narodil v Karlových Varech, ale kdo to neví, řekl by, že to je čistokrevný Slovák. Tohle je Vašo Patejdl a Kněz je moja. A Kněz je moja.

Slyšeli jsme Garáž a jejich Muchomůrky bílé, trocha undergroundu v srdcovkách. Slova jsou básníka Egona Bondyho a hudbu napsal Milan Mejla Hlavsa. Pojďme se nyní podívat na 8. září roku 1990, protože tehdy se poštěstilo Johnu Bon Jovimu, aby měl svoji vlastní solovou jedničku v americké hitparádě. Mimochodem je to jediná jeho, mimo skupinu Bon Jovi, samozřejmě to jich bylo víc. Ale tenhle příběh, který teď rozplétám, je z filmu Mladé pušky 2. Tvůrci filmu chtěli použít úplně jinou písničku, byla to písnička Wanted Dead or Alive, ovšem to je písnička, kde se v textu řeší život rockové kapely a John Bon Jovi říkal, že tohle prostě do westernu nepatří. No a přečetl si scénář a napsal úplně novou písničku. Na nahrávce navíc zahrál nezaměnitelné kytarové solo Jeff Beck. A tenhle text je opravdu napsán podle scénáře. Je to z hlavy pistolníka, který tuší, že se konec blíží, ale neprosí o záchranu, chce odejít hrdě po svém a v plné slávě. Právě tahle filmová velkolepost z téhle písně udělala víc než pouhou soundtrackovou píseň. John Bon Jovi, Blaze of Glory.

Možná, že si dneska večer někteří z vás dají nějaký western a třeba zrovna Mladé pušky 2. Nechám to na vás, jestli jsem vás trochu nalákal. Anketa stále platí. Máme 8. září a v roce 35 dostal tehdy 19-letý Frank Sinatra poprvé velkou příležitost. A v roce 1939, 8. září, byla premiéra filmu Kristián, to znamená Oldřich Nový. Já se vás ptám, když slyšíte Oldřich Nový nebo Frank Sinatra, jestli oba tito pánové jsou vám blízcí, jestli vám nějak zasáhli do života, alespoň tedy jejich filmy, případně jejich písně, jejich hudba nebo minimálně jejich šarm. Už za chvilku se k tomu dostaneme. Teď mám pro vás v srdcovkách jedno přesné výročí dvacetiny. Co jsou to dvacetiny v životě člověka? No, když se dívám na svého 20-letého syna, tak je to poměrně dost, ale když to tak jako zvážím sám od sebe, tak to bylo vlastně nedávno, 20 let zpátky. A debutové album tehdy vydávala pražská kapela Provizorium. Vyšlo 8. září 2006 a Tomáš Sehnal jako autor hudby i textu tehdy napsal písničku, kterou s ním naspívala Lucka Vondráčková. Ta písnička má název Voda.

Tolik 20 debutového alba kapely Provizorium a písnička Voda, kterou natočili s Lucí Vondráčkovou. Máme tady anketu, ta anketa je úžasná v tom, jak reagujete. Většina z vás píše obě jména, někdo jasně Franka Sinatru, někdo jasně také Oldřicha Nového, ale je tady také jedna docela zajímavá úvaha. Jestli pak současná generace vůbec zná Oldřicha Nového, má vůbec šanci ho poznat, na rozdíl třeba od Franka Sinatry, jehož písně jsou různě ve filmech a jako i v současných filmech, ta muzika prostě žije dál. Děkuju moc za to, pan Jaroslav se tady příjemně rozepsal na tohle téma. Já myslím, že i srdcovky mohou prostě mnohým posluchačům i těm mladším přinést docela zajímavý pohled. Dobrý večer, Pepo, můj vítěz je Oldřich Nový a to jako Celestin a Floridor, Vlasta Praha Strašnice. Děkuji moc za tuhle zprávu. Okamžitá hymna My Way a další písně tohoto šarmantního muže Franka Sinatry. No a galantní Kristián je také chlouba naší země. Děkuji moc, to píše Kajka. Pak je tady poděkování za mailu Hlavsu. Děkuji, Martine, za celkem dlouhý e-mail. Jasně, Frank Sinatra, píše Honza. Mám pro vás teď věc, která je z roku 1950. Má název Like Be a Lady a je to samozřejmě Frank Sinatra.

Štěstě najdáma, luck be a lady. Tohle o tom věděl Frank Sinatra docela dobře, protože mnoho svých nocí trávil v Las Vegas v některých kasínech, kde byl v podstatě doma. A tuhle tu písničku ve filmu, kde Sinatra hrál hazardního hráče, zpíval Marlon Brando, ale Sinatra si ji půjčil, v 60. letech ji přetočil, tak jak jsme ji slyšeli. Ale 8. září 1935, to bylo to datum, kdy tehdy 19-letý Frank Sinatra dostal první šanci stát se hvězdou, a to se povedlo. A 8. září roku 1939, tak to byla zase premiéra filmu Kristiána. Oldřich Nový, píšete mi ještě spousty vašich názorů na oba a většinou se shodujeme na tom, že jsem vlastenka jak poleno, ročník 37, přesto mám raději Sinatru, píše Naďa, a to, tím bych to asi zavřel. Já vás nepřipravím o Oldřicha Nového, samozřejmě ten je tady právě teď, ale úterní srdcovky pomalu končí a vy nemusíte ladit jinam, protože dvojka vysílá dál. Já už vám teď popřeji. Mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude seriál o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jsem tu s dalším vyprávěním ze seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Vrabci přinesli nemocné Rozárce semínko. Rozárka ho zasadila a pak se divila, co jí v květináči vyrostlo. A divila se i maminka. Jen tatínek se nedivil, protože on si tuhle pohádku vymyslel. Dal jí název o polívce, o bramboráku a o houpačkách. Tak honem do postýlek. Začínáme!

0: Dobrý večer, děti. Tahle pohádka je pro všechny děti, ale pro nastydlý a nemocný obzvlášť. O polívce, o bramboráku a o houpačkách. Tak co, Rozárko, jak ti je?
1: Tati, já už se asi nikdy neuzdravím.
0: Ale prosím tě, jednou dvakrát se vyspíš a budeš zase fit?
1: Nebudu. Protože jak musím pořád ležet a spát, tak se mi už vůbec ležet ani spát nechce.
0: Tak já ti povím pohádku?
1: Ne, já ti budu vyprávět pohádku.
0: Dobře, to jsem zvědav.
1: Bude to velice krátká pohádka.
0: A o čem bude?
1: O polívce.
0: O polívce?
1: Ano, bude o polívce. Byla jedna paní míchačka a té utekla polívka a polívka se pak vrátila. To je konec.
0: To je celé?
1: Ano, to byla malinkatá pohádka.
0: No počkej, a co to bylo za polívku?
1: Houbová.
0: A kde byla? Kam šla, když té paní utekla?
1: Na procházku přece.
0: Sama?
1: Ne, ona má kamarádku, ještě jednu polívku.
0: Jasně. Takže šli spolu k řece na procházku.
1: Ne, šli na hřiště.
0: Jako na fotbal?
1: Ne, na písek. Ty polívky šly na písek. Hrát si a vařit.
0: Dobře, takže polívky si hrály na písku a vařili si tam a povídali si?
1: Ano, povídali si o tom, že mají v břiše Pána Boha.
0: Cože mají v břiše?
1: Pána Boha. On jim tam bydlí, ten Pán Bůh, a ještě tam bydlí spousta pejsků a kočiček.
0: Tak dost. Já nechci mít v polívce pejsky ani kočičky a rozhodně tam nechci mít Pána Boha.
1: Ale sníst jí musíš. A když jí nesníš, tak půjdeš od stolu a nebudeš se koukat na žádný večerníček a půjdeš rovnou do postele a spát.
0: Tak dobře, dobře, dobře. Dobrou noc.
1: Ne, teď počkej, líbila se ti ta pohádka? Nevadí, že byla o polívce?
0: Nevadí ani náhodou. Někdy jsou pohádky o polívce mnohem lepší než ty o princeznách. Já třeba znám jednu pohádku o bramboráku.
1: Tak říkej.
0: Velký frajer bramborák utekl z pánvičky a šel po poli na procházku. Byl hezky připálený, tak se pořádně prsil, ale zafoukal z boku vítr a bramborák sebou plácl na zem a styděl se zvednout, aby nikdo neviděl, že má špinavý záda. Kolem rostly samý krásný raný brambory a ty říkali, teda, to je ale krásně připálený bramborák. A bramborákovi to dělalo dobře. Tak tam zůstal a dělal, že se jako ještě opaluje na sluníčku.
1: Byl ten bramborák nafoukanej?
0: Byl. Ležel tam ještě dlouho. Přišli lidi, brambory vykopali a sklidili, ale bramboráka tam nechali. Asi si mysleli, že to je schnilý list nebo nějaký kravinec.
1: Fuj, já už chci nějakou normální hezkou pohádku.
0: Která tě uzdraví?
1: Jo.
0: Tak to mám jednu o princezně Rozárce a o houpačkách. Ta tě uhoupe, že ani nebudeš vědět, jak usneš.
1: Je, vyprávěj.
0: Sněžilo strašně moc. Všude bylo sněhu po bříško a nikde ani drobek, ani kousek trávy. Princezna Rozárka byla nemocná a koukala se z okna. Já jsem na tom špatně, říkala si. Ale ti ptáčci venku jsou na tom mnohem hůř. Na zahrádce se dva vrabčáci rvali o nějaké zrníčko. Dej mi ho! Moje je! Opovaž se do něj zobnout! Rozárka je viděla. Nazula si vysokánské tátovy boty, vyšla ven a zavolala. Neperte se, kluci! Tady máte jídla, každý habaděj! A hodila jim dvě půlky svého rohlíku. Vrabčáci skákali a poletovali radostí kolem ní a volali Šumanko, to je Rozárko, to jsou dary, že tím nakrmíme celé rodiny. A pak jeden vrabec vzal to zrníčko, co se o něj prali do zobáku a podal ho Rozárce. A tohle zrníčko, to si nech ty. A ten druhý vrabec přikývnul. Určitě bude vzácné, protože vypadlo ze zobáku velkému tažnému ptáku, kterého jsme předtím nikdy neviděli. Ani nevíme, odkud letěl, ani kam letěl, ale byl teda veliký jako letadlo. Princezna Rozárka si semínko vzala a donesla ho domů a bylo krásné. Rozárka ho běžela ukázat mamince královně, ale ta se na Rozárku zlobila. Co si tam venku dělala, vždyť si nemocná. Rozárka ji ukázala semínko. Podívej, mami, co jsem dostala od vrabčáků za rohlík. Ale to je mi nějaká vzácnost, divila se maminka. Takové semínko jsem ještě nikdy neviděla. Chceš, abychom ho zasadili? Ano, vykřikla Rozárka a už se tetelila napětím. Zasadili to semínko do květináče a zalili vodou ze zlaté konvičky a lekli se. Semínko poskočilo a hned z něj něco rostlo. Klíček, kmínek, větvička a hnedle malý stromeček. A do toho pořád, jako by někde hrál malinký hrací stroječek písničku. Rostly tomu větve a na větvích různě barevné květy a z květů plody. A kdo to kdy viděl, vždyť ty plody, to byly malé houpačky. Malinkaté a nádherné. Tady byla houpačka jednoduchá, jenom prkínko na provázku, ale tady rostla rovnou houpací síť. A tady vyrostla houpačka pro dva, lodička, jako mají na kolotočích. A tady zase rostla houpačka pro mámu, tátu i bráchu, houpačka pro celou rodinu. A na úplném vrcholu stromu vyrostla rozhledna, ale ne obyčejná. Byl to kolotoč. A pořád jakoby zevnitř toho stromečku zněla písnička. To je houpačkovník, řekla maminka královna. Na jaře ho zasadíme na zahradu a v létě se na něm budeš houpat se všemi svými kamarády. Princezna Rozárka tleskala rukama a pak se zamyslela a dostala nápad. A až budou houpačky zralé, tak je sklidíme a uděláme z nich houpačkovou marmeládu nebo houpačkovou šťávu a pro tatínka krále uděláme houpačkové víno. Maminka měla radost z rozárčiných nápadů a z toho, že holka už vůbec nevypadala nemocná. Šla ke knihovně, otevřela starou knížku a četla. Houpačkovník je velice vzácný strom, který roste na planetě houpaček. Rozárka pak na houpačkovník posadila všechny své hračky a postavičky, které měla kolem postýlky a chtěla je začít houpat, ale pak si všimla malinkaté páčky nahoře u kolotoče. Zmáčkla ji a tu vykouknul malý hrací strojek. Všechny houpačky se začaly houpat sami a ze strojku zněla tahle písnička. Tam, co dneska svítá, tam je cesta rytá a ten, kdo jí reje, se moc krásně směje. Na obloze špáček z planety houpáček, krásných snů a hráček má plný zobáček. Tak to je celé, Rozárko. Spíš? Neboj. Až se ráno probudíš, určitě už budeš zdravá. Tak pšš. Dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Noční mikroforum.
4: Hostem Barbory Čuekos bude publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinova. Čím ji okouzlili Anglie, Mongolsko a Bhútán? Jak bychom ve srovnání s Bhútánci dopadli my Češi v měření úrovně štěstí a kvality lidského života? A existují vědecké výzkumy ohledně prospěšnosti přechodových rituálů?
3: Noční mikroforum.
5: Dnes večer po 10:30.
3: Na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemný úterní večer z Dvojky.
6: muž vznešený, zrozený k ozdobě jména českého. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Martin Hrdinka a hitparáda dvojky v 21 hodin. Ve 22 hodin hororová četba Parfém. Přijde také host nočního mikrofora a nechybí ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je úterní večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Dnes vám budeme vyprávět o
2: muži vznešeném, zrozeném jedině k ozdobě jména českého.
1: Tážete se, komu náležela tato vzletná slova? Našli jsme je v latinském spise
2: Podobizny učenců a umělců Čech a Moravy,
1: vydaném pány Ignácem Bornem a Mikulášem Adauktem Fojtem. Takovými a podobnými dedikacemi častovali různí vzdělaní hofmistři a knihovníci své chlebodárce, bez ohledu na to, zda dotyční v skutku sluli ctnostmi a snahami o věci nejlepší, či nikoli. Pánové Born a Fojt však na nikom mocném závislí nebyli, proto mohla být jejich slova pravdivá. A taky byla. Adresátem byl František Josef Hrabě Kinský. Jeho život tvořící obzvlášť drahý kamínek v mozaice našich zaznamenání hodných osobností se vám pokusí zprostředkovat
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor pořadu Josef Veselý. To jsou tedy ti, kteří vás dnešními toulkami budou provázet. Ještě je třeba jmenovat knižního inspirátora Petra Horu Hořejše a režiséra Jaromíra Ostrého.

0: František Josef se narodil v Praze 6. prosince roku 1739. Podle záměru svého otce, královského českého místodržitele a nejvyššího českého dvorského kancléře Františka Ferdinanda Kinského se připravoval na státní službu studiem na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni a studiem na právnické fakultě Univerzity Pražské. Převzal sice po otci úřad rady při apelačním soudu, avšak neklidné doby sedmileté války ho přivedly do armády. Vstoupil jako dobrovolník do dragounského regimentu, v němž už v hodnosti plukovníka sloužil jeho starší bratr Josef Kinský. Regiment byl nasazen do války s Pruskem a mladší Kinský prošel se zdarem ohněm bitvy u Kunovic. V témže roce v hodnosti podporučíka obsazoval Berlín.
1: Jeho vojenská kariéra v době války byla rychlá. Zakoupil si hodnost hejtmana.
2: Zakoupil? Snad byl zvolen, ne?
1: Zakoupil. Jiná doba, jiné mravy.
2: No, kdo ví. Možná, že tehdejší mravy byly oproti těm dnešním přece jenom slušnější.
1: A pak už to šlo ráz na ráz. Během 8 let se stal majorem, měl 20 let, když z něj byl plukovník a velitel regimentu.
3: Tahle ta rychlost postupu v hodnostech...
2: Ani ne tak postup, jako spíš trysk.
3: Prokazuje, že určitě nemalý vliv majetku a rodu byl u Kinského znásoben zaujetím pro vojenské povolání i nemalými schopnostmi.
1: Na tom nebylo nic mimořádného.
3: Zcela neobvyklé však bylo, když se tento mladý důstojník v plukovnické uniformě začal pravidelně objevovat v posluchárnách Filozofické fakulty Pražské univerzity a se skutečným zájmem sledoval přednášky profesora Tesánka o vyšší matematice a jejím využití ve stavitelství pevností.
1: A rovněž velice nezvyklé bylo, když u svého regimentu založil školu pro tambory.
3: A mladým kadetům začal přednášet geometrii.
1: Takovéto počínání neušlo pozornosti u dvora.
2: A co, byl potrestán pro nadměrnou iniciativu?
1: Byl povýšen na generálmajora a pořád mu ještě nebylo 30 let.
0: Poměry, v nichž žijeme, jsou v skutku zdrojem vlastností mysli.
2: Tuhle tu myšlenku a četné jiné vtělil František Josef Kinský do německy psaného spisku, který vyšel v Praze. Na místo jména autora bylo uvedeno
0: od Čecha.
2: Kinský se autorství své úspěšné prvotiny vzdal.
0: Výchova nejvíce určuje vlastnosti mysli. Kdyby tomu tak nebylo, pak by všechny snahy o výchovu srdce byly zbytečné a naše ctnosti by závisely na pouhopouhém údělu. Nemohu nikdy uvěřit, že by se zlí lidé zlými už narodili. Lidé se rodí se slabostmi, aniž by však tím byli předurčeni k té či oné nectnosti.
2: Tolik obecné názory, dlužno dodat nikoli běžné v Kinského století.
1: Generál Kinský později vyučoval ve vídeňském Novém Městě na Tereziánské vojenské akademii.
3: Při výuce zeměpisu uplatňoval tento postup.
0: Vyjdeme-li ze zeměpisu Nového Města, známe-li hranice Štýrska a Uher, bude pak snadné odtud se orientovat a tak bude každému, bez velkého lámání hlavy, sousedit pěkně země se zemí až po Kamčatku a Monomotapu.
2: Kde je Kamčatka, to víme. Monomotap je na jihu Afriky.
3: A při vyučování dějepisu...
2: Což přiznejme, je tomuto seriálu zvláště blízké.
3: Měli Kinského principy tyto důsledky.
0: V dějepisu je protismyslné vyhledávat zahraniční příklady a domácí zanedbávat. Ty by vždy měly mít přednost před ostatními, neboť podle mých slovanských předsudků nedovedu si jinak představit, než že Čech má stejně dobře jako římské dějiny a na prvním místě znát české dějiny a své vlastní Aurely a Antonie.
2: Tato slova lze podepsat i dnes. Pravda, platné nám to už moc není.
0: Není dobře možné naučit dítě dobře latinu potud, dokud dokonale neovládá mateřskou řeč.
2: Kinsky ještě neskončil. Svoji myšlenku dovádí až do konce.
0: Při slovech svou vlastní řeč bych ihned dodal českou řeč. Přiznávám, že já jako dobrý potomek Slovanů jsem zdědil i předsudek, že jestliže mateřskou řečí Francouze je francouzština a Němce němčina, pak mateřskou řečí Čecha musí být čeština.
1: Generál Kinsky vládl svému vzdělávacímu ústavu čtvrtstoletí.
3: Za tu dobu získal obrovské množství cenných poznatků a zkušeností, které se mu promítly i do výchovného stylu a stavby učiva.
2: V jakém věku vstupovali mladí muži do vojenské akademie?
1: Ale kde pak mladí muži? Byli to kluci 8-9 letí.
3: Kinsky je rozděloval do 11 tříd. Ne podle věku, ale podle jejich schopností a předpokladů.
1: Byl sice osobně velice přívětivý a ohleduplný ke všemu a ke každému.
3: Ale na pořádku a kázni trval nekompromisně.
1: Pořádek ovšem nechápal jako rákosku, nýbrž jako řád, systém.
0: Zvyknou-li si pořádku a čistotě v internátě, je s tím opak, tedy nepořádek a nečistota odporná.
1: Učebny, jídelny, ložnice a klubové místnosti musely být účelné a praktické.
0: Aby se prach v nich neschromažďoval.
3: Zkoušky byly v akademii 3. Jednou týdně, a to v pondělí, potom po 3 měsících a nakonec půlroční veřejné, po Velikonocích a na podzim.
1: Kinsky svoje chovance neotravoval žádným zkoušením v létě.
3: Při zkoušce se musel posluchač vždy obracet nikoli k učiteli, ale ke svým spolužákům, aby se tak zároveň učil mluvit před více lidmi.
1: Vedle mateřského jazyka, se kterým se začínalo, se učilo kreslení. A to tak, že se žákům předkládaly rytiny historického obsahu k iluminování, čímž se měl současně podněcovat jejich kladný vztah k dějepisu.
3: Následovalo psaní a 4 základní početní úkony.
1: Pak přišly na řadu návštěvy dílen a v dalším období zdokonalení v mateřštině.
3: Do 13 let měli chovanci pravidelné hodiny kreslení a čtení.
1: Do 14. roku přibyly ještě hodiny věnované zdokonalení v němčině a francouzštině.
3: Talentovaní jedinci přibírali rovněž výuku hudby.
2: Na Kinského škole prostě neplatilo, že inter armae silent muse.
1: V 11. roce začala matematika, ve 13. geometrie.
3: K té měl pan generál, podobně jako k dějepisu, osobitý vztah. Vždy v ní vyžadoval konkrétní výklad doplněný konkrétními příklady.
2: Komenský by z něho měl upřímnou radost.
3: Trval na tom, že aplikaci geometrických pouček mají studenti uplatnit zejména při mapování, což je, jak říkával,
0: jednak poslední prostředek nácviku oka pro správné měření, jednak prostředek k posílení představivosti o krajině podle mapy.
3: Kolem 13. roku věku byl zahájen i výcvik v šermování a pomalu i jízda na koni.
1: V 15 letech se studenti začali učit anglicky a italsky, dále měli logiku a metafyziku.
3: V 16 začali s fyzikou a dalšími přírodními vědami, které se učili až do 18 let.
1: V 18 si přibrali právovědu a státovědu.
3: Když dosáhli 19. roku, začali se už učit ryze vojenským předmětům, a to až do svého 20. věku.
1: Když bylo chovancům 21 let, tak se vydávali do světa na zkušenou.
3: Velkou pozornost věnoval pan generál rozvrhu hodin.
1: Razil zásadu 9 hodin spánku, 3 hodiny na snídani.
2: Prosím?
1: 3 hodiny na snídani, oběd, svačinu a večeři.
2: A to jo.
1: Zbylých 12 hodin určeno výchově.
3: Ale ani těchto 12 hodin neznamenalo zápřah v jednom tahu s krátkými přestávkami.
2: Snad zaujme postup výchovy v jednom dni, tak jak je Kinsky doporučil. Šlo samozřejmě o výchovu dítěte v rodině.
0: Po 15 minut katechismu a učení elementárního Následuje čtvrthodinka, kdy si může dítě volně poskakovat a hrát. Poté následuje opět čtvrthodinka, v níž se dítě učí odhadování vzdálenosti jednotlivých předmětů v místnosti, a čtvrthodinka elementárního učení, po níž následují mířené nebo volné hry s míčem, jež se konají za každého počasí. V další čtvrthodince se dítě naučí některým výrazům ze tří různých řečí – česky, německy, francouzsky. A tak se střídavě postupuje učením a hrou dále. Jednotvárnost v rozvrhu hodin je pro dítě nevhodná. Rozvrh hodin však děti znáti nemají, neboť právě neočekávané zaměstnání je pro dítě lepší než pedantické lpění na pevném rozvrhu.
2: Nevím, co tomu říkají dnešní pedagogové, ale podle mého byl pan Kinský kadet, tedy hodností byl generál, ale jinak to byl kadet.

0: Inskému se nejenom čeština, ale mnoho dalších věcí posunula do poloh jeho stavu vzdálených.
1: A když už jsme u jeho stavu,
2: tedy u aristokracie,
1: tak do ní se Kinsky pustil, aniž by si bral jakékoliv servítky.
0: Na svou dobu nezvykle ostře odsoudil nepatrné vědomosti šlechty a nabádal jí k větší péči o vzdělání, protože nevědomost si zasluhuje jenom výsměch.
1: Pokáral šlechtu za zvyk dívat se na ostatní lidi z patra, jako by byla stvořena ze zvláštní hmoty.
0: Zasazoval se o to, aby žáci,
1: včetně žáků urozených,
0: rozuměli zednickým a tesařským pracím.
1: Což souviselo samozřejmě s výstavbou opevnění a mostů.
0: Pohrdal parfémovanými darmošlapy.
1: Satyrou stíhal jejich cizí vychovatele.
3: Dvormistr,
2: neboli hofmistr, v této souvislosti vychovatel dětí v panovnických a šlechtických rodinách.
3: Dvormistr se písemně objednává v Paříži často méně opatrně a obezřetně, než se v Anglii objednává kůň.
2: A aristokratovi dával najevo:
3: svět ho může dobře postrádat i s jeho příjmem 100 000 zlatých a s ještě mohutnějším rodokmenem. On sám se však bez světa obejít nemůže.

0: Ke jménu muže, kterému jsme věnovali dnešní schůzku, patří ještě jedno. I ono tu už padlo.
1: Ignác Born.
0: Ani jeho postava by neměla upadnout v zapomenutí?
1: Ve svém oboru se proslavil jako původce nového postupu amalgamace zlatých a stříbrných rud. Stál na počátku české moderní mineralogie, petrografie a paleontologie. Zároveň byl v době svého pražského pobytu duší pražského společenského života. Vydával německy psaný týdeník a stal se prvním prezidentem soukromé společnosti v Čechách pro povznesení matematiky, vlasteneckého dějepisu a přírodopisu.
2: Tento pan Born,
0: který se podepisoval celým jménem jako Ignác Antonín Šlechtic z Bornů, věnoval, jak tu již z kraje padlo, jedno svoje dílo právě hraběti Kinskému.
3: Nezůstalo jen u dedikace. Z těch mužů se stali skuteční přátelé.
2: Tato dvojice nakonec tvořila jakousi páteř učené společnosti.
1: Již dlouho jsem se domníval,
0: těmito nevinnými slovy rozpoutal Ignác Born bouři, která strhla nejednoho vědce. A nejenom vědce, i jednoho světoznámého básníka, což dnes dokážeme jenom stěží pochopit.
1: Již dlouho jsem se domníval, že při důkladnějším průzkumu se musí i v Čechách nalézt pozůstatky sopečných hor a stopy po nich.
0: Zdánlivě nezávadná věta. Kdopak by v ní hledal budoucí vášnivý spor?
2: Born prověřoval zprávy o dokladech po sopečné činnosti v okolí Karlových varů.
3: Prověřoval i Balbínovy zprávy o tom, že v okolí tehdejšího Falknova,
0: dnešního Sokolova,
3: se očekávala sopečná erupce.
1: Posuďte, pane hrabě,
0: psal dále Born v dopise Kinskému,
1: jak velice se má žádostivost oživila, když jste mi sdělil zprávu, že jste poblíž Chebu objevil horu ze sopečných láv a mne tak přátelsky vyzval k jejímu prozkoumání. V posledním dopise jste mne žádal, abych vyhotovil její malý popis. Poslušen vaší žádosti posílám vám celý článek, jejž jsem pro svou potřebu o cestě do Chebu a o malé sopce složil.
0: Ten skutečně přiložil a dodal k němu.
1: Váš poslední objev vyhaslé sopky u Chebu je neklamným důkazem, že vše posuzujete zkoumavým zrakem důkladného přírodovědce, že se nenecháváte zaslepit běžnými ságami a předsudky a že se dychtivě chápete každé příležitosti k podnícení rozmachu přírodopisu Čech.
0: A co to vlastně pan hrabě Kinský objevil a pan šlechtic Born popsal?
2: Komorní hůrku u Chebu, všední vyvýšeninu v blízkosti Františkových lázní, která má však nevšední původ.
3: Je to třetí horní sopka a Born ji popsal až překvapivě moderně, když napsal, že prohlubeň na vrcholku hůrky
1: byla dříve ústím, ze kterého tekla láva a byly vyvrhovány pemzy.
2: Přesnosti však nabyl tam, kde popsal trpasličí díru.
0: Neboli po německu cvergloch.
2: Což byl otvor, v němž se tehdy dobývaly sopečné strusky pro opravu cest města Chebu.
3: Venkovní pozorování mu však nestačilo. A tak dal razit do nitra komorní hůrky šachtice a svůj průzkum uzavřel konstatováním.
1: Uzavřený podzemní oheň, který dostával bez pochyby potravu bez hořlavých fosílií, vystupujících hojně na denní světlo v chebském kraji, tu prorazil břidlici a nemůže být proto, jakož i vzhledem k velkému množství sopečných strusek, pokládán, jak někteří badatelé věří, za nahodilý podzemní požár.
2: Neptunisté versus vulkanisté.
0: Nějaký zápas extraligy.
2: Tak extraliga to byla. Ovšem extraliga vědeckých, ba i jiných kapacit.
3: V době Františka Josefa Kinského se geologové zabývali otázkou, jak vznikala zemská kůra.
2: Propagovány byly dvě teorie.
1: Podle neptunistů.
0: Neptun byl římský bůh vodstva.
1: Vzniklo vše, tedy i čediče, usazením vrstev v mořské vodě. Za to plutonisté.
0: Pluto byl římský bůh podsvětí a vnitrozemského ohně.
1: Plutonisté zastávali názor o vzniku těchto hornin sopečnou činností.
0: A na čí straně byl Kinský, potažmo Born? Dovolím si sám odpovědět. Soudě podle jejich zájmu osobky, najmě o komorní hůrku, tak patřili k plutonistům aneb k vulkanistům.
2: Vědeckého sporu se významně účastnil i slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe. Několikrát navštívil komorní hůrku, účastnil se sporu o jejím původu a navrhl prokopat kopec a získat tak odpověď.
0: A získal?
2: Teprve po Goethově smrti ve 30. letech 19. století podnikl hrabě Kašpar Sternberg nákladné průzkumné práce.
3: V té době to byl odborník nejpovolanější. Náš nejlepší znalec hornictví a kromě toho jeden ze zakladatelů Národního muzea v Praze. Vlastnil i uhelné doly v okolí Radnic.
2: Odtud také povolal zkušené horníky. Ražení štoly však vůbec nebylo snadné, trvalo celé 3 roky.
3: Po asi 300 metrech důlních chodeb se podařilo nalézt přívodní sopečný jícen vyplněný čedičem. Tím byl podán nezvratný důkaz o sopečném původu komorní hůrky.
2: Když byl Kinský povýšen ve svých 55 letech do hodnosti generála polního zbrojmistra, nastoupil na nizozemskou a flanderskou frontu.
3: Od koho si pochází z té doby výrok, že...
1: Bez Kinského bylo ve vojenské akademii vždycky smutno.
3: Pak byl ještě jmenován tajným radou, což ale neznamenalo, že jeho pozice byla neotřesitelná.
2: Navzdory své nesporné prestiži se dožil na akademii doby, kterou mu kazili nepřející jedinci, anebo ti, kteří měli v této škole své rozmazlené synáčky a pohoršovali se nad tím, že je Kinský vede k pořádku a k disciplíně a že neváhal některé z akademie i vyloučit.
3: Zbytek života strávil zoufalým zápasem s byrokracií a závistí. Jehož konce se nedočkal.
1: Pochovejte mne uprostřed mých chovanců, které jsem nade všecko miloval, kterým jsem nejkrásnější léta svého žití věnoval.
0: Tak zněl poslední rozkaz, či spíše přání, které generál František Josef Hrabě Kinský těsně před svou smrtí v červnu roku 1805. vyjádřil svou vůli být pochován na hřbitově Vojenské akademie. Nejenom on měl rád svoje studenty, i oni mu projevovali stejný cit. Říkali mu Fátr Kinský.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 699. schůzka s toulkami českou minulostí. 700. schůzku uvedeme zítra večer a podtitul zní Poslední, leč nikoli nejmenší.

0: mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
4: Dobrý den, jasné.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Je to podle vás reálné?
2: Jak to vidí?
1: Novinářka Věra Štechrová a její host.
6: Šok po volbách v Sasku-Anhaltsku a důsledky pro celoněmeckou politiku. Německo v sevření hybridních útoků z Ruska a extrémní levice a dopad konsolidace firmy Volkswagen na německé hospodářství. To jsou témata pro našeho dnešního hosta Ivu Liscovou, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
6: Tak k politickému zemětřesení, jak to nazývají komentátoři, došlo v neděli v Sasku-Anhaltsku. Volby tam drtivě vyhrála Alternativa pro Německo, získala 39 z 83 křesel. A do parlamentu se těsně dostala i strana BSW Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. No a právě AfD považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Paní Liscová, jsou dva dny od voleb. Víme víc o tom, jestli se AfD podaří získat podporu pro svou vládu?
7: Zatím toho víc nevíme. Co víme s jistotou je to, že Sasko-Anhaltsko čekají velmi nesnadné týdny různých zákulisních vyjednávání a my si nejsme vlastně vůbec jistí ani tím, zda AfD skutečně v Sasku-Anhaltsku vládnout chce, protože její volební lídr Ulrich Zygmunt, který tady toho velmi dobrého výsledku dosáhl, zároveň několikrát zdůraznil, že pokud by chtěl vládnout, tak v čele jednobarevné vlády, která bude stabilní, že se nechce spoléhat na nějaké střídající se podpory v parlamentu, no a to za té současné konstelace prostě není možné.
6: No tak kdyby vítězná strana a s vítězstvím velmi drtivým nakonec nechtěla sestavovat vládu, bylo by to zvláštní, ale jaká pak je jiná možnost?
7: Těch možností, jak sestavit většinový kabinet, se příliš v Sasku-Anhaltsku nenabízí. Tato spolková země má s těžkým tvořením koalic své zkušenosti, ale tentokrát se dá říci, že je to ještě úplně jiná liga, protože aby měla nějaká vláda většinu, musela by ji sestavit proti AfD, ale tedy skutečně z celého politického spektra, včetně již zmíněného spojenectví Sary Wagenknechtové. CDU navíc má svým vnitřním usnesením zakázáno spolupracovat i se stranou levice, takže vlastně velmi těžké je si představit, jak by to mohlo v praxi fungovat. Spíš možná dojde k utvoření nějakého menšinového kabinetu, hovoří se také o tom, že by v čele vlády mohl případně v Sasku-Anhaltsku stanout třeba nějaký nezávislý odborník nebo politik, který by byl schopný tu zemi sjednotit, ale to jsou skutečně ještě scénáře, které budou dlouho trvat.
6: Když zůstaneme u AfD, tak tam je ta jedna možnost, že by ji podpořila nějakým způsobem právě ta strana BSW Sary Wagenknechtové, což je, když použiju tu nálepku, extrémní levice, tak neukazuje se nakonec to, že ta extrémní levice a extrémní pravice k sobě mají v určitých okamžicích velmi blízko?
7: Tyto dvě strany, tedy AfD a spojenectví Sary Wagenknechtové, k sobě mají jistě blízko v určitých tématech. Staví se například obě za zpřísnění imigrační politiky, nebo se dá říci, že jsou velmi vstřícné vůči Rusku, takže ty společné body tam jsou. Na druhou stranu se proti sobě tyto dvě strany v minulosti dost výrazně vymezovaly. Sara Wagenknechtová která připomenu, že tady není zastoupena ze svojí stranou na spolkové úrovni v parlamentu, větří zřejmě v Sasku-Anhaltsku možnost, jak opět uplatnit svůj vliv na politické scéně. Už naznačila, že právě její poslanci by mohli tím, že se třeba nezúčastní hlasování o zemském premiérovi, vlastně umožnit svojí pasivitou tady zvolení zástupce AFD do této funkce.
6: Které mají ty body programu, které mají společné, co by oni v případě, že by spolupracovali, co by pravděpodobně v tom Sasku-Anhaltsku prosazovali? Tam by asi byla drsná ta protiimigrační politika.
7: Ano, ponechme stranou tu zahraniční politiku, která vlastně na tu spolkovou úroveň nespadá, na tu zemskou úroveň nespadá, řeší se na spolkové úrovni, ale právě na zemské úrovni je možné ovlivnit celou řadu věcí v přístupu k migrantům. AFD ve svém předvolebním programu například zmiňovala, že by chtěla lidi, kteří žádají v Německu o azyl a nemají dlouhodobou perspektivu setrvání v zemi, shromažďovat v ubytovnách, nenechat je tedy decentrálně žít v bytech, že by se zasazovala o mnohem jakoby energičtější takzvanou remigraci, to znamená vracení těch lidí do země původu bez toho, aniž by tedy osvětlila, jak se to dá v praxi procesovat.
6: To jsem se chtěla zeptat, je tohle záležitost, která se řeší na zemské úrovni?
7: Tam jsou ty kompetence mezi spolkem a zeměmi smíšené. To znamená, že AFD sice může na zemské úrovni hovořit o tom, že by třeba chtěla obecně zrušit právo na azyl v Německu, ale to se jí zkrátka z téhle úrovně prosadit nepodaří, ale může velmi výrazným způsobem ovlivnit každodenní realitu života lidí s přistěhovaleckým pozadím v Sasku-Anhaltsku, proč volím tento termín, protože AFD se nestaví zdaleka jenom proti lidem, kteří nemají vyjasněný ten dlouhodobý status svého pobytu v Německu, ale i třeba vůči lidem, kteří měli své předky nebo sami pocházejí ze zahraničí, kteří už mají německé občanství.
6: AFD možná dá se říct zjednodušeně, že vyhrála v Sasku-Anhaltsku ty volby s tou proti přistěhovaleckou politikou. Průzkumy ukazují, že je to právě přistěhovalectví, čeho se tamní voliči obávají. Přitom Sasko-Anhaltsko, když jsem se dívala, tak patří k zemím s nejnižším počtem uprchlíků v rámci německých států a navíc čelí vylidňování. Takže ty uprchlíci tam pracují na místech, kde by asi jinak lidé nebyli. Tak jak si to vysvětlit?
7: Tak tu trochu paradoxní statistiku, že vůči imigraci je největší odpor tam, kde je těch přistěhovalců nejméně, tu neznáme jenom ze Sasku-Anhaltska, ale z celé řady jiných regionů nebo zemí. Další věcí bez pochyby, která sehrála roli v tom předvolebním boji, je jisté komunistické a postkomunistické dědictví na tom východě země, protože zde zkrátka lidé na tu masovou imigraci nejsou zvyklí a i přesto, že ta společnost je výrazně stárnoucí, tak se proti ní vlastně v mnohem větší míře staví. Tady směšujeme trošku jakoby dvě věci, protože migrace je velmi komplexní téma. Ta pracovní imigrace by byla pro Sasko-Anhaltsko samozřejmě velmi podstatná, ale právě AFD, která se tady jako staví proti jakémukoliv druhu přistěhovalectví právě tím svým postojem, vlastně zamezuje tomu, aby ta země se mohla nějakým způsobem hospodářsky obnovit. Sasko-Anhaltsko patří průměrně mezi nejstarší spolkové země. Skutečně tam jako je potřeba získat tu novou pracovní sílu a pokud se tam dostane k moci strana nebo má takovouhle velkou roli ve veřejném prostoru, která tímto způsobem hovoří o imigrantech, tak samozřejmě bude velmi těžké zejména kvalifikované pracovní síly přilákat.
6: Když se podíváme na ty možnosti sestavení vlády v Sasku-Anhaltsku, tak další možností pro AFD je, že by ji prý mohli podpořit někteří poslanci dosud vládnoucí CDU, která naopak byla ve volbách velmi neúspěšná, ta získala jen 17% hlasů, ubyla jí v podstatě polovina voličů. Tak proč by to poslanci CDU dělali? Proč by tam byli ti takzvaní přeběhlíci?
7: Tak my samozřejmě neznáme to pozadí, to, kde se dosud odehrávala třeba jednání mezi AfD a některými zástupci CDU. Zejména na východě Německa jsme ale v minulosti viděli, že pravicoví politici mimo AfD byli občas jakoby svolní k tomu s touto stranou spolupracovat. Určitě tam najdeme částečně i programové schody, to znamená, že CDU na východě ve svých částech je výrazně konzervativní a má třeba v některých otázkách k AfD výrazně blíže než třeba k zeleným. Takže myslím si, že to může být jakoby zdůvodněno touto programovou shodou. Možná pro někoho může být i zásadní otázka toho, zda se té zemi bude dát vůbec nějakým způsobem vládnout. Takže tento scénář je zároveň něco, o čem hovoří i Ulrich Zygmunt jako ten vrcholný představitel AfD, že ji považuje za reálný. Tak uvidíme, jestli to tak bude skutečně.
6: Tím jsme se dostali k CDU, tedy křesťanským demokratům, kteří v Sasku-Anhaltsku dosud vládli. Ona tam bývala, ta vláda, docela populární, slibovala hospodářské reformy, protože Sasko-Anhaltsko patří mezi hospodářsky nejméně vyvinuté nebo rozvinuté spolkové země. Je tam docela vysoká nezaměstnanost, tak co selhalo, proč se ten hospodářský přerod křesťanským demokratům nepodařil?
7: Pokud se podíváme na statistiky posledních let, tak uvidíme, že Německu se příliš dobře ekonomicky nedaří
6: jako celku.
7: Tak zde Sasko-Anhaltsko rozhodně není výjimka, jsou tam určitá regionální specifika. Ta země je relativně velmi řídce osídlená, hodně lidí žije v menších obcích a jsou tím pádem třeba ve své každodenní přepravě závislí na osobních automobilech, takže se jich mimořádně silně dotýká zvýšení cen benzínu, energií. To víme, že samozřejmě souvisí s těmi velkými mezinárodními krizemi a taková zemská vláda proti tomu může udělat jenom málo. Další věc je, že v Sasku-Anhaltsku bylo jedno z významných středisek východoněmeckého těžkého průmyslu, takzvaný chemický trojúhelník. A opět víme, že v globálních souvislostech vlastně chemický průmysl je jedním z těch, které jsou pod úplně největším tlakem. Takže zde je jakoby obava z dalšího úbytku dobře placených pracovních míst průmyslu a všechny tyto věci, které vlastně neplatí jenom pro Sasko-Anhaltsko v téhle spolkové zemi, možná právě proto, že se potýká i s tím těžkým dědictvím postkomunistické transformace, vlastně se projevují třeba znatelněji než jinde.
6: Hrozí podobný scénář, jako teď nastal v Sasku-Anhaltsku, v některé další spolkové zemi Německa?
7: Tak nás ještě za 2 týdny očekávají volby v Berlíně a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Tam ty preference AfD zdaleka nejsou tak velké, nicméně jakoby ta strana v obou těch spolkových zemích figuruje na předních příčkách. V Mecklenburgsku před ním Pomořansku se trochu ukazuje, jak to může fungovat, pokud chtějí ty tradiční politické strany na východě uspět. Oni tam mají velmi populární zemskou premiérku, která dokáže právě s občany dobře komunikovat, která dovede zprostředkovat ten pocit, že se zajímá o lidi právě, kteří žijí v její spolkové zemi, že se zastává i zájmu své země jako v rámci celého Německa. Takže tam vlastně nehrozí to, že by se opakoval podobný scénář. No a Berlín, jak víme, tak to je taková velmi zvláštní spolková země, kde se mísí ten západní i východní element a tam to bude také velmi napínavé, ale AfD rozhodně nezíská drtivou většinu.
6: AfD si vede docela dobře i na té celoněmecké úrovni, tak někteří politikové ji srovnávají se stranou bratři Itálie Giorgie Meloniové, která se také jevila jako extrém, ale ve vládě je zvnění v podstatě standardní politická strana. Vidíte vy tam taky podobnosti? Jak je pravděpodobné, že by AfD třeba mohla projít stejným vývojem?
7: Tady se podíváme na ty politické strany podobného charakteru v jiných zemích západní Evropy, tak tam spíše je ten trend takový, že vstupovali do toho politického života, dá se říci, vlastně s více extrémním programem a potom vlastně tím, jak začali přebírat

0: politickém programu nějak mírnila a že by byla kompatibilnější s těmi ostatními politickými stranami.
1: Jak to vidí
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: Německo v současné době čelí sérii hybridních útoků za pokusem odpálit dron s výbušninou na letišti v Lipsku začátkem srpna. Stálo podle německé vlády Rusko a už loni koncem roku oznámila vláda, že roste počet ruských hybridních akcí snažících se destabilizovat zemi. Zároveň ale došlo v posledních dnech k sabotážím na elektrické rozvodny, za kterými by mohla přistát německá extrémní levice. Stále to šetří policie. Teď zveřejnila, že podezřelým z útoku na ty elektrické rozvodny je klimatický aktivista, po kterém pátrá. Když začneme tím Ruskem, paní Liscová, proč se podle vás ty hybridní útoky a akce teď zaměřily právě na Německo?
0: Tak Německo je bez pochyby ekonomicky nejsilnější hráč v Evropské unii, také zároveň po té, co v Americe nastoupila Trumpova administrativa, je nejvýraznějším podporovatelem válčící Ukrajiny, takže je to skutečně stěžejní země, která vlastně v tom, dá se říci, odporu nebo v té koalici proti Rusku hraje klíčovou roli a cílem těchto útoků je společnost rozdělit a destabilizovat.
3: Kancléř Merz k tomu řekl, že ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Dovedete si představit, co myslel tím zlomem?
0: Tak v této situaci to bylo vlastně úplně poprvé, kdy německá vláda takhle jasně označila viníka těch hybridních útoků. Bezpečnostní služby v Německu už dlouhodobě upozorňovaly na to, že se množí hybridní útoky nejrůznějšího druhu ze strany Ruska, ať už je to šíření dezinformačních kampaní, ať jsou to různé špionážní akce, hackerské útoky, ale právě i třeba ty fyzické útoky na infrastrukturu nebo i proti lidským životům. Tentokrát tedy spolková vláda jednoznačně pojmenovala, kdo z jejího pohledu za těmi útoky stojí. Tyto závěry se zakládají na komplexním šetření nejenom německých zpravodajských služeb, ale i jejich spojenců. A když se vrátím tedy k té alternativě pro Německo, jak jsme o ní předtím hovořili, jestli je vlastně kompatibilní nebo není kompatibilní s těmi ostatními politickými stranami, tak ona jednoznačně ústy svých představitelů řekla, že si myslí, že ty důkazy, které spolková vláda předložila, nejsou přesvědčivé a že tedy není vůbec jasné, že za těmi útoky Rusko stojí. Takže vlastně cílem této rétoriky je podrývání vlastně důvěry v ty demokratické instituce.
3: Mohli bychom si vzpomenout na Vrbětice před několika lety u nás. No, některé ty útoky na německou energetickou infrastrukturu jsou připisovány také levicovým extremistům. Ale co si v Německu pod tímhle označením vlastně představit?
0: Tak v Německu podle bezpečnostních složek v posledních letech síly nejenom extrémní pravice, ale také extrémní levice. Tam jsme třeba v minulých letech byli svědky akcí klimatických aktivistů, kteří se přilepovali na silnice a vlastně snažili se svými těly blokovat dopravu, což i v Německu, které je velmi tolerantní vlastně vůči protestním akcím, zejména tedy levicovým, vyvolalo velkou vlnu nevole. A my už jsme viděli začátkem tohoto roku, že klimatičtí aktivisté, tedy jejich extrémní složka, abych to tak řekla, přistupují i právě k určitým sabotážním akcím, takže například na začátku roku tím, že poškodili nějaký svazek kabelů v Berlíně, odstřihli v zimě 10 000 domácností vlastně od proudu a od přívodu tepla. A to také samozřejmě veřejnosti vnímáno velmi negativně. A zajímavé bylo, že tyto akce vlastně přišly ten minulý týden po té diskuzi, vlastně téměř současně s tou diskuzí o těch ruských útocích a zde tedy skutečně jakoby německé oficiální úřady byly velmi opatrné v tom, kdo vlastně je původcem těch útoků, a teď se tedy ukazuje, že přišli z úplně jiné strany zřejmě.
3: No, ono cílem těch hybridních útoků obecně je zasít obavy, nějak rozdělovat společnost. Tak jak se to podle vás daří v Německu? Jak reagují ty jednotlivé politické strany? Daří se udržet tu soudržnost, anebo naopak se daří opravdu tu společnost rozdělovat ještě víc?

0: V případě těch klimatických aktivistů bych ještě řekla, že jejich cílem není asi jenom rozdělovat společnost, ale extrémním způsobem upozornit vlastně na to, že klimatická politika se v poslední době dostala do pozadí a vlastně přestala v tom německém prostoru hrát tak veřejnou roli. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak nevhodný způsob tohle je, ale když se ptáte na to rozdělení té společnosti, tak právě na příkladu Saska-Anhaltska můžeme velmi dobře vidět, že se to daří, že skutečně strany, které když to řeknu zcela jednoduše, se nedrží pravidel hry a snaží se porušovat tedy tu demokratickou soutěž, spoléhají třeba i na dezinformační kampaně, na falešná videa produkovaná umělou inteligencí v předvolebním boji, na vlastně osočování svých protivníků, tak vlastně mají úspěch v tom politickém boji a projevuje se to ostatně i na té celostátní úrovni, kde nyní vidíme, že Alternativa pro Německo, která přesně tyto nástroje ve svém politickém boji užívá, má nejvyšší podporu ze všech politických stran momentálně.
1: Jak to vidí?
2: Věra Štechrová a její host na Dvojce.
3: A dnes jim Eva Liscová z vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ještě jedno téma stihneme a to je koncern Volkswagen. Ten teď čekají velmi zásadní změny. Společnost má projít rozsáhlou transformací. Do roku 2030 plánuje zrušit po celém světě až 100 000 pracovních míst a zavřít v Německu 4 závody ze 14. No a včera automobilka dokonce oznámila, že plánuje předat závod v Osnabriku izraelské finanční společnosti a spolkové zemi Dolní Sasko. Má tam být zbrojní výroba. Tak odbory s tím plánem samozřejmě ostře nesouhlasí, ale jak pravděpodobné je, protože víme, v jaké Volkswagen je situaci, že by mohl opravdu jít k nějakým větším konfliktům nebo protestům?
0: Já bych si dovolila začít trochu obecněji, protože si myslím, že je důležité zdůraznit, jak podstatné to téma automobilového průmyslu pro Německo je. Německo je průmyslová země a ten automobilový průmysl je vůbec nejdůležitějším sektorem. A v celém Německu tento sektor zaměstnává v současné době nějakých 700 000 lidí. Jsou to velmi dobře placená průmyslová místa vesměs a jakýkoliv zásah vlastně do této skupiny lidí, kteří jsou tam zaměstnaní nebo jsou nějakým způsobem na automobilový průmysl napojení, vyvolává velkou veřejnou debatu a samozřejmě i jako velký odpor ze strany zástupců těch zaměstnanců a široká veřejnost je mimořádně jako znepokojená tím, když se hovoří i třeba o uzavření jednotlivých továren Volkswagenu v Německu, protože ty továrny mají centrální úlohu pro tu lokální ekonomiku, je na ně prostě navázána celá řada dalších firm a služeb a podobně. Takže bez pochyby se dá očekávat, že ta reakce bude dost bouřlivá, ale prostě ta skutečnost je taková, že a ostatně to nyní říkali i vrcholní představitelé Volkswagenu, že automobilový průmysl se nachází v krizi globálně a Německo je v centru tahle krize.
3: Právě kvůli té krizi, tak jak se vůbec Německu daří měnit tu svoji průmyslovou strukturu tak, aby byla třeba méně závislá na tom automobilovém průmyslu, čelí třeba silné konkurenci z Číny, kromě toho?
0: Vy jste v té předchozí otázce se ptala na ten závod v Osnabriku, což vlastně ukazuje jeden možný směr, kam by se mohl ten německý průmysl posunout, protože Německo disponuje velkým know-how, právě velmi dobře školenou pracovní silou v těch technických oborech, takže určitá naděje se vkládá do zbrojního průmyslu, že by zkrátka tito lidé mohli přejít do nových společností, které budou vyrábět high-tech výrobky, ale ne tedy v rámci toho automobilového průmyslu, ale v rámci teda zejména těch obranných zakázek. Samozřejmě se počítá s tím, že tam nebudou zachována všechna pracovní místa a že to zkrátka nebude tak velké, ale může to v určitých místech vlastně ta pracovní místa zachránit. Dále Německo určitě diverzifikuje, to znamená, že se snaží získávat nové obchodní partnery, nebýt tak závislé na Číně. Ještě bych zdůraznila, že také do značné míry ten německý automobilový průmysl závislý na exportech do Spojených států amerických, kde samozřejmě v důsledku celní politiky prezidenta Trumpa ta situace také vůbec není jednoduchá.
3: Německý institut pro hospodářský výzkum zveřejnil, že německé německé hospodářství v letošním roce poroste o 1,2% v létě, přitom předpovídá růst o 0,5%. To je dobrá zpráva na závěr, abychom nekončili tak pesimisticky. Ale v čem to je? Opravdu ty zprávy byly pesimistické, tak v čem se nakonec ta ekonomika osvědčila? V čem se ukázala silnější, než se předpokládalo?
0: Já se obávám, že na definitivní odpověď na tuto otázku se budu muset počkat ještě pár měsíců na to finální zhodnocení. A to, co jsme viděli v té minulé době nebo v těch uplynulých měsících, že Německo skutečně jako se výrazně potýkalo třeba s těmi vysokými cenami energií a podobně. A jak říkám, musíme se teda podívat na to, jak se to bude vyvíjet dál.
3: Takže ještě se nedá úplně říct, že se německé hospodářství zotavuje.
0: Tak my už jsme viděli v uplynulých letech to, že vždycky přišel takový moment, kdy se říkalo, že se německé hospodářství už konečně začíná zotavovat. Velká naděje se vkládala třeba i do nástupu Friedricha Merce do úřadu. A pak tedy k tomu zásadnímu zlomu úplně nedošlo. Ekonomové hodně často hovoří o tom, že německá ekonomika má zkrátka strukturální problémy, které tak snadné nebude odstranit. Vidíme.
3: Říká Valiscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která byla dnes naším hostem. Já za to děkuju. Naslyšenou.
0: Já děkuji. Hezký den.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
3: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

bariér. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

kdy den je noc a zase den z toulavých hvězd, lem košilky. Ve vlasech touhy diadém a na rtech vůni vanilky.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marian Zima?
2: Marian Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhruba měl jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: v tajemství. Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověč. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat tenhle, tohle, tamhle, a tak dále, a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nudě s Bohem.

0: se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká paráda.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový singl Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Vitárky.

Minulý týden novinka, dnes místo 9. Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zazpomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hej Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bígo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrá. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.

0: půjdu tě kousnout pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

0: Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.
1: Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11.

A třetí novinka Ignor, Pokáč, hit Mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. Deváté místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit Mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 8. Sedmé místo Hej Lala, Elin, hit Mezera 7. Místo šesté, čtyři tenoři, Massachusetts, hit Mezera 6. Páté místo, chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 5. Čtyřka, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 4. Třetí místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 3. Druhé místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Desátým vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12 se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na třetím místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hostitelská setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude sopranistka Kateřina Kněžíková. Proč nikdy před představením nepije kávu? Kolik kufru si musí balit do zahraničí? A dávají si vzájemně připomínky s manželem Adamem Plachetkou? Věřím, že naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou bude světové, proto si ho nenechte ujít.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Zítra po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

V 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Na lidi učinil odchod Antoine Riche se s dcerou podivně hluboký dojem. Připadalo jim, jako by se byli zúčastnili archaického obětního průvodu. Rozhlásilo se, že Riche odjíždí do Grenoblu, tedy do onoho města, kde v poslední době řádí netvor vraždící dívky. Lidé nevěděli, co si o tom mají myslet. Bylo to, co učinil Riche, trestuhodná lehkomyslnost nebo obdivuhodná odvaha? Byla to výzva nebo usmiřování bohů? Tušili jen velice nejasně, že krásné děvče s rusými vlasy teď viděli naposledy. Tušili, že Laura Richisová je ztracena. Toto tušení se prokázalo jako správné, ačkoliv spočívalo na naprosto nesprávných předpokladech. Riche totiž vůbec netáhl do Grenoblu. Pompézní odchod nebyl nic jiného než finta. 1,5 míle severozápadně od Gras dal zastavit, vydal svému sluhovi plné moci a průvodní dopisy a přikázal mu, aby karavanu s mesky dopravil z Pacholky do Grenoblu. Riche sám se obrátil s Laurou a komornou do Cabry, kde si v poledne odpočinul a potom přes pohoří Tanneron cestoval dále na jih. Příštího dne se chtěl dát s Laurou přepravit na Lerinské ostrovy. Na menším z nich stál dobře opevněný klášter Saint-Honorat. Právě tam v klášteře Saint-Honorat, kromě žaláře a státního vězení, asi nejbezpečnějším místě provincie, zamýšlel pro nejbližší dobu umístit svou dceru. On sám se chtěl zase neprodleně vrátit na pevninu, aby ještě na večer téhož dne dorazil do Vans. Tam už mezi tím objednal svého notáře, aby uzavřel dohodu s baronem de Bouillon o zásnubách jejich dětí Laury a Alfonze. Chtěl de Bouillonovi učinit nabídku, kterou by šlechtic nemohl odmítnout. Převzetí jeho dluhů ve výši 40 000 livrů, věno skládající se z částky v téže výši, jakož i různých pozemků, a výrobny oleje v Mažanok. Dále pak roční renty ve výši 3 000 livrů pro mladý pár. Jedinou Richisovou podmínkou bylo, že se svatba bude konat během 10 dnů a v den svatby se dohodne, že se mladý pár potom ubytuje ve Vans. Riche věděl, že takovýmto uspěchaným postupem vyžene cenu za spojení své rodiny s rodinou de Bouillonu do nepoměrně velké výše. Kdyby byl vyčkával déle, byl by toho dosáhl laciněji. Ale nešť. Při tomto obchodu nebyl jeho protivníkem baron, nýbrž neznámý vrah. Šlo o to zhatit obchod jemu. Provdaná žena, deflorovaná a pokud možno otěhotnělá, se už nehodila do jeho exkluzivní galerie. Poslední kamínek mozaiky by tím oslepl. Plán byl velice bystře vymyšlen a znovu je třeba obdivovat Richisův důvtip, s nímž se přiblížil pravdě. Ale plán nebyl ještě uskutečněn. Riche dosud ještě nedostal dceru pod záchranný čepec. Ještě stále se prodírali 3 jezdci nehostinným pohořím Tanneronu. Občas byly cesty tak špatné, že bylo třeba se sednout z koní. Bylo možno postupovat jen velice pomalu. Doufali, že se k večeru dostanou k moři u Napul, malé obce západně od Cannes. V tu dobu, kdy Laura Richisová opouštila s otcem Gras, byl Grenoy na opačném konci města v Arnilfiovské dílně a maceroval narcisy. Byl sám
a byl spokojen. Jeho pobyt v Grasse se chýlil ke konci. Očekával ho den triumfu. Venku v chatrči leželo ve skřínce vykládané vatou 24 maličkých flakonů s aurou 24 panem proměněnou v kapky. Nejvzácnější esence, které Grenouille získal v minulém roce. A 25. nejvzácnější a nejdůležitější si chtěl obstarat dnes. Měl už připraven klímek s několikrát čistěným tukem, šátek z nejjemnějšího plátna a balon vysoce rektifikovaného alkoholu pro tento poslední zátah. Terén byl co nejdokonaleji prozkoumán. Vládlo novoluní. Věděl, že vloupání do dobře zajištěného domu v Rue Droite by bylo nesmyslné. Proto tam chtěl vklouznout už za soumraku, ještě než zavřou brány. A pod záštitou vlastní bezpachovosti, která jako ochranný kryt znemožňovala lidem i zvířatům, aby ho brali na vědomí, se chtěl skrýt v některém koutě domu. Teprve později, až všichni usnou, veden temnotou kompasem nosu by vystoupil ke komůrce svého pokladu. Na místě samém by jej zpracoval v plátně nasáklém tukem. Jenom vlasy a šaty by jako obvykle odnesl sebou, protože tyto součásti by musely být přímo proprány ve vinném lihu, což se dalo pohodlněji udělat v dílně. Pro konečné zpracování pomády a oddestilování koncentrátu plánoval další noc. A když půjde všechno dobře, a neměl důvod pochybovat o tom, že všechno půjde dobře, potom pozítří bude vlastnit veškeré esence pro nejlepší parfém na světě a opustí Grasse jako nejlépe vonící člověk na celém světě. K polednímu byl se svými narcisy hotov. Uhasil oheň, přikryl kotel stukem a vyšel před dílnu, aby se ochladil. Vítr vanul od západu. Už při prvním nadechnutí si všiml, že něco nesouhlasí. Atmosféra nebyla v pořádku. V oparu vůní města, v tomto závoji utkaném z tisícerých nitek, chyběla zlatá nit. Během posledních týdnů tato vonavá nit tak zesílila, že jí Grenouille vnímal dokonce i na druhé straně města u své chatrče. Teď byla pryč. Zmizela. A nedala se vyčenichat ani nejintenzivnějším čicháním. Grenouille téměř strnul děsem. Je mrtvá, pomyslel si. Pak ještě zděšeněji. Někdo mě předešel. Někdo jiný utrhl mou květinu a přivlastnil si její vůni. Nedokázal ze sebe vypravit výkřik. Na to byl jeho otřes příliš velký. Ale postačil pro slzy, které mu vytryskly z koutků očí a začaly stékat po obou stranách nosu. Tu přišel Drio z hospody u čtyř Dauphinů domů k obědu a vyprávěl jen tak mimochodem, že dnes ráno vytáhl druhý konzul s 12 mesky a se svou dcerou do Grenoblu. Grenouille polkl slzy a vyběhl napříč městem ke dvorské bráně. Na prostranství před branou se zastavil a zavětřil. A v čistém městskými pachy nedotčeném západním větru zase objevil svou zlatou nit. Sice jemnou a slabou, ale přesto jednoznačně poznatelnou. Ovšem líbezná vůně nevanula ze severozápadu, kam vedla silnice do Grenoblu, nýbrž spíše ze směru Cabry. A možná dokonce z jeho západu. Grenouille se zeptal stráže, po které silnici se vydal druhý konzul. Strážný ukázal k severu. Nikoli po silnici do Cabry? Určitě ne, řekl strážný. Viděl to přece na vlastní oči. Grenouille běžel městem naspět ke své chatrči, zbalil prostěradlo, hrnek s pomádou, roztěrku, nůžky a malý hladký obušek z olivového dřeva do svého cestovního tlumoku a neprodleně se vydal na cestu. Nikoli na cestu do Grenoblu. Nýbrž na cestu, kterou mu udával nos. Na jih. Tato cesta, přímá cesta do Napůl, vedla údolími podle výběžků Taneronu. Byla pohodlná pro chůzi. Grenouille kráčel rychle. Když se mu po pravé straně vynořilo Oribo, visící nahoře na hřbetu hor,
cítil, že už téměř dohonil prchající. O chvíli později už byl ve stejné výši jako oni. Cítil je teď jednotlivě. A dokonce cítil i pach jejich koní. Mohli být od něho nejvýš půl míle na západ, kde si v lesích Taneronu. Mířili na jih, k moři. Přesně tak jako on. Kolem 5:00 odpoledne dospěl Grenui do Lanapul. Zašel do hostince, najedl se a požádal o laciný nocleh. Řekl, že je koželužský tovaryš z Nis a že je na cestě do Marseille. Odpověděli mu, že může přenocovat ve stáji. Tam si lehl do kouta a odpočíval. Cítil, že se blíží jeho 3 jezdci. Stačilo mu už jenom čekat. Po 2 hodinách už se smrákalo, přijeli. Aby zachovali své inkognito, vzali si jiné šaty. Obě ženy teď na sobě měly tmavé oděvy a závoje, ryši černý kabát. Vydával se za šlechtice, který přijíždí z Castellán. Zítra se hodlá připravit na Lerinské ostrovy a požádal, aby mu hostinský obstaral člun, který by byl připraven při východu slunce. Zeptal se, zda kromě něho a jeho lidí jsou v domě ještě jiní hosté. Nikoli, řekl hostinský, je tu jen koželužský tovaryš z Nis, který přenocuje ve stáji. Ryši poslal ženy do jejich pokojů. Sám zašel do stáje, aby donesl, jak řekl, ještě něco ze sedlových brašen. Napřed nemohl koželužského tovaryše ani najít. Musel požádat podkoního o lucernu. Potom ho spatřil, jak leží v koutě na slámě na staré houni, hlavu opřenou o cestovní tlumok a tvrdě spí. Vypadal tak naprosto nenápadně, že měl ryši na okamžik dojem, že se tam vůbec nevyskytuje. Nýbrž, že je to jenom přelud vržený kmitavými stíny svíčky v lucerně. V každém případě se byl ryši okamžitě jist, že od této přímo dojemně nevinné bytosti není třeba se ani v nejmenším obávat nějakého nebezpečí, a tiše se vzdálil, aby nerušil spánek, a vrátil se zpátky do domu. Povečeřel společně se svou dcerou v pokoji. Nevysvětlil jí účel a cíl podivné cesty a neudělal to ani teď, ačkoliv ho o to poprosila. Řekl, že jí do toho zasvětí zítra a že se může spolehnout na to, že všechno, co plánuje a dělá, se obrátí v její dobro a budoucí štěstí. Po jídle si zahráli několik partií ombr, které všechny prohrál, protože namísto do karet se ustavičně díval na její tvář, aby se pokochal její krásou. Kolem 9:00 ji doprovodil do jejího pokoje, který byl naproti jeho pokoji, políbil ji na dobrou noc a zamkl dveře zvenčí. Pak se sám odebral také na lůžko. V tutéž dobu vstal ze svého lůžka ve stáji Grenui. Grenui se pustil do díla s profesionální rozvážností. Otevřel cestovní tlumok, vyňal z něj prostěradlo, pomádu a roztěrku, rozprostřel prostěradlo na houni, na níž předtím ležel, a začal je natírat mastnou pastou. Byla to práce, která vyžadovala svůj čas, neboť záleželo na tom, aby mastnota byla nanášena tady v silnější, tam zase v tenčí vrstvě, podle toho, na která místa na těle se ta která část prostěradla přiloží. Grenui na prostěradle přímo modeloval pachový diagram těla, které hodlala zpracovávat, a tato část práce ho vlastně nejvíce uspokojovala, neboť šlo o uměleckou techniku, která zaměstnávala stejnou měrou mysl, fantazii i ruce. A nadto v myšlenkách předjímala požitek z očekávaného konečného výsledku. Když vypotřeboval celý krýmek pomády, složil prostěradlo jako tapetu, takže namaštěné plochy ležely na sobě.
Bylo to pro něho bolestné počínání, neboť dobře věděl, že i při největší opatrnosti se části vymodelovaných obrysů tímto způsobem sploští a posunou. Ale neměl jinou možnost, jak prostěradlo přenést. Když je složil do té míry, že je mohl bez zvláštních obtíží přehodit přes ruku a nést, vzal si roztěrku, nůžky a malý obušek z olivového dřeva a vykradl se ven. Nebe pokrývaly mraky. V domě už nehořelo žádné světlo. Jediná jiskřička v této neprostupně černé noci probleskovala na východě na majáku v pevnosti ostrova Sainte-Marguerite, vzdáleném více než míli. Nepatrné jasné bodnutí jehlou v hluboce černém plátně noci. Svět nebyl ničím než jenom pachem a trochou šumění příboje od moře. Psi spali. Grenouille zašel k vikíři stodoly, pod nímž stál opřený žebřík. Když po něm stoupal pohodlně jako po schodech, blahopřál si k té okolnosti, že má možnost sklízet vůni děvčete tady v Napůl. V Gras, při zamřížovaných oknech a přísně střeženém domě, by bylo všechno mnohem obtížnější. Tady spala dokonce sama. Nemusela ani odstraňovat komornou. Její okno bylo pootevřené. Vklouzl do pokojíku a odložil prostěradlo. Potom se obrátil k posteli. Vůně jejich vlasů převládala, neboť Laura ležela na břiše a obličej spočívající na zahnuté paži měla vtisknutý do polštáře, takže se její týl přímo ideálně nabízel hráně obuškem. Zvuk úderu byl tupý a skřípavý. Nenáviděl tento zvuk. Nenáviděl jej už proto, že to byl zvuk. Zvuk při jeho jinak tak tichém počínání. Jen se stisknutými zuby dokázal snášet tento odporný zvuk. A když odezněl, stál ještě chvíli strnule a zarputile, v ruce křečovitě svíral obušek, jako by se obával, že by se zvuk mohl vrátit, odkud si ozvěnou. Nevrátil se však. Do pokojíku se navrátilo ticho, dokonce zmnožené ticho, protože teď už se neozýval ani srkavý dech děvčete. A tak se brzy uvolnil i Grenouillův napjatý postoj, který by se dal vykládat taky jako projev úcty nebo jakási křečovitá minuta ticha. A jeho tělo pružně zvláčnilo. Odložil obušek a teď už ho ovládala jenom horlivá přičinlivost. Nejdříve rozložil zavoňovací prostěradlo, rozprostřel je volně rubem po stole a židlích a dbal na to, aby mastná strana zůstala nedotčena. Potom odhrnul přikrývku. Nádherná vůně děvčete, která náhle teple a hustě vyprýštila, se ho vůbec nedotkla. Znal ji přece. A vychutnávat až do úplného opojení ji bude moci později, až ji bude opravdu vlastnit. Teď šlo o to zachytit vůni co nejvíce, co možná nejméně nechat vyprchat. Teď bylo třeba se vrcholně soustředit a pospíšit si. Rychle rozstřihl noční úbor, svlékl děvče, uchopil namaštěné prostěradlo a přehodil je přes nahé tělo. Potom zvedl děvče, podhrnul převislý zbytek prostěradla, zavinul je jako pekař závin, zahrnul konce a zabalil tělo od hlavy až k patě. Jenom vlasy ještě vykukovaly z tohoto zábalu mumie. Těsně u kůže hlavy je ustřihl a zabalil je do noční košile, kterou svázal do uzlíčku. Nakonec přehrnul přes ostříhanou lebku kousek prostěradla, který zůstal volný, uhladil přesahující konce a jemnými doteky prstů jej upevnil. Pečlivě celý balík prohlédl. Nebyla v něm už žádná škvíra, žádná dírka, žádný pootevřený záhyb, kudy by mohl unikat dívčin pach. Byla dokonale zabalena. Nezbývalo mu už nic, než čekat 6 hodin, až se začne rozednívat. Kupodivu se jeho myšlenky nezabývaly budoucností.
Nemyslel na vůni, kterou bude za několik hodin sklízet. Nemyslel na parfém z 25 dívčích aur. Nemyslel na budoucí plány, štěstí a úspěch. Nikoli. Vzpomínal na minulost. Vzpomínal na zastávky svého života. Od domu paní Gajardové a vlhce teplé hranice dříví před ním, až ke své dnešní cestě do malé rybinou páchnoucí vesnice na půl. Vzpomínal na koželuha Grimala, na Giuseppa Baldiniho, na markíze della Tajade Espinasa. Vzpomínal na město Paříž, na jeho veliký tisícinásobně proměnlivý ošklivý pach. Vzpomínal na rusovlasé děvče z Rue de Marais, na volnou přírodu, na řídký vítr, na lesy. Vzpomněl si i na horu v Auvergne. Naprosto se nevyhýbal této vzpomínce. Vzpomínal na svou jeskyni, na lidu prázdnou atmosféru. Vzpomínal i na své sny. A vzpomínal na všechny tyto věci s velikým zalíbením. Ano, zdálo se mu, když se ve vzpomínkách vrací do minulosti, že je člověkem, kterému obzvlášť přeje štěstí. A že jeho osud ho vedl sice spletitými, ale nakonec správnými cestami. Jak by jinak bylo možné, že by se byl dostal až sem, do tohoto temného pokoje, k cíli svých přání? Když si to pořádně rozvážil, byl jedincem obdařeným opravdovou milostí. Zmocnilo se ho pohnutí, pokora a vděčnost. Děkuji ti, řekl tiše. Děkuji ti, Jean-Baptiste Grenouille, že jsi takový, jaký jsi. Tak dojat byl sám sebou. Potom zavřel oči. Nikoli proto, aby spal. Nýbrž, aby se pilně odevzdal pokoji této svaté noci. Pokoj naplnil jeho srdce. Ale připadalo mu, jako by zavládl i kolem něho. Cítil pokojný spánek komorné v sousední místnosti, hluboce uspokojený spánek Antoine Richise naproti přes chodbu, cítil pokojný spánek hostinského i čeledínů, psů, zvířat ve stáji, celé vesnice i moře. Vítr se utišil. Všechno bylo klidné. Nic nerušilo tento mír. Jednou odsunul nohu stranou a dotknul se Lauřiny nohy. Vlastně nikoli nohy, nýbrž jenom prostěradla, které jí zahalovalo, potřené tenkou vrstvou tuku napájeného její vůní. Její nádhernou vůní. Jeho vůní.

0: Když se ptáci rozespívali, tedy ještě dlouho před rozedněním, vstal a dokončil svou práci. Odkryl prostěradlo a stáhl jej jako náplast z mrtvoly. Tuk se krásně odlupoval z kůže. Jen na záhybech těla ulpěly některé zbytky, které potom musel setřít roztěrkou. Ostatní nitky pomády setřel lauřinou vlastní košilí, s níž nakonec ještě přetřel tělo od hlavy k patě, takže se i pórový tuk v drobcích sežmolil z kůže a s ním i poslední nitečky a kousičky její vůně. Teprve teď pro něho byla opravdu mrtvá, uvadlá, bledá a ochablá jako květinový odpad. Hodil košli do velkého navoněného prostěradla, v němž jedině ona bude žít dál. Přiložil k tomu noční úbor s jejími vlasy a zbalil všechno do malého pevného balíčku, který sevřel pod paží. Nedal si ani práci s tím, aby přikryl mrtvolu na posteli. A ačkoliv se černí noci už proměnila v šedavou moc svítání a předměty v pokoji začaly nabývat obrysy, nevrhl už jediný pohled na postel, aby ji aspoň jedenkrát ve svém životě spatřil očima. Její postava ho nezajímala. Vůbec pro něho neexistovala jako tělo. Nýbrž jenom jako nehmotná vůně. A tuto vůni odnášel pod paží. A bral si ji sebou. Tiše se vyšvihl na předprseň okna a sestupoval po žebříku. Venku se zase zvedl vítr. A nebe se rozjasňovalo a rozlilo po kraji chladné, tmavomodré světlo. Ryši se probudil v 7 hodin. Poprvé po mnoha měsících opravdu nádherně spal a proti svému zvyku zůstal ještě 15 minut ležet. Protahoval se a spokojně vzdychal a naslouchal příjemnému lomozu, který k němu pronikal z kuchyně. Když potom vstal a do kořán otevřel okno, a viděl, jaké je venku krásné počasí a vdechl čerstvý, kořený, jitřní vzduch a slyšel mořský příboj, tu jeho dobrá nálada neznala mezí a on našpulil rty a začal si hvízdat veselou melodii. Zatímco se oblékal, hvízdal si dále a hvízdal ještě pořád, když opouštěl svůj pokoj a pružným krokem přistoupil ke dveřím pokoje své dcery. Zaklepal. A zaklepal znovu docela tiše, aby ji nepolekal. Žádná odpověď. Usmál se. Měl pochopení, protože ještě spí. Opatrně vsunul klíč do klíčové dírky a otočil jim tiše. Úplně tiše. Obezřetně, aby ji neprobudil. Téměř dychtil potom, aby ji ještě zastihl ve spánku, z něhož by ji probudil polibkem. Ještě jednou. Naposledy. Než ji bude muset odevzdat jinému muži. Dveře se rozletěly, vkročil dovnitř a sluneční světlo mu dopadlo do tváře. Pokoj byl jakoby naplněn tekutým stříbrem a všechno zářilo a na okamžik musel bolestí přivřít oči. Když je zase otevřel, viděl Lauru ležet na posteli nahou a mrtvou a ostříhanou dohola a oslnivě bílou. Všechno bylo jako v tom příšerném snu, který měl před minulou noc v Gras a který zase zapomněl. A jehož obsah mu teď jako úder blesku projel mozkem. Všechno bylo pojednou na vlas takové jako v onom snu, jenže mnohem jasnější.
1: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec. Režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
2: Socher slaví 100 let. Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. soccer.rozhlas.cz
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer, milí posluchači. Z dvojky Českého rozhlasu vás zdraví a u nočního mikrofóra vítá Barbora Čuekos. Naproti mě u mikrofonu sedí žena tvořivá, akční a aktivní, autorka nebo spoluautorka několika knih a iniciátorka vícero osvětových programů a charitativních projektů. Vystudovala politologii a historii na Oxfordské univerzitě a dále pokračovala studiem na Londýnské škole ekonomiky a politických věd. Stála u zrodu nadačního fondu Šťastné Česko a spolku Přátel Bhútánu v České republice. Založila nadační fond Propolis, který podporuje ženy a ženská témata a v neposlední řadě je trojnásobnou maminkou. Naším dnešním hostem je Lilia Kousnoudinová. Vítej u nás ve studiu. Hezký večer, Lili.
1: Děkuji, krásný dobrý večer.
0: Ty jsi taková věčná studentka, kromě těch škol, co jsem už zmiňovala, máš za sebou taky spoustu školení, kurzů, workshopů a dokonce se teď opět vrátila na Oxford. Co tě žene za takovým celoživotním vzděláváním?
1: Mě to nesmírně baví. Já jsem za to hodně vděčná, samozřejmě kolem dětí jsem si dala pauzu a i se přiznám, že kus mě říkal, jestli to ještě dám, jestli na to ještě mám. Jestli to ještě zvládnu, byla taková i cesta nějakého znovu nalezení sebehodnoty, nebo sebedůvěry spíš možná, odvahy. Tudíž nakonec původně jsem se přihlásila na Manchestera, tam jsem teď v půlce, zdravotnická práva, bioetika, což se velmi týká práce mimo jiné třeba nadačního fondu Propolis. No a teď po 21 letech přesně, tedy oficiálně nastupuji zpátky na Oxford, což samo o sobě je děsivé číslo. Je to trošičku jiný obor, ale translační zdravotnické vědy se taky velmi úzce týkají té práce, kterou dělám.
0: To nám prosím tě vysvětlit. Zní to velmi sofistikovaně.
1: No.
0: Možná to je sofistikované.
1: A nevím, jestli sofistikované, ale myslím, že velmi užitečné, protože zrovna ve zdravotnictví často máme nějakou inovace, to je jedno, jestli je to postup, lék nebo kus vybavení, který se třeba jeví velmi dobře. Jsou na to dobré studie, například vědecké podklady samozřejmě, nebo klinické studie, záleží, že jo, podle toho, o co se jedná, ale potom, když se podíváme na implementaci, tak to drhne. Z nějakého důvodu se to jakoby nedaří zavést, byť ta věc je třeba prokazatelně velmi dobrá a třeba i lepší než ty alternativy předchozí. Naopak můžeme mít postupy, které byly dávno zdiskreditované, které byly nějakým způsobem považované už za sporné přinejmenším, ale v tom terénu stále jsou oblíbené. Takže ten můj obor zkoumá proč. A tam jsou zaangažovány faktory jako samozřejmě peníze, že ekonomika ve zdravotnictví hraje velkou roli, pojišťovny, ale jsou to třeba i psychologické faktory. Je to i identita lékařů, jo? Je to třeba i často, že různé skupiny můžou mít různé postoje k tomu a mezi sebou mají nějakou vztahovost. Takže implementace je velmi nepřímý proces, dřív se považoval za takovou linku, tunel. Se říkalo, ale v praxi vidíme, že je mnohem víc sporný, komplexní a my studujeme tu komplexitu. Cílem je samozřejmě, že aby dobré inovace se mohly efektivně zavádět a lépe a naopak třeba postupy už staršího data se mohly efektivně stáhnout.
0: Říká v úvodu nočního mikrofóra Lilia Kousnoudinová.

0: Mám radost, že pozvání do nočního mikrofóra přijala publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lili, proč se vrátila zrovna ten Oxford?
1: Tak původně jsem šla na Oxford, protože se říkala, že je nejlepší postupem času a za těch 21 let jsem pochopila si proč. A Oxford a Cambridge jsou specificky v tom, že máš takzvané tutorials, speciální výukové hodiny, kde na každý předmět, který studuješ, máš hodinu každý týden. Buď sama, anebo s dalším studentem ve dvou, s profesorem. Ale to znamená, jakoby s tím vedoucím toho předmětu, jsou to lidi, kteří píšou ty Bible a Bichle, které jsou vlastně těma největšíma autoritama v oboru. Ty s nima sedíš a máš je pro sebe hodinu každý týden. A to je naprosto mimořádné. To je vlastně to, co je tím specifickým, tou specifickou přidanou hodnotu těchto dvou univerzit. A taky jakási rovnost, že opravdu tam není cítit hierarchie. Jo, můžeš mít, nebo já mám teda velmi často teď už naproti sobě profesorku, která je světovou hvězdou ve svém oboru a baví se s úplně obyčejnýma studentama, třeba i s těma, co začínají bakaláře, a je tam taková kolegialita, blízkost. Vlastně ty můžeš jít, ty můžeš napsat e-mail, ty můžeš kdykoliv přijít vlastně na konzultaci. A to jsou tak úžasné příležitosti, které jsou velmi, velmi vzácné a hodnotné. Samozřejmě vzpomínky, je nějaké to historické město. Alenka v Říši divu, že se tam psala. Tak z nějakého důvodu ráda chodím na ty místa, kde zrovna mimo jiné ta Alenka se psala, tak tam se psalo mnoho dějin, že? Co si budeme? Já původně mám vystudovanou historii a mě baví ty příběhy, které vypráví zdi, které vypráví potom vlastně celé to město. Já to tam miluji, mi to tam dělá dobře, ale ta možnost potvrdit si, že jiní lidi, kteří mnohem lépe než já, ještě tomu oboru rozumějí, chápou, o co mi jde, proč dělám to, co dělám, a třeba jsou mi schopni dát velmi smysluplné rady a nasměrovat, jak na to lépe, to je fakt hezký pocit.
0: Někde jsem zachytila informaci, že Anglii považuješ za svůj druhý domov. Je to i kvůli těm studiím Oxfordu, nebo kvůli čemu všemu?
1: No tak určitě, já jsem že studovala jako mladá, mi bylo čerstvě 17, když jsem šla poprvé. Následně jsem na studiích potkala svého prvního manžela, takže potom, když jsme se vzali, že jo, porodila jsem tam syna, tak se z toho stal přirozeně velmi ten druhý domov a strávila jsem tam mnoho velmi šťastných, velmi pestrých let. A něco na té Británii mi hodně vyhovuje. Jako ráda tam jezdím, ráda tam trávím čas. Jezdím tam velmi často. Z mnoha důvodů i Londýn, který pro mnoho lidí je takový příliš neosobní, tak pro mě je to velmi to místo, kam jezdím odpočívat. A potom příroda. Jako v Británii, pokud člověk chce, tak těch příležitostí, jak zažít opravdu nádhernou i třeba dost divokou přírodu v rámci těch národních parků, to je krása.
0: A mluvíš o tom jak nějaká průvodkyně po Anglii. Ty jsi narodila v Magnitogorsku a vyrůstala jsi v tatarské rodině, co je samozřejmě velmi zajímavé. Jaké bylo tvoje dětství? Na co nejradši vzpomínáš? Co bylo třeba těžké nebo co se ti líbilo?
1: A tak Magnitogorsk není zrovna nejvíc romantické město a je to vlastně industriální město. Ta metalurgická továrna byla největší na světě několik desetiletí a byla právě stavěna mimo jiné mými předky a v rámci vězeňského systému Gulag, o kterým tady taky dobře všichni vědějí, jak toto fungovalo, takže moje rodina byla tedy takto poslana do politického vězení s obvinění, které asi není nutno vysvětlovat, že byly zcela jako nesmyslné a fiktivní, byly jim sebran majetek a skončili tady tudíž v tom pracovním táboře. Většina umřela, ty, co přežili, tak to jsou ty moji předci, tudíž to místo úplně v naší rodině nemá pozitivní konotaci. Na druhou stranu já jsem trávila většinu času na vesnici, asi 2 hodiny vlakem od Magnitogorsku, už v podstatě na hranici s Kazachstánem téměř, a to byla vesnice jak z pohádky, absolutně oddělená od světa, obrovské nekonečné lesy. Já si pamatuju tu vůni a byly to velmi, velmi prosté podmínky, ale já si to dětství pamatuju jako velmi výrazně šťastné. No a v 7 letech už jsme se začali stěhovat. Takže potom se toho prostřídalo Česko, samozřejmě Anglie, Francie, Amerika.
0: Nicméně někde jsem četla v nějakém rozhovoru s tebou, že si pamatuješ na nějaké rituály, co jste tam dělali, že k vám někdo chodil domů. To mě opravdu zaujalo.
1: To mě až zpětně došlo, že to asi nebylo úplně normální. Ono pochopitelně, že za bývalého režimu jakákoliv náboženská činnost jako nebyla vítaná, nebyla bezpečná. A ještě v těch 90, co já si pamatuju teda jako to malé dítě, tak k nám chodila domů žena z mešety, to ta mešita už stála a dělali jsme ty rituály doma. Takže se sešla širší rodina, bylo tam, nevím, 40 lidí, ale byla to žena. V podstatě mulesa se jí říkalo, neboli jako žena mula, v životě jsem o tom neslyšela. A až zpětně v těch dětských vzpomínkách jsem pátala a říkám, aha, to je zajímavý, takže vlastně ty ženy jako mohly mít nějakou funkci minimálně v té naší komunitě. Takže ano. Ta ženská role mě tam zaujímá velmi.
0: A ty rituály, to si mám představit jako společnou modlitbu, nebo co jste tam dělali, nebo uctívali, nebo provozovali?
1: Tak samozřejmě jsou svátky, že každé to náboženství, kultura má nějaký svátky. My máme svátky Vánoce, Velikonoce, že, které slavíme, takže jsme se scházeli většinou na ty svátky. Ty moje vzpomínky jsou trošku matné, pochopitelně k tomu mohly patřit ty věci jako pohřby, narození dítěte, požehnání, že to jsou ty důležité životní události, kde ty přechodové rituály nebo vlastně to požehnání, že je toho součástí toho lidského života. No a zároveň ke každému dobrému rituálu patří hostina, takže to toho bylo důležitou součástí. Já jsem byla často v kuchyni, že s tou babičkou, prababičkou, takže se vařilo, peklo se a byla to příležitost pro tu rodinu nebo třeba i ty přátelé, tu širší komunitu se potkat, spolu oslavovat a myslím si, že to je velmi důležitá funkce právě i těch rituálů nebo obřadů, tady to stmelování komunity.
0: Ta pospolitost. Jak zmiňuješ babičku a prababičku, jaký jste měli vztah, jak na ně vzpomínáš?
1: No, tak moje babička byla houslistka, dirigent, potom učitelka hudby, proto my jsme všichni povinně hráli aspoň na jeden nástroj, já taky. Takže jsem maturovala a já jsem maturovala z klavíru a s vyznamenáním, ale hrála jsem na housle dlouho a i na flétnu a zpívala jsem ve sboru. To byla jako povinná základní výbava do života, dle mojí babičky. A bráchové dva hraju dodnes, jo, na klavír, jeden teda toho nechal. Nicméně a babička byla velmi vznešená, ona vlastně měla svůj svět skrz tu hudbu, do kterého se myslím, že z části dost unikala před tou velmi tvrdou realitou, protože tak asi nemusím vysvětlovat 50., 60., 70. léta Sovětský svaz a ještě Magnitogorsk, tak žádná procházka růžovou zahrádkou to nebyla a ona fakt dávala celou sebe tím svým žákům, ona přepisovala po večerech noty, ona jim pomáhala zhánět jako různé kousky toho, co potřebovali k tím nástrojům a fakt tím žila. Měla i několik naprosto vynikajících muzikantů, které vychovala. Prababička jí bylo 16, když právě došlo k tomu přesunu do toho vězeňského táboru a pracovního táboru do toho vězení, ale ona měla v sobě takovej zvláštní prvek, že v ní bylo vidět, že ji nezlomili. Ona nemluvila o tom, co všechno jim udělali, když samozřejmě můžeme se domyslet, a i to sexuální násilí, jo, mladý holky, přišla o dvě sestry vlastně hned, maličké, a určitě tam bylo nepopsatelně moc strašidelného trápení, ale ona měla v sobě takovou důstojnost a já jsem po mnoha letech jsem se vrátila zpátky, že jsem šla hledat to místo, odkud pocházíme, takže jsem se vrátila do toho Kedreli, se to jmenuje, je to v Muriti, na východě Tatarstánu a to místo už neexistuje. Ono bylo jako opuštěné, jsou tam vlastně domy, prorostly stromy, ale úplně jsem si tak vždycky vzpomněla, jak ona třeba říkala, že jezdila kočárem do gymnázia a jezdila skrz Březovou aleji. A jak jsme tam přijížděli, už takovým offroadem, že tam jako byla zarostlá cesta, tak jsem viděla,

0: snad, na kterou zemi máš největší vzpomínky?
1: Tak z toho, kde jsem žila, tak asi ta Británie mi hodně blízká. Tam je mi opravdu dobře, ale cestuju ráda, jak jsi zmínila, jsem, že Bhután je země, která zanechala ve mně důležitou stopu. Často se mi někdo ptá, proč Bhután, proč jsi ho vybrala? On si vybral mě, vždycky říkám.
0: Jak to?
1: No, protože já jsem na Oxfordu studovala, my jsme byli maličkatý obor, jo, ty vlastně historie a politologie. Nás bylo snad 40 na celou univerzitu, fakt jako pidi obor. A jeden v rámci mého college, ten jakoby můj jaksi tatínek, protože vždycky dostaneš přiřazeného rodiče, ať už maminku nebo tatínka někoho o rok víš, kdo je ze svýho oboru a má tě pomoci se zorientovat, jo, takové to jako, který profesor má kdy špatnou náladu a kde si koupit jako nejlevnější bagety a tak. A já jsem dostala přiřazeného bhutánského tehdy korunovaného prince, který mi 3 roky vyprávěl báje, že to je nejkrásnější, nejúžasnější země na světě a když jsme tedy dostudovali, tak já jsem to musela ověřit, jestli nepřeháněl.
0: A o tom si budeme za chvíli povídat. Naším hostem je Lilia Kousnoudinová. Yeah!

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: A tím hostem je publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lili, čím tě okouzlil Bhútán? Dobře, slyšela jsi 3 roky, jak je nádherný.
3: No a byla jsem dost skeptická, přiznám se, ale když jsem tam poprvé přiletěla, já mám pocit, že možná už tehdy jsem při přistání brečela dojetím, což zní tak skoro pateticky, ale ono je to tak nádherná země, že to člověka dojme, jo. Asi čím? Primárně příroda, jo. Tak nádherná, tak jako panenská, jako nezničená příroda, tak pestrá, různorodá. Vlastně ta diverzita flóry, fauny v Bhútánu, to je něco. Jo, a jak oni se tu ten ekosystém nebo jakoby to životní prostředí střeží, a kolik mají národních parků, jak jsou na to hrdí, jak vlastně celá ta národní identita je dost postavena na tom, že ta příroda je důležitou součástí a že jsou na to pyšný. A potom ta architektura. Tolik nádherných chrámů a v podstatě ty moderní budovy, když podíváš se na nějakou starší a na tu moderní, tak bys nebyla třeba schopna rozlišit, protože přísné stavební zákony musí se dodržovat ty prvky. Já bych řekla, že ty lidi to dost i chtějí, protože ono, ta tradiční stavba má mnoho takových symbolických, až bych řekla jako pověrčivých konotací, proč se to takto musí dělat. A já jsem teď nedávno na jednom z posledních zájezdů byla právě přítomná toho, jak se staví, jo, a to, jak se staví, tak se 3x dělá bohoslužba. 3x se dělá žehnací obřad, každý má trošičku jinou funkci, ale ta pověrčivost, možná pro nás je to občas takové žhanebné slovo, ale ona dodává do života určitý zvláštní rozměr a často já se tam říkám, že pokud já jsem ta jediná, kdo na to nevěří a oni všichni na to věří, tak kdo je vlastně ten blázen? A většina Bhútánců ti 100% řekne, že samozřejmě, že v horách je yeti. A zároveň, že tam spí poslední drak, nebo minimálně, že tam je to dračí vejce, nebo že tam dokonce lítají. Jo, obrovsky silné mytologie, folklor, vlastně ve státních novinách Kuncel tam otevřeš, jak u nás, nevím, i dnes, nebo Hospodářky, a máš tam hned velkou důležitou kolonku toho, jaký rituály by se měly dneska dělat, jaký by se neměly v žádném případě dělat. Rituál je na všechno možný. Jo, a známe vícero expatů, který po delší době začali si říkat, a já už jim to asi věřím, ono to prostě funguje, takže já už jsem na to začal věřit taky. Takže to jsou asi ty hlavní důvody a často my, když se řekne Tibet, tak si něco představíme. Samozřejmě dnešní Tibet, že jo, díky čínské invazi a velké destrukci, tak už úplně má v sobě mnoho krásy, ale není to úplně ta zachovaná Shangri-La. Bhútán do velké míry stále je. Jo, takže pokud někdo hledá tuhle tu jako himalajskou, jakousi buddhistickou zemi, tak myslím, že ten Bhútán by mohl být naplňující.
2: Poprvé jsi tam byla ještě za studií? Za
3: mladá? Ne, hned jak jsem skončila. Za mladá to bylo, ale...
2: Za mladá to bylo, už je to...
4: Kolikrát už jsi tam byla?
3: Přestala jsem to počítat, blížím se ke 30, myslím návštěvám 28, něco v tom duchu.
4: Tak to je taky druhý domov, nebo třetí domov, nebo kolikrát, ty máš asi hodně domovů.
3: Je to tak, tam se cítím dobře, tam vlastně jak když pozoruju většinou buď Úsvit nejvíc a teď tu mlhu, já miluju hory, já miluju dívat se na hory, to je pro mě úplně jako nejkrásnější pohled na světě a tam teda ten pohled je tak majestátní a když tam sedím, tak se cítím, že jsem na vrcholu, ale doslova, že vlastně nemusím nikomu nic dokazovat, nemusím nic dělat, protože přece tady jsem, tady to úplně dokonalý, jo, a tenhle ten pocit je krásný a ten tam mám opakovaně.
2: Bhútánci jsou pověstní tím, že vyspělost své země hodnotí takzvaným indexem štěstí. Uměla bys nám vysvětlit zhruba, co to znamená?
3: Určitě. S tím vlastně přišel 4. král, dneska tady pánuje 5., aby jsme byli v obraze, a 4. král na otázku indického novináře, tedy Traduje se, odpověděl, že my neměříme jenom HDP, ale spíš měříme tady to hrubé domácí štěstí. A souviselo to i s tím, že tehdy Bhútán dostal velmi lukrativní nabídky na odprodej dřeva. A král tehdy řekl, že ne, že to zamítá, protože sice ano, vydělají teď na pár let, ale když ty lesy už nebudou, tak přijdou o bohatství, které nejde takhle jednoduše spočítat. A tím v tom vidíme i takový základ toho, té starosti o životní prostředí, který je ale velmi pevně zakódováno v legislativě, vlastně v té jako ústavě přímo. A dále, hrubé domácí štěstí, ono to zní tak trošku skoro ezotericky, že štěstí, co to je, ale ono to není nic jiného, než to, co na západě známe velmi dobře, a to jsou různé měřící škály typu a například OSN, že jo, index, jako Human Development Index, neboli Index rozvoje člověka, teď se omlouvám, možná to není precizní. A Gallup to měří, že vlastně hodně to měří Skandinávie, Austrálie, Nový Zéland a podobně. A to jsou jakési komplexnější způsoby měření rozvoje, které nejsou postavené pouze na těch ekonomických indikátorech. Ty ekonomické indikátory jsou součástí, ale jsou součástí mnohem širší sítě, takže se tam díváme na duševní zdraví, na spokojenost lidí, například a důvěru v nestrannost justice a státních složek, na faktory, na jakoby možné indikátory toho, jak funguje komunita, vzdělávání, zdravotnictví, kulturní život. A myslím si, že je to takový férovější způsob měření úspěchu jaksi. A jak se to promítá do štěstí, no tak to je otázka, jestli to, co je pro člověka dobré, je to, co ho činí šťastným. Tam se trošku občas dostáváme do různých interpretací. Ale když jsme to překlápěli do takové české verze, bylo to tehdy s panem profesorem Hartlem a s institutem STEM. A 5 let za sebou jsme vlastně dělali českou, velmi jako adaptovanou českou verzi, ale vycházela dost precizně z té bhútánské. Tak ty výsledky si myslím, že byly velmi překvapivé často a optimistické.
2: Já jsem na jedné té prezentaci byla a vím, že to vyznívalo vlastně ve smyslu, že jsme tady velmi šťastní, ale možná to nevíme, že to tam byl trošku ten zádrhel, že z toho nejsme vědomi možná.
3: No tak o Česku se říká, že lidi se stěžují a že jsou negativní, ale pamatuju se, že ten takový ten koeficient, který spíš to číslo nemá jaksi vypovídací hodnotu, jo, je to spíš mediálně zajímavý, jo, když se to součte do jednoho čísla, nicméně to číslo bylo velmi vysoké, co se týká toho štěstí nebo spokojenosti v České republice, ale když jsme to potom rozkládali, nebo spíš jako rozkládali na ty komponenty, ze kterých se to skládalo, a tak tam byly hezký korelace. Jo? Nikdy nemůžeš úplně prokázat kozalitu v tomhle tom typu měření. Nicméně například zkusit tipnout, co korelovalo nejsilnějc právě se štěstím v České republice.
2: No netuším, fakt.
3: A vzdělání, kulturní život, to mi přijde jako nesmírně důležitá informace, že vlastně čím víc je člověk zaangažovan v kulturním životě, čím se zvyšuje pravděpodobnost, že bude šťastný. A například tam byly potom zajímavé výsledky, co se týká třeba příjmu. Jo, že to rozhodně nebylo tak, že čím vyšší příjem, tím vyšší štěstí. Na začátku ano, jasně, když člověk je velice chudý, tak bude spíš možná strádat i kvůli dětem, že jim nemůže dopřát, že jo, ty základní potřeby. Potom ale když ty základní potřeby jsou uspokojené, tak tam docházelo k polarizaci v těch horních vrstvách, takže vlastně to velké bohatství v uvozovkách mohlo člověka učinit výrazně šťastnějším anebo výrazně nešťastným. Jo? Já si to vysvětluji osobně tak, že když je tam jakýsi smysl života, tak jasně, víc peněz, větší možnost udělat něco dobrého, ale možná ve chvíli, kdy ten smysl života byl pouze v tom vydělávání a už najednou je to dosažené, co dál, tak to může spíš vyvolávat nějaké existenční otázky. Nevím, to už jsou moje interpretace, ale ty čísla byly, jak říkám, spíš optimistické.
2: V čem ty vidíš smysl života?
3: Tak to je zákeřné. A milovat, já myslím, že prožívání lásky, ať už s dětma v rámci rodiny, samozřejmě ta partnerská láska je taková moje základní životní potřeba určitě, a tvořit ve smyslu dělat smysluplnou práci, o který já vnímám, že pomáhá, nebo že dává smysl, nebo že přispívá k něčemu, co dává smysl. A já jsem řekla, krásné potom mít tu zpětnou vazbu ve smyslu, že ano, opravdu to pomáhá a přispívá.
2: Ještě k indexu štěstí. Říkáš tedy, že jsme dopadli, nebo jsme na tom dobře v Čechách, ale když byste porovnala Bhútán a Česko, tak předpokládám, že ten index štěstí u nás bude nižší než v Bhútánu. Že tam jsou velmi šťastní lidé, je to tak?
3: No, záleží, kdo to měří a jak. Aha. Takže na některých škálách Bhútán nedopadá vůbec tak dobře. Pozor na to. Zároveň třeba v Česku určitě byly i taky takové červené kontrolky, například důvěra lidí v nestrannost státních složek a justice, anebo spokojenost a důvěra v politické instituce byly v tom měření dost nízké. Jo, takže kdybychom chtěli nějaké jako alarmující výsledky, tak tam byly taky. U Bhútánu si myslím, že je důležité ne tolik to, jaký je ten výsledek, ale to, že to měří. To, že to berou vážně, to, že tomu přikládají ten význam, to, že vůbec mají vyjmenované těch 9 domén, kde mimo jiné třeba je to životní prostředí, je ta kultura, je ten náboženský život, že tím věcem to dává důležitost v nějakým politickém dialogu, v tom společenském narrativu, a že to je ta primární funkce. A oni teda to mají ukotvené i v rámci jakoby tvorby legislativy, takže nové zákony musí být schvalované komisí pro hrubé domácí štěstí a je to určitá pojistka právě proti například projektům, který by výrazně dávali zisk nad nějakým potenciálním negativním dopadem. Jo? Takže často je to právě to životní prostředí, kvůli kterému se něco musí stopnout, přepsat, prošetřit, vylepšit. A myslím si, že toto je důležitá funkce. Jo? Ten samotný, to samotné číslo je spíš taková i trošku marketing, jako velmi úspěšný a chytrý.
4: Ty, jak jsi žila v tolika zemích, stále cestuješ. Předpokládám, že Česko je teda tím prvním domovem, když říkáme, že Anglie je druhým domovem, je to tak?
3: Já mám domov tam, kde mám děti. Mně je to v zásadě dost jedno, pokud ta země je v základě bezpečná, to je samozřejmě důležité, tak já se dokážu ten domov vytvořit kdykoliv. Já jsem měla domov v Dýli chvíli, kdy jsme tam žili s bývalým manželem a synem a byla jsem tam velmi šťastná a i jsem tam dokázala zakořenit, byť Dýli je opravdu dost náročné město pro někoho, kdo tam nevyrost. Žili jsme v Tunisu a i v tom Bhútánu chvílema, když jsem tam měla další projekty, tak jsem trávila dost času. Domov je tam, kde jsou děti, kde je láska.
4: To jsou slova Lilie Kousnoudinové.

0: Noční mikrofórum.
1: Barbora Čuekos a její host na dvojce.
2: Naším dnešním hostem je publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lilia, vím, že i Mongolsko je zemí, které je blízké tvému srdci. Proč? Čím to je?
3: Tak já jsem zkoumala ty svoje kořeny, protože ta rodina vykořeněna byla, tak do Kyrgyzstánu jsem se vracela několikrát a teď to Mongolsko se nabízí, že pač mají dost společného. Musím říct, že to bylo zajímavé. Byla jsem tam teda s dětma, s bráchama, my si vždycky dáváme aspoň jednu cestu ročně, kdy jedeme takhle se sourozenci, protože vlastně chceme ten kvalitní čas spolu, to cestování to nabízí. Mongolsko má nádhernou divokou přírodu. Moje děti jezdily na jakovy, na koni, na velbloudovi. To bylo super. Poznali, jak je život bez elektřiny, úplně někde odpoutaný, jako od civilizace v jurtě uprostřed pláně. To bylo super. Na druhou stranu, já jsem velmi zvyklá na to, že se domluvím a v Mongolsku mě překvapilo, že ani anglicky, ani rusky, v podstatě vůbec. Ta komunikace byla taková náročná a zároveň i trošičku tam na mě dýchal jakýsi pozůstatek, patriarchat je blbé slovo, ale vlastně, že bylo velmi těžké pro muži se mnou jednat, jakožto se ženou, která jaksi vedla tu naši výpravu. A často jsme se potýkali s tím, že šli za mým mladším bráchou, který je skvělý, ale je mu jako 23 a je to prostě kluk. A aby s ním teda jako sjednali, třeba kam pojedem, nebo co budem dělat, protože je ten muž. A to vlastně jsem asi jako nikdy nezažila takto explicitně, tak jsem si říkala, to ještě existuje, zajímavé.
2: Ty se taky zaobíráš přechodovými rituály, nebo různými rituály, včetně přechodových rituálů. Mě by zajímalo, jestli existují nějaké vědecké výzkumy ohledně prospěšnosti rituálů v dnešní době, protože pro někoho rituály patří někam do naší historie nebo minulosti. Jak je to v současnosti?
3: To je vlastně možná jeden důvod, proč jsem do toho Mongolska taky jela, protože tam ten šamanismus a vlastně rituály jsou dost živé, něco z toho je hodně komerčního pro turisty, tak jako v Peru, ale jde tam i najít takovou tu starší verzi, jakýsi bon šamanismus. Nicméně přechodové rituály, no tak my jich máme spoustu, to zase není tak, že se úplně vymítili. My známe křtiny, my známe svatbu, my známe pohřeb, že sice nemáme rozvodové rituály, co nám úplně chybí, jsou nějaké rituály kolem třeba křivky jakoby plodnosti, jo, předporodní, poporodní rituály, oslava první menstruace, poslední, tak to jsou věci, které v naší kultuře přítomný nejsou, nebo už jsou, ale je to spíš okrajová záležitost. A jestli existují výzkumy, ano, ty výzkumy jsou většinou specifické, takže každý rituál má jaksi svoji strukturu, protože můžeme se bavit o tom, že můžeš udělat rituál, který nebude fungovat, jo, nebo nebude prospěšný. Takže otázka, co měříme. Ale například konkrétní studie Diwali, což jako asi všichni známe, že Indie Diwali hází po sobě ty barvičky, já jsem to milovala v Indii, tak tam například byl pokus o to změřit, jaký dopad to má a opravdu to mělo dopad například na lepší koherenci v komunitě, na zvýšený a tedy jako zlepšený pocit určitýho sociálního bondingu, takže takové právě té pospolitosti, o čem jsme se bavili, ale asi mě je nejblíž projekt australského lékaře Arne Rubinsteina, kterého jsem taky studovala a on jakožto lékař na Aru po 15 letech, čím dál víc se tázal, proč mu vozí tolik mladých lidí, obzvlášť tedy mladých mužů, který díky svýmu rizikovému chování si ten život zničili, ať už to byly nehody v opilosti, jo, ať už to byly pokusy o sebevraždě, sebepoškozování a tak dále. A vlastně přišel na to, že možná právě to, že našim dospívajícím chybí ten konstruktivní přechodový rituál v tomhle křehkým formativním důležitým období toho dospívání, toho teenage, že? A tak on začal zkoumat Austrálie, pochopitelně, tam jsou ty domorodé kmeny ještě nablízko, že my bychom asi úplně neměli kam jít tady tak jednoduše. A začal zkoumat, co oni dělají pro ty svoje mladý muže a udělal z toho velmi osekanou, takovou velmi nenáboženskou, nedogmatickou, jednoduchou kostru. A začali provozovat kempy, asi u nás nejbližší přirovnání by byly skauti, ale začali provozovat letní kempy, jejíž vrcholem byl právě přechodový rituál pro tady ty dospívající kluky. A tam v rámci toho jeho projektu v Austrálii je poměrně dost různých, samozřejmě vždycky ten feedback je konkrétní například na tu danou školu. Jo, nicméně v číslech mají zkoumané a podchycené, že skutečně ten dobře vedený a jedná se opravdu o velmi jednoduchý a ne nějak náboženský jako divadelní rituál může mít a statisticky má kladný dopad například na snížení rizikových chování, na zlepšení a vztahu a komunikace mezi těma klukama a učitelama a mentorama, že vlastně zlepšují se vztahy i mezi těma klukama v rámci té komunity. Jo, takže tam třeba ty měřitelné dopady, tak se ukazovali jako ano, je tam opravdu měřitelný rozdíl, dopad pozitivní. A myslím, že jestli někdo potřebuje podporu, tak to jsou opravdu dospívající a myslím si, že teď aktuální generace, který čelí velmi specifickým výzvám i z pohledu třeba digitálního světa a toho všeho, s čím se potýkají my to jako rodiče neznáme, o to těžší je pro nás je provázet a myslím, že o to je důležitější se zamýšlet, jak je můžeme podpořit.
2: To je moc zajímavé, jak mluvíš o tom projektu v Austrálii a ty tušíš, jak ten konkrétní přechodový rituál probíhal nebo probíhá?
3: Ano, v podstatě jde o to, že my ani nemůžeme, ani nechcem vyhnat 15-letý kluky do džungle a říct, tak prostě skočte ze skály nebo přeneste hlavu tygra. Nicméně tenhle ten koncept toho, že ty kluci se oddělují od toho svého, od té svojí komunity, rodiny, od toho každodenního života, že tam ta separace, a potom prochází nebo musí splnit určitou výzvu. Ta výzva by měla být náročná, ale zvládnutelná a bezpečná, samozřejmě v rámci toho našeho kontextu. A potom je tam reintegrace, ale už v té nové roli a jako kdyby uznání toho, že už se vrací jako ten mladý muž. Odchází jako to dítě, vrací se jako ten mladý muž, splnil tu výzvu a vlastně je tam jako znovu napojování do komunity, ale z té jiné pozice, v té nové roli. Je tam uznání té role, je tam samozřejmě oslava, pochopitelně. A myslím si, že je to hodně silný i z pohledu třeba rodičů, z pohledu maminky například. Já mám 15-letého syna, je to prým velmi aktuální, a která musí jaksi pustit toho kluka, aby šel, aby přešel přes ten pomyslný břeh k tím mužům, k tím mladým mužům. Takže my jsme třeba v tom Mongolsku zrovna pro mého syna dělali takovou cestu, kde šel ode mě, kde já jsem byla s těma malýma dětma, to je ta rodina, ta maminka, že to bezpečí, zázemí. A symbolicky ano, měl tam výzvy a nakonec vlastně přešel k mým bratrům, což jsou ty muži, který ho tedy přivítali, dávali mu ty otázky, výzvy a následně jsme tam dělali tu rodinnou reintegraci a hostinu. Tam se vlastně použila ten mustr od Rubinsteina a je to velmi jednoduché. Není to opravdu žádná jako kouzelná čárovná záležitost, je to spíše jakýsi podporný rámec, který věřím, že ta lidská cesta potřebuje. A často v těch výzkumech měříme i zdály jsou podporné pro regulaci emoční a tam si myslím, že mají další důležitý význam, že to je něco, co nám pomáhá se srovnávat s velkýma životníma změnama. Nemusí to být jenom dospívání, to může být ztráta, to může být přesně přerod třeba s prvním dítětem, žena se vlastně taky rodí, že narodí se matka, může to být třeba i ztráta těhotenství, jo, což pro mnoho žen je obrovské téma a není tam kontext u nás, který by to úplně podpořil, jo, nebo který by se automaticky nabízelo, kterým by všichni věděli. Takže těch situací, těch velkých změn, které dobré, nebo které můžeme podpořit konstruktivně hodně a zároveň potom ty velké komunitní oslavy. Takže Vánoce, Velikonoce a tak dále, asi všichni víme, proč je rádi slavíme, ale těch příležitostí si můžeme vytvářet ještě víc.
2: S jakým záměrem si založila nadační fond Propolis?
3: Propolis, tak my říkáme, že podporujeme projekty plodné, provokující a prospěšné, tak to tak odpovídá. Většinou se zaměřujeme na iniciativy kolem žen a hodně se díváme na reprodukci nebo na plodnost obecně. Porodnictví je asi nejvíc vidět, ale není to zdaleka jediné téma. Může to být menstruace, sexualita, může to být samozřejmě menopauza. Dále jsou to ženy ve zranitelných situacích, ale rádi také podporujeme například zdravotníky nebo spolupracujeme s vysokýma školama zdravotnických studií, obzvlášť teda porodní asistence samozřejmě. Myslím, že současně jsme podpořili stovky jednotlivců i subjektů, takže kdybych to měla vyjmenovávat, tak jsme tady dlouho, ale my nevěříme na to, že by měly mezi sebou ty organizace soutěžit a my velmi rádi vytváříme sítě. Jo, takže máme spoustu partnerů a my si předáváme kontakty, informace, v něčem i finance, často s dalšími organizacemi, o kterým jde o stejnou věc a to, co nám jde, je, aby jsme byli ve společnosti, která je opravdu bezpečná a laskavá pro nás, pro všechny, aby ty příležitosti byly rovné, aby jsme jako ženy mohli opravdu hrdě stát a být ctěné a viděné za vše, co děláme, a to třeba i včetně té péče, která je často velice neviditelná, a aby v těch důležitých a velmi zranitelných obdobích, jako je například porod, aby opravdu tam ta podpora byla, ano, odborná, ale zároveň respektující a laskavá.
2: Zaujal mě projekt Žena v senu. Mohla bys ho kratičce shrnout?
3: Ženy čelí specifickým hejtům offline, ale i online, a dneska jsou to sociální sítě hodně, a my jsme se ptali žen, které jsou vidět ve svém oboru, a bylo to hodně multioborový, od vědky přes političky až po herečky, co zažili za hejty? A hlavně, jak se s tím dokázali popasovat. Statisticky my víme, že hejty na ženy jsou, přijdou rychleji, jsou četnější, jsou agresivnější a víc míří do intimních oblastí, jako je tělo a vztahy a mateřství. A samozřejmě to jsou ty oblasti, které vlastně nejvíc můžou bolet, že podle toho, co prožíváme. A nás nejvíc zajímalo, jak tyhle ženy, které už jsou v tom nějakou dobu, jak si tím nenechají znechutit. Jak vlastně si tím nenechat umlčet, protože cílem hejtu je umlčet, že? A ženský hlasu je i tak příliš málo, že jsme měli hashtag nemlčeti zlato, a udělali jsme kuchařku. Kuchařku nejrůznějších možných receptů, co dělat ve chvíli, kdy teda na mě se vyvalí nějaký hejt. A nemluvím o konstruktivní kritice, opravdu mluvím o útočném hejtu, aby mě to nerozhodilo, aby mě to nezastrašilo. A jsou to věci, které jsou od toho, jako jít se vyboxovat, po to, kdy zavolat na policii, jo, po to vlastně, že někdo chodí za kamarádkou. Byly tam hodně originální řešení typu koupání se v ledové vodě, jo, často se zmiňovala příroda, rodina a taky čas offline, odpojit se.
2: Úplně odjednout, s jakou ženou by ses ráda potkala?
3: Ty jo, no já bych se znovu ráda potkala se Sheilou Kitzinger, která už není mezi náma, ale zanechala po sobě obrovský, obrovský odkaz, co se týká jako ženské tělesnosti, těla, ale i porodnictví, ženských práv. Já mám tu čest, že teď vstupuji do jeho programu na Oxfordu, nicméně, no, s ní bych se ráda potkala, ještě se popovídala.
2: Stále si povídáme s Liliou Kousnoudinovou.

0: Noční mikroforu je naším hostem ještě na chvíli publicistka a filantropka Lilia Kousnoudinová. Lili, ty jsi z pěti dětí, sama máš tři a chtěla bys další, jak jsem se nedávno dozvěděla. Co pro tebe znamená rodina?
1: Rodina je základ. Nás bylo vždycky hodně, já jsem tady byla nejstarší, ale byli jsme vedeni k tomu, že to je ta jistota, kterou člověk má, a já mám velkou radost, že se nám to daří, že opravdu trávíme spolu ty svátky, máme k sobě velmi blízko, vím, že ty bráchové jsou vlastně to nejvíc, to nejbliž, co tady je, a chtěla bych to moc předat svým dětem, snažím se vybudovat i v naší rodině tu kulturu, která ta ponese dál.
0: Kromě toho, že jsi maminka, tak jsi taky macecha. To slovo macecha zní tak dost šíleně v češtině. Bavili jsme, jsme se o tom během písničky, že i v jiných jazycích. Co pro tebe znamená být maminkou a macechou?
1: Tak oboje je to velká zodpovědnost. A ano, slovo macecha je škaredé, nicméně já s ním mám velmi krásné asociace, protože mám štěstí, že mám opravdu krásné nevlastní děti, všechny tři, a obzvláště s některýma mám velmi blízký vztahy. Já jsem teď omylem viděla, že právě u nevlastní dcery z 9 postů, co měla na Instagramu, tak 6 byly se mnou. Teda z nich 2 byly s tatínkem, jo, ale říkala jsem si, OK, tak asi jako něco dělám dobře. Jo, a je to báječné, je to vlastně obrovské bohatství. A samozřejmě chápu, že to nemusí být vždycky jednoduché, ale myslím si, že ve finále čím víc dospělých to dítě má v životě, ke kterým může jít pro pomoc, pro radu, o kterých prostě ví, že tam pro něj jsou, tak tím lépe.
0: Co se snažíš dětem, ať už vlastním nebo nevlastním, předat? Co je to nejvíc pro tebe, co bys chtěla, aby žili, aby si odnesli do života?
1: Tak určitě hodnoty a pocit zdravého sebevědomí, to, aby věděli, že jsou milovaní, že jsou hluboce, hluboce milovaní, to je základ, že vždycky můžou přijít domů, že vždycky mají náruč, a zároveň i se snažím, aby jsme trávili čas v přírodě. Mám velkou touhu, aby jsme dokázali offline vytvářet větší zábavu než online. Ostatně vlastně ten náš nový propolisí projekt je Let it scroll, že jo, nebo Nech to scrollovat, kde řešíme s odborníkama, s rodičema, jak to mají oni. Je to vlastně něco, co mám pocit, že každýho rodiče se nějak dotýká, že nikdo na to nemá úplně správnou odpověď. Tušíme, že jsou tam nějaká rizika, neumíme je všechny vyjmenovat, některé nechápem, typu AI, myslím si, že otevírá celou další kapitolu možných rizik, ale zároveň ve finále věřím, že když vytváříme tím dětem tu alternativu mimo ty přístroje, která je dostatečně pestrá, tak máme mnohem lepší šanci obstát, a ráda bych právě tu přírodu a takovou tu normální mezilidskou interakci v té rodině rozvíjela, co to jde.
0: Co to konkrétně znamená, ty offline aktivity, že jdete teda společně do přírody, zmiňuješ přírodu, nebo co děláte, co vaše děti rádi dělají? Nebo tak, co společně rádi dělat?
1: Tak třeba ten jak, že? Já třeba vyprávím pohádky, já vždycky na dobrou noc vymýšlím pohádku, takže máme takový pohádkový království, každou noc, jako že příběh Tisíce jedna noce Šehrezáda, tak já to mám s vlastníma dětma, protože už jako nic jiného nefunguje, oni se dožadujou pokračování ty pohádky, už jsme v nějaký pátý generaci v tom království a je to boží, takže to si myslím, že má smysl, čtení, čteme z knih, a zároveň ano, ta příroda, sbíráme jahůdky. Teď jsme sbírali houby, zkusila jsem zavařovat, to nevím, jak dopadne, ale nasbírali jsme houby spolu. A samozřejmě sport, pohyb, tanec a jiné aktivity. No a nebo stolní hry. Máme rádi stolní hry.
0: Ještě si mě zavila s těmi pohádkami. Leovi je 15, i on poslouchá pohádky.
1: Tak jo, když zrovna nemá něco důležitějšího na práci, tak si velmi rád přijde poslechnout. Tam je spíš trošičku jazyková bariéra, on česky sice jako rozumí velmi dobře, ale nedokonale. Tím, že vyprávím v češtině, tak to pro ně má trošku menší tedy hodnotu, a občas to děláme v angličtině a občas se střídáme, takže vyprávě oni.
0: To je ale inovativní. Jak jsi zmínila ten váš projekt v Propolisu o digitální výchově, máte doma nějaká pravidla nastavená? Já nevím, kolik času můžou trávit na obrazovkách, nebo jak hodně můžou hrát hry, nebo jak jsi to doma zorganizovala s dětmi?
1: Máme zakázaný shorts všude, jako technicky úplně vypnutý. Samozřejmě nemají sociální sítě nikdo, ani Leo, s tím, že Belinka má 42 minut timera,
0: A proč zrovna 42?
1: No, to bychom se museli zeptat Karla manžela, jo, prostě 2x21.
0: Dobře,
1: nicméně,
0: to je pravda, to mě mohlo napadnout.
1: Ale má aplikace, které jsou povoleny, jako třeba, že může fotit, může dělat videa, může si pouštět hudbu. Jo, tak to může kdykoliv. Leo nemá telefon, vlastně nikdo z nich nemá telefon, což je trošku takový, jako v dnešní době neobvyklý. Dostává telefon jenom, když cestuje sám, když jako lítá sám letadlem, což lítá hodně. A vlastně má počítač, takže musí si ty věci potom dělat na počítači a tam už úplně ty shorts neohlídám, ale zase tam se koukáme spolu na dokumenty, já mu čtu statistiky, překládám mu názory těch odborníků z projektu a fakt snažíme se o tom mít velmi živou konverzaci, aby on sám dokázal vědět a sám dokázal regulovat, co je pro něj ještě zdravé a dobré a zajímavé a co už ne.
0: Já tady sleduju hodiny, protože za chvíli musíme končit, ale to mi neříkej, že 15-letý kluk nemá telefon. To kdybych věděla, tak se tě na to vyptám v noci rozhovoru už. A netrpí tím, že prostě jeho kamarádi nebo spolužáci všichni mají a on nemá?
1: Doufám, že ne. Jako bavili jsme vysvětlili jsme to, je to dobrovolné. Není to tak, že by kňoural, že chce telefon. On ví, že prostě až mu bude 18, tak se může koupit. A jsou komunikační kanály, že jo, které fungují i na počítači. A potom jsme řešili status symbol, že telefon je vlastně u těch teenagerů důležitý status symbol. A nahradili jsme to jiným status symbolem, takže má takový velmi vzácný, drahý psací péro.
0: To je nádhera. Lili, máme poslední ani ne minutku už. Co by si vzkázala našim posluchačům?
1: Pojďme být na sebe laskaví a dělat si malý krásný gesta. Když si jen tak potkáváme v prostoru, myslím si, že tolik radosti si můžeme dávat věcma, které nás nic nestojí a že to stojí za to.
0: Moc děkuji za tvůj čas, děkuji, že jsi přišla. Byl to krásný čas pro mě, věřím, že i pro posluchače. Vám, posluchači, moc děkujeme, že jste byli s námi. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Čujekos a náš dnešní host Lilia Kousnoudinová. Vše dobré a naslyšenou.
1: Krásný večer.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

Noční mikroforum a po něm noční prout, pravidelné noční jmény dvojky. K půlnoci dojdeme se skupinou Činasky a festivalem Beats for Love Winter. Činasky jsou na turné od poloviny června a Tečka se blíží. Loděnice Troja 15. září. Festival Beats for Love se inspiroval starším bratrem Rock for People a poprvé se dostane také v zimě pod střechu. Příjemný poslech dvojky.

všechno scházíme my dva. Nesmíme se ani na minutu kouknout dolů. Bolí tu ticho, potichu tma. Bolí tu ticho.

V dalším případě rozhodně není čeho litovat. Už od poloviny června brázdí skupina Činasky Česko. Předem ohlášených 18 zastávek nakonec rozšířila a přidala ještě jednu bonusový koncert v krásném prostředí loděnice Troja v Praze. Příští úterý 15. září tedy celé turné Činasek vyvrcholí. Návštěvníky čeká víc jak 5 hodin hudby a zábavy. Před samotným téměř dvouhodinovým koncertem skupiny bude na programu vědomostní kvíz pod taktovkou moderátora Libora Voučka a samozřejmě energický varamp DJ Frikyho. A ještě trochu štěstí na počasí, no nebude to mít chybu.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

19. a zároveň poslední koncert letního turné skupiny Činásky proběhne za týden v prostředí Loděnice Troja. Původně se kapela chtěla vydat výhradně jen do regionu, ale nakonec jí praští fanoušci ukecali na jeden koncert 15. září. Zářavý koncert bude na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením kapely v Praze. Finále turné se odehraje po 4 měsících na cestách a 18 zastávkách po celém Česku.

Za 12 minut 12 na dvojce posloucháte Noční proud. Není premiéra jako premiéra a tohle bude festivalová zimní premiéra. Beats for Love Winter. Brno Rostančí i světová královna hardtechna Sarah Landry. První zimní edice festivalu Beats for Love proběhne v moravské metropoli od 4. do 5. prosince na brněnském výstavišti, tak kde jinde ostatně. A zcela jistě to bude jedna z největších indoorových tanečních událostí roku.

Do ponoce zbývají už jen minuty, přesně za 5:12. Po prvních zprávách středy 9. září budeme v nočním proudu mixovat hudební historii s aktuálními novinkami. Záznam koncertu skupiny Queen, Kaisi and the Sunshine Band, Nelly Furtado nebo Natalie Imbruglia. Hlavně o nich to bude. Teď velmi slavná dvojka Michal Pavlíček a David Kolera.

0: bude půlnoc.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Evropská komise pozastavila část dotací pro Agrofert. Tenistka Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou 1-2 na sety. A dnes bude na východě zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Je středa 9. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu má nahradit současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
3: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu, pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
4: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
3: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
5: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
3: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. Řekla to její mluvčí Louise Bogeová. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert.
6: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogeová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Dnes začne další dopravní omezení u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti po dálnici D7 od Kladna.
7: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
8: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
7: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
9: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
7: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Radiožurnál.
2: Policie v Německu zadržela muže podezřelého ze sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho blízko hnědouhelné elektrárny Weisweiler na západě Německa, kde našla další zařízení ke zkratování vedení.
10: Jméno 48-letého Daniela V. z Porúří se objevilo v médiích minulý týden v souvislosti s dopisy, které měl zaslat policii a některým médiím. V nich se měl nejen přiznat ke zkratům u elektráren v Braniborsku a severním Porýní ve Stvářsku, ale taky označit svoje další cíle, mezi nimi právě elektrárnu u Cách, kde ho policie zadržela, zřejmě při snaze opustit pěšky bezpečnostní perimetr. Sabotáže ve dvou případech z minulého týdne způsobily odstávku bloků elektráren, ale ne přímo omezení dodávek proudu domácnostem. Jako motiv svého jednání vystudovaný lékař a výrobce kytar uvedl snahu odvrátit utrpení způsobované spalováním fosilních zdrojů energie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
0: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídlaté rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbrani účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
2: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
11: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v užším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Originály dopisů Olze vystaví ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
12: 4. června 79. Milá Olgo.
13: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
14: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
13: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
15: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
13: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci je uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující třetí sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
16: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
2: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety. A fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazili doma 2-1 Inter Milán. Lask Linec i s českým záložníkem Krištofem Daňkem na lavičce vstoupil do soutěže porážkou 0-1 na hřišti AEK Atény. Manchester City zvítězil 2-0 v Portu. Aston Villa uspěla 3-2 v Brugách, 3-2 vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D1 za Bělotínem a nehoda v Praze v Radlické ulici. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za Bělotínem. Na kilometru 316 pojedete kolem odstavené dodávky. Na D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za Sadskou. Na 25. kilometru stojí za koncem zúžení kamion. Řeší tam defekt na pneumatice, je to s opatrností průjezdné. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. V Praze pozor na nehodu v Radlické ulici. U vjezdu do tunelu Mrázovka se střetlo osobní auto s autobusem, částečně překážejí provozu. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněli i s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne taky zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
18: Rádio, které vás baví.

První zprávy nového dne středy 9. září skončily. Na Dvojce pokračuje noční proud a dnes v něm dáme prostor historii a současně i novinkám. 5. září by bylo Freddiemu Mercurymu 80. Poslední koncert odspíval před 40 lety. Jeho záznam bude v některých kinech v říjnu k vidění. Casey and the Sunshine Band, Nelly Furtado nebo Natalie Imbruglia. Velká a zajímavá jména, o kterých je pořád hodně slyšet a inspirují. Příjemnou noc s Dvojkou.

A je to už 40 let, co skupina Queen poprvé vystoupila za železnou oponou v Budapešti a byl to zároveň její poslední koncert s Freddiem Mercurym. Na britskou kapelu tehdy dorazilo 80 tisíc lidí, přičemž spousta z nich přijela z tehdejšího Československa. Záznam z unikátního koncertu bude po 40 letech uveden od 7. října ve vybraných kinech. Na konci října také vyjde jeho záznam na všech myslitelných audiovizuálních nosičích.

Letos září by bylo Freddiemu Mercurymu 80. Symbolicky v roce jeho nedožitého jubilea, 40 let od posledního koncertu, půjde 7. října do vybraných kin záznam Mercuryho posledního živého vystoupení. A blíží se další půlkulaté výročí. Fenomenální zpěvák 4-oktávovým rozsahem zemřel na AIDS 24. listopadu 1991. Svou nemoc tajil téměř do posledního dne života. Předkus a 4 zuby navíc si nikdy nedal odstranit a upravit. Bál se, že by jeho hlas už nikdy nezněl tak jako dřív.

První hodina středy 9. září a na dvojce v nočním proudu hudební historie a současnost v jednom. Nenutně ale po každé staré hity v novém kabátu. Někdy stačí jen trochu oprášit, poupravit a skladba získá druhý život. Takovou cestu zvolilo duo Party Papels. Americká dvojice funguje už 10 let a tentokrát zpracovala disco-funkovou klasiku od skupiny Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: Max Ryan, dvojice Party Papels a hlavně Casey and the Sunshine Band. Originál od Casey je starý 51 let. Disco funkovou pecku That's the way I like it kapela nahrála jen 2 roky po svém založení a rozhodně nebyla jediná. Casey and the Sunshine Band se nejvíc proslavili právě originální fúzí R&B, funku a diska. A mimochodem kapela funguje dodnes. Teď pro změnu trocha klidu na rybách.
1: Kus tebe ve mně žije dál a bude žít, dokud budu žít já. Doufám, že už sedíš na rybách, to bych ti tak moc přál. Až jednou za pár let na konci září vemu svoje děti malý na houby do lesa, budeš tam s náma. Bez tebe jsme v lese ztracený. Ať berou, anebo ne, ať rostou, anebo vůbec, bejt mým dědou, vrátím se zas.

Za 20 minut jedna na dvojce posloucháte Noční proud a co nevidět americkou zpěvačku Normu Jean Martin. Sice pochází z New Yorku, ale v současnosti žije v Londýně hlavně jako autorka songů pro jiné se už docela etablovala. Podílela se třeba na písničkách pro Ronana Keatinga nebo Lenu a další evropské interprety. Přitom sama pracuje na své solové dráze, i když pozvolna. Známou se stala i díky cover verzi hitu George Michaela Freedom, která navíc zněla v jedné reklamní kampani. Tentokrát to ale nebude o George Michaelově, ale o Nelly Furtado. Norma Jean Martin totiž překopala její megahit Man Eater.

Varia se na jméný tedy od kanadské zpěvačky, držitelce Grammy Nelly Furtado. Nelly je ročník 1987, skladba Man Eater pak 2006. Po 20 letech pořídila její remake Norma Jean Martin. Nelly Furtado proslavilo zejména experimentování s různými hudebními nástroji, díky němuž na svých albech představuje rozmanitou hudbu a míchání různých stylů a kultur. Existuje ještě jiná slavná píseň stejného jména. Hit z roku 1982 od americké dvojice Daryl Hall a John Oates. A právě ten ji do jisté míry inspiroval při psaní vlastního hitu. Za 15 minut 1 hodina teď skupina Coldplay.

Melissa Vivian Jefferson z Detroitu. Říká vám to něco? Asi sotva, ale když řeknu Lizzo, tak už to bude lepší, ne? Americká zpěvačka, reperka, skladatelka, herečka taky zalovila v minulosti a shodou náhod, stejně jako Norma Jean Martin před pár minutami v roce 2006. Lizzo si vybrala skladbu I'm Bitch. Originál tehdy před 20 lety naspívala Natalie Imrulia. Australská zpěvačka, skladatelka a herečka se mimo jiné proslavila v populárním seriálu Neighbours.

Spievačka Lara Perka Lizzo v remakeu hitu od Natalie Imbruglia. Svou hudební kariéru zahájila v roce 2013 vydáním alba nazvaného Lizzo Bangers. Lizzo je charakteristická svým korpulentním tělem a považuje ho za sexy. Přesto se v roce 2024 údajně rozhodla svou pěveckou kariéru kvůli narážkám na své tělo ukončil. Jak vidno, není to pravda, několikanásobná držitelka Grammy jede dál. Podobně jako Nelly Furtado hodila hejty za hlavu. Popravdě řečeno, australská zpěvačka oproti Lizzo zhruba, no ani ne, poloviční.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Jedna hodina a 3 minuty na Dvojce ponocujete s Nočním proudem. Dneska převážně o hudební historii v novém provedení. Suzy Quatro s Chrisem Normanem versus Sahel, Goo Goo Dolls versus Dalliance, Bonnie Tyler versus David Guetta, Diana Ross versus Felix Jan. Na roli Orbisna šli rovnou 3 a Stack Pitbull a Gabry Ponte. To na Dolly Parton si troufla Beyoncé úplně sama. No a Miroš Majda si pohrál s motivy dětské písničky Prší, prší. Příjemnou noc, Dvojko.

Aktuální Benson Boone a teď zase trošku historie. Suzy Quatro pro řadu pamětníků hard rocková hvězda, která se ale časem přiklonila k popu. Velkým hitem se stal její duet Stumbling In s Chrisem Normanem. Originál vyšel v roce 1979. Ve stejném roce pak vystoupila v pražské sportovní hale v socialistickém Československu a sestřih z koncertu dokonce odvysílala televize. Stumbling In se je pro remix se vybrala australský DJ, hudebník a producent Cyril a měl šťastnou ruku. Předělávka ho tak proslavila, že následovaly spolupráce s Jamesem Bluntem nebo Wiz Khalifou. Musím konstatovat, že se mu to fakt povedlo.

Tyrell Reddy. Australský DJ, producent a hudebník se proslavil díky celosvětovém úspěchu remixu hitu Stumbling In. Zpěvačka originálu bezmála půl století starého duetu s Chrisem Normanem Suzy Quatro se chystá do Česka 5. března 2027. Song s největší pravděpodobností můžete slyšet na jejím koncertu v pražském fóru Karlín.

Je 20 minut pojedné k vám z dvojky Proudní noční proud. Kousky hudební historie v novém provedení a pohledem, nebo spíš ušima, současných interpretů. Jeden takový kousek učaroval Daniela Šmidáka, známého jako Dalliance. Vycházející hvězda do české hudební scény má velký potenciál. Dokonce už spolupracuje s autorkou, která píše pro globální hvězdy. Na legendární Iris cover od Goo Goo Dolls mu ale vystačily domácí síly.

Pravděpodobně nejznámější píseň Goo Dolls Iris, kterou prorazili v mnoha zemích světa, je ze soundtracku k filmu Město andělů. V roce 1998 se v něm sešli Mac Ryan a Nicolas Cage. Skladbu s velmi podařeným českým textem nedávno naspíval Dalliance.

Prší, prší, ale trochu jinak. I tak může vypadat inspirace minulostí na motivy lidové písničky a říkánky. Letos vytvořil Miroš Majda. David Guetta a High Patton si pro svůj výlet do minulosti před rokem vybrali Bonnie Tyler a nahrávka vznikla 4. července 2025. Rok před její smrtí Bonnie Tyler odešla letos 8. července.

Bonita Tyler, velšská zpěvačka s charakteristickým chraloplavým hlasem ve společnosti Davida Getty a jeho italského kolegy jménem Hyperton. Letos se na jaře zpěvačka podstoupila operaci kvůli perforovanému střevu. Zůstávala ale na jednotce intenzivní péče a 8. července ve věku 75 let zemřela.

Bylo čím proudu se teď 19 minut před druhou. Vydáme s dalšími DJ a producenty, kteří umí těžit z hudební historie. Tak třeba Felix Jan, německý DJ a producent, uspěl už před více jak 10 lety. Jeho předělávka Chaka Khan s Jasmine Thompson jen potvrdila, že na to doopravdy má. Společně s Kaskádou si letos troufnul na doslova kultovní Upside Down Diany Ross.

Nahrávka Boy You Told Me oživila slavný hit Upside Down Diana Ross, který se na začátku roku 2026 opět dostal do povědomí díky seriálu Stranger Things. Americká zpěvačka a herečka patří mezi nejznámější černošské ženské pěvecké hvězdy z oblasti amerického soulu. Letos 82letá dáma poprvé zaspívala taky u nás. 29. července vystoupila v amfiteátru Lochotín v Plzni.

Staré ty znovu a jinak, tak hlavně o tom je dnes noční proud. Dva roky zpátky se vypůjčila hit Dolly Parton Beyoncé. Dolly Parton patří vlastně, bohužel patřila, protože v srpnu odešla, mezi nejtalentovanější a nejplodnější autorky skladeb ve stylu country. Z jejich bezmála 600 nahraných skladeb 37 získala ocenění. V roce 1974 vydala solový single I Will Always Love You. Dostal se na první příčku country hitparád a o nahrávku cover verze skladby projevil dokonce zájem i sám Elvis Presley. Dolly zpočátku souhlasila, ale jen do doby, dokud Presleyův manažer nedodal, že v případě této cover verze bude Presley vlastnit většinu práv k ní. Tedy vůbec se nedivím, že svůj souhlas okamžitě odvolala. Později Dolly Parton získala více než 6 milionů dolarů za cover verzi této skladby, kterou naspívala Whitney Houston pro soundtrack filmu Bodyguard.

Whitney Houston v životní formě jak pěvecké, tak herecké ve filmu Bodyguard. Do dvou zbývají necelé 4 minuty. Po nočním proudu si můžete poslechnout reprízu pořadu Hvězdné návraty. Půl hodiny před půlnocí středy 9. září na dvojce zase začne další noční proud. Ve studiu bude Zdeněk Vrba. Příjemnou noc a úspěšný den s dvojkou přeje Jitka Benešová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
5: Co říkáte Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici. Smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?